0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska vám budu vyprávět o americké zpěvačce a herečce Diane Ross. Mám ji rád od, dá se říct, útlého dětství a patří spolu s Barbrou Streisand, Whitney Houston a Dionne Warwick k mým opravdu nejoblíbenějším zpěvačkám. Všechny tři jsem viděl na jevišti, viděl jsem je koncertovat. S Whitney Houston se mi to bohužel nepodařilo. Světoznámá 82letá zpěvačka Diana Ross v Čechách a na Slovensku nikdy nekoncertovala. Ani v okolních postkomunistických zemích ne. Jedinou výjimkou byla účast na koncertu v Budapešti, který se konal při příležitosti výročí založení maďarského státu v roce 1996. Poprvé u nás Diana Ross vystoupí 29. července letošního roku v amfiteátru Lochotín v Plzni a bude to bez nadsázky hudební událost roku. Slibuju vám tady svatosvatě, že i kdybych byl nemocný a na vozíku, tak si tenhle koncert nenechám ujít. Diana Ross byla v roce 1993 zapsána do Guinnessovy knihy rekordů jako nejúspěšnější žena v historii hudebního průmyslu. Prodala více než 100 milionů desek a je zároveň i jednou z mála slavných, kteří mají na hollywoodském chodníku slávy dvě hvězdy. Jednu za solovou kariéru a druhou jako součást legendárního tria The Supremes. Diana Ross, svůdná, dlouhonohá kráska s kočičíma očima, měla ve Spojených státech amerických 18 hitů na prvním místě v tamním žebříčku, čehož dosáhl jenom Elvis Presley a co překonali jen Beatles. Dámy a pánové, přichází Diana Ross a přiznává úplně všechno. Od roku 1980 je písnička I'm Coming Out, kterou teď uslyšíte hymnou LGBT komunity doslova po celém světě.

Diana Ross se narodila v Detroitu na sklonku druhé světové války. Pochází ze 6 dětí a její rodiče byli typickými představiteli detroitské dělnické třídy. Stěhovali se z periferie na periferii a neměli prostředky, aby svým dětem mohli zajistit lepší vzdělání. Diana se učila několika oborům, které byly dostupné na veřejných školách. Aranžerství, krejčovství, kosmetice a dokonce kloboučnictví. Na živobytí si přivydělávala v jednom obchodním domě, kde byla podle pamětníků úplně první zaměstnankyní černé barvy pleti, kterou nechali pracovat mimo kuchyň. V roce 1960 vtrhla do detroitské kanceláře gramofonového bose firmy Motown Berryho Gordyho Juniora 3 děvčata s mašlemi ve vlasech, Diana Ross byla pochopitelně mezi nimi, a jedna přes druhou prosili, aby u téhle firmy mohli nahrát desku. Přijďte, až doděláte školu, řekl šéf Motownu sladkým šestnáctkám a pustil je z hlavy. Za necelý rok je pak náhodou slyšel zpívat na kanadské straně Detroitu. Už byli bez mašliček. Byly z nich nádherné mladé dámy ve skvostných toaletách, jejich hlasy spolu výtečně ladily a třikrát museli přidávat. Teď bylo na něm, aby vtrhnul do zákulisí se slovy: stavte se u mě co nejdřív.

Doposlouchali jste první velký hit sladkých Supremes. Z nahrávky Čokoládových krásek Where Did Our Love Go se stal v létě roku 1964 americký hit číslo 1. Takových pak přišlo do konce roku 1969 ještě 11. Jiné místo než první tehdy Supremes vlastně neznali. Splnilo se jim vše, o čem snili celé mládí. Objednávali si každé šaty, které se jim za výkladem líbily. Jejich zájezdový autobus byl až po střechu naplněný krabicemi s novými klobouky. Diana tenkrát skvěle zužitkovala zkušenosti ze školy. Vymýšlela Supremes image, starala se o kostýmy, make-up, účesy. Supremes nejen skvěle zpívali, tancovali a s nenapodobitelnou grácií vábili svými lahodnými hlasy posluchačské oběti, ale měli ještě něco těžko definovatelného navíc. Když ovšem i anglické noviny napsaly, že něco takového se ve věhlasném londýnském kabaretu Talk of the Town ještě nikdy nestalo a přinesli snímky, na kterých hvězdy jako Engelbert Humperdinck, Cliff Richard, Paul McCartney, Shirley Bassey, 120-kilový Solomon King a členové skupiny Shadows třeští nadšením, jak námořníci, co po roce na moři zase vidí ženskou, pak to asi nebyl zcela běžný úspěch. A v roce 1967 třeštil nadšením z koncertu Supremes v Las Vegas a v Los Angeles i Karel Gott. Jako oko v hlavě střežil do konce života fotku s věnováním od Diany Ross.

roce 1967 prezident gramofonové firmy Motown Berry Gordy Jr. opustil manželku a své tři děti. Ale ještě další dva roky trvalo, než se konečně provalilo, že ústřední zpěvačka Supremes Diana Ross a Berry Gordy Jr. tvoří pár. I když se nikdy nevzali, v roce 1971 se jim narodila dcera Rhonda. To už byla Diana Ross druhým rokem na solové dráze. Její píseň Ain't No Mountain High Enough obsadila v srpnu roku 1970 první příčku amerického singlového žebříčku.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: V roce 1972 si Diana Ross zahrála ve filmu Billy zpívá blues svůj velký vzor, legendární zpěvačku Billie Holiday. Získala Zlatý globus a byla nominována na Oscara. Druhý film Diany Ross, Mahagony, který se odehrával v prostředí biznisu s módou, propadl. Jediné, co po něm zůstalo a vešlo do dějin, jsou písničky, které v něm zazněly. Hlavně titulní hit Do You Know Where You Are Going To, který za chvilku uslyšíte. Diana Ross do dneška lituje, že začátkem 90. let odmítla nabídku Kevina Costnera, aby si po jeho boku zahrála ve filmu Osobní strážce. Roli nakonec vyfoukla Whitney Houston a Dianu uklidnila skutečnost, že po boku Kevina Costnera nezazářela Madonna, která si na roli zpěvačky, kterou pronásleduje psychopatický vrah, brousila zuby. Madonu Diana Ross z duše nesnáší a je přesvědčena, že jí publikum přeceňuje. Já se přiznám, že teda Madonu nemám taky rád.

rockové hudby. Píseň Upside Down označili čtenáři prestižního britského hudebního časopisu Melody Maker za nejlepší diskotékový titul roku 1980 a tenhle hit je dodnes nejúspěšnějším a nejprodávanějším Dylanovým singlem. A když už mluvíme o disco music, tak se vám musím pochlubit, že mi kluci Tomáš a Jirka tady v nahrávacím studiu, abych byl správně disco naladěn, přimontovali ke stropu zářící a otáčející se diskokouly. A já si připadám, jak John Travolta ve filmu Horečka sobotní noci.

Písně z repertoáru Diany Ross naspívalo i několik českých zpěváků. Marta Kubišová, Naďa Urbánková, Jitka Zelenková, Karel Černoch, Monika Absolonová, Karel Gott, Helena Vondráčková nebo Marie Rotrová. A právě Lady Soul z Ostravy vám teď zaspívá velký hit Diany Ross Why Do Fools Fall in Love s českým textem Zdeňka Borovce Když je noc, má se spát.

prosince roku 1992 se na vídeňské radnici konal hvězdně obsazený koncert. Vystoupili na něm dva super tenoři Placido Domingo a José Carreras a popová diva Diana Ross. Když na podzim roku následujícího vyšlo album Vánoce ve Vídni se záznamem tohoto koncertu, stalo se jedním z nejprodávanějších vánočních alb všech dob. Poslechněme si z něho teď dvě ukázky, které vás přesvědčí o tom, že Diana Ross byla pěvecky Domingovi a Carrerasovi rovnocenou partnerkou a nezapadla vedle nich.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: V roce 1991 naspívala Diana Ross nádhernou baladu When You Tell Me That You Love Me. Původní verze Diany Ross tak nadchla americkou zpěvačku country music Dolly Parton, že požádala Julia Iglesiase, který býval milencem Diany Ross, aby s ní tuhle píseň naspíval. Když ji Julio poprvé uslyšel, netušil, že originál pochází z repertoáru jeho někdejší milenky Diany Ross. Stejně jako Julio Iglesias na tom byl i Karel Gott, když mu v roce 1994 přehrál jeho německý manažer Wolfgang Kaminský tuto píseň právě v podání Julia Iglesiase a Dolly Parton s tím, že by ji měl rozhodně naspívat v němčině. Karel, jak mi vyprávil, se tenkrát Wolfganga zeptal, s kým že by to mělo být. A on mu hned doporučil zpěvačku, herečku a někdejší úspěšnou modelku izraelského původu Dalai Lulavi, které dělal stejně jako Karlovi manažera. Německá verze této písně, jejich duet Ich bin da, dich zu lieben, zvítězila roku 1995 v březnové hitparádě německé televizní společnosti CDF a o rok později s ní obsadili také 5. místo v superhitparádě této televizní společnosti za rok 1995. A že jste o Dalai Lulavi nikdy neslyšeli? Ale ano, jen si vzpomeňte. Znáte ji přece už od roku 1964 z filmové májovky o Shatterhand, ve které si zahrála La Palomu, bílou holubici, a koupala se nahá v jednom z Plitvických jezer. Přiznám se vám, že Dalai Lulavi byla první nahou ženou, kterou

Diana Ross byla dvakrát vdaná, dvakrát je rozvedená. Poprvé si vzala židovského manažera Boba Silbersteina, se kterým má dvě dcery. Do prvního manželství vstupovala ve druhém měsíci těhotenství, přičemž nastávající manžel nebyl otcem Dianiny nejstarší dcery Rondy. Tím, jak už jsem dneska uvedl, byl zakladatel legendární černovské firmy Motown Berry Gordy Jr. Po druhé se Diana Ross provdala v roce 1985 za pohádkově bohatého norského rejdaře Arne Naseho. Seznámili se na dovolené na Bahamách a brali se v Ženevě za přítomnosti 240 pozvaných hostů. Nějak mě zapomněli pozvat. Při svatebním obřadu jim zpíval chlapecký sbor z Norska a Stevie Wonder. Jestli někdo neměl ze svatby pražádnou radost, byla Dianina tchýně. Od začátku tvrdila, že tahle ženská, která díky mnoha plastikám vypadá jako opička Judy ze seriálu Daktary, synovi štěstí nepřinese. Arne Naase byl vášnivým horolezcem a ať zdolal Mount Everest, Dianu Ross se mu skrotit nepodařilo. Ani když se jim narodili dva synové. K šílenství ho přiváděl Dianin životní styl. Na 50 tisíc dolarů vycházel měsíčně její šatník, neboť všechno oblečení musela mít jen od slavné módní návrhářky Dory Karan, na 20 tisíc pronájem víkendových domů v nejrůznějších koutech světa a na 25 tisíc nájem soukromých letadel. V roce 2000 se rozvedli a Diana Ross se o tom, že její manžel podává žádost o rozvod, dozvěděla jako poslední. O nadcházejícím rozvodu informoval v roce 2000 Arne Naase manželku prohlášením v televizní talk show, v níž byl hostem. Vášeň pro horolezectví se nakonec stala Arnému Naasovi osudnou. V roce 2004 ve věku 66 let se zřítil ze stěny jedné hory v pohoří Drankenstein, na kterou se v Jižní Africe snažil vylézt. Diana Ross o něm vždy hovořila jako o největší lásce svého života. Díky svým dětem je Diana Ross osminásobnou babičkou. A poslední dva roky ji její vnoučata doprovázejí i na koncerty v různých částech naší planety. Tak jsem zvědav, jestli se nějaké vnouče Diany Ross objeví i v Plzni v amfiteátru Lochotín. Diana Ross vám teď zaspívá píseň He Lives in You z jevištního muzikálu a animované Disneyovky Lví král.

V roce 2003 jsem viděl koncert Diany Ross na Muzejním náměstí v Bonnu. Splnil se mi životní sen a já svou životní lásku viděl konečně live. Koncert Diany Ross mě nadchnul nejen jejím krásným hlasem a pěveckou technikou, ale i oslněvou elegancí jejich kostýmů, úžasnou kapelou a sboristy. Nikdy na tenhle koncert nezapomenu. A upřímně musím říct, že se mně líbil i mnohem víc než koncert Barbry Streisand v Berlíně. A to je teda u mě co říct, protože já na Barbru nedám dopustit. V roce 2021 vydala Diana Ross své 25. studiové album Thank You, které je jejím poděkováním fanouškům za dlouholetou přízeň. Album vzniklo během lockdownu, bylo nahráno v jejím domácím studiu a Diana se na všech 13 písních podílela jako skladatelka a textařka. Poslechněme si teď z tohoto alba titulní písničku Thank You.

V roce 1995 nahrála Diana Ross album Take Me Higher a z repertoáru disco královny Gloria Gaynor na něj nahrála disco hit I Will Survive. V roce 1999 z této písně s textem Hany Sorosové Já půjdu dál udělala megahit v Čechách, na Slovensku, v Polsku a Rusku Helena Vondráčková a její koncerty jsou od té doby bez této písně zcela nemyslitelné. Písní I Will Survive v podání Diany Ross se pro dnešek rozloučíme. Diana Ross má za sebou neuvěřitelnou kariéru. Stala se z ní ikona filmu, módy i popkultury. Zpívala americkým prezidentům, královně Alžbětě II. A japonskému císaři. Získala nejvyšší americké civilní vyznamenání a už 6 desetiletí koncertuje po celém světě. Koncert Diany Ross v amfiteátru Lochotín v Plzni 29. července letošního roku se na 100% stane kulturní událostí roku, která se nebude opakovat. Přeji vám, abyste podobně jako Diana Ross přežili úplně všechno. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jablonský. Dobrý den, vítejte.
2: Krásné odpoledne, děkuju za pozvání.
1: Mistr mnoha hlasů zamířil do rozhlasu a my jsme rádi.
0: Humoriáda.

0: Václav Neckář zaspíval úvodní písničku dnešní humoriády a myslím, že nikomu neunikly oslavy Jiřiny Bohdalové, jejich půlkulatých velkých narozenin. Byl tam i náš dnešní host Petr Jablonský v divadle Hibernia. A nebyl tam sám? Byli tam i ti dva s čepičkou?
1: My jsme přišli psát Jiřince, protože ji milujeme. Tak jsme přišli psát. Viď, Vachamůrko, Jokřemjoku, bylo to fantastický.
0: Byla to bezva party, tak děkujeme.
1: Bezva party.
0: Děkujeme za zmínku o tom. Tak rozehráno máme, hlasy už jsou naladěny, všechny možné. Kolik jich je v současnosti odhadem, Petře, u vás?
2: No odhadem kolem té stovky to bude.
0: Jo,
2: no,
0: to, no, tak no. To ani nestihneme za celou hodinu.
2: No to určitě ne.
0: A proto musíme pustit i originály umělců, které vy děláte. Tak koho si dáme úvodem?
2: Tak úvodem bych tady nabídnul Halinu Pavlovskou.
1: Dobrý večer. Takže a dnešní téma bude, jak odmítnout seznámení. Tak pojďme na to.
0: Tak já už to asi nerozliším, pokud bych zavřel oči, kdo je Petr, kdo je Halina.
1: Já už si to vůbec jako nepamatuju, co jsem jako řekla za radu, jsem zvědala, to pustíte.
0: Banánové rybičky i s Jiřím Bartoškou a s Halinou.
3: A Jirko, když ty se známíš, to říká, tak s tebou se třeba někdy někdo chce seznámit? A ty nechceš, máš na to nějaký recept, jako, jak to udělat, nebo jak to probíhá?
4: No, nechci, když nechci, tak bomdlím, to je to nejlepší, ale... ale stalo se mi nedávno, odkašlu si, nedávno jsme s naším Jankem byli, Hypernova se to jmenuje, ten nějaký supermarket, tak jsme tam s tím vozejkem jezdili a najednou ten učeň, 16 letý, který tam rval to zboží do portálu, říká, a já vás znám, a vy jste, říkám, špaček, můžete se mi podepřit, já jsem říkal, samozřejmě, a špaček, říká, já jsem váš nejoblíbenější herec, a já to říkám, dobře, jste můj nejoblíbenější herec, takže to je zvláštní, jak ty lidi najednou trošku, jako je to překvapí, že člověk taky má vozejk a taky musí něco jíst a taky se něčím umejt, takže ho to chudáka zaskočilo až natolik, že se stal, že se stal mým nejoblíbenějším hercem. A já jsem byl špaček, no.
3: Jsem byla na zájezdě a už to jsem neměla dělat. Protože už v letadle si jako všimli. A protože to bylo na ostrově a tam bylo moře, tak já nerada se vůbec sama slíkám do plavek před rodinou, ale před zájezdem teda už mi to přišlo moc. A zdálo se mi, že už v tom letadle se těšej. Takže druhý den absolutní martyrium, šílený vedro. Já jsem tu svoji ubohou rodinu štvala asi 5 kilometrů po Dunách někam. Až jsme našli takový jako odlehlej koutek, tak jako jsem se rozlídla dobrý do toho moře, taky toho úplně průsvitného moře. Jsem se položila, jsem plavala a než jsem zhlídla a tam stálo 8 lidí a měli videokamery všichni. A točili mě, no. A teď já jsem absolutně zcepenila jako v té vodě a ten jeden, ten muž jako si všim, že já jsem tak jako zaskočená a říkal, nic, jen se koupejte, jako to my jen si vás točíme, abychom doma ukázali, jak vypadáte doopravdy. Jsem plavala dál.
5: Humory. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak plaveme dál, to byla mladší Halina.
2: Ano, já jsem právě zkonstatoval, jak jsem jí slyšel, že to je určitě Halina, tak jako minimálně, jestli se to teda odá mě, jestli se to nemělo říkat,
0: ale
2: to je tak čtvrtstoletí mladší, mm-hmm. To je opravdu, jo, protože i tím hlasem, když slyším, poslouchám, tak je znát, že...
0: A vy děláte tu mladou nebo tu zralejší?
1: Já jsem se jako učil už tu zralejší, že?
0: Dobře. Dobrá, tak už víme všechno, jenom nevíme, když už jsme tu měli Jiřího Bartošku, známého šéfa, prezidenta filmového festivalu. Jezdíte do Varů se podívat někdy, Petře?
2: Jezdím do Varů, když mám čas, když jsem v republice, tak se rád jedu podívat třeba na filmy a podobně. Nějak se neúčastním těch VIP party, ani mě tam nikdo nezve. Ani do Varů mě nikdo oficiálně nezve.
0: A to se tímto vstupem změní. Teď to všichni slyšeli, takže
2: tak
0: pozvánky se pohrnou.
2: Teoreticky pozvat.
0: Ano, děkujeme. Nabídneme pozvánky na další hlasování pro naše posluchače Halina nebo Luděk Sobota. A teď Petr způsobí hádku mezi těmito dvěma.
1: Ty jsi to neřekl vůbec. Přátelé, já jako Luděk a Slávek Šimek, je to tak, že jo?
0: Ano, no, přesně.
1: Přátelé, můžete si nás vybrat se Slávkem Šimkem, a to je slavná pozorcenka v čekárně na OUNZ, jo, to tam děláme ty dětky, víte?
0: Ano, pro ty mladší okresní ústav národního zdraví.
6: Ano, okresní ústav národního zdraví, víte, je to ta slavná scénka, ale já jsem už to dlouho neslyšel, tak uvidíme, jestli posluchači si budou chtít poslechnout dětky v čekárně.
0: Tito dva výtečníci mají Bčko, Halina Pavlovská s Jiřím Bartoškou Ačko. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Voláte na 731 800 900.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, naším hostem je Petr Jablonský. Zdraví vás i Pavel Kučera a vy na našem telefonu můžete v tuto chvíli přidávat své hlasy pro Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškou anebo Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkem, kterou dvojici si vyberete z našeho archivu. Ptáme se už vás. Dobrý den.
2: Zdravím Pavla, přes telefonu. Zdravím samozřejmě i Petra Jablonského, skvělého parťáka.
3: Dobrý den.
2: A imitátora.
1: Ano,
3: děkujeme.
2: A jste tam? Určitě bych hlasoval pro Halinu.
1: Pro Halinu. Máme zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Ano, dobrý den dalšímu.
4: Dobré odpoledne. Standardně vás oba vařil zdraví moc a moc, Pavle, a dal bych si Bčko.
1: Máme zapsáno.
4: Pane Jablonský, nedáte taky Buriána?
3: No, Vlasta je takovej jakoby složitější hlas trošku. Už jsem ho dlouho nedělal, ale taky ho někdy dělám, no.
1: Tak třeba se ozve z dnešního vysílání. Tak potrénujeme, zvážíme.
3: Uvidíme
1: na vás potom, když tak.
3: Díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Krásné odpoledne. Na výletě je Marta. Pavličku, já vás zdravím. Zdravím všechny. No a já bych dala Ačko. A mějte se všichni hezky, ahoj.
1: Zdravíme výletnici Martu. A pokračujeme s dalšími. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím. A přála bych si Ačko,
1: ano,
6: a pana Jablonského i pana moderátora. A pan Jablonský je taky jednička s hvězdičkou.
3: Děkuju moc.
6: Krásný den.
1: Ještě není konec školního roku, už se tady známkuje. No,
3: dobře. Taky známky jsem ani neměl ve škole.
1: Ne,
3: vůbec ne.
1: Tak tady jich bude těch jedniček, si myslím. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Zdravím vás, Pavle. I samozřejmě jedničku imitátora.
1: No je to tady.
3: Dobrý den.
4: Děkuju. A přál bych si dvojí Bčko.
1: Bčko, máme zapsáno, hlas pro Luďka Sobotu. Díky moc, mějte se hezky. Tak, pán se ptal, pan posluchač, na Vlastu Buriana, ale my můžeme nabídnout vaše, Petře, vystoupení v nejbližší době. Kde pak to bude?
3: No, je pravda, že tam se většinou vejde těch hlasů opravdu hodně, dokonce se tam i zpívá a podobně, takže já bych teď nabídl na mátkou, co je nejblíž, nejdřív, tak zítra v Českých Budějovicích, to je v kulturním domě Metropol, a pozítří v Brně v prvním patře. Obojí od 19 hodin. Tam se přijďte podívat, protože tam opravdu těch osobností jsou desítky se mnou.
1: A tam uvidíte Petra přímo v akci, jako já ho vidím tady ve studiu. My v rozhlase vám teď nabídneme Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškem. To je výsledek prvního kola hlasování Humoriády.
7: Pamatuješ si setkání s někým?
8: Tak já jsem zažil podobný takový jako nezapomenutelný setkání, ale zároveň trošku trapas. Když byl Gregory Peck ve Varech, tak v Praze paní velvyslankyně americká dělala večeři, byli jsme tam pozváni, šli jsme si zakouřit na terasu a já servilně jsem se svěřil Gregory Peckovi, že dabuju tady jeho filmy v Česku a že jsem jich udělal dost. On se mě podíval, říká, já bohužel ani jeden váš. Ale myslím docela upřímně. Zaskočil. Tak to bylo podobné setkání a pak mám jako strašně krásné setkání, který je tak jako se propojilo, kruh se uzavřel s mládím. Já v Pardubicích na Skřivánku v kině Mír, kde se házeli lopatkou uhlí, jsem jako 14 letý viděl Fanfána Tulipána, kde Gérard Philippe je na střeše a dole stojí Gina Lollobrigida, má ten výstřih a Fanfán říká, je tu nádherný výhled do údolí. My 14 letí jsme se řezali smíchy, protože jsme tušili, o jaký údolí se jedná. A já po... A teďkon udělám střih, ano. I dneska tuším, o jaký údolí se jedná. A já asi před 6 lety, opět je to spojený s Karlovými Vary, jsem přivítal Lollobrigidu a Lollobrigida do mě zavěšená odcházela na večeři, já jsem takhle jenom tak mrknul. Je pravda, že to údolí vypadalo trošku jinak, než tehda v kinu Mír na skřivánku, ale bylo to půvabný a dojemný. Že jsem si nikdy nepředstavil v těch 14 letech, že tuto dámu, obrovskou herečku, povedu ke stolu na večeři. Takže to je takový opravdu hezký setkání pro mě.
9: Ale připomněla mě to, jak se říká, na americké ambasádě, tak tam právě moje zase kamarádka, která byla hrozně, ona tam pracovala, protože mě jako výborně anglicky a žila v Americe, tak. A pak byla doma s dětmi a byla asi 3 roky na mateřské dovolené a pak znovu nastoupila do práce a na, ta její práce spočívala v tom, že hned měli hosty na té ambasádě a ona jako byla nervózní, protože přece jenom vypadla z rytmu a teď chtěla zase ukázat, že všechno je v pořádku, že ona se vrátila zpátky do života a že je stejně výkonná. A při té večeři, která tam byla slavnostní, měla dokonce slovo a pořád mluvila a měla pocit, že to je báječný a tak se smála, vtipy a najednou měla pocit, že ty obličeje těch přítomných jsou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zaspívali, zahráli Mária Čírová, skupina Opět a Radeček a teď opět Petříček Jablonský, ano, se svým dalším výběrem. Co pak to bude?
2: Tak přátelé, mám pro vás opět lahůdku, si myslím. Tentokrát se vypravíme do Hovoru H Miroslava Horníčka za Jiřím Suchým, který bude vyprávět o Jiřím Šlitrovi.
3: Ty jsi tady vzpomínal na Miloše Kopeckýho, já bych si vzpomněl zase na toho Jirku Šlitra, jak jo. On původně se strašně bál vstoupit na scénu, on nechtěl, že odmítal. Dokonce, když jste měl jít poděkovat po Člověku z půdy jako autor hudby, tak jsme ho tam nemohli dostat. A jednou přišel, když jsem psal kus Jonáš a Tingle Tangle, tak přišel, jestli bych mu nenapsal taky roli. Mně spadla čelist, takhle, poněvadž to bylo něco nečekaného. No a napsal jsem mu tu roli. No a on začal zkoušet, ale najednou

0: Já jsem byl jako herecky velice, velice neschopný, dlužno říct. Ale vedle toho Šklitra jsem byl Laurence Olivier. Protože on dokázal jediný vždycky, že když měla přijít jeho replika, tak vstal od piana pomalu takhle a měl takhle ruce od sebe, takový nepřítomný pohled a teď řekl tu větu a zase si sedl. A víc jsme z něj nevyrazili. A tenkrát režisér Mareš, když už se schylovalo k premiéře, tak za mnou přišel a říkal, pane Suchý, já toho Šlitra nemůžu na tu scénu pustit, to nejde. Já jsem říkal, ale pane režisére, pokud vím, tak on angažoval vás, ne vy jeho. Že jo? Tak já jsem řekl, k té premiéře musí dojít, poněvadž jinak prostě. A k té premiéře dojde a on, to je chytrý člověk, ten až uvidí ten debakl, tak on bude ten, který nám to přijde rozmlouvat, že už v tom nechce hrát a tak. Takže, ale jednou to musíme prostě odvést. No a s tímhle se šlo do premiéry, to bylo taková jako špatný vyhlídky. No ale rozjeli jsme to, já jsem hrál jako lev, poněvadž jsem věděl, že musím vynahradit lidem tohleto, že se koukají na toho Šlitra. A hrál jsem, a publikum nás přijalo celkem vlídně a najednou přišel okamžik, kdy Šlitr měl říct první větu, teď vstal, řekl tu větu, ohromnej smích zazněl. Potom řekl druhou větu, potlesk. Při třetí větě už jsem myslel, že uletí střecha u toho divadla. Co to s těma lidma dělalo? No najednou já viděl, že budu muset velmi přidat, abych mu stačil. Poněvadž ona totiž, ta jeho nemohoucnost taková, tak oni ty lidi mysleli, že on to tak dělá. Jo? Je nenapadlo, že by člověk s akademickým titulem vylez na scénu a uměl jenom tohle. Oni mysleli, že to tak geniálně hraje a byli nadšený. A takže nejenom, že nám, že Jiří Šlitr už potom nám nevolal, že to jako, že už nechce hrát. Naopak, druhý den v 9 ráno už volal, říkal, tak to večer zase rozjedem, že jo?
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: My to rozjedeme už teď, nabízíme Jiřího Suchého s panem Horničkem, ale také k tomu do scénky nebo do výstupu Jiřího Šlitra plus Jana Vericha.
3: No to je výborný, já jsem tam ještě chyběl. A pozor, budou to dotazy a na dotazy já umím výborně odpovídat.
2: Tak to je nabídka, která se neodmítá, ale přesto dáme pro další hlasující také možnost B. Tam je Laďka Kozderková s Vlastimilem Bedrnou a Automotor Revue. Takže super. Ačko, silná sestava, Bčko, také silná dvojice. Hlasujte Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Suchý Šlitr, Verich Horníček nebo Kozderková Bedrna. Tak to je výběr pro naše posluchače. V tuto chvíli připomínám, vaše hlasování rád sleduje i Petr Jablonský, náš dnešní host v Humoriádě. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, tady Jirka Čerčan. Já vás zdravím i vašeho pana kolegu. Přeji vám hodně zdraví, chtěl bych Bčko.
2: Děkujeme. Mějte se hezky, Jirko, naslyšenou.
3: Naschledanou.
2: Další prosím, kdo pak je s námi? Dobrý den.
4: Chlapi, já vás zdravím a protože si Valda nedovede vybrat ženskou, tak mu tam dejte Kozderkovou.
2: Dobře, děkujeme, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
2: Dobrý den.
6: Dobrý, já vás srdečně zdravím, pane Kučeho i pana Petra.
2: Zdravíme.
5: Dobrý den.
6: Prosím, aby si vyprošoval, aby si dělal prču jako z aristokracie. To jako pr.
5: Jo, jako prču z aristokracie.
6: Jo, takhle,
5: já jsem přemýšlel, vy...
7: Asi imitujete Karla Schwarzenberga. No tak to vám pěkně děkuju. No, kolik, tak co to bude, Ačko nebo Bčko? No.
2: Ačko nebo Bčko?
6: Ale jinak musím říct, že to je ta humoriáda.
2: No jo, to se nám sešlo tady Karlu v tuto chvíli, no jo. Ano, Ačko, děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady je Karel Skrakován a já zdravím moc pěkně všechny a přál bych si Ačko, Vericha a spol.
2: Ano, děkujeme vám.
5: Naslyšenou.
2: Díky moc a zveme dalšího. Kdo je to? Dobrý den.
9: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Pavle i pana Jablonského.
5: Dobré odpoledne.
9: A chlapi, já bych hlasoval pro Ačko.
2: Ačka se vám zachtělo. Dobrá, mám zapsáno. Naslyšenou v tuto chvíli vyrovnáno, naprosto, úplně půl na půl to máme. Kdo to rozhodne? Zeptáme se vás. Dobrý den.
10: Dobrý den, Kroměříž, Ačko.
2: Kroměříž to rozhodla.
5: Dobrý den. Tak Kroměříž.
2: Jdeme na ně.
5: Jdeme.
2: Na tamty, co jsme zmiňovali a zvali, i s Janem Verichem.
11: A vůbec všichni, které tři věci bychom prý si vzali, kdybychom byli vysazeni na pustý ostrov?
12: Já bych si vzal italské prázdniny Jana Vericha, utajené housle Miroslava Horníčka a adresu Jiřího Šlitra.
13: Já bych si vzal Suchýho sebou a Šlitra. A psali by jsme ti.
11: Já bych si vzal tři opravdu drahé věci, tři piva. A co ty?
12: Tři kočky.
11: Jaký?
12: Brunety.
11: To je zajímavý, do Antarktidy blondýny a na pustej ostrov brunety. To je zajímavý.
13: Má rozum.
11: No ne, když ta blondýna mu zmizí na tom ledu. Ta bruneta by se líp odrazila přece. S brunetou na kře ledové, ježišmarja.
13: Já bych tě mi dvě starosti.
11: Kdyby to byl pustý ostrov Antarktidy, to by si vzal 6 žen. Jak já ho znám. Šlitr, líbí se vám elektronková hudba?
12: Já elektřině nerozumím, já se to...
11: A zkusil jsi někdy elektronkovou hudbu?
12: Vždycky jsem dostal ránu.
11: On, já viděl, on, že má ránu, ale já...
14: Ty když čteš myšlenky.
11: Já mám někdy blbý nápady. Je tu horko, ano. Chystáte se, to je pro pana Wericha, asi 300krát k větší spolupráci s některým z divadel nebo s československým filmem?
13: Tej se jinej zase.
11: Jo. Na to tež nebo na něco jiného? Na to tež nebo na
13: něco? Na to tež jsem jo. Na jinek. Já se podle toho zařídím.
11: Dobře, já se zeptám. Jo. Suchý, proč nesložíte o něco o Letči nad Sázavou?
12: Já myslím, že přesně z toho důvodu, proč nesložím něco o Frenštátě pod Rodhoštěm třeba, nebo...
11: Ano.
13: Ono... Někde o tam teď.
11: Ano. Jenomže nevím, jestli z Letče nebo z Frenštátu. To se nepozná u Čechů. Uvažoval jste, Wericho, o možnosti spolupráce se Semaforem?
13: Ano, ano, velice rád. Ale oni ne.
11: To není pravda.
14: To tak můžete říct.
11: Jo.
14: A i před lidma ještě.
11: Jo.
13: Tak já, to je vydírání.
11: Tady je otázka na Šlitra. Jestliže doporučí vám Horníček, abyste se oženil, učiníte tak?
12: No, tak špatnej snad nejseš.
2: Humoriáda. Tak uzavřeno toto kolo hlasovací, tak mě napadlo, Petře, nevím, jestli tu otázku máte rád, ale koho nového připravujete?
5: Takhle, já momentálně připravuju pana Turka, jo? Mm. Samozřejmě, protože už to bylo zapotřebí. No a tak, kdybyste chtěl někdo podívat, udělal jsem si takovou malou zkoušku, jestli můžu udělat reklamu. Zítra budou vysílat 7 pádů Honzy Dětka, tak tam jsem si ho trošku vyzkoušel. Mm. Tak já jsem na to sám zvědavej, jak to bude znít.
2: Tam odkážeme naše posluchače.
5: Ano, ano,
2: dobrá.
5: Ano.
2: Teď chceme další hlasování. Vracíme vám, přátelé, do hry Luďka Sobotu. Ten zatím s vámi dnes nebyl ještě, ale možná
14: no,
2: bude.
14: Ano, no. A co je proti mě?
2: Luděk je nespokojen tady na čekačce.
14: Já tady čekám jako nějaký žáček první třídy, člověče. Co tam je proti mě?
2: Laďka Kozderková.
14: No, přátelé, Kozderková Laďka, ona nemá žádnou laťku, já tady udávám laťku a vysokou laťku, jo? Tak doufám, že nebudete hlasovat pro laťku, ale pro moji laťku.
2: Tak to je rtuťovitý Luděk Sobota.
14: Já jsem to nemyslel zlé, že jo? No, a laťku, já laťce fandím docela.
2: Tak on je jinak hodnej ten Luděk.
14: Fandím sobě.
2: Dobře, Luděk Ačko, Laďka Bčko, hlasujte SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B. Připomenu, posíláte na číslo 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď vám zaspívá Dalibor Janda. Dej si

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: V Humoriádě právě teď probíhá souboj mezi čekárnou OUNZ a Automoto Revii. A ne Luděk Sobota s Miloslavem Šimkem nebo Laďka Kozderková, Vlastimil Bedrna vás budou bavit v další scénce. Necháme to na našich posluchačích, dámy a pánové, jsme připraveni, Petr Jablonský, Pavel Kučera. A vy na našem telefonu, kdo konkrétně v tuto chvíli? Dobrý den.
2: Honza, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já vás zdravím, pánové, oba do studia. A měl bych na začátek takovou prosbičku. Já jsem úplně neslyšel, kdy bude zítra ten Honza Dědek s panem Jablonským.
3: Mělo by to být zítra nějak večer na Primě, ale mám pocit, že kolem 9:30 to začíná, ale nejsem si teda vůbec jistý.
1: Koukněte do programu.
3: No, mrkněte se do programu, je to zítra.
2: Určitě se podívám, moc se na to těším.
3: Děkuji.
2: Jsem s váma byl na Honzovi Dědkovi tady na Špilasu v Brně
3: a
2: byla to paráda.
1: Tak výborně.
2: A protože jste trošičku zaloboval, tak bych volil Ačko.
3: No, vidíte to.
1: Děkujeme pěkně, mějte se hezky.
2: Mějte se na
3: shledanou.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: No.
4: Tady Franta, Mariánský Údolí.
1: Výborně.
4: A? Já bych teda, jestli můžu, zvolil taky Luďka Sobotu.
1: Můžete.
4: Já už ho měl rád od ranních let. A když jsem se dozvěděl, že se narodil stejného dne jako já, 27. května, tudíž zanedlouho bude narozeniny, tak mi to jenom potvrdilo. Já se omlouvám Laďce Kozderkové, ale volím Luďka Sobotu.
3: No, máte dobrý vkus, no.
1: Tak přejem všechno nejlepší i vám, už teď dopředu. Mějte se hezky.
3: Tak, ano. Tak,
1: hodně zdraví.
4: Díky, hezký den.
3: Nashledanou.
4: Posluchačům, naslyšenou.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Chtěl bych pozdravit Péťu.
3: Taky zdravím. Kdo tam je na druhé straně?
5: Nepoznáš je podle hlasu?
3: No, řekl bych, že poznám. Já poznám. Je, že by George?
5: Ne. Gianni.
3: Jo, to seš ty, no jo.
1: Kdo to je?
3: To je Italiano, kamaradano, amigo.
1: Kamaradino.
5: Zdravím. Dneska jsem ti měl volat. Mám ty narusky, zapomněli jsme dneska.
3: Aha, no tak hele, tak vidíš to, tak ty voláš do vysílání, ale jinak dneska vysílá pan Kučera teda, dneska tady není Patrik.
1: To nevadí, tady je hlasů dneska s Petrem.
5: Hele, já vám teda Ačko,
1: ano,
5: jo,
1: tak ano.
5: A to by to, jak to půjde, nebo se ozví ty.
3: Dobře,
1: tak čau.
3: Tak jo, Johnny, ahoj.
1: Dobré odpoledne. Halo.
6: Dobrý odpoledne, Pavle, tady Alena Sněžici, já tam zdravím a zdravím pana Jablonskýho a přijmu hodně štěstíčka, zdravíčka v podnikání.
3: Děkuju.
6: A chtěla bych Ačko.
1: Zapsanou.
3: Děkujeme.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď? Halo.
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Petra Jablonského. Dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
7: Přeju vám taky všechno dobré, ať se vám daří. Hlasuji pro Ačko, Pavle, a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer a příjemné probouzení do úterního rána. Všem posluchačům to přeje humoriádnice Růža z Riknovska. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Děkujeme.
3: Děkujeme, nashledanou.
1: Luděk dal tu Laďku hodně vysoko, takže na paní Laďku se zatím moc nedostává.
3: Jo, už jsme jako vyhráli.
1: Ještě ne.
8: Ještě nevím, tak to ještě někoho vezměte, mi to určitě. Určitě vyhrajeme s Luďou, viď?
3: No to bych prosil.
1: Dobrý den.
9: Takže jsem ve vysílání.
1: Přesně tak.
9: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Petříka a Pavlíka.
1: Zdravíme.
3: Taky je zdravíme.
9: A posluchače a dáme si Ačko.
1: Uvidíme, děkujeme. Mějte se pěkně, naslyšenou.
9: Taky, naschle, díky.
1: Tak ještě si poslechneme někoho?
3: No.
1: Chceme dalšího, dobrý den.
10: Dobrý den, tady Anička Zlišňová, já vás zdravím, moc vás zdravím. A já bych si psala tu Laďku Kozderkovou.
1: Aspoň tento hlas zachraňuje situaci.
10: Jestli tam nejsou ty techtle-mechtle, to je výborné.
1: No to tady zrovna bohužel není, ale souhlasím s váma. Techtle i mechtle.
10: Mějte se moc hezky a
1: i vy. Naschledanou. Zdravíme pěkně a ještě tento hlas. Dobrý den.
11: Dobrý den, Pavlíčku. Bože, na zvěřatce zdravím vás srdečně i pana Jablonského a chtěla bych Laděnku Kozderkovou a přeju vám krásný zbytek dne a celý týden, ať máte prožíváte.
3: Děkujeme.
1: A podobně. A děkujeme. Děkuji. Krásně. Tak, sice
12: tak už jsem jako vyhrál, nebo...
1: Nedočkavý Luděk. No. Samozřejmě Laďka měla své zastánce.
12: No.
1: Laďka. Ale Laďka s Luďkem Sobotou byla výš v tu
8: no,
1: chvíli.
8: Tak jdeme na to, na mě nezapomeňte, já jsem tam taky.
1: Ano, pane Šimku,
8: no,
1: samozřejmě.
8: Tak to pusťte.
1: Račte se vystoupit z archivu.
12: Jo.
13: To mi doufám vysvětlíte.
12: Já protože jak tak neslyším, tak kdyby mě volali, tak bych je nemusel slyšet.
13: No teď oni volali, už asi šestkrát volali.
12: A koho volali?
13: Já nevím, koho volali, no volali další, tak asi volali toho, kdo je na řadě, ne?
12: Na řadle?
13: Ale na řadě do pytle porád s váma, na řadě.
12: No tak to volali mě, já si to lídám. Já jsem tady první, aby mě nikdo nepředměl.
13: No, tak jste tady první. Bere vám to někdo, že jste tady první?
12: No, já jsem tady byl první.
13: No.
12: Já jsem sem přišel, už jsem tady byl a tady nikdo ještě nebyl.
13: Ano, já vám rozumím, no.
12: Vůbec nikdo tady nebyl.
13: Ano.
12: Na to mám svědky.
13: No jistě, jste tady první, no jo. Nikdo vám to nebere, že jste tady první.
12: Já jsem tady byl no. První.
13: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
12: To jo, já jsem tady...
13: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
12: Právě, že jsem tady byl já první. Proč jsem tam nešel? Teď vám to povídám, já neslyšel.
13: No jo, a pak je vám houby platný, že jste tady první. To tady můžete sedět do soudního dne a furt budete první. Mizérie s dětkem. Jsem radši nešel na počtu dneska.
12: Včera jsem byl na počtě a byl jsem tam taky první.
13: To víš, že jo. Tyhle mám nejradši. Ráno nemůžou dospat, tak se seberou a všude jsou první. Kam jdeš zítra, dětku? Že bych šel jinam, vy? Já jsem tady první, tady ještě nikdo nebyl, já jsem
12: já
13: sám
12: jsem
13: sebe
12: tady
13: před
12: mě. První.
13: Jenže teď dělám, si můžete ne. Namazat prsa, že jste tady první, víte? Když tam nejdete. A navíc, že vy mě blokujete. No jasný, jste tady první a se tam přes vás nedostanu vůbec. A jsem tady od vás totálně zblokovaný.
12: Tak já tam půjdu rovnou.
13: Tam nemůžete jít bez vyzvání. Mějte aspoň rozum, když už jste krajně hluchej. To vám vynadaj.
12: Ať nadává, já je stejně neuslyším.
13: Tak tam snad jděte, no.
12: A tam půjdu, hejte se, podržel byste mi tu lávičku.
13: No prosím, pěkně.
12: Ale nepijte to.
13: Proč?
12: Já mám taky něco s ledvinama.
13: To já taky. Co vy máte s ledvinama?
12: Co?
13: Co vy máte s ledvinama?
12: Já nevím, oni mi to vždycky říkají a já je neslyším. Právě proto jdu na ušní, aby se dověděl, co mám s ledvinama.
13: To je rozumný.
12: Pač já ani slyšet nepotřebu poslouchat nějaký jejich voloviny, na to nejsem zvědavej.
14: Polední pauza.
13: No je to. Jak jste se rozhoupal, tak nám to odpískali.
12: A co říkal?
13: To byla sestra zdravotní.
12: To byla sestra? Já už taky v poslední době špatně vidím.
13: No to není legrace, to vás lituju.
12: Mě nemusí nikdo litovat, milá paní.
13: Já snad nejsem milá paní, já jsem snad ještě milej pán.
12: To máte jedno. V těhle letech už je to jedno.
1: Přátelé, Petr Jablonský tuto scénku zná úplně z paměti. Dokázal mi to tady ve studiu. Čím to?
3: No já jsem vlastně svého času, když ještě fungovalo Směšné divadlo Luďka Soboty, ano. Tak jsem si dovolil za pana Šimka, když už bohužel nebyl tady mezi námi, za něj trošku zaskočit. Takže jsme tam tady tu scénku hráli, si pamatuju. Bylo to moc fajn. Uh-huh. Bohužel jsme ji nehráli dlouho, protože to divadlo uh-huh. zaniklo asi rok poté, ale bylo to moc. A já od té doby, vždycky, když já jsem tady byl první, vždycky, když mi někdo někam leze, třeba v autě se někdo dere přede mě a tak dále. No jistě, já jsem tady byl první. No, je jich hodně těch, kteří chtějí být všude první.
1: Jaké bývají reakce?
3: Reakce na co?
1: Na toho Luďka, když ho použijete, když vás slyší.
3: No, tak vesměs se leknou nejdřív a většinou potom jako se... Jako
1: s humorem ustoupí.
3: Jo, dá se říct, že to funguje. No, Luděk, dobrá nálada. Jo, a mimochodem, víte, co bylo v té lahvičce?
1: Ne.
3: No to byla přece v hýsky,
1: jo.
3: Ale domácí.
1: Dobře, tak jsme to zakončili přípitkem tady s Petrem Jablonským. Děkujeme za návštěvu, bylo to fajn.
3: Já děkuju za pozvání, mějte se krásně.
1: Loučí se i Pavel Kučera, krásný den.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Česko zasáhly silné bouřky, hasiči nejčastěji zasahovali na jihu Moravy a Vysočině. Na vyšetření ve stanu proti melanomu v Brně přišly stovky lidí. Ministerstva zdravotnictví a zemědělství chtějí po kauze s toxinem zlepšit a zrychlit vzájemnou komunikaci. A dnes čekáme zpočátku zataženo, během dne oblačno a teploty do 14 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brnova svítá David Hasman. Část Česka zasáhly silné bouřky. Nejhorší situace byla na jihu Moravy a na Vysočině. K 21. hodině jihomoravští hasiči řešili v souvislosti s bouřkami 47 událostí. Více než 20 z toho připadly na Hodonínsko. Nejčastěji řešili vodu ve sklepech, popadané stromy na silnicích i vlak zasažený bleskem v Brně Černovicích. Ten zůstal nepojízdný kvůli poruše sběrače po úderu blesku. Drážní hasiči tak večer museli evakuovat cestující z tohoto vlaku. Nikdo se nezranil, řekl to mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kafka. Lidé včera stáli frontu přes celé Dominikánské náměstí v Brně kvůli vyšetření ve stanu proti melanomu. Lékaři kontrolou mateřských znamének pomocí dermatoskopu nabízeli zdarma a bez objednání. Do 8 mobilních ordinací přišly stovky lidí. Jen za první 3 hodiny lékaři odhalili 14 podezřelých a rizikových útvarů.
2: Přišla jsem jenom na prevenci, protože jsem zjistila, že jsem si nikdy za celý život nekontrolovala znamenka a mám jich hodně.
3: Paní Lucie čekala ve frontě na vyšetření téměř 2 hodiny. Podle lékařky Moniky Arenbergerové se lidem zdají dlouhé čekací doby ve standardních ordinacích a proto využívají preventivní akce.
4: Třeba někde 3 až 6 měsíců. Dalším důvodem může třeba být i finanční motivace, protože klasické preventivní prohlídky si pacient musí hradit sám, anebo si je musí vlastně vyčerpat z toho fondu prevence.
3: Podobné vyšetření dnes nabízí zdravotníci v lékárně na Kobližné ulici. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Ministerstva zdravotnictví a zemědělství chtějí zlepšit a zrychlit vzájemnou komunikaci. Reagují tak na kauzu s toxinem cereulit v umělém kojeneckém mléku. Ze strany některých rodičů nebo lékařů totiž úřady čelily kritice, že o možném nebezpečí informovali s velkou prodlevou. V Česku je podle ministerstva zdravotnictví podezření na otravu u 23 dětí. Dosud žádnou ale testy nepotvrdili. Pokračuje Martin Novotný z tiskového oddělení.
5: S ohledem na skutečnost, že došlo ke stažení kontaminovaných šarží z trhu v rámci celé Evropy, nelze předpokládat nárůst počtu pravděpodobných případů, které jsou skutečným ukazatelem vývoje situace v dané věci.
0: Ve Zlíně dnes začíná 30. ročník Československého divadelního festivalu Setkání stretnutě. Do krajského města přijede například Dejvické divadlo, divadlo Husa na provázku nebo Slovenské divadlo Arena. Patronem letošního ročníku je herec Lukáš Příkazký. Součástí festivalu budou také koncerty, besedy nebo workshopy pro studenty i veřejnost. Festival potrvá do neděle 17. května.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku převážně zataženo, místy doznívající déšť. Během dne postupně oblačno, k večeru bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 11 až 14 stupňů. Vát bude čerstvý severozápadní vítr. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně na D2 na 8. kilometru ve směru na Bratislavu. Nákladní vozidlo tam narazilo do dopravního značení. Místem s opatrností projdete. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré ráno, Moravo, je 5 minut po 5. hodině. Posloucháte Český rozhlas Brno, je úterý 12. května roku 2026 a jsme rádi, že jste si nás naladili už teď na začátku našeho vysílání. Svátek dnes slaví Pankrác, což je první z takzvaných ledových mužů. Jen pro zajímavost, svátek v polovině května se podle lidové tradice často objevují přízemní mrazíky a v České republice je toto jméno poměrně vzácné. V každém případě blahopřát Pankrácu budeme po 8. hodině. Čekají na vás písničky, rýmy zaspívá Hana Zagorová, křídla z mídla přidá Krištof s Jaromírem Nohavicou a další budou následovat. Pavel Kašpar u mikrofonu, pochutnejte si na snídani, odpočívejte, užívejte dnešního dne. Krásný poslech a dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 13 minut, je 12. května 2026. Dnešek je Mezinárodním dnem zdravotních sester na počet Florence Nightingaleové, anglické ošetřovatelky, která dokázala tento obor povznést mezi respektovaná povolání. Narodila se před 206 lety. Ve stejný den i ve stejný rok se také narodil Josef Mánes, proslulý malíř, významný představitel romantismu, který je autorem 12 medailonů na kalendářní desce Pražského orloje. Vrcholným Mánesovým dílem je pak jeho Moravský rok ve formě kalendáře. Zemřel bohužel duševně nemocný ve věku pouhých 51 let. Před 118 lety věnoval hrabě Robert Kounic u příležitosti sňatku s Josefínou Horovou svůj brněnský palác pro potřeby vysokoškolských studentů. V současnosti se zde na Moravském náměstí nachází rektorát Masarykovy univerzity. Zároveň hrabě Kounic založil také nadaci pro vybudování studentských dnes kounicových kolejí. Před 110 lety se narodil herec František Hanus, rodák z Valašského Meziříčí. Objevil se v řadě seriálů i filmů, třeba jako kovář v pohádce Třetí princ. Dnes si připomínáme také dobytí severního pólu. Za jeho první prokazatelné dobyvatele jsou považováni členové posádky vzducholodi Noriga. Pólu dosáhli před 100 lety. Na palubě se tehdy sešli Roald Amundsen, Umberto Nobel a Lincoln Ellsworth. A před 55 lety zemřel Ludvík Kundera, první rektor Janáčkovy akademie muzických umění v Brně, otec spisovatel Milana Kundery. Byl nejen žákem Leoše Janáčka, ale zároveň i interpretem jeho skladeb. Během první světové války působil v československých legiích, rektorem brněnské JAMU se pak stal v roce 1948. A 51. narozeniny dnes oslaví sportovní střelec a zlatý olympionik David Kostelecký. Blahopřejeme. Teď už jsou tu Smoky, počasí po písničce. Pavel Kašpar přeje dobré ráno.

0: počasí.
1: Počasí je tu v 5 hodin a 19 minut. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 9 a 12 stupni Celsia. 9 stupňů je v Troubsku nebo v Brně Žabovřeskách a 12 stupňů v tuto chvíli v Lednici. Předpověď počasí ta dnes slibuje ráno převážně zataženo, místě doznívající déšť. Během dne postupně oblačno a drobnější přehánky, k večeru pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů Celsia, čerstvý severozápadní vítr rychlostí do 35, místy v nárazech až do 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vychází v 5 hodin a 14 minut, respektive už vyšlo, i když to tak na první pohled nevypadá, zapadá ve 20 hodin a 26 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám hezký poslech a dobré ráno.
2: 20 let už je na scéně brněnská hradroková skupina Quanti Minoris, hrající středověké motivy v rokovém hávu. Kapelník Zdeněk Němeček v úterním dopoledním vysílání 12. května po 11. hodině zavzpomíná na začátky kapely, její proměnu v čase, přiblíží, kde čerpá inspiraci a co kapelu Quanti Minoris čeká v nejbližší době. Na zajímavého hosta i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
3: Po čase se hlásí hudební cyklus S pivem k srdci. V májové edici oslaví své jubileum folklorní houslista Miroslav Hlosta. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska i Slovenska přijdou legendárnímu primášovi pogratulovat cymbálové muziky Lipka a Vonica a přidá se i orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 12. května v 19 hodin a 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 25 minut. Včera dopoledne policisté na tísňovou linku přijeli oznámení o muži zaklíněném mezi dva stromy. Telefonující venčil svého psa v lesním porostu v brněnské městské části Lesná, kde spatřil staršího pána. Sám mu nedokázal pomoci, hlídka dorazila na místo a muže se podařilo vyprostit. Za pomoci přivolaných hasičů seniora naložili do sanitky a převezli do nemocnice. 83letý pán měl velké štěstí, že ho kolem jdoucí našel, protože zaklíně tam byl patrně již od soboty, kdy se lesní cestou vydal do Soběšic na fotbal. V Bošovicích v okrese Vyškov se včera odpoledne rozhořel rodinný dům. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Dům stojí v řadové zástavbě a hasiči zabránili rozšíření ohně na sousední objekty. Příčinou vzniku požáru zatím zjišťují. Brněnští strážníci připomínají víkendový případ z prostoru u hlavního nádraží. Lidé si v sobotu odpoledne stěžovali na člověka, který se povaloval na trávníku a kolem sebe měl odpadky. Hlídka poznala 38letou ženu, u které městské policie eviduje za poslední 3 roky 63 přestupků. Ležela ve velmi nepřirozené poloze a prakticky nehybně. A taky strážníci oslovili. Okamžitě se však dočkali série sprostých urážek. Žena na ně podrážděně křičela, že ji vzbudili, když se jí podařilo usnout po 5 dnech. Z chlastání, jak sama uvedla, při zkoušce na alkohol žena nadýchala 2,5 promile a protože se neovládala, nechali ji převést na záchytnou stanici. 5 hodin a 26 minut. Český rozhlas Brno je tu s vámi.
1: Český rozhlas Brno, písnička.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Fakultní nemocnice Brno chystá rekonstrukci pavilonu S dětské nemocnice. Sídlí v něm jednotka intenzivní péče a klinika infekčních nemocí. Opravy by měly začít v červnu. Dělníci budovu zateplí, vymění okna, dveře i výtahy. Součástí bude i nová vzduchotechnika s klimatizací, kterou budova zatím nemá. Část lůžek se musí kvůli pracím přesunout na pediatrickou kliniku. Rekonstrukce by měla být hotová příští rok v létě. V centru Prostějova je nové sídlo magistrátu. Dělníci ho vybudovali ze schátralé administrativní budovy na náměstí TG Masaryka. Náklady dosáhly 352 milionů korun. Skoro polovinu investice uhradili dotace. Do nové budovy by se postupně mělo nastěhovat celkem 120 úředníků, zhruba třetina celého magistrátu. V Uherském Hradišti dnes fotbalisté první FC Slovácko přivítají Baník Ostrava. Policie utkání označila jako rizikové. Očekává příjezd až tisícovky fanoušků z Ostravy. Dohlížet na pořádek a bezpečnost budou v okolí stadionu i ve městě desítky policistů. Ti upozorňují fanoušky na zákaz pronášení jakékoliv pyrotechniky na stadion. Ceny vstupenek na kulturní akce v Česku vzrostly za posledních 7 let zhruba o třetinu. Vyplývá to z dat pořadatelů, které oslovil Český rozhlas. Za zdražením částečně stojí i sloučení 3 velkých prodejců vstupenek – Go Out, Ticket Portal a Ticket Stream. V některých případech už jejich provize tvoří dohromady více než desetinu celkové ceny za vstupenku. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku převážně zataženo, místy doznívající déšť, během dne postupně oblačno a k večeru bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 11 až 14 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně na D2 na 8. kilometru ve směru na Bratislavu. Nákladní vozidlo tam narazilo do dopravního značení. Místem s opatrností projedete. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: motoristu a vzala Petra Janů. Je 5:40, tady je Český rozhlas Brno. Na Dominikánském náměstí v Brně se včera mezi 10. a 18. hodinou přestěhoval stan proti melanomu. Lékaři v něm zájemcům nabízeli vyšetření mateřských znamenek zdarma, bez objednání, a lidé už od rána čekali na vyšetření ve frontách. Melanom představuje zhruba 10% všech zhoubných kožních nádorů. Jenom za včerejší dopoledne lékaři odhalili 14 podezřelých a rizikových útvarů.
1: Vy sama jste měla nějaké rizikové znamenko v minulosti vyndané? Ne, nevíte o tom. Dobře. Tak si prosím odložte a podíváme se na vaše znamenka.
2: Lékařka Monika Arenbergerová právě v jedné z 8 ordinací stanu proti melanomu v Brně vyšetřuje pacientku Janu pomocí dermatoskopu.
1: Paní mě upozornila, že na pravém lýtku je piha, která se změnila. S tím souhlasím, je tady vlastně takové větší znamenko. Řekla bych, že jeho rozměr je větší než 0,5 cm, ano, 7 mm podle toho měřítka, které mám. Je nepravidelně ohraničené, to je pravda, ale jinak má pěknou, světle hnědou, homogenní barvu a vlastně i ta struktura, kterou vidím tím dermatoskopem, je pravidelná. Takže já říkám, vyřezávat se nemusí.
2: U žen by se dermatologové měli podle Arenbergerové zaměřit právě na znamenka na nohách.
1: Hodně nosíme sukínky, když je v létě teplo, takže ta expozice tomu ultrafialovému záření je relativně velká. No a teď začneme systematicky vyšetřovat všechna znamenka na celém kožním povrchu.
2: U paní Jany dopadlo vyšetření v pořádku. Pravidelně na ně ale nechodí.
3: Vzhledem k tomu, že v Ivančicích není kožní a v Krumlově neberou, takže bych musela jezdit do Brna, ano? Ale já takhle nemám potřebu, protože nemám problémy.
2: Lidé na kontrolu stojí ve frontě, která obtočila celé Dominikánské náměstí. Například paní Lucie přišla s partnerem a maminkou. Na kontrolu čekali téměř 2 hodiny.
4: Jsem se sem nedostala minulý rok, a takže letos jsme si na to vyhradili čas. Přišla jsem jenom na prevenci, protože jsem zjistila, že jsem si nikdy za celý život nekontrolovala znamenka a mám jich hodně. Přišli jsme o půl hodiny dříve s tím, že nebudeme stát třeba tak dlouhou dobu.
2: Čekací doby ve standardních ordinacích se lidem zdají dlouhé, dodává lékařka Monika Arenbergerová.
1: Třeba někde 3 až 6 měsíců. Dalším důvodem může třeba být i finanční motivace, protože klasické preventivní prohlídky si pacient musí hradit sám, anebo si je musí vlastně vyčerpat z toho fondu prevence. Z nějakého důvodu Češi mají tyhle ty stany proti melanomu rádi a my toho rádi využijeme.
2: Pokud dermatologové narazí na melanom nebo jiný rizikový útvar, posílají pacienty do brněnské fakultní nemocnice u svaté Anny nebo Masarykova onkologického ústavu. Při včasném záchytu mají pacienti až 100% šanci na vyléčení. Hana Novotná, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 6:45 minuta. K tomu je tu aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy momentálně mezi 9 a 12 stupni Celsia a předpověď pro dnešek slibuje ráno převážně zataženo, místy doznívající déšť, během dne postupně oblačno a přehánky už jen drobnější. K večeru bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty mezi 11 a 14 stupni Celsia, vítr čerstvý severozápadní do 35, místy v nárazech do 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo v 5 hodin a 14 minut, zapadne ve 20 hodin a 26 minut. Krásný den přejeme.
2: Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Knajzl.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, zpíval vám Michal Tučný, je 5 hodin a 50 minut. Co se v učebnicích nedozvíte, co v učebnicích nebylo? Dnes se v této rubrice podíváme na hranice Čech a Moravy. Přichází Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že v Jihlavě a jejím těsném okolí najdeme 4 zdobné barokní pilony, které vymezují hranici mezi Čechami a Moravou? V polovině 18. století je dala postavit císařovna Marie Terezie ve snaze o definitivní vyřešení vleklých sporů o průběh zemské hranice. Díky striktnímu dělení tak lidé věděli, v které části země se právě nacházejí, ale hlavně bylo jasně určeno, kdo má za co platit. V dané době se totiž představitelé Čech a Moravy svářili, kudy povede hranice mezi zeměmi a zejména o to, kdo zaplatí opravu hlavní zemské cesty, která spojovala Vídeň a Prahu. Česká zemská reprezentace tvrdila, že hranice leží víc směrem k Čechám, aby na Moravu vyšla větší část opravy. Autorem hraničních kamenů je sochař Viktor Václav Morávek z nedaleké obce Polná. Žulové komolé jehlany na podstavcích jsou vysoké skoro 5 metrů. Na protilehlých stranách mají výrazné reliéfy českého lva a moravskou orlici. Latinské nápisy na nich připomínají jméno panovnice, která jejich vznik iniciovala. Pilony jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Dron pomohl policistům na Jižní Moravě odhalit desítky přestupků, včetně porušení zákazu předjíždění nebo jízdy na červenou. Včelstva přečkala zimu výrazně lépe než o rok dříve. Nemocnice Vyškov pořádá Den zdraví. Zájemcům změří krevní tlak, hladinu cukru i cholesterol. A dnes čekáme zpočátku zataženo, během dne oblačno a teploty do 14 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Policisté díky dronu odhalili na rizikových silnicích na jihu Moravy v posledních dnech desítky přestupků. Například na úsek s kyvadlovou dopravou v Stvarožné na Brněnsku vjelo i přes červenou semaforu během pár hodin 19 řidičů. Na silnici první třídy číslo 52 u Pasohlávek zase několik aut nezastavilo na stopce. Byl mezi nimi i jeden autobus. Další případy přibližuje mluvčí policie Petr Vala.
2: Další kontrola probíhala na dálnici D2 před Brnem, kde se policisté zaměřili na zákaz předjíždění nákladních automobilů. Zadokumentovali celkem 11 řidičů kamionů, kteří zákaz předjíždění nerespektovali. Jeden z nich dokonce tento přestupek během krátké chvíle spáchal na několika kilometrech hned dvakrát.
0: Po rekordních úhynech z předchozí zimy přečkala tu uplynulou tuzemská včelstva lépe. Zimní úhyny klesly na 11%, což je návrat k obvyklým číslům. Vyplývá to z dat mezinárodního projektu, na kterém se podílejí přírodovědci Olomoucké univerzity Palackého. Objevily se ale i lokální extrémní úhyny, říká biochemik Jiří Danihlík.
3: V letošním roce jsme zaznamenali extrémní úhyny hlavně na Jesenicku, kde ty úhyny se přiblížily i 50%. Podobnou situaci vidíme třeba i na Karlovarsku, v některých částech Jižní Moravy. V tom loňském roce tam šlo hlavně o varoázu. Tady si tím zatím nejsme úplně jistí, takže ponoříme se trošku hlouběji do dat a provedeme i detailnější analýzu.
0: Prezident Petr Pavel podepsal zákon, který vládě umožní regulovat ceny paliv. Kabinet tak bude moct v případě mimořádných událostí pomocí nařízení zasahovat do trhu s pohonnými hmotami, a to až na 12 měsíců. Zákon vznikl jako reakce na krizi na Blízkém východě, po které vzrostly ceny ropy. Sněmovnou prošel ve stavu legislativní nouze. Senátoři ho odmítli. Poslanci ale senátní veto přehlasovali. Účinnost zákona platí jeho vyhlášením ve Sbírce zákonů. Na prevenci civilizačních onemocnění jako cukrovka nebo nemoci srdce a cév se dnes zaměří Den zdraví a hygieny rukou ve Vyškovské nemocnici. Lidé si tam od 9 do 13 hodin můžou nechat změřit krevní tlak, hladinu cukru i cholesterol v krvi nebo množství tuku v těle. Zájemci se také naučí samovyšetření prsu a varlat kvůli včasnému záchytu případného nádoru. Součástí akce je i nácvik první pomoci nebo správného mytí rukou, říká mluvčí nemocnice Šárka Urbánková.
4: Máme k dispozici speciální přístroj, který prosvítí ruce těch zájemců a přesně ukáže, která místa čistá nejsou, přestože my si myslíme, že jsme si ty ruce umyli perfektně. Poradíme, jak dokonale opravdu si ty ruce čistit, zejména dnes, kdy mezi ty velmi časté infekční nemoci patří hepatitida typu A.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku převážně zataženo, místy doznívající déšť. Během dne postupně oblačno a k večeru bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 11 až 14 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na silnici 43 na trase ze Svitav do Brna se brzdí na výjezdu z Lažan k odbočce na Kuřim. Je to zhruba na 15 minut. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásný den vám všem, milí posluchači, 6:05 hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno, Pavel Kašpar u mikrofonu a v kalendáři svítí 12. květen. Jsme rádi, že vstáváte s námi. Zpívej tu píseň kouzelnou, to budou Martáte na Elefteriadu na úvod, pak se do studia přižene Hurikán v podání Dalibora Jandy a další písničky, které nestárnou, budou následovat. Přejeme vám dobrou chuť ke snídani a pokud už tuto chvíli valíte do práce nebo kamkoliv, tak šťastnou cestu. We'll be right back.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 11 minut. Lepší a rychlejší komunikace, to slibují ministerstva zdravotnictví a zemědělství po pauze s nebezpečným toxinem cereulit v umělém kojeneckém mléku. Někteří lékaři a rodiče si totiž stěžovali, že informace o závadných výrobcích dostali s velkou prodlevou.
1: Ani tehdy jako doktorku nenapadlo, že by to mohlo být z toho.
2: Říká Zuzana z Prahy. Její dceři byly tehdy 2 měsíce a problémy po umělém kojeneckém mléku měla asi 2 týdny.
1: Začaly obrovský křeče, bolesti bříška, byla nafouklá a celkově byla hodně mrzutá.
2: Po vysazení mléka podle ní problémy odezněly. Že má doma balení z šarže, kterou se výrobce rozhodl preventivně stáhnout z prodeje, zjistila náhodou.
1: Když jsem ráno scrollovala na Facebooku, tak vyšel nějaký post právě od stránky, která se zabývá vadnými potravinami. A kdybych jako na to nenarazila, tak bych o tom ani nevěděla.
2: O tom, že je na trhu nebezpečná dětská výživa, se pediatr dozvěděl od ní a varoval další rodiče. Právě za pozdní varování rodičů a lékařů kritizuje ministerstvo zdravotnictví taky pirátská poslankyně Eva Šrámková.
3: Dětští lékaři dostali pokyn 7 týdnů poté, co se o tom vědělo, a začalo se stahovat výrobky, což znamená, že rodiče prostě chodili s novorozencem k lékařům a nevěděli, na co se ptát, a lékaři nevěděli vlastně, po čem se pátrat.
2: Ministerstvo zdravotnictví argumentuje tím, že dětskou výživu kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která spadá pod rezort zemědělství, a že od ní pak informace o závadných výrobcích dostávají další úřady. Ministerstvo zdravotnictví se ale kvůli situaci nechalo udělat interní audit. Ten podle Martina Novotného z tiskového oddělení rezortu ukázal, že je sice současný systém funkční, právě v komunikaci mezi ministerstvy, ale vidí prostor pro zlepšení.
4: V návaznosti na tato zjištění budou přijata opatření zaměřená na posílení mezirezortní spolupráce, nastavení efektivnějších komunikačních a rozhodovacích mechanismů a zpřesnění interních odpovědností.
2: Na varování o nebezpečných výrobcích, které do Česka dorazilo z ostatních evropských zemí, reagovala Státní zemědělská a potravinářská inspekce neprodleně, říká její mluvčí Pavel Kopřiva.
5: Zároveň neprodleně dohlížela nad okamžitým stažením všech šarží, které výrobci nejprve sami označili za nevyhovující, a potom u těch šarží, které inspekce v rámci masivní kontrolní akce sama zjistila kontrolní činností.
2: Předávání informací lékařům by podle poslankyně Evy Šrámkové urychlilo právě třeba to, kdyby kojenecká výživa spadala jako léčivo pod rezort zdravotnictví a ne jako teď potravina pod rezort zemědělství. Tato změna ale není na stole, vysvětluje mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
6: Klasifikace kojenecké a dětské výživy vychází z platné evropské i národní legislativy a případná změna tohoto režimu by představovala zásadní systémový zásah, který by musel být odsouhlasen na úrovni Evropské unie. Odborná diskuze se soustředí především na další zefektivnění výměny informací mezi dozorovými orgány a orgány ochrany veřejného zdraví.
2: Státní zemědělská a potravinářská inspekce od února zkontrolovala více než 200 šarží dětské výživy. Toxin cereulit zjistila ve 3 z nich. Do kontrol se následně zapojila i Státní veterinární správa, která na českém trhu koncem dubna zakázala prodávat 120 šarží od 12 výrobců z různých zemí Evropské unie. Mezi nevyhovujícími šaržemi byly i výrobky od firmy Danone. Ta upozorňuje na to, že výrobky sama stáhla už dřív preventivně, pokračuje její mluvčí Dominika Preška.
7: V poslednom verejnom sdělení dozorového orgánu zároveň neboli uvedené žiadne nové výrobky z nášho portfólia. Ide o rekapituláciu už komunikovaných a stiahnutých šarží.
2: Podobně se vyjádřily i další dotčené společnosti Nestlé nebo Solvent. V Česku je podezření na otravu u 23 dětí. U žádného je ale testy podle ministerstva zdravotnictví zatím nepotvrdili. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osmdesátková klasika Baltimora a Tarzan Boy v 6 hodin 19 minut. Tady je Český rozhlas Brno, je tu počasí.
1: Počasí.
0: Teploty na jihu Moravy stále v rozpětí mezi 9 a 12 stupni Celsia. Předpověď slibuje ráno převážně zataženo, místy ještě doznívající déšť. Během dne postupně oblačno, drobnější přehánky, jak večeru bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů Celsia, vítr čerstvý severozápadní do 35, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce. A slunce, které dnes vyšlo v 5 hodin a 14 minut, zapadne ve 20 hodin a 26 minut. Dobré ráno.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí brněnská skupina Young Pekáč. Pod tímto názvem se skrývá soubor mladých muzikantů kolem Mojmíra Bártka, dlouholetého člena orchestru Gustava Broma. Vystoupí 12. května od 19 hodin. Uslyšíte swing a jazz, samozřejmě hlavně ve skladbách, na kterých se Mojda Bártek podílel především jako aranžér. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Mojdy Bártka a jeho souboru Young Pekáč přijďte 12. května od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
3: Hostem čtvrtečního dobrého dopoledne 14. května bude herečka Klára Ondrůšková, čerstvá držitelka ceny divadelní kritiky za talent roku 2025. Jak stíhá herecké nasazení v divadle v Uherském Hradišti a v Brně? Co rodačku z Hodonína fascinuje na folklóru a na jaké role se aktuálně připravuje? Držitelky 10 titulů mistryně České republiky v americkém stepu se zeptáme i na to, jestli v dámské šatně vnímá rivalitu a s kým by ráda stála na jevišti. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, posloucháte nás v 6 hodin a 24 minut. Bouře připravila o život milenecký pár. V roce 1900 se přehnala brněnským parkem Lužánky. Ano, tušíte správně, jde o další epizodu z temných letopisů moravských, ke kterým se můžete vracet i prostřednictvím našeho webu. Tato epizoda, o které teď bude řeč, trvala sice jen půl hodiny, nejprudší byla asi jen 10 minut, ale není pamětníka, jež by nebyl svědkem takového divadla, které rozbouřené živly poskytovaly. Tak popisují Lidové noviny bouři, která se večer 4. července 1900 snesla na Brno. Následovala po velmi horkém dni a nepředházely jí žádné významnější předzvěsti. Poslechněte si temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem nejenom každý pátek ve vysílání Českého rozhlasu Brno, ale také online na webu či v aplikaci Můj rozhlas. I tato epizoda už je vám k dispozici. Zprávy, které připravuje dnes David Hasmana, jsou tu už za 5 minut.

dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos,

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Část Česka zasáhly silné bouřky. Nejhorší situace byla na jihu Moravy a na Vysočině. K 21. hodině jihomoravští hasiči řešili v souvislosti s bouřkami 47 událostí. Více než 20 z toho připadly na Hodonínsko. Nejčastěji řešili vodu ve sklepech, popadené stropy na silnicích anebo vlak zasažený bleskem v Brně Černovicích. Ten po úderu blesku zůstal nepojízdný. Drážní hasiči museli cestující z vlaku evakuovat. Počet lesních mateřských škol a klubů zapsaných ve školském rejstříku se za posledních 10 let v Česku téměř zpětinásobil. Nejvíce těchto zařízení funguje v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji. Vedle soukromých školek přibývá taky obecní a městské lesní mateřské školy. V Jihomoravském kraji zatím funguje jedna v Brně Bosonohách. 1 150 000 000 korun letos pošle Státní fond dopravní infrastruktury na silniční stavby na Vysočině. Primárně půjde o investice do komunikací, které budou sloužit k přepravě nadrozměrných komponent pro dostavbu dukovanské elektrárny. Letošní částka je zatím nejvyšší, kterou kraj z fondu získal. Kvůli nedávné kauze s kontaminovanými kojeneckými mléky chtějí ministerstva zdravotnictví a zemědělství zlepšit a zrychlit vzájemnou komunikaci. Někteří rodiče a lékaři totiž české úřady kritizují, že na situaci zareagovali pozdě. V mlécích po celém světě se objevil toxin cereulit, který způsobuje zvracení nebo průjem. Podle ministerstva zdravotnictví je v Česku podezření na otravu u 23 dětí. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku převážně zataženo, místy doznívající déšť. Během dne postupně oblačno a k večeru bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 11 až 14 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 z Vyškova do Prahy u sjezdu na Slavkov. Na 210. kilometru se výrazně zpomaluje v obou pruzích. Za Rohlenkou na 207. kilometru se potom fronta rozjíždí. Brzdí se zase až přímo v Brně za Slatinou na 200. kilometru a pomaleji se pokračuje k omezení u exitu 196 Bratislava. A i na D2 před Brnem od Břeclavy už houstne provoz. Kolona se sune od Modřic ze 3. kilometru. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je úterní Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 40 minut. Na koupání to teď tedy rozhodně nevypadá. Meteorologové ode dneška s příchodem takzvaných ledových mužů hlásí ochlazení. Přesto už hygienici začali sledovat kvalitu vody u vybraných vodních ploch. Třeba v Jihomoravském kraji jsou jich tradičně více než 20. Podobně je to v sousedních krajích. Byli jsme u také prvního odebírání vzorku vody z Plumlovské přehrady.
1: Do vody Plumlovské nádrže za chvíli zamíří Martin Halata ze zdravotního ústavu. Má na sobě už gumáky, takové ty rybářské, které jsou až těsně pod paže.
2: Mentálně si dezinfikuju ruce kvůli tomu, že budu odebírat vzorek na mikrobiologický rozbor.
1: Do vody je potřeba jít několik metrů od břehu, a to několikrát po sobě. Součástí vybavení je i kulatá černobílá destička ve tvaru kruhu zavěšená na provázku. Slouží k měření průhlednosti vody, dodává Halata.
2: Ta průhlednost v současné době je 1,30 m, což je dobrý. Je vidět, že začátek sezóny a většinou začátku sezóny opravdu ten květ, ten červen, ještě i tady ta přehrada bývá v přijatelném stavu a většinou se to už pozná podle té průhlednosti.
1: Během léta podle Halaty bývá průhlednost třeba i jen 0,5 metru. Zákazy koupání tu krajští hygienici vyhlašují opakovaně, dodává jejich mluvčí Markéta Koutná.
3: Hlavní příčinou bývá nadlimitní výskyt sinic a potom s tím související zvýšená koncentrace chlorofilu A a zároveň i snížená průhlednost vody.
1: Zákazy koupání by lidé podle Koutné měli respektovat. Sinice totiž můžou zejména citlivějším jedincům a dětem způsobit zdravotní problémy.
3: Ve smyslu, kdy můžeme mít bolesti hlavy, svědění kůže, vyrážku, zarudnutí kůže a sliznice. No ale dále se můžou objevit i problémy, jako je nevolnost, zvracení, průjmy a podobně.
1: Měření kvality vody v Plumlovské nádrži pravidelně pozoruje i pan František.
4: Tím, že rybařím tady na té pláži, tak vím, že jezdí s hygienisem a dost často s ním mluvím. Dívejte, čím je větší léto, tak tím vlastně ta voda dostává zabrat, že? Teplem, sinicema a tak dále, že? Ale jinak jako koupání je tady, pokud nejste moc choulostiví, tak koupání není špatný, jako.
1: Takže chodíváte se sem koupat,
4: jo? Jistě, že jo, chodíváme s rodinou, s manželkou, bez problému.
1: Vzorky vody z Plumlovské nádrže odborníci odvezli do laboratoře, výsledky měření hygienici zveřejní tento týden na svém webu. Z Plumlova Josef Čermák, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
6: Když si tehdy přinesla na talířku křupky, musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka

jsem si skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul, a ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

0: počasí.
1: Ve 6:45 přesně a minutu k tomu je tady aktuální předpověď počasí. Sledujeme také, jak se vyvíjí teploty. Tradičně před 7 jdou malinko dolů, ale zatím to rozpětí teploty díky oblačnosti moc nemění. Mezi 9 a 11 stupni, i když ve Znojmě Kuchařovicích ta teplota tak kolísá mezi 8 a 9 stupni. Předpověď pro dnešek slibuje ráno převážně zataženo, místy doznívající déšť. Během dne postupně oblačno, drobnější přeháňky, které by k večeru měly ubývat. Nejvyšší teploty dnes ve srovnání se včerejškem podstatně nižší, pouze 11 až 14 stupňů Celsia. A navíc nás bude schlazovat ještě vítr, čerstvý severozápadní, do 35, místy v nárazech až do 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 14 minut, zapadne ve 20 hodin a 26 minut. Dobré ráno.
2: Přijďte na tradiční den otevřených dveří Českého rozhlasu Brno.
3: Ukážeme vám, kde vznikají pořady, které máte rádi.
2: Uvidíte rozhlasáky při vysílání.
3: Můžete nahlédnout do rozhlasové fonotéky.
2: Odnést si fotky na památku.
3: A nebo s námi uložit schránku se vzkazy budoucím generacím.
2: Den otevřených dveří se koná v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Brně na Beethovenově ulici.
3: Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Pokud snídáte Malagelo, tak samozřejmě na zdraví a dobrou chuť. Je 6:51, krátce před 7:00 na vlnách Českého rozhlasu Brno připomeneme důležité a zajímavé události spjaté s dneškem, tedy úterkem 12. května 2026. Úřad práce dnes zveřejní údaj o nezaměstnanosti za duben. Představitelé Jihomoravského kraje dnes v Brně předají ceny Jihomoravského kraje za loňský rok. Obdrží je třeba odborník na vodní hospodářství Miroslav Dumbrovský a také znalkyně kyjovského kroje Jaroslava Hajná nebo sportovec Libor Zábranský či architekt Svatopluk Sládeček. V Pohořelicích dnes skončí oficiálně rozsáhlá rekonstrukce a rozšíření tamní čistírny odpadních vod, jejíž kapacita omezovala rozvoj města. Vystoupením souboru Netherlands Dance Theater 2 dnes začne Mezinárodní festival Divadelní svět Brno 2026. A v Brně dnes také začíná konference Duševní zdraví ve stáří, výzvy, prevence a podpora. No a zprávy v 7 s Davidem Hasmanem jsou tu za 8 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu, dobré ráno přejeme.

0: Je Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.
1: My už jsme vzhůru. A co vy?

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Bráně Majer, Panenka.
0: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hory. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Hasiči museli na Jižní Moravě výjíždět kvůli bouřkám k téměř 60 událostem. Prezident Pavel by podle předsedy sněmovny Okamury na summit NATO jet neměl. Na Jižní Moravě přenocovalo v prvním čtvrtletí více turistů než loni touto dobou. Vzrostl však pouze počet domácích hostů. A dnes čekáme zpočátku zataženo, během dne oblačno a teploty do 14 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Hasiči měli kvůli včerejším bouřkám na Jižní Moravě bezmála 60 výjezdů. Zaměstnalo je hlavně čerpání vody ze sklepů a odstraňování popadaných stromů. Nejčastěji zasahovali podle svého mluvčího Petra Příkazského na Hodonínsku.
3: Dvě nejpotíženější obce přívalovým dechtěm byly Hratičkovice, Vacenovice. V Hratičkovicích jsme čerpali 20 sklepů vodu a ve Vacenovicích 5 rodinných domů.
2: Drážní hasiči řešili v Brně nepojízdný vlak po zásahu blesku. Nikomu se nic nestalo, cestující ale museli evakuovat. Prezident Petr Pavel by podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD neměl jet na červencový summit NATO v Ankaře. Řekl to po jednání koaliční rady s tím, že za zahraniční politiku je odpovědná jen vláda. Prezident má na ní podle Okamury navíc jiný názor než současný kabinet.
4: Lídr opozice, který prosazuje úplně opačné zahraničně politické názory, a ústava hovoří jasně, že zahraniční politiku má plně v gesci vláda, o nikom jiném v ústavě řečeno není. A já si teda za sebe říkám, že si neumím představit, že by pan prezident Pavel měl zastupovat naší vládu nebo zahraniční politiku prostě na tom summitu NATO.
2: O složení delegace bude vláda jednat na konci června. Prezident Pavel na své účasti na summitu dál trvá. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Na Jižní Moravě přenocovalo v prvním čtvrtletí letošního roku téměř 315 tisíc hostů. Ve srovnání se stejným obdobím v minulém roce je to asi o 6 tisíc lidí více, uvedl na svém webu Český statistický úřad. Počet domácích návštěvníků meziročně vzrostl. Zahraničních hostů ale do kraje přijelo méně. Nejvíce cizinců přijelo ze Slovenska a Polska. Nejdelší dobu v hromadných ubytovacích zařízeních trávili Němci. Průměrná délka pobytu byla v Jihomoravském kraji nejnižší v celé republice. Lepší gastronomické a ubytovací služby chybí lidem v centru Náměště nad Oslavou. Upozorňují na to obyvatelé i vedení města. Například občerstvení v centru nabízí jen kavárny a bystra. Podle bezpartijního starosty Jana Kotačky absence restaurace není tak akutní jako hotelová služba.
5: Tak město s tím moc dělat nemůže. Když si vezmeme počet restauračních zařízení, tak na město s necelými 5000 obyvatelích je tady skutečně dostatek. Ale samozřejmě bychom byli velmi rádi, kdyby ten hotel na tom náměstí vznikl nejenom kvůli restauraci, ale zejména z důvodu turistického ruchu.
0: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku převážně zataženo, místy doznívající déšť, během dne postupně oblačno a k večeru bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 11 až 14 stupňů. Vát bude čerstvý severozápadní vítr, biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 z Vyškova do Prahy silný provoz za Rousínovem, zhruba z kilometru 214. Výrazněji v obou průzích se potom brzdí v okolí Holubic na kilometru 211. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 7. hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno, úterý 12. května, dnes je tady první ze zmrzlých mužů, Pankrác, tak uvidíme, jaké počasí přinese. Podle předpovědí to vypadá na podstatně nižší teploty než včera, navíc ještě nějaký déšť, tak deštník sebou se vám možná bude hodit. A stejně tak vědomosti a znalosti regionálních slov, protože soutěž, jak se u nás mluví, je pro vás připravena už za malou chvíli. Zahrajeme si ještě předtím písničky, dáme si Markétku, velkou klasiku v podání Marie Rotrové, Tabáček, který vykouří činasky, a pak už si dáme do soutěže. Dnešní soutěžní slovo bude z jihu Brna, pro výherce máme román Dívka v bouři z nakladatelství Kazda a vám budeme držet palce 7264652000. Linka sem k nám do studia. Nasnídejte si, dejte si kafe, zavolejte, držíme palce, věřím tomu, že budete úspěšní. Pavel Kašpar u mikrofonu, šťastnou cestu do školy, do práce, kamkoliv, tady je Český rozhlas Brno.
0: Český rozhlas Brno.

0: Hráli a zpívali vám Činasky, je 7 hodin a 13 minut, tady je Český rozhlas Brno a soutěž Jak se u nás mluví. I dnes budeme hádat jedno z nářečních slov, na vás bude buď uhodnout, to znamená zavolat nám správnou variantu, a nebo máte příležitost vybrat některou z těch, které nabízíme, pokud byste samozřejmě nevěděli. A jaké je to dnešní soutěžní slovo? Pozor, ptáme se vás, kdo nebo co by to mohl být cumploch. Je to někde z jihu Brna. Neprozradím zatím, o co se jedná, to už bude na vás. Cumploch hádáme dnes na lince 726465200. Zavolejte, zkuste to, těšíme se na vaše tipy. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: No, tady je Zdena z Holuby, dobrý den.
0: Zdenko, krásné ráno vám přeji, vítejte.
1: Děkuji.
0: Dneska hádáme slovo cumploch. Zdeno, slyšela jste někdy něco takového? Tušíte, co by to no, tak mohlo být?
1: No slyšela, no ale ono se to v různých místech mění, že? Ten význam je jiný.
0: To je pravda. Tak mám tady pro vás tři možnosti, pak mi řeknete to, co jste slyšela vy. Cumploch může být buď za A neumpravený člověk, nebo za B bramborový guláš, a nebo za C cop jako součást účesu. Tak co jste slyšela vy? Co to podle vás by ten cumploch mohl být?
1: No, tak to mě vůbec nic neříká.
0: Ne, ne, ne. Co jste myslela, že to bude jenom tak na okraj?
1: No, tak nějaký, no tak spíš by mě to možná to Ačko odpovídalo.
0: Něco
1: no,
0: takové.
1: Zkuste tam to Ačko, ten člověk.
0: Neupravený člověk, Ačko, bramborový guláš, Bčko, cop jako součást účesu, Cčko, takže vám se z toho líbí ten neupravený člověk, Ačko?
1: Možná i ten guláš by to mohl
0: být. No, to je dilema, co říkáte? Cumploch, tak Zdeno, co vyberete? Neupraveného člověka, bramborový guláš nebo cop jako součást účesu?
1: A dejte tam toho člověka.
0: Tého člověka, a dobře děláte, protože tento skutečně je, gratuluju vám, perfektní. Je dobře, že jste se nenechala zlákat tím gulášem, ono, mohlo by to být někde taky, ale dneska to byl typ perfektní. Gratuluju vám, poprosím vás, nezavěšujte, domluvíme se na předání ceny. Krásné ráno do Holubic, naslyšenou.
1: Jo,
0: 7 hodin a 15 minut je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Teď už přichází René, já, Rudolf a ještě k tomu navíc Jiří Schillinger. To nás tady bude ve studiu spousty.

0: počasí.
1: I na golf ale musíte vyrazit za příznivého počasí. Jak to vypadá aktuálně? Teploty na jihu Moravy se pohybují od 7 do 10 stupňů Celsia. Nejchladněji 7 stupňů v tuto chvíli ve Znojmě Kuchařovicích, 10 stupňů je v Lednici a také ve Strážnici. A jaké čekáme počasí? Ráno bude převážně zataženo, místy doznívající déšť, během dne postupně oblačno, drobnější přeháňky, k večeru bude oblačnosti ubývat. A nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů Celsia. Vítr čerstvý, severozápadní do 35 km za hodinu, místy s nárazy až kolem 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio na jedničce a slunce dnes vyšlo v 5 hodin a 14 minut a zapadne 4 minuty před 8:30. Pavel Kašpar přeje dobré ráno.
2: 20 let už je na scéně brněnská hradroková skupina Quanti Minoris, hrající středověké motivy v rokovém hávu. Kapelník Zdeněk Němeček v úterním dopoledním vysílání 12. května po 11. hodině zavzpomíná na začátky kapely, její proměnu v čase, přiblíží, kde čerpá inspiraci a co kapelu Quanti Minoris čeká v nejbližší době. Na zajímavého hosta i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
3: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
4: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, 7:24. Máme pro vás několik tipů na dnešek. Vítr v lopatkách, to je název výstavy, kterou v těchto dnech najdete v Technickém muzeu v Brně. Výstava si klade za cíl představit 20letou práci skupiny odborníků a fanoušků větrných mlýnů a sestává se z informačních panelů, fotografií, videí, sbírkových předmětů souboru mlynářství i modelů větrných mlýnů. Potrvá do 14. června. Už jen do konce týdne můžete zajít na výstavu Večerníček 60 let na brněnském výstavišti. Jak název napovídá, připomíná 60letou historii televizních večerníčků a představuje nejen známé příběhy, ale také oblíbené postavy i základní principy animace, výtvarné tvorby a vyprávění. No a nechybí samozřejmě také originální kulisy, ilustrace, loutky a další dosud nevystavené artefakty. A do třetice výstava Mjez v obraze, tak se jmenuje expozice, která připomíná výročí 140 let od narození architekta Ludvíka Mieze von der Rohe, který je v Brně známý nejen jako autor brněnské vily Tugendhat. Na svém kontě má také celou řadu dalších úspěšných projektů a věnoval se mimo jiné i volnější umělecké tvorbě. Výstava Mjez v obraze na brněnském Špilberku do 13. září. No a zprávy v Puls s Davidem Hasmanem už za chvíli. Zpívat bude do té doby ještě Petr Habka s Janou Kiršner a bude jim lehká zem. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám hezký poslech. No a samozřejmě po půl budou další písničky, které nestárnou. Třeba Mississippi v podání Petry Černocké a Povídej zaspívá Petr Novák. Přejeme vám hezký poslech a krásné ráno. Ať se vám úterý 12. května vydaří.

0: osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: Fakultní nemocnice Brno chystá rekonstrukci pavilonu S dětské nemocnice. Sídlí v něm jednotka intenzivní péče a klinika infekčních nemocí. Opravy by měly začít v červnu. Dělníci budovu zateplí, vymění okna, dveře i výtahy. Součástí bude i nová vzduchotechnika s klimatizací, kterou budova zatím nemá. Rekonstrukce by měla být hotová příští rok v létě. V centru Přerova je nové sídlo magistrátu. Dělníci ho vybudovali ze zchátralé administrativní budovy na náměstí TG Masaryka. Náklady dosáhly 352 milionů korun. Skoro polovinu investice uhradili dotace. Do nové budovy by se postupně mělo nastěhovat celkem 120 úředníků. To je zhruba třetina celého magistrátu. Prezident Petr Pavel míří do Bratislavy. S prezidenty Rakouska a Slovenska tam bude jednat mimo jiné o umělé inteligenci ve vzdělávání. Součástí summitu bude i setkání s vysokoškoláky a prezentace jejich inovačních projektů. Z Česka to budou třeba brýle pro nevidomé, které pomocí kamery a umělé inteligence převádějí obraz do hlasového popisu. Na prevenci civilizačních onemocnění jako cukrovka nebo nemoci srdce a cév se dnes zaměří Den zdraví a hygieny rukou ve Vyškovské nemocnici. Lidé si tam od 9 do 13 hodin můžou nechat změřit krevní tlak, hladinu cukru i cholesterolu v krvi nebo množství tuku v těle. Zájemci se také naučí samovyšetření prsu a varlat kvůli včasnému záchytu případného nádoru. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku převážně zataženo, místy doznívající déšť. Během dne postupně oblačno a k večeru bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 11 až 14 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost za větrným Jeníkovem. Na kilometru 107,5 stojí v odstavném pruhu havarované nákladní vozidlo, s ním i hasiči. Jedná se o méně přehledné místo v pravotočivé zatáčce. A na D1 z Vyškova do Prahy trvá zdržení v okolí Holubic. V obou průzích se jede pomalu z kilometru 211. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Petr Novák zpíval na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 7 hodin a 40 minut. Na Dominikánském náměstí v Brně se včera přestěhoval stan proti melanomu. Lékaři v něm zájemcům nabízeli vyšetření mateřských znamének zdarma a bez objednání. Lidé od rána čekali na vyšetření ve frontě, protože melanom představuje zhruba 10% všech zhoubných kožních nádorů. Jenom za včerejší dopoledne lékaři odhalili 14 podezřelých a rizikových útvarů.
1: Vy sama jste měla nějaké rizikové znamenko v minulosti vyndané? Ne, nevíte o tom. Dobře. Tak si prosím odložte a podíváme se na vaše znamenka.
2: Lékařka Monika Arenbergerová právě v jedné z 8 ordinací stanu proti melanomu v Brně vyšetřuje pacientku Janu pomocí dermatoskopu.
1: Paní mě upozornila, že na pravém lýtku je pyha, která se změnila. S tím souhlasím, je tady vlastně takové větší znamenko. Řekla bych, že jeho rozměr je větší než 0,5 cm, ano, 7 mm podle toho měřítka, které má. Je nepravidelně ohraničené, to je pravda, ale jinak má pěknou, světlehnědou, homogenní barvu a vlastně i ta struktura, kterou vidím tím dermatoskopem, je pravidelná. Takže já říkám, vřezávat se nemusí.
2: U žen by se dermatologové měli podle Arenbergerové zaměřit právě na znamenka na nohách.
1: Hodně nosíme sukínky, když je v létě teplo, takže ta expozice tomu ultrafialovému záření je relativně velká. No a teď začneme systematicky vyšetřovat všechna znamenka na celém kožním povrchu.
2: U paní Jany dopadlo vyšetření v pořádku. Pravidelně na ně ale nechodí.
3: Vzhledem k tomu, že v Ivančicích není kožní a v Krumlově neberou, takže bych musela jezdit do Brna, ano? Ale já takhle nemám potřebu, protože nemám problémy.
2: Lidé na kontrolu stojí ve frontě, která obtočila celé Dominikánské náměstí. Například paní Lucie přišla s partnerem a maminkou. Na kontrolu čekali téměř 2 hodiny.
4: Jsem se sem nedostala minulý rok, a takže letos jsme si na to vyhradili čas. Přišla jsem jenom na prevenci, protože jsem zjistila, že jsem si nikdy za celý život nekontrolovala znamenka a mám jich hodně. Přišli jsme o půl hodiny dříve s tím, že nebudeme stát třeba tak dlouhou dobu.
2: Čekací doby ve standardních ordinacích se lidem zdají dlouhé, dodává lékařka Monika Arenbergerová.
1: Třeba někde 3 až 6 měsíců. Dalším důvodem může třeba být i finanční motivace, protože klasické preventivní prohlídky si pacient musí hradit sám, anebo si je musí vlastně vyčerpat z toho fondu prevence. Z nějakého důvodu Češi mají tyhle ty stany proti melanomu rádi a my toho rádi využijeme.
2: Pokud dermatologové narazí na melanom nebo jiný rizikový útvar, posílají pacienty do brněnské fakultní nemocnice u svaté Anny nebo Masarykova onkologického ústavu. Při včasném záchytu mají pacienti až 100% šanci na vyléčení. Hana Novotná, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Brno minutu po 7:45 nabízíme aktuální předpověď počasí. Sledujeme také, jak se vyvíjí teploty po ránu v našem regionu, rozpětí. Zatím díky oblačnosti relativně stabilní mezi 7 a 10 stupni. Takové jsou teploty na jihu Moravy, na Pankráce. A jaké bude počasí? Ráno bude převážně zataženo, místy doznívající déšť, během dne postupně oblačno, drobnější přehánky a k večeru bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty mezi 11 a 14 stupni Celsia, čerstvý severozápadní vítr povane rychlostí do 35 km za hodinu, místy se může rozfoukat až do 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce dnes vyšlo v 5 hodin a 14 minut. Zapadne 4 minuty před 8:30. Krásné ráno přejeme.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude fotograf Robert Vano.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
4: Ten Veles vlastně. Pro mě je to především vzpomínka, ale jsou to lidi. A je to vlastně kus života. Když jsme ten časopis zakládali, tak jsme netušili, že by bylo možné, aby vycházel delší dobu, než kolik bylo nám tehdy let. Čerstvých 21, když vyšlo první číslo. A to, že to vycházelo tak dlouho, to je pro mě jako obrovským milým překvapením a potěšujícím faktem, že asi to mělo smysl.
3: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Epocha životního optimismu v podání Lucie Bílé je 7 hodin 51 minut, tady je Český rozhlas Brno. Dopoledne strávené venku za každého počasí. O lesní školky je v Česku stále větší zájem a za posledních 10 let jejich počet vzrostl skoro 5x. Zatímco dřív fungovaly lesní mateřinky hlavně jako alternativní projekty, dnes některé z nich zřizují i obce a města. Na Jižní Moravě zatím funguje jediná obecní lesní mateřská škola v Brně Bosonohách a vzniknout má další. Mimochodem, třeba učitelkám tam říkají průvodkyně.
1: Dobrý den. Dneska máme krásný den. Dobrý den.
2: Startuje ranní rituál, který vede průvodkyně Ivona Špačková. Děti si spolu s učitelkami sedají do kruhu na zahradě školy.
1: A víte, kdo za námi dneska zase přišel? Podívejte se na něho. Sluníčko.
2: Děti si postupně podávají plyšové slunce. Dopoledne pak tráví venku. Hraním si a učením se. Mezi nimi je i 5letý syn Zuzany Macové.
3: A od září bude nastupovat mladší syn, kterým jsou teďka 2 roky, ale budou mu 3 teda od září už.
2: Pro ní a jejího manžela byla městská lesní školka pro jejich syny jasnou volbou.
3: To, že já sama jako mám velice ráda přírodu, i jsem to studovala, takže jsem chtěla tak nějak to předat i jim. A aby prostě mohli být co nejvíce venku, tak jako jsme bývali my jako malí.
2: Bosonošská školka je přitom jediným takovým nesoukromým zařízením v Jihomoravském kraji. Zřizovaná je městskou částí a díky státním příspěvkům je levnější než většina soukromých lesních školek, říká ředitel Stanislav Skřička.
4: Dostali se z prostředí neziskového do státního, tak stát už přispívá jak na platy našich paní učitelek, průvodkyň, tak také máme příspěvek na provoz.
2: V Jihomoravském kraji funguje 35 lesních školek a klubů zapsaných ve školském rejstříku. V celé republice je takových školek 72 a dalších 100 lesních klubů. Nejvíc v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji, popisuje předsedkyně Asociace lesních mateřských škol Tereza Valkounová.
5: Je to tak, že lesní školky hodně vznikají v místech, kde lidé cítí, že děti nemají dostatek kontaktu s přírodou a volí si právě tento typ vzdělávání pro děti, takže proto jich je i víc.
2: Zájem o lesní školky podle asociace dál roste. Od příštího školního roku by měla přibýt lesní třída v základní a mateřské škole Jana Amose Komenského v brněnských Husovicích, která se má postupně proměnit v další městskou lesní školku. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: dnes večer v České televizi. ČT1, když rodinu suplují dětské gengy. Příběhy dětí ulice v novém publicistickém pořadu Rozpleteno, vyvržené děti. ČT2, přímý přenos prvního semifinále největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního zahajovacího koncertu 81. Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2026. Úterní večer s Českou televizí.
1: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Brno sever plánuje opravu školy na Zemědělské ulici a dvou školek. Dětský ombudsman vytváří poradní tým složený z mladistvých. Sokoly v Dukovanské elektrárně vyvedly 4 mláďata. A dnes čekáme zpočátku zataženo, během dne oblačno a teploty do 14 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Masarykovu základní školu v Zemědělské ulici v Brně čeká rekonstrukce. Radnice Brna severu opravu funkcionalistické památky připravuje spolu s Národním památkovým ústavem. Památkáři kromě rekonstrukce střechy, zateplení a výměny oken souhlasili i s doplněním venkovních rolet. Opravy zároveň čekají i dvě mateřské školy v městské části, doplňuje lidovecký místostarosta Brna severu Martin Glogar.
4: U mateřských škol Brechtova a Slavíčkova rekonstruujeme také střechy, fasády, výměnu oken, ale u těchto školek se taky musí nově postavit venkovní schodiště, která už jsou v současné době v havarijním stavu.
2: Všechny tři rekonstrukce vyjdou na více než 120 milionů korun. Přes 20 milionů by mohla pokrýt evropská dotace, o kterou radnice zažádala. Tripartita se neshodla na zastropování věku pro odchod do důchodu. Předchozí kabinet zavedl postupný růst až na 67 let. Odbory chtějí strop snížit na 65 let. Vláda ANO, SPD a motoristů má stejný cíl. Dostat se k němu chce ale až v roce 2028. To je podle předáka odborů Josefa Středuly pozdě. Zástupce zaměstnavatelů z hranicí 65 let nesouhlasí vůbec. Podle nich by to bylo příliš finančně náročné. Česko by navíc podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje šlo opačným směrem než zbytek evropských zemí. Dětský ombudsman Martin Beneš hledá členy do svého poradního týmu. Mladí ve věku od 12 do 18 let se můžou na webových stránkách úřadu přihlásit do 18. května. Funkce dětského veřejného ochránce práv vznikla loni v červenci a zákon počítá právě i s vytvořením poradní skupiny mladých. Martin Beneš chce své nové poradce brát jako zástupce všech dětí v republice.
5: Poradní tým by měl mít asi 30 členů, měl by se setkávat 4x ročně s dětmi, kde by probírat otázky, které buď oni přinesou a které je zajímají a nějakým způsobem se jich dotýkají, eventuálně které my jim předložíme k diskuzi a budeme potom z toho společně dělat nějaké výstupy.
2: Celkem 4 mláďata vyvedli sokoly stěhovaví, kteří hnízdí v jaderné elektrárně Dukovany. Kriticky ohrožení dravci se usadili na jednom z ventilačních komínů. Podle ornitologů jsou všechna mláďata ve velmi dobré kondici a rodiče o ně pečují odpovídajícím způsobem.
6: Každé z mláďat dostalo 2 hliníkové kroužky. Jeden označuje, že jde o sokola z České republiky a druhý umožňuje kontrolu na dálku pomocí dalekohledu. Umělá budka pro zahnízdění je v elektrárně umístěná ve výšce více než 120 metrů. Sokolům poskytuje dostatečný klid a bezpečí. Dravci v ní hnízdí od roku 2020. Za tu dobu vyvedli už 18 mláďat. František Jirků, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes čekáme převážně velkou oblačnost, ráno místy doznívající déšť, k večeru bude oblačnost postupně ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 11 až 14 stupňů, biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 před Brnem se zdržíte v obou směrech, hlavně pro kamiony v pravém pruhu. Od Prahy zpomalují kývalky na kilometru 182, potom i za sjezdem na Výstaviště. Směrem od Vyškova je v obou průzích ucpané okolí sjezdu na Slavkov. Výrazně se brzdí na 211. kilometru, za Rohlenkou se potom pokračuje v celku plynule. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásný den vám všem, milí posluchači, 8:05. Tady je Český rozhlas Brno, je úterý 12. května. Svátek dnes slaví první z trojice takzvaných ledových mužů, Pankrác, což znamená něco jako všemocný nebo také vševládný, jméno řeckého původu. Pankráců na našem území moc nežije, podle posledních statistik jich bude tak do 10 kusů v podstatě, takže pokud se některý z nich nachází na vlnách Českého rozhlasu Brno, tak přejeme samozřejmě všechno nejlepší. Stejně tak přejeme krásný den všem narozeninovým oslavencům. Pokud slavíte 12. května, tak buďte zdraví, šťastní a spokojení. Posíláme vám stín katedrál v podání kapely Šalom. Užijte si dnešního dne a narozeniny oslavte náležitým způsobem. Z písniček, které nestárnou, přidáme za chvíli také holky z Gimplu. To jsou ideální gratulantky k narozeninám i k svátku. Zpívat bude Vítězslav Vávra. A pak už počasí s brněnskými meteorologi. Dobré ráno.
3: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 12 minut, čas na počasí s brněnskými meteorology. U mikrofonu dnes Jitka Kučerová. Jitko, vítejte, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ještě s ohledem na tu uplynulou písničku, chodila jste na Gimple, Jitko?
2: Ano, na Gimple.
1: Taky jste byla holka z Gimplu, výborně, chtěl jsem si to jen upřesnit. Jak to vypadá s počasím? A ještě bych se určitě chtěl ohlédnout za propršenou nocí a nějakou rekapitulací, kolik srážek asi v našem regionu spadlo?
2: To určitě můžeme probrat, nebylo jich málo, na některých místech nejvíce měly stanice v rámci Jihomoravského kraje srážek stanice Bukovinka, to je nam v Moravském krasu 53,8 mm a potom pod Brnem Troubsko 44 mm, to byly největší úhrny. Asi nejmín těch srážek obecně spadlo zhruba v jihovýchodní nebo spíše na jihovýchodě kraje, tam to bylo kolem 10 do 15 mm a ten zbytek kraje měl tady ty vyšší srážkové úhrny, řekněme od 20 do těch 50 mm srážek.
1: Jaké počasí je v tuto chvíli? Tady za oknem vidím, že dokonce svítí slunce.
2: Trošičku se oblačnost protrhává, ale i tak je spíše velká, takže zataženo, skoro zataženo, na nejvýš možná chvílemi oblačno, ale ona se zase ta mezera v těch mracích trošku zaceluje, to bylo teď před chvílí právě tady nad Brnem, ale zase té oblačnosti trošku přibývá. Srážky, ty se ještě vyskytují na úplně nejjihovýchodnějším okraji v oblasti Bílých Karpat, ale už jsou to jenom nějaké slabé doprchánky, bych řekla, už jenom slaboučké srážky, jinde se zatím srážky nevyskytují. No a pokud jde o teploty, tak ty jsou teď většinou kolem 9-10 stupňů Celsia, nejvyšší polohy mají 4 stupně a vítr ten fouká hodně svižný, mírný, někde už i čerstvý od severozápadu.
1: Doprchánky, to si musím napsat, zajímavé slovo, neslyšel
2: jsem. To jsem teď vymyslela, nevím, jestli to je úplně vhodné slovo.
1: Jak to bude vypadat, Jitko, v dalších dnech? Zmrzlíci potvrdí svoji nadvládu teplotní?
2: No nejzmrzlejší bude Pankrác, tedy dnešní den, 11 až 14 stupňů maximální teploty, takže oproti včerejšku nějaký 10-stupňový pokles. Zítřejší den, ten už by měl mít maximální teploty mezi 14 až 17, sever, západ kraje možná o něco chladněji, kolem 13, ráno také chladné oproti dnešnímu, zítra 4 až 1 stupeň, lokální přízemní mrazíky možná, ono bude foukat, takže opravdu musí ten vítr zeslábnout, aby se nějaký ten mrazík vyskytl a taktéž v údolích. Při tom zeslabení větru může být chladněji ojediněle kolem nuly. Dnešní den ještě, abych se k němu vrátila, bude provázet velká oblačnost, srážky už jenom ve formě nějakých drobných přeháněk v průběhu dne, hlavně na západě a severu kraje a budou postupovat od severozápadu, oblačnost pak bude ubývat. No a zítra tam spíše ráno menší oblačnost, přes den potom zase podobně jako dnes převažující nějaké oblačno až skoro zataženo, ale také jenom výjimečně už slabá přehánka.
1: Moc krát díky, poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 12. květen.
2: 31,8 stupně Celsia hodnota nejvyšší naměřena v Tišnově v roce 1945 a Štítary na Znojemsku v roce 1928 minus 7,5 stupně.
1: Moc krát díky, to byla meteoroložka Jitka Kučerová. Jitko, přejeme krásné dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Děkujeme.
3: Hostem čtvrtečního dobrého dopoledne 14. května bude herečka Klára Ondrůšková, čerstvá držitelka ceny divadelní kritiky za talent roku 2025. Jak stíhá herecké nasazení v divadle v Uherském Hradišti a v Brně? Co rodačku z Hodonína fascinuje na folklóru a na jaké role se aktuálně připravuje? Držitelky 10 titulů mistryně České republiky v americkém stepu se zeptáme i na to, jestli v dámské šatně vnímá rivalitu a s kým by ráda stála na jevišti. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí brněnská skupina Young Pekáč. Pod tímto názvem se skrývá soubor mladých muzikantů kolem Mojmíra Bártka, dlouholetého člena orchestru Gustava Broma. Vystoupí 12. května od 19 hodin. Uslyšíte swing a jazz, samozřejmě hlavně ve skladbách, na kterých se Mojda Bártek podílel především jako aranžér. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na fajnšmekry. Na koncert Mojdy Bártka a jeho souboru Young Pekáč přijďte 12. května od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Zpíval Pavel Bobek, je 8 hodin a 21 minut, tady je Český rozhlas Brno. Děti na klinice infekčních nemocí dětské nemocnice v Brně se dočkají příjemnějšího prostředí, ve kterém musí nedobrovolně trávit čas. Pavilon S, kde klinika sídlí, čeká příští měsíc rozsáhlá rekonstrukce, včetně vzduchotechniky s klimatizací, kterou teď budova nemá. Před 2 lety na problém s horkem na pokojích upozornil otec jednoho z pacientů. Podrobnosti už má redaktor Ondřej Schneider, který je se mnou ve studiu. Ondro, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co vedení nemocnice s pavilonem plánuje?
1: Tak půjde o kompletní rekonstrukci budovy, která stojí naproti hlavnímu areálu dětské nemocnice, tedy mezi Černopolní a Ďurďákovou ulicí. V budově se kromě infekčního oddělení nachází taky jednotka intenzivní péče a fakultní nemocnice Brno, pod kterou právě dětská nemocnice spadá, chce smlouvu se stavební firmou podepsat do měsíce. Dělníci postupně pavilon zateplí, vymění okna, dveře, výtahy, nové budou i rozvody a na střeše přibudou solární panely. Jak už zaznělo, tak součástí je taky nová vzduchotechnika s klimatizací a po dokončení prací by podle vedení nemocnice mělo prostředí kliniky odpovídat standardům moderní medicíny.
0: Jak jsme zmínili, klimatizaci v současnosti budova nemá. To byl i důvod sporu otce jednoho z pacientů s vedením nemocnice. Je to tak?
1: Je to tak. Tady tohoto případu si hodně všimala i média, včetně Českého rozhlasu. My jsme taky na tuto situaci upozorňovali. V létě 2024 si otec jednoho malého pacienta na infekční oddělení přinesl vlastní mobilní klimatizaci. Jeho syn totiž trpí genetickou nemocí, kvůli které se nepotí a pobyt na pokoji v parném létě tak byl pro něj velmi nepříjemný. S personálem kliniky se potom otec domluvil, že založí sbírku, aby se mobilní klimatizace mohly pořídit do všech pokojů. Po založení ho ale vedení nemocnice vyzvalo, aby sbírku zrušil, protože už tehdy počítalo s rekonstrukcí. Nakonec se obě strany domluvili, že peníze využijí aspoň na nákup dočasných stropních ventilátorů. My jsme s odstupem času se otce pacienta ptali, jak celá věc dopadla a jak to hodnotí. A podle něj ventilátory situaci v létě na klinice v tom mezičase před rekonstrukcí alespoň částečně zlepšily.
0: Dotknou se práce nějak provozu kliniky?
1: Ano, už teď v květnu se musí postupně přesťovat 3 lůžková oddělení, tedy zhruba 50 dětí do náhradních prostor na pediatrické klinice a pacienti z infekční kliniky budou pochopitelně od těch neinfekčních dětí oddělení. Přestěhovat jich nemocnice musí asi polovinu. Ambulantní provoz zatím zůstane zachovaný kvůli rekonstrukci, ale podle nemocnice může průběžně docházet ke změnám.
0: O plánované rekonstrukci infekčního oddělení dětské nemocnice v Brně jsme mluvili se

0: Bylo 9:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Policisté díky dronu odhalili na rizikových silnicích na jihu Moravy v posledních dnech desítky přestupků. Například na úseku s kyvadlovou dopravou z Tvarožné na Brněnsku vjelo i přes červenou semaforu během pár hodin 19 řidičů. Na silnici první třídy číslo 52 u Pasohlávek zase několik aut nezastavilo na stopce. Byl mezi nimi i jeden autobus. Počet lesních mateřských škol a klubů zapsaných ve školském rejstříku se za posledních 10 let v Česku téměř zpětinásobil. Nejvíce těchto zařízení funguje v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji. Vedle soukromých školek přibývají taky obecní a městské lesní mateřské školy. V Jihomoravském kraji zatím funguje jedna v Brně Bosonohách. Po kauze s kontaminovanými kojeneckými mléky chtějí ministerstva zdravotnictví a zemědělství zlepšit a zrychlit vzájemnou komunikaci. Podle některých rodin i lékařů totiž české úřady zareagovaly na situaci pozdě. V mlécích po celém světě se objevil toxin cereulit, který způsobuje zvracení nebo průjem. Hygiena má podezření na otravu u 23 dětí, u žádného ji ale testy doteď nepotvrdily. V Uherském Hradišti dnes fotbalisté první FC Slovácko přivítají Baník Ostrava. Policie utkání označila jako rizikové. Očekává příjezd až tisícovky fanoušků z Ostravy. Dohlížet na pořádek a bezpečnost budou v okolí stadionu i městě desítky policistů. Ti upozorňují fanoušky na zákaz pronášení jakékoliv pyrotechniky na stadion. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme převážně velkou oblačnost, ráno místy doznívající déšť, k večeru bude oblačnost postupně ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 11 až 14 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na konci D1 ve směru z Vyškova do Prahy zpomalíte před sjezdem na Slavkov na 212. kilometru. Pomalej v obou průzích se jede až za Rohlenku. Od Prahy se zpomaluje jen krátce, a to v okolí Kývalky kolem kilometru 182. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 39 minut. V dnešním večerním vysílání pro vás připravujeme na vlnách Českého rozhlasu Brno specialitu. A ve studiu se mnou už je náš folklorní dramaturg Jarda Kneisl. A je tedy na snadě, že budeme mluvit o folkloru, nebo ne? Mýlím se, Jardo, vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno, Pavle, tobě i dobré ráno, Moravo.
0: Co pak si nám přinesl?
1: Opět se strefil, nevím, jak ty to děláš. Bude to folklor, přátelé, já teda věřím, že vysílání Českého rozhlasu Brno jede non-stop, ale kdyby náhodou jste měli takový zlozvyk, že to třeba v určité době jako to poslouchání přestáváte, vypínáte, tak dneska to rozhodně nevypínejte. V 19 hodin pěkná notečka, pozveme na festival Dolní Dunajovicích a 19.30, Pavle, se dnes napojujeme takzvaně na Ostravu, protože ve studiu Českého rozhlasu Ostrava v tamní S1 se dneska bude dít taková folklorní sláva a my to od nich budeme přebírat, protože to stojí za to.
0: Co to bude, Jardo, popiš?
1: No, určitě některým našim posluchačům říká něco slavná cymbálová muzika Technik z Ostravy, tak představ si, že její primáš, který stál v čele tohoto orchestru, této muziky od roku 1969 až do jeho konce 2013, Miloslav Hlosta, by byl správný, oslavil před nedávnem 80. To znamená, v Ostravě. Krása. Dneska bude velká oslava 80. pana Hlosty a samozřejmě bude muzika.
0: Spoustu muziky. A to znamená, že my jako posluchači máme možnost se toho zúčastnit také.
1: Máte možnost se poslouchat, doufám, že ty budeš poslouchat, stačí 19.30, kdy si necháte naladěno a puštěno brněnské vysílání a můžete poslouchat i Ostravu. Bude to i jihomoravské, protože vlastně panu Hlostovi přijdou povinčovat třeba muzikanti ze souboru Vonica z Krumvíře, takže ano. Taky naši jihomoraváci. Bude tamnější muzika Lipka, hrajou takové horňácko, ale fungují na Ostravsku a nebude chybět taky vojenský umělecký soubor Ondráž, respektive jeho orchestr lidových nástrojů. To znamená dnes po 19:30 večer přímý přenos Ostravy.
0: Bohatá sestava, skvělé, říká náš folklorní dramaturg Jarda Kneisl, který nás pozval na dnešní přímý přenos z ostravského studia.
1: A ještě, Pavle, mi napadlo, já bych teďka vyhlásil takovou neplánovanou soutěž.
0: Dobře.
1: Vážení posluchači, já během toho koncertu v té Ostravě budu, protože chce to trošku jihomoravského dohledu.
0: Jistě.
1: Několikrát hvízdnu. Tak poslouchejte v přenosu, kolikrát hvízdnu a kdo mi potom napíše, kolikrát jsem hvízdnul, tak ho nějak pěkně Pavel odmění.
0: Vezmeš ho k moři.
1: Tak ho Pavel nějak pěkně toho posluchače či posluchačku odmění. Takže poslouchejte nejen muziku, ale i hvízd.
0: Dobře, poslouchejte hvízdajícího Jardu Kneisla dnes večer v přímém přenosu z Ostravy. No tu cenu ještě vymyslíme. Jardo, díky za pozvánku, měj se hezky. Naslyšeno.
1: Pěkný den.

0: Počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je přesně 8:45, čas na předpověď počasí. Rozpití teplot na jihu Moravy se momentálně pohybuje mezi 8 a 10 stupni Celsia a předpověď ta dnes slibuje ráno převážně zataženo, místy doznívající déšť. Během dne postupně oblačno a drobnější přeháňky, k večeru bude oblačnosti ubývat a nejvyšší teploty dnes mezi 11 a 14 stupni Celsia. Čerstvý severozápadní vítr povane rychlosti do 35 km za hodinu, místy v nárazech do 55 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou velmi dobré. Bio je na jedničce, slunce vyšlo v 5 hodin a 14 minut a zapadne 4 minuty před 8:30. Dobré ráno.
2: Přijďte na tradiční den otevřených dveří Českého rozhlasu Brno.
3: Ukážeme vám, kde vznikají pořady, které máte rádi.
2: Uvidíte rozhlasáky při vysílání.
3: Můžete nahlédnout do rozhlasové fonotéky.
2: Odnést si fotky na památku.
3: A nebo s námi uložit schránku se vzkazy budoucím generacím.
2: Den otevřených dveří se koná v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Brně na Beethovenově ulici.
3: Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 48 minut. Od otevření budovy radnice v Ústopičích u Brna letos uplyne 120 let. Její historie je bohatá a stojí za připomenutí. Na obhlídku stavby zvenčí i zevnitř s mikrofonem v doprovodu znalce místní historie se vydala Jarka Vykoupilová.
1: Dominantou Ústopického náměstí je budova radnice, která letos slaví výročí. Mým průvodcem se stal historik Michal Vejpustek a já se ho teď ptám, co nejzajímavějšího je kromě té krásné věže právě na této budově.
2: No, ta budova změnila charakter renesančního náměstí s jednopatrovými budovami. V letech 1904, kdy došlo k přestavbě původního kostela svatého Václava svaté Anežky České, bylo rozhodnuto, že bude zakoupen dům číslo 1. Na jehož místě bude postavena moderní radnice v novorenesančním stylu.
1: Na štítu je rok 1906.
2: 4. listopadu 1906 došlo k slavnostnímu otevření radnice. Městské zastupitelstvo se rozhodlo projekt zadat profesoru německé techniky v Brně doktoru Ferdinandu Hrachovi. Zhotovitel této stavby je rosický stavitel Richard Martin.
1: Tak se podíváme dovnitř budovy.
2: Kráčíme po schodech do prvního patra, kde sídlila spořitelna Šparkase. Je nutné připomenout, že zadavatele tehdejší bylo městské zastupitelstvo vedené dlouholetým starostou Eduardem Schleimerem, který zároveň byl předsedou té spořitelny. Otvíráme těžké dveře původní trezorové místnosti z roku 1904. Nikdy tahle trezorová místnost nebyla zrušena, protože náklady na její vybourání jsou značné.
1: A dnes jsou tam naskládány šanony úřadu.
2: Půjdeme se podívat do druhého patra, do prostor, kde se vlastně nachází dneska obřadní síň, tehdy sloužící jako zasedací místnost zastupitelstva. Je důležité zmínit malbu od Jana Obšila, ústopického rodáka a významného malíře. Původně v síni měl být obraz bitvy na Moravském poli a kolekce obrazů panovníků a státníků od Marie Terezie a mělo to končit Tomášem Garrigue Masarykem. Nakonec byla realizována až v roce 1955 vlastně kresba uhlem a motiv je oslava Jižní Moravy.
1: Buď zdráv, ten kraj, jenž víno rodí, píše se tam a sedí tam nějaká bohyně hojnosti úrody na trůnu s hroznem v ruce. Je z pohledu historika o dům dobře postaráno s ohledem na tu dlouhou historii?
2: Myslím si, že ano. Že se zachovává především charakter té radnice, která samozřejmě musí utilitárně sloužit moderním požadavkům, ale nedošlo k žádným extrémně vážným zásahům. Samozřejmě už tady dneska nejsou byty pro notáře, není tu četnická stanice, ale sídlí tu samozřejmě zaměstnanci města a městský úřad.
0: To byl pohled na historickou budovu radnice v Ústopečích, který pro vás připravila Jarka Vykoupilová. Tuto i další reportáže, které vám pravidelně nabízíme v ranním vysílání, najdete přehledně na našem webu brno.rozhlas.cz i v aplikaci Můj rozhlas.

0: Nena vám zpívala v 8 hodin a 55 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno. A zatímco Luftballons jsou fuč, Zdeněk Junák už je tady, srdcovky začnou co by dub. Zdeňku, vítej, krásné ráno.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, drahý Pavlíku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. Ano, tak dneska se nám trošku ochladilo. Možná, že...
0: Pankrác je tu.
1: Ano, Pankrác, jeden ze tří ledových mužů, já jsem až na konci. A takže možná poprší ještě trošku, ale zase to tak vypadá, že ne. No, ale mám ze včerejška zážitek. My jsme hráli opět až na ten konec dobrý, měli jsme teďkom tři představení po sobě. A hráli jsme od 6 hodin, takže končíme něco kolem 9.
0: Jasně.
1: A už když jako jsme hráli, tak to slyšíš, jak seš i na tom jevišti, jak ten déšť rumpluje do té střechy a teď jako hrmělo dokonce, říká, to bude dobrý, nemám deštník a jenom tak jako svetřík. No dobře, no tak jsme skončili a nakouknu ven, no to byl chlejsták jako hrom. Co ti zbývá? No jedně sednout do klubu.
0: Musíš, sednout prostě do klubu.
1: Barmanka Elinka ti naleje nějaký dobrý trůňk, že ho zapálí si doutníček a tak říkám, no nevadí, chvilku počkám. Ale slíbil jsem, že budu doma brzo, jsem říkal jedence. No tak jsem vytočil telefon a říkám, Miri, promiň, ale strašně leje. Říká, já věřím, ale prosím tě, myslí na sebe, ne abys tam byl dlouho, musíš se na zejtřek připravit a takový ty řeči starostlivě, říkám, jasně, lásko, jasně. No, tak jsem to vydržel do 10:45, lilo teda pořád, říkám, kašli na to, Junák, tak jsem vyrazil jen tak v tom svetříku, no čověče, to ze mě teklo, jako
0: fakt?
1: Když, no jistě, jako
0: zmokl,
1: když vylezeš ze sprchy, víš, jako hlava mokrá, no ale musím říct, že jsem nebyl jediný na té ulici.
0: To si myslím.
1: Který byl bez deštníku a taky s jedním chlapíkem jsme se tam dali do řeči a říká, to je hezký, víte, pane, trošku povyrosteme. No a tak jsem přišel domů, že jo, vysušil jsem všechno, vyvěsil jsem v oblečení a bylo to moc hezký, bylo to fakt moc hezký, protože nebyla zima ještě taková. Takže to bylo velice fajn.
0: Takže přátelé, vysušený, ale ne na trout, Zdeněk Junák je tu, srdcovky určitě šťavnaté, za chviličku začnou.
1: Ano, ano, a pořádně zalitej taky jsem. Jo. Pavlíku, měj se hezky.
0: Děkuju.
1: Zítra už je středa.
0: Jupi.
1: Nás tady bude třeba. Já se na tebe budu těšit.
0: Těším se taky, Zdeňku. Krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie dnes z pera Radkina Honzáka. Báseň se jmenuje F70. Jede volský potah krajem od nikud a nikam. O správný směr nemá zájem, na blbost si zvykám. Šla však koza podle vozu, přemýšlela dokola, vymyslela diagnózu pro kočího provola. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Hasiči museli na Jižní Moravě vyjíždět kvůli bouřkám k téměř 60 událostem. V Bratislavě budou prezidenti Česka, Rakouska a Slovenska jednat o využití umělé inteligence ve vzdělávání. Nemocnice Vyškov pořádá Den zdraví. Zájemcům změří krevní tlak, hladinu cukru i cholesterol. A dnes čekáme zpočátku zataženo, během dne oblačno a teploty do 14 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Hasiči měli kvůli včerejším bouřkám na Jižní Moravě bezmála 60 výjezdů. Zaměstnalo je hlavně čerpání vody ze sklepů a odstraňování popadaných stromů. Nejčastěji zasahovali podle svého mluvčího Petra Příkazského na Hodonínsku.
2: Dvě nejpostiženější obce přívalovým běhtěm byly Hratičkovice, Vacenovice. V Hratičkovicích jsme čerpali 20 sklepů vodu a ve Vacenovicích 5 rodinných domů.
0: Drážní hasiči řešili v Brně nepojízdný vlak po zásahu blesku. Nikomu se nic nestalo, cestující ale museli evakuovat. Tři prezidenti budou dnes v Bratislavě diskutovat o perspektivách využití umělé inteligence ve vzdělávání. Peter Pellegrini, Petr Pavel a Alexander van der Bellen se scházejí na druhé vrcholné schůzce slavkovského formátu, aby jednali také o příležitostech, které digitální technologie přinášejí mladé generaci.
3: Prezidenti Česka, Rakouska a Slovenska se nejdřív potkají na hradě Divín, aby uctili památku stovek obětí pokusu o přechod železné opony z komunistického Československa v místech, kde dnes mají tyto tři země společné hranice. V Bratislavě jim pak tři týmy vysokoškoláků z každého státu předvedou své inovační projekty. Z Česka to budou například brýle pro nevidomé, které pomocí kamery a umělé inteligence převádějí obraz do hlasového popisu. Z Bratislavy zamíří Petr Pavel a Petr Pellegrini společně do Bukurešti na summit států východního křídla Severoatlantické aliance. Pavel Novák, Český rozhlas.
0: Na prevenci civilizačních onemocnění jako cukrovka nebo nemoci srdce a cév se dnes zaměří Den zdraví a hygieny rukou ve Vyškovské nemocnici. Lidé si tam od 9 do 13 hodin můžou nechat změřit krevní tlak, hladinu cukru i cholesterolu v krvi nebo množství tuku v těle. Zájemci se také naučí samovyšetření prsu a varlat kvůli včasnému záchytu případného nádoru. Součástí akce je i nácvik první pomoci nebo správného mytí rukou, říká mluvčí nemocnice Šárka Urbánková.
4: Máme k dispozici speciální přístroj, který prosvítí ruce těch zájemců a přesně ukáže, která místa čistá nejsou, přestože my si myslíme, že jsme si ty ruce umyli perfektně. Poradíme, jak dokonale opravdu si ty ruce čistit, zejména dnes, kdy mezi ty velmi časté infekční nemoci patří hepatitida typu A. Sport.
0: Brněnští basketbalisté jsou posledními semifinalisty ligového play-off. V rozhodujícím sedmém zápase porazili Děčín 98-78. Brno nastoupí v boji o finále proti Pardubicím. Druhou dvojici tvoří mistrovský Nymburk a Opava. Počasí. Na jihu Moravy dnes čekáme převážně velkou oblačnost. K večeru bude oblačnost postupně ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 11 až 14 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D1 z Vyškova do Prahy trvá silnější provoz za Rousínovem. Kamiony zpomalují až na kilometru 216.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Čas ten letí a tak už vchází první zmrzlý muž. Mám pro něj dar, žádná láce, extra dárek pro pankráce. Ať se v světě, co chce děje, můj prezent ho rozehřeje, funguje i bez děky, jako léčba nad léky. Užívat se přirozeně, ovšem musí mockrát denně, ubere i obvod pasu, svižná píseň od rozhlasu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
5: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: stole. Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme úterý 12. května roku 2026. Včera v noci nám sprchlo, i když si myslím, tedy poslouchal jsem, není to z mé hlavy, poslouchal jsem lidi chytré, kteří se starají o tu naši přírodu, že by to, protože ta země je strašně, strašně vysklá, takže by to chtěla, aby ten déšť byl takový, jak se říká, zahradnický, aby to nehrklo jako hroma, a včera byly dokonce i kroupy v některých místech. No, ale zapršelo a to je dobře, protože co? Jo, taky se nám ochladilo, protože co? Přichází první ledový muž. Ano, dneska mají svátek chlapci, muži, kteří se honosí křestním jménem Pankrác. Takže všem pankrácům, pankošům, pankeům, nebo jak jim říkáte, krácům, vinšujeme všecko nejlepší k jejich svátku. A já už tady mám první dvě přáníčka. Obě jsou ze záznamníku, tak pojďme si poslechnout to první.
1: Dobrý den, pane Junáku. Zahrajte prosím písničku od Hloška s Gottwaldem, Holky z naší školky, ve vašem pořadu 12. května, protože dnes odpoledne proběhne slavnostní vyřazení dětí, které končí v mateřské škole v Letovicích, ulice Komenského, třída Sluníčka, a po letních prázdninách nastoupí do první třídy. Mezi nimi je i šikovný klučina Kubík Vávra z Letovic, který do této školky chodil velice rád. Velké poděkování patří paní učitelce Báře Broškové a Evě Pařilové za pěkný přístup k dětem, za úžasnou trpělivost a jak se jim s láskou věnují. Kubíčkovi prázdniny plné kouzelných chvil, zážitků, Sluníčka a pohodičky přejí maminka s tatínkem, bráška Maty, babička Zdena s dědečkem Jirkou a babička Lenička s dědečkem Petrem. Pane Junáku, za odvysílání vám děkuje posluchačka Zdena.
0: Milá paní Zdeno, rád splním vaše přáníčko. No tak vidíte, mateřskou školku už opustí Kubík a už bude po legraci. Už začnou tedy jo povinnosti, že jo, násobilka, bude se učit psát a jak držíš to pero a podobně a podobně. No ale mám tady ještě druhé přáníčko ze záznamníku, to si pojďme taky poslechnout.
2: Prosila bych vás o zahrání pěkné písničky pro radost, pro mé kamarádky Alenku Vdolečkovou, Lolu Pátikovou, Milu Horákovou a mě, Lojzinka z malé vesničky Prasklic. Děkuji moc krát.
0: Paní Lojzinko, to víte, že splním rád vaše přáníčko. No tak písnička je vybrána, paní Zdena už vybrala písničku a nakonec jste taky mladíce, takže písnička Holky z naší školky se bude určitě líbit.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tak to bylo duo Petr Kotwald, Standa Hložek a jejich nesmrtelné holky z naší školky. Doufám, že vás všechny potěšili, nejen ty, co si to přáli, tuhletu písničku, ale také vás, milí posluchači, kteří jste si právě teď naladili srdcovky Zdeňka Junáka. Moji milí, možná máte ten pocit, že váš dům stojí pevně tam, kde ho váš dědeček nebo někdo z předků, já nevím, třeba taky tatínek nebo kdokoliv strejda, postavil. A na svém místě. Jenže geologové by se nad tím nejspíše jen pousmáli. Totiž podle nového online nástroje, který nese název paleoattitude.org, totiž naše Evropa kdysi dávno, tedy před stovkami milionů let, ležela někde úplně jinde. Ano, klidně si představte palmy, teplé moře a slunce v nadhlavníku. Tehdy jsme totiž byli kdesi u rovníku, tedy musím říci, že moje žena by to brala, protože ta miluje slunce, miluje moře. No ale ten praotec Čech to vzal nějak opačně, nebo nějak dal to, udělal nějaký kroksun krok. No, takže až příště vyjdete s kosou nebo sekačkou na zahradu, vzpomeňte si na to. Možná zrovna stojíte na místečku, kudy se kdysi proháněli prvohorní tvorové. A vaše hortenzie třeba nemají ani tušení, jakou pod sebou mají historii. Tož tak.
1: Český rozhlas Brno.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno,

0: Tak to byla skupina Olympic a jejich píseň Jako za mlada. A já už tady mám přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Chci vás poprosit o písničku od Karola Duchoňa Mám tě rád k našemu 8letému výročí svatby. Je to sice teprve pár let, ale věřím, že to spolu s Peťkou vydržíme celý život. Děkuji, Petr Štěpán. Milý pane Štěpáne, to víte, že rád splním vaše přáníčko. No tak 8 let, taky krásná doba. A tak do dalších společných let vám přeji ještě dlouhá ta společná léta a přeji vám hodně štěstí a pevné zdraví. Vybral jste si písničku Mám tě rád, tož tady je.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byl Louis Armstrong a jeho Blueberry Hill. No a protože máme úterý, tak co? No jistě, mám pro vás připravenou úterní indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, proškrtáte, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží knihu s názvem Okamžiky v přírodě. Tak, ale ještě než vás seznámím s úterní indicií, připomínám, že vítěze, nebo taky možná vítězkyni samozřejmě, vyhlásíme tento týden výjimečně už v pátek, takže indicie budou jen 4, ta čtvrteční bude poslední. Tak a tady už je ta úterní indicie, která zní takto. Byli jste na skautském táboře? Právě skauti pomohli zastřešit tuto událost. Opakuji úterní indicii. Byli jste na skautském táboře? Právě skauti pomohli zastřešit tuto událost. Tak to byla úterní indicie a už vám pouštím Anetu Langerovou.
1: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek po 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Knajzl.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Čechomor a jejich hruška. Dívám se na hodiny, máme 9:45 a mám tu ještě jedno přáníčko z webového formuláře, které zní takto. Ráda bych prostřednictvím vašeho pořadu pozdravila svého manžela Jaroslava. Letos si připomínáme 40 let společné cesty a i když přišly chvíle hezké i ty těžší, vždycky jsme je zvládli spolu. Jaroušku, děkuji ti za všechno a posílám ti naši písničku Tvoje Věrka. Věra Strnadová. Milá paní Strnadová, to víte, že rád splní vaše přáníčko, ale protože těch 40 let jste kráčela po boku vašeho manžela Jaroslava, tak samozřejmě si zasloužíte taky tu písničku. Takže já vám oběma manželata přeji ještě dalších 40, možná 50, možná 60 společných let ve štěstí a zdraví. No a vaše zamilovaná je Lásko, voníš deštěm.
1: Český rozhlas Brno.

0: Už moji milí posluchači, Zdena Lorencová a její žluťásek zdárně dovedli dnešní srdcovky s datem 12. května do svého cíle. Ale jakým jim dobrým zvykem, ještě vám zopakují úterní indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Připomínám, že budou tento týden pouze 4, protože už v pátek budeme vyhodnocovat soutěž Kdo, kdy, kde. Takže úterní indicie zní takto. Byli jste na skautském táboře? Právě skauti pomohli zastřešit tuto událost. Tak to byla úterní indicie a ještě než se rozloučíme, připomínám vám všem, moji milí, pokud chcete, abych vám zahrál písničku na přání, kterou máte rádi, kterou si přejete, a taky, abych splnil vaše přáníčka, tedy že chcete někomu popřát něco dobrého, ať už k výročí svatby, anebo někdo odmaturuje, nebo někdo taky odpromuje na vysoké škole, anebo že máte svoji ženu, nebo vy, manželky, své manžely máte rádi, stačí, když mi to napíšete, ale musíte mi to dát vědět, jak už říkám. Máte možnosti tyto. Buď svým hlasem mi to namluvíte na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. A nebo mi to můžete dát vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání či písničku v konkrétní den, prosím pěkně, volejte a pište mi s dostatečným předstihem. Tak, to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra ve středu po 9. hodině se na vás budu těšit opět. Naschledanou.
1: Český rozhlas Brno.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Dron pomohl policistům na Jižní Moravě odhalit desítky přestupků, včetně porušení zákazu předjíždění nebo jízdy na červenou. Na vyšetření ve stanu proti melanomu v Brně přišly stovky lidí. Vstupenky na kulturní akce zdražují. Jejich prodejce tvrdí, že za to můžou vyšší poplatky. A dnes čekáme zpočátku zataženo, během dne oblačno a teploty do 14 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Policisté díky dronu odhalili na rizikových silnicích na jihu Moravy v posledních dnech desítky přestupků. Například na úseku s kyvadlovou dopravou z Tvarožné na Brněnsku vjelo i přes červenou na semaforu během pár hodin 19 řidičů. Na silnici první třídy číslo 52 u Pasohlávek zase několik aut nezastavilo na stopce. Byl mezi nimi i jeden autobus. Další případy přibližuje mluvčí policie Petr Vala.
3: Další kontrola probíhala na dálnici D2 před Brnem, kde se policisté zaměřili na zákaz předjíždění nákladních automobilů. Zadokumentovali celkem 11 řidičů kamionů, kteří zákaz předjíždění nerespektovali. Jeden z nich dokonce tento přestupek během krátké chvíle spáchal na několika kilometrech hned dvakrát.
1: Lidé včera stáli frontu přes celé Dominikánské náměstí v Brně kvůli vyšetření ve stanu proti melanomu. Lékaři kontrolou mateřských znamének pomocí dermatoskopu nabízeli zdarma a bez objednání. Do 8 mobilních ordinací přišly stovky lidí. Jen za první 3 hodiny lékaři odhalili 14 podezřelých a rizikových útvarů.
4: Přišla jsem jenom na prevenci, protože jsem zjistila, že jsem si nikdy za celý život nekontrolovala znamenka a mám jich hodně.
5: Paní Lucie čekala ve frontě na vyšetření téměř 2 hodiny. Podle lékařky Moniky Arenbergerové se lidem zdají dlouhé čekací doby ve standardních ordinacích a proto využívají preventivní akce.
6: Třeba někde 3 až 6 měsíců. Dalším důvodem může třeba být i finanční motivace, protože klasické preventivní prohlídky si pacient musí hradit sám, anebo si je musí vlastně vyčerpat z toho fondu. Prevence.
5: Podobné vyšetření dnes nabízí zdravotníci v lékárně na Kobližné ulici. Hana Novotná, Český rozhlas.
1: Za zdražení lístků na kulturní akce může podle některých prodejců spojení 3 firem, které je prodávají. Po sloučení společnosti Go Out, Ticket Portal a Ticket Stream si za každou vstupenku účtují poplatek 3,5% z jeho ceny. Společnost PLG Czech Republic, pod kterou všechny patří, se hájí, že jen sjednotila podmínky, říká to její generální ředitel Lukáš Jandač.
7: Jediné, co jsme udělali, je to, že jsme zprůměrovali ty hodnoty a vlastně jsme vypustili nový model, který je spravedlivější. Navíc si teda myslím, že to ozdravuje ten trh, protože konkurence, která tady jako mezi sebou byla, tak jsme rozdávali super nízký provize. Ten systém jako nebyl udržitelný dlouhodobě.
1: Ve Zlíně dnes začíná 30. ročník Československého divadelního festivalu Setkání stretnutě. Do krajského města přijede například divadlo Husa na provázku, Dejvické divadlo nebo Slovenské divadlo Arena. Patronem letošního ročníku je herec Lukáš Příkazký. Součástí festivalu budou také koncerty, besedy nebo workshopy pro studenty i veřejnost. Festival potrvá do neděle 17. května.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy dnes čekáme převážně velkou oblačnost, dopoledne místy doznívající déšť, k večeru bude oblačnost postupně ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 11 až 14 stupňů, biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Dálnice D1 směrem z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 214 trvá zdržení jak pro kamiony, tak pro osobní auta. K Rohlence se popojíždí okolo 20 minut. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásné úterní dopoledne, milí posluchači. Máme 12. května, 4 minuty po 10. hodině. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás zdraví Zdeněk Truhlář. A jsem moc rád, že jste si nás naladili a že společně strávíme následující dvouhodinovku plnou písniček, které nestárnou, ale také pro vás budeme mít rozhodně spoustu zajímavostí. Už za chvíli se spojíme s naším stopařem Vojtou Halašem. Budeme se spojovat do Vyškovské nemocnice. Proč? Dozvíte se za chviličku. Také se ohlédneme za pochoutkovým rokem. No a pozveme vás na zajímavou výstavu do Znojma, do Jihomoravského muzea ve Znojmě. Také přijdou babské rady, které nám sdělí, že i jedna ponožka může být užitečná. V čem a proč? Tak to si ještě chviličku necháme pro sebe, ale v této hodině se to určitě dozvíte. Tak příjemný poslech.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Regionální stopař.
1: Světový den hygieny rukou je sice stanoven na 5. května, ale ve Vyškovské nemocnici si důležitost mytí rukou připomínají spolu s návštěvníky dnes. A to nemohlo uniknout našemu regionálnímu stopaři Vojtěchu Halašovi. Vojto, já tě zdravím, dobré dopoledne.
2: Ahoj Zdeňku, hezké dopoledne tobě i posluchačům.
1: Jak konkrétně vypadá ta prevence v tamní nemocnici a co všechno se lidé ve Vyškově dozví?
2: Ano, já jsem ve Vyškovské nemocnici tady v hale, kde právě probíhá den zdraví zaměřený na prevenci, péči o zdraví a taky hlavně správnou hygienu rukou. Už od ranních hodin sem proudí na tento 11. ročník návštěvníci všech věkových kategorií, kteří mají možnost nechat si zkontrolovat svůj zdravotní stav a dozvědět se více o prevenci civilizačních i nádorových onemocnění. Největší zájem je asi o měření krevního tlaku, hladiny cukru v krvi nebo cholesterolu. Zdravotníci zároveň ukazují, jak správně provádět hygienu a dezinfekci rukou, která patří mezi nejjednodušší a zároveň nejúčinnější způsoby prevence šíření různých nemocí. Součástí programu je ale také praktické ukázky první pomoci, edukativní stanoviště s výukovými modely, ale i prezentace jednotlivých oddělení nemocnice v rámci dnu otevřených dveří. A lidé si tak mohou prohlédnout vybraná pracoviště a získat také bližší informace o poskytované péči i službách nemocnice. A program tady doplňuje také odborné poradenství zdravotníků a interaktivní program, včetně třeba speciálně cvičených pejsků, které co mohou návštěvníci vidět. Ale nechybí třeba taky fotokoutek, odkud si návštěvníci mohou odnést památku na dnešek.
1: Slyším, že za tebou je docela rušno, tak jaký zájem je o dnešní akci?
2: Jo, zájem je rozhodně velký, je tady opravdu rušno, musel jsem si i kousek podstoupit, abychom se slyšeli. Na každé stanoviště tady stojí fronty, střídejí se tu jak dospělí, seniori, ale i děti. Loni tu bylo prý 900 lidí a rozhodně i letos je tady celkem narváno. Je dokonce nahlášeno okolo 200 žáků tady ze škol, z Vyškova a okolí. A z toho, co jsem se bavil i s vedením nemocnice nebo třeba s doktory, tak tím cílem dnešního dne je samozřejmě prevence pro ty lidi, ale zároveň i přiblížení nemocnice veřejnosti, tak aby se sem třeba nebáli chodit.
1: Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který je na dnu zdraví a hygieny rukou ve Vyškově. Vojto, děkujeme a pěkný den.
2: Díky, pěkný den tobě i posluchačům.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Hostem čtvrtečního dobrého dopoledne 14. května bude herečka Klára Ondrůšková, čerstvá držitelka ceny divadelní kritiky za talent roku 2025. Jak stíhá herecké nasazení v divadle v Uherském Hradišti a v Brně? Co rodačku z Hodonína fascinuje na folklóru a na jaké role se aktuálně připravuje? Držitelky 10 titulů mistryně České republiky v americkém stepu se zeptáme i na to, jestli v dámské šatně vnímá rivalitu a s kým by ráda stála na jevišti. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
2: Dobrý den, já jsem Emma a tohle je Oli.
3: Máme konečně vlastní dům.
2: Ještě to není úplně domov.
3: Ale to se spraví.
2: Uděláme pro to všechno.
3: Úplně všechno. Zářivá verbež. Hororová komedie o bydlení v Národním divadle Brno. Premiéra 15. května v Redutě.
2: Mediálním partnerem je Český rozhlas Brno.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: To byla kapela Nightwork v čele s frontmanem a zpěvákem Vojtou Dykem. No ale teď už se pojďme posunout k něčemu, řekněme, chutnému. V neděli nám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl recept ze druhého místa roku 2020. Šlo o sladký dezert nazvaný Mouřenín v košili od Bohdany Rosenbergové z Přemyslovic. Tentokrát ho podle svého připravil cukrář Vojtěch Vrtiška. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové. Tedy Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský, Roman Paulus, Josef Maršálek a právě Vojtěch Vrtiška.
1: Budeme potřebovat 150 gramů vajec, takže takový 3 vajíčka. 150 gramů cukru krupice, zhruba 2 gramy soli, takže taková větší špetka, 80 gramů hladké mouky, 20 gramů kaká a 2 strouhaná jablka.
2: To je na piškot, na ten ovocný gel.
1: 400 gramů nějakého bobulovitého červeného ovoce, takže maliny, rybíz, jahody a tak dál. Pak tam máme 50 gramů cukru krupice a 5 gramů agaru. A pak máme krém, 250 gramů smetany ke šlehání, 20 gramů cukru moučka, dáme tam vanilku, zhruba 1 lusk, a dáme tam 100 gramů mascarpone, aby to bylo stabilnější.
2: Tak se do toho pustíme.
3: Pochoutkový rok.
1: Začneme piškotem, aby nám vychlad, pak se vrhneme na gel a úplně nakonec uděláme krém a zkompletujeme.
2: Piškot, čím se začíná?
1: Rozbijeme si naše 3 vajíčka, k ním si nasypeme cukr krupice a půjdeme šlehat. Do robota, na nejvyšší otáčky a tak 10-15 minut, ať se nám to šlehá.
2: Skončilo nám teda šlehání, jabka, nastrouhaná jablka, kakao, mouka a trochu soli.
1: A všechno to teď hodíme do našeho kotlíku. Všechno najednou. Zase snažíme se to co nejrychleji zamíchat, ať tam máme úplně všechno najednou, ať to nemícháme na několikrát, protože bychom přišli o objem.
2: A takhle to nalijeme do nějaké formy?
1: Já si vždycky vezmu ráfek, takže jenom tu obruč, tu si obalím alobalem. Naleju si tam to těsto a dám péct. Péct budeme na 170 stupňů, režim horkovzduch, na suchou špejli, takže dejme tomu nějakých 25-30 minut.

0: Tak to dokončíme. Čím ten náš Piši Šmout?
1: Připravíme si krém šantily, což zní strašně znosně, ale krém šantily je vždycky v základu v podstatě vyšlehaná smetana s cukrem a s vanilkou. My si ji dotužíme trošku mascarpone, protože většina českých smetan, co je na trhu, tak není úplně dostatečně tučná a stabilní. Jak budeme postupovat? Všechno si naleju do mísy k robotu, vanilka, moučkový cukr a mascarpone. Vyšlehám a mám hotový krém. Vrhneme se na gel, máme tady tu naši vychlazenou hmotu, vlastně to ovoce s tím agarem, to si dáme do nějaké vyšší nádoby a jenom promixujeme tyčovým mixerem do hladka.
0: Musíme říct, že jsme ten korpus nechali vychladnout. Budeme ho nějak prořezávat nebo něco?
1: My si seřízneme ten vršek, použijeme ho částečně na dekoraci a pak, jak budeme vrstvit, dáme si to natác. Obrátíme si to, aby jsme měli tu rovnou stranu nahoru a můžeme začít zdobit. Teď si ten můj korpus potřu tím gelem.
0: V jedné souvislé vrstvě. A ten okraj využil k tomu, že ten krém, šantily, s tím mascarpone vyšlehaným dal do cukrářského sáčku a teď takové zdobné kopečky, ty slzičky vytlačuje z toho cukrářského sáčku. Začíná od kraje a směřuje až do středu. Takže je to jak přelet nad Pamírem trošku. Do těch jednotlivých údolí mezi vrcholy ještě vtlačuje menší slzičky toho ovocného gelu z cukrářského sáčku.
1: Dozdobíme si to jahodama, dozdobíme si to skrojkama jablek a dozdobíme si to tady naším korpusem, tedy spíš těmi pozůstatky.
0: Tak toho bych se ujet.
1: A vlastně to takový vyslečený mouření z košile.
2: Neboli, jak říká Vojta, Piši Šmout. Vypadá opravdu krásně, noblesně a přitom to není nic složitého. Vojtěch Vrtiška si původní recept na mouření na vkošili vylepšil o ovocný gel a ochucenou šlehačku. Celý recept i ten původní od Bohdany Rosenbergové z Přemyslovic, za který si v roce 2020 odnesla druhou cenu od poroty, najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz. Tak se podívejte a porovnejte, která verze je lepší. A v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2020 umístil na prvním místě. Půjde o zelné šlíšky, které nám připraví šéfkuchař Roman Paulus.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Do uší nám šepotala Zuzana Norisová v písni Šešeše, no ale teď zase protrénujeme možná trošku oči. Zajímavou výstavu si můžete prohlédnout v Jihomoravském muzeu ve Znojmě. Nese název Můj koníček vraný jako malovaný a více nám teď prozradí kurátorka výstavy Renata Hurníková, kterou zdravím po telefonu. Dobrý den.
1: Ano, dobrý den, zdravím ze Znojma.
0: Co je tím hlavním námětem výstavy?
1: Vlastně výstava nás zavede do světa českých historických hraček. Představujeme zde soukromou sbírku paní Marie Maderové ze Šanova, která se dlouhodobě věnuje sbírání především dřevěných mechanických tahacích hraček. A na výstavě můžete vidět třeba i 100 let staré hračky, dřevěná zvířatka, figurky, kočárky, panenky, stavebnice, ale i legendární Matador. Hmm. A nebo jsou zde i hračky z období první republiky, z poválečních let i socialismu. Takže vlastně připomíná nejen dětský svět, ale i atmosféru jednotlivých období.
0: Je to takový tedy průřez dobou z pohledu dětských hraček, kde lidé výstavu najdou a dokdy potrvá?
1: Takže výstavu můžete vidět v Minorickém klášteře ve Znojmě na ulici Přemyslovců 6 a to až do 11. září letošního roku. Otevřeno máme od pondělí do pátku vždy od 9 do 17 hodin a máme tady polední pauzu a v sobotu a v neděli a ve svátky můžete přijít od 10 do 17 hodin. Budeme se těšit na návštěvu.
0: Na výstavu Můj koníček vraný jako malovaný nás do Jihomoravského muzea ve Znojmě pozvala kurátorka Renata Hurníková. Děkuji a přeji vám hezký den.
1: Vám také, naslyšenou.

0: Přijďte na tradiční den otevřených dveří Českého rozhlasu Brno.
1: Ukážeme vám, kde vznikají pořady, které máte rádi.
0: Uvidíte rozhlasáky při vysílání.
1: Můžete nahlédnout do rozhlasové fonotéky.
0: Odnést si fotky na památku.
1: A nebo s námi uložit schránku se vzkazy budoucím generacím.
0: Den otevřených dveří se koná v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Brně na Beethovenově ulici.
1: Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: I ponožka, ke které už neexistuje druhá do páru, ještě může být užitečná. Naše babské rady vás naučí je použít při čištění žaluzí nebo při léčení bolavých kloubů.
1: Babské rady.
2: Trápí vás bolavé klouby či naražená část těla? Udělejte si ze staré ponožky nahřívací či ledový obklad. Stačí ji naplnit buď nahřátou pohankou, luštěninami, rýží či třešňovými peckami, anebo kostkami ledu v igelitovém sáčku a poté přiložit na bolavé místo. Starou ponožku lze použít i jako praktický obal, například na mobil, který je při práci na zahradě či v dílně vystaven nástrahám poškození. Ideálním pomocníkem je ponožka, ke které nemáte druhou do páru. Hodí se při úklidu, kdy ji stačí navléct na mop či koště, dobře tam drží a po vyprání ji můžete opakovaně použít. Díky ponožkám můžete také zbavit pokojové květiny vrstvy prachu. Stejný trik můžete využít například i na otření žaluzí. Z jinak nepoužitelné ponožky si s přehledem vyrobte také lapač pachů. Stačí, když ji naplníte suchou kávovou sedlinou a pověsíte do míst, kde se chcete zbavit nelibého odéru.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Kvůli poškozenému jeřábu ve Vodařské ulici v Brně policie evakuuje okolní domy. Ministerstvo zdravotnictví chce od příštího roku soustředit operace slinivky, jícnu a jater do specializovaných center. Na Jižní Moravě přenosovalo v prvním čtvrtletí více turistů než loni touto dobou. Vzrostl však pouze počet domácích hostů. A počasí dnes čekáme oblačno a teploty do 14 stupňů. Dobré dopoledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Policisté zasahují v Brně kvůli poškozenému stavebnímu jeřábu ve Vodařské ulici. Stroj má prasklé rameno. Policie nechává evakuovat lidi z domů v okolí, říká jí mluvčí Petr Vala.
3: Lidky uzavřeli nejbližší okolí a pomáhají s evakuací osob z dotčených domů. Na místě počítejte s komplikacemi v dopravě a důrazně žádáme veřejnost, aby se v oblasti vyhnula. A v současné době se také bude zavírat i cyklostezka, která je podél řeky Sratky.
1: Operace slinivky, jater a jícnu se mají od příštího roku soustředit pouze do specializovaných center. Změnu připravuje Ministerstvo zdravotnictví. Slibuje si od ní zvýšení kvality a bezpečnosti péče o pacienty.
4: Ministerstvo zdravotnictví se při reformě rozhoduje mimo jiné i podle počtu operací v jednotlivých nemocnicích, pokračuje Hana Plačková z tiskového oddělení rezortu.
5: Obecně však platí, že pracoviště s vyšším počtem výkonů dosahují lepších klinických výsledků a nižšího rizika komplikací.
4: Výkony by se měly soustředit mimo jiné i do fakultní nemocnice Olomouc. Přednosta tamní chirurgické kliniky Dušan Klost centralizaci vítá.
6: Nepředpokládáme nějaký dramatický nárůst počtu pacientů. Pokud tomu nárůstu dojde, tak to bude v řádu jednotek, které naše nemocnice bez potíží absorbuje.
4: Ministerstvo změny podrobněji představí na odborné konferenci koncem května z Olomouce. Josef Čermák, Český rozhlas.
1: Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO dohodl na čtyřech změnách v nominacích velvyslanců. Komentovat je ale teď nebude. Řekl to před odletem na summity Slavkovského formátu a Bukurešťské devítky. Usnesení o vyslání diplomatů schválila předchozí vláda Petra Fialy z ODS. Babišův kabinet ho ale koncem ledna zrušil, pokračuje Pavel.
7: Respektuji jeho snahu mít v některých zemích lidi, ke kterým má možná větší důvěru, a domluvili jsme se na čtyřech změnách.
1: Jména velvyslanců musí podepsat prezident. Pavel dnes zopakoval, že respektuje snahu vlády mít v některých zemích lidi, ke kterým má větší důvěru. Na Jižní Moravě přenocovalo v prvním čtvrtletí letošního roku téměř 315 tisíc hostů. Ve srovnání se stejným obdobím v minulém roce je to asi o 6 tisíc lidí více. Uvedl to na svém webu Český statistický úřad. Počet domácích návštěvníků meziročně vzrostl. Zahraničních hostů ale do kraje přijelo méně. Nejvíce cizinců přijelo ze Slovenska a Polska. Nejdelší dobu v hromadných ubytovacích zařízeních trávili Němci. Průměrná délka pobytu byla v Jihomoravském kraji nejnižší v celé republice.
2: Počasí.
1: Na Jihomoravě dnes čekáme převážně velkou oblačnost, dopoledne místy doznívající déšť, k večeru bude oblačnost postupně ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 11 až 14 stupňů, biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Donci D1 v okolí Brna už se provoz výrazně uklidnil. Jen ve směru z Vyškova v okolí sjezdu na Slavkov na kilometru 211 zpomalují nákladní soupravy a sunou se až za Rohlenku. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Má Máme 4 minuty po 11. a dopolední vysílání se Zdeňkem Truhlářem se nám přehouplo do druhé poloviny a už za chvíli přivítám velmi zajímavého hosta. 20 let už je na scéně brněnská hardrocková skupina Quanti Minoris, hrající středověké motivy v rockovém hávu. Kapelníka multiinstrumentalista Zdeněk Němeček zavzpomíná na začátky kapely, její proměnu v čase, přiblíží, kde čerpá inspiraci a co kapelu Quanti Minoris čeká v nejbližší době. A také se můžete těšit na některé jejich skladby. Tak příjemný poslech.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: A tím hostem je dnes multiinstrumentalista Zdeněk Němeček, kterého už vítám u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Dobrý den.
2: Dobrý den, krásné pozdravení vinčuju všem posluchačům.
1: To bylo krásné pozdravení. Já bych se hned na úvod zeptal na to označení, na ten hudební styl hrad rock. Vím, že to docela rád zmiňujete, ale když jsem pátral, tak jsem nikde jinde tuto zmínku nenašel. To je váš nápad?
2: Ne. To náš bubeník vymyslel u piva.
1: Aha.
2: Já jsem tomu říkal ještě předtím, jsem tomu říkal středověký pouliční big beat.
1: Mm-hmm.
2: Takže používáme obě ty to označení.
1: Ano, tak hrad rock je pravda trošku kratší.
2: Akorát, že nám to lidi občas zaměňují za hard rock.
1: No, nejenom lidi, ale i automatické opravy, když se to napíše
2: dokonce,
1: někde do textu.
2: Ano.
1: Takže pak to může být pravda trošku zavádějící. No, tak zatím ty systémy a umělé inteligence hard rock neznají, ale naši posluchači věřím, že alespoň po dnešku už tento název znát budou. Nicméně kapela Quanti Minoris, v úvodu jsem zmiňoval, že letos slaví 20. výročí fungování, ale ta její historie se píše asi ještě trošku dále.
2: Ano. My jsme totiž původně začali jako duo s Aťou Lukášem v roce někdy 97, 6. Prostě v té době jsem ho vlastně zapojil. Tenkrát jsem hrál s Vagantama a odešla Anička čelistka, takže Aťa nastoupil na její místo, protože s Aťou jsem hrával vlastně už někdy od roku 84, 85. Jo, takhle někdy v té době jsme začínali tu naši spolupráci. Já jsem si obrával na natáčení do rádia a prostě chystali jsme pořady společně.
1: Takže velcí kamarádi, hnal jste s Vagantama, jak jste říkal, ale pak začal vznikat nějak ten projekt Quanti Minoris.
2: Jo, my jsme tak nějak se vyloupli. My jsme chtěli hrát víc, častěji a různě a byli jsme si jaksi soběstační, protože jsme společně dohromady, my dva, hráli současně na 16 nástrojů a ono samo o sobě už to zaprvé vypadalo zajímavě a za další i hudebně to bylo docela pestrý.
1: No, nedokážu si představit takové zkoušení dvou lidí a 6 nástrojů za raz.
2: Je to jednoduchý. Já jsem měl v jedné ruce pišťalku, v druhé ruce jsem hrál na loutnu a nohou jsem hrál grand tamburinu, takový buben, takový vlastně. A Aťa, ten měl pod nohou ten tam měl chřestítko nějaký, jo, tamburínu nebo něco podobného občas a jednou rukou hrál čelo a druhou pištěl pišťálku. Takže tím pádem 6 nástrojů jsme takhle byli schopni.
1: Neuvěřitelné, no ale na ty strunné nástroje se musí přece mačkat tóny, mačkat struny.
2: Musí, ale když se použije vhodné ladění, protože to loutnové ladění je v kvintách, že jo, většinou, takže tam ty základní 3 tóny dají dohromady celkem pěkný souzvuk.
1: Takže to se musí jinak naladit a pak to jde jednou rukou.
2: No, loutnový ladění, tam jako ty basové struny v loutnový ladění, tam je to jednoduchý.
1: Kde se vlastně u vás vzala ta fascinace a láska ke středověké hudbě?
2: Já si myslím, že to začalo s tím Vionem. Od mých 13 let vlastně pořád se kamarádím s Francova Vionem, což je středověký básník, jak mnozí vědí. A tak jsem k němu přilnul. To je taková zřejmě vzájemná sympatie.
1: No, první vaše album z Quanti Minoris tedy, ale to bylo ještě v tom duu, to bylo z roku 2001, neslo název Buchlovská rána.
2: Ano.
1: Na tom přebalu teda jsou ještě ti Vaganti.
2: Ano, protože oni se totiž účastnili natáčení. Já jsem si je přizval právě tu kapelu celkem, aby jsme vokály udělali bohatší a i nástrojově, aby to bylo bohatší. Tak v mnoha písničkách se objevují i oni.
1: Ano, a objeví se zřejmě i v té písni, kterou si teď zahrajeme, Víno budiš pozdraveno.
2: Tak, tam jsou všichni, tam jsou celý Vaganti.
1: A to byl jeden z prvních songů Quanti Minoris?
2: Já si myslím, že asi... Určitě, Fanfára, Víno budíš, tam vlastně bylo asi 16 věcí, které jsme jednak hráli i s Vagantama, ale i s Aťou společně.
1: Tak teď se vrátíme tedy do roku 2001 a pustíme si píseň Víno budíš pozdraveno. Quanti Minoris.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: Hostem je dnes multiinstrumentalista Zdeněk Němeček a povídáme si o kapele Quanti Minoris, brněnské kapele, která v letošním roce slaví 20. výročí, ale ta píseň, kterou jsme slyšeli před chvílí, ta byla ještě o něco starší. Řekněme, že to byl takový předzačátek, nebo jak se ve filmové hantýrce říká prequel, kapele Quanti Minoris. Tak co se před těmi 20 lety stalo?
2: No, já jsem pořád měl snahu tady tyhle ty písničky, které jsme dělali i s Vagantama nebo s Aťou Vdů, udělat prostě s tím rokovým spotkem. To jsem vlastně chystal, 20 let jsem to chystal předtím, než jsme to začali. To prostě jsem měl v hlavě strašnou dobu. Jo, a začal jsem hrát v roce 2000 s pozdním sběrem, mě oslovili kluci, jestli bych s nima nehrál baskytaru. A jsem říkal, dobře, tak já teda opráším baskytaru, ale vy zase kvůli mě zkusíte se mnou udělat tady ten středověký big beat. No, nešlo to po dvou písničkách. Mě vyprovodili, že ty lichy nikdo hrát nebude, že na tom kašlou, takže mě s tím prostě vyprovodili ven. No a já jsem nahoru potom v roce 2005 potkal jednoho kamaráda a ten měl kapelu, scházeli se na cejlu ve sklepě a jestli si tam nechci přijít s nima zadžemovat. Hmm. Tak jsem šel a zdálo se mě to takový zajímavý, hlavně rytmika mě připadala dobrá, říkám krucinál, to by se mě hodilo, zkusím nepřemluvit, tak jsem jim zrušil repertoár a nasadil jsem jim tam ty moje písničky, no a od té doby vlastně bylo Quanti Minoris na světě.
1: Jasně, a to byl tedy kdo? Ta původní sestava?
2: Ta původní sestava. Roman Golda seděl za bicíma, Pavel Barta se hrál na basu, potom David Gross hrál kytaru a já. Mm-hmm.
1: Takže takhle vznikla první sestava.
2: Ano, takhle byla první sestava a premiéru jsme měli 2007, 15. nebo 16. května. Mm-hmm. Takže to vyjde, ta oslava, co máme teďka, je 15.5., že u Bystrci. Tak to vyjde skoro na den.
1: Skoro téměř. No, jaká jste měli očekávání od těch středověkých písní, které jste odjeli do toho rokového hávu? Bylo to jenom pro vás radost?
2: Já jsem od toho vůbec nic neočekával, prostě já jsem to jenom chtěl udělat, takže to, co se stane dál, jestli to někdo přijme nebo nepřijme, to jsem vůbec netušil, jo, a bylo to samozřejmě takový různý, no, protože je fakt, že tohle to skoro u nás nikdo nehraje v této podobě. Jsou samozřejmě kapely, které se tomu věnujou, ale jinačím způsobem.
1: Takže takový trošku unikát, hrad rokový.
2: Já doufám, ale já jsem se o to nesnažil. Prostě mě šlo o to tohle to nějakým způsobem zamotnit v tom rokovým kabátě.
1: Ano. No, to mě právě zajímalo, ty různé reakce. Co na to lidé, kteří třeba mají rádi, řekněme, středověkou historickou muziku a najednou tam naběhnete s tou baskytarou a s elektrickou kytarou?
2: No, já to vezmu po soutěžích. Jo. My jsme šli naprosto nadrzo do Porty, takže jsme vyhráli v roce 2007 Portu.
1: Tak to asi
2: druhou
1: dobré,
2: Portu jsme vyhráli 2010, mezi tím jsme 2009 vyhráli Mohelnický dostavník a tam jsme dostali jak cenu diváků, tak cenu poroty. A i v té porotě se hádali.
1: To museli být docela kruté boje tedy.
2: Jo, protože ano, nebylo to ortodoxní, že jo, tam byli trampíci a oni taky někteří to nemají rádi a najednou tam fušujou někdo do festivalu s takovouhle muzikou, která se jim jaksi nehodí.
1: Přesto ta muzika se svoje posluchače pochopitelně našla.
2: Pán mu zaplať.
1: Takže koncerty jsou úspěšné?
2: Já bych řekl, že jo. Já bych řekl, že velmi. Jako uspokojený, víc toho snad ani nepotřebujem.
1: Jezdíte i na festivaly?
2: Samozřejmě, jezdíme festivaly. Nejkrásnější festival, co jezdíme, jsou slavnosti pětilisté růže v Krumlově, Keltská noc, festival mezinárodní na Plumlově. No a teďka shodou okolností mám možnost dělat festivaly na Svojanově a to si myslím, že bude hodně zajímavý, protože tam budu dělat jeden festival i pro děti, kategorie věková od 0 do 12 let.
1: Panečku.
2: A budou to pohádkové písničky, jedna z těch písniček musí být pohádková. Já jsem se domluvil teďka v neděli s Kastelánem, s Pavlem Haluzou a moc mě potěšilo, že právě bych chtěl se festivaly zase vrátit zpátky na Svojanov a tak tam uděláme zrovna hnedka dva.
1: Ano, no tak super. předpokládám, že tam asi taky budete vystupovat.
2: Jasně, jasně, určitě. No. Já budu ukazovat dětičkám, jak se hraje na dvě flétny zaraz a tak, jo, jedné papuli, a ukážu jim samozřejmě středověký nástroj, na který hraju, a z kterého století to pochází a odkud jsme si to dovezli, a prostě si myslím, že to bude zajímat, takový workshopy tam budem dělat. Hmm.
1: Ostatně, jak zní dvě flétny zaraz, tak to si možná, doufám, ukážeme i dnes, protože vy jste sebou přinesl pár nástrojů.
2: Mám.
1: Tak zase za chviličku, milí posluchači. Zdeněk Němeček, multiinstrumentalista a kapelník kapely Quanti Minoris.
3: Ve středu 13. května přijde do poradny pro zdraví lékař Tomáš Parák a budeme si povídat o všem, co souvisí s cévní mozkovou příhodou. Probereme hlavní rizikové faktory, příznaky, první pomoc při postižení mrtvicí a řeč bude i o prevenci. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
4: Cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí brněnská skupina Young Pekáč. Pod tímto názvem se skrývá soubor mladých muzikantů kolem Mojmíra Bártka, dlouholetého člena orchestru Gustava Broma. Vystoupí 12. května od 19 hodin. Uslyšíte swing a jazz, samozřejmě hlavně ve skladbách, na kterých se Mojda Bártek podílel především jako aranžér. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Mojdy Bártka a jeho souboru Young Pekáč přijďte 12. května od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Českého rozhlasu Brno.
1: A tím hostem je dnes multiinstrumentalista a kapelník brněnské hardrockové skupiny Quanti Minoris, Zdeněk Němeček. My už jsme v předchozím vstupu zmiňovali to současné hraní na několik nástrojů, tak vy jste si sebou vzal několik nástrojů, teď držíte v rukou dvě flétny, jestli správně poznávám.
2: Ano, dvě zobcové flétny, altka a sopránka.
1: A na ty dokážete zahrát za ráz?
2: Jo.
1: No tak pojďme na to.

0: panečku. To je tedy něco. Já se přiznám, že vůbec nechápu, jak zvládáte prostě ovládat každou ruku zvlášť.
1: Ale to je skoro stejné jak na klavír, taky se tam hraje každou rukou zvlášť, že jo.
0: Dobře, no když se to řekne takhle, tak to vlastně vypadá.
1: A takhle se hrávalo ve středověku, to jsem nevymyslel já ani Stivín, to prostě je už z rytin středověkých patrn, že se takhle hrálo.
0: No když už jsme u toho středověku, tak pojďme trošku do vaší hudební kuchyně. Jakým obdobím toho středověku se ve svých skladbách inspirujete?
1: V podstatě od 13. do 17. století. To je období muzika, která mě vždycky zajímala. V tom 13. století třeba jsem objevil nádherné věci. Zrovna jednu z těch krásných máme na druhým se, nebo na třetím vlastně CD, písně nejen vánoční. Mm-hmm. Já jsem si dlouho myslel, že je to bojová píseň a ona to byla vánoční. A takový krásný nepravidelný kánon, hrozně těžký to je, ale jako, jo, máme to rádi celkem, myslím, že to zase oživíme, až budeme dělat letos vánoční koncerty.
0: Je to pro vás výzva, čím těžší skladba, tím je to pro vás jakoby lákavější?
1: Ne, mě zajímají vždycky spíš anonymy. Mm-hmm. A zatím se vyhýbám vyloženě extra mistrům Bach, Vivaldi a tak to prostě zatím nechávám Dowland trošku. Ano, z toho jsme hráli, ale to jsme fakt dělali přesně s Aťou tak, jak to bylo v Kuličkách. Akorát, že Aťa hrál na čelo loutnovej part a já jsem na soprán, protože nikdo z nás sopránem nedisponoval, tak jsem vlastně ten sopránový hlas hrál na Gemshorn.
0: Aha.
1: A to je takový hrozně hezký nástroj, můžem si ho potom zahrát, mám ho tu taky, takový velmi mechovej, pěkný. Takže to jsme hráli třeba mistra, jo, ale jinak ty anonymy, tam je totiž fajn, že u těch anonymů vím, že vždycky se prosadí to, co je silný, to, co je ta myšlenka toho hudebního zpracování, ta prostě proleze. Není to závislý na méně toho autora. Mm-hmm. Jo? Takže je jasný, že to musí být hezká skladba sama o sobě, jinak by se neuživila v těch dějinách, nezůstala by tam. Kdyby to nebylo dobrý, tak to propadne prostě někam do propadliště dějin a nikdo o ní neví.
0: Je to všechno čistě vaše autorská tvorba nebo i u Quanty Minory se objeví upravená verze nějaké původní písně? Jak to je?
1: Ano, mám tam i původní právě toho Dowlanda třeba, co jsme dělali. Mám tam Greensleeves, takový prostě věci, který chronicky lidi znají nebo jsou fakt něčím výrazný, tak to použiju teda přesně. Teď chystáme dokonce Bacha nějakýho, takže jo, jsou tam věci, které překopírujem, nebo aspoň část, to teda vezmu tak, jak je v tom originále, no a pak to procedím přes to rokový plátno a už je to k nepoznání.
0: No ale jsou i skladby, které jste napsal čistě sám?
1: No jo, samozřejmě, většina. Většina. Já to vždycky dělám tak, že vždycky mám nějaký motiv hudební a pak teprve na to dělám text. A nebo si vezmu Viona. Že jo, to je můj kamarád Vion, takže jeho balady zhudebňu vlastně na dvou CDčkách už mám asi 11 balad zhudebněných.
0: Ano, k tomu se ještě dostaneme, to je zase takové trošku lákadlo pro naše posluchače, ale teď máme před sebou píseň Delirium Tremens. Ta se objevila na albu Pijácké mravy z roku 2007.
1: To bylo vlastně první CDčko s tou rokovou sestavou a tam už jenom z názvu Pijácké mravy, že jo, tak všechno, tam většina je o pití. Co víno napoví, víno budíš pozdravené, vlastně ne víno budíš pozdravené, to jsem dal až na čtvrtý, to jsem propásl, tak jsem to musel nahradit. Ale jsou tam prostě většinou opití, takže pijácké mravy.
0: Pijácké mravy, zkrátka takhle nějak to ve středověku

0: vypadalo?
1: Ano. A delirium, to je ta konečná, to já prostě delirium tremens, už nic dalšího nemůže následovat, když projde někdo tady tímto stavem, tak proto ta písnička je závěrečná na našem koncertě. Řeknu, už víc nemůžeme, to jako
0: ano, takže
1: končíme písni, která odpovídá už jenom svým názvem.
0: Jak se zahraje tady tahle píseň, tak to bude závěrečná na koncertech, ale určitě ne závěrečná v dnešním rozhovoru s multiinstrumentalistou Zdeňkem Němečkem. Teď nám zahrají Quanti Minoris.

0: Českého rozhlasu Brno.
1: A tím hostem je dnes kapelník a multiinstrumentalista Zdeněk Němeček a společně si povídáme o 20. výročí fungování kapely Quanti Minoris, brněnské hradrockové kapely. Už jsme si vysvětlili i, co je hradrock. No ale když jsem zmiňoval, že jste multiinstrumentalista, nakolik vlastně hrajete nástrojů, nakolik umíte?
2: No, na vystoupeních používám 12 až 16 podle toho, co je to za koncert.
1: 12 až 16, ale asi jich je ještě víc, na které
2: no,
1: jako
2: tady
1: umíte.
2: Nemám strunný nástroje, takže ty strunný nástroje, jo, mám jich doma hodně, ale používám, na to hraní používám od těch 12 do 16 nástrojů.
1: Tak sebou jste dnes přinesl, řekněme, dechové nástroje,
2: tak, ano.
1: Píšťaly různé a podobně, no tak docela by mě, a nejenom mě, ale věřím, že i naše posluchače zajímaly nějaké ty ukázky, tak pojďme si zahrát na jednu z nich.
2: Tak tohle je třeba platršpíl, nebo to je píštěla s měchuřinou. Taková přednička z dud je to vlastně, jsou to takový malý dudy. Tak teď si dáme hlasitější, šalmaj. To je dvouplátkový nástroj, pro změnu od toho prvního to byl jednoplátkový nástroj.

0: To je šalmaj, to je takový ukřičený nástroj. A teď si dáme takový krásně mechovej. Tak to byl Gemshorn.
1: Gemshorn, no.
0: Kravský roh.
1: Ano, ano, hned jsem zareagoval.
0: Je to z jedné francouzské krávy, toto přímo.
1: Ještě
0: tady, toto je možná zajímavý, to je šalimo, prosím vás, neplést ze šalino, to je šalimo, to je předchůdce, to je prapradědeček klarinetu, jednoplátkový nástroj. Taky má pěkný zvuk, taky jako i mechovější.
1: No, všechny ty nástroje mají nádherný zvuk, to je pravda. Ale jsou historické, jsou to repliky nebo originály?
0: To jsou repliky. U strunných nástrojů tam mám originální, loutny mám přes 200 let starý, ale tohle to jsou všechno repliky.
1: No. Tak ještě držíte v rukou jeden nástroj, takový zahnutý.
0: Ano, to je krumhorn, říkáme my latiníci, je to křivý roh. Hraje krumhorn.
1: Hraje opravdu nádherně, je to docela dlouhá píštěla zahnutá na konci.
0: Ano, držátko od deštníku.
1: No, vypadá to tak podobně, bych řekl, ale trošku větší deštník. Takže to jsou nástroje, které na tom koncertě nebo těch koncertech jako běžně používáte.
0: Ještě, no, hlavně používám příčnou flétnu, vistle tam mám ještě, který tady teďka zrovna na stole nemám, ale tak jako to už jsou více známý.
1: Ano, ale to už bychom tedy tady trávili hodinu jenom ukázkami.
0: Těch nástrojích. No.
1: Ale já mám takový pocit, že na koncertech se i lidé dozví něco o těch nástrojích.
0: Občas jo, ano. Občas, když máme náš koncert, nejsme součástí nějakého festivalu, tak to samozřejmě většinou tak dopadne, že trošku povídám o těch nástrojích.
1: Což je taky zajímavé a trošičku to rozšiřuje obzory. Mimochodem občas zaznívají hlasy, že jste takový brněnští středověcí jetroutal. Jak to vnímáte? Je to pro vás komplimenta nebo byste se spíš ohradil?
0: Ne, je to kompliment, ale nemám ho rád. Ne, už jsem to několikrát říkal, on Andersen to dělá trošku jináč, on použil, když tak motivy z toho barokního, tak nějak z toho období, já přeci jenom sahám ještě o nějakých 200-300 let hlouběji a víc to, myslím si, že se víc zabývám právě tím tématem, že on jenom tak to navoní, a pak z toho udělá úplně jinou písničku. Ale on používá i motivy z folkloru, takže tam jsou některé jeho věci nádherný. Ale já ho neposlouchám, 40 let ho schválně neposlouchám, abych náhodou se mu nepodobal. Ale ono to vždycky nejde, jak člověk fouká do trubky od topení, tak s tím se nedá nic dělat. Byl tady dřív, no, takže že troutal.
1: No, jestli náhodou jim zase neříkají, vyzníte úplně stejně jako taková ta brněnská kapela, myslím Kvanty Minory se jmenujou.
0: Na to čekám, že se stane.
1: Tak třeba vám bude volat. Dnešním hostem je multiinstrumentalista a kapelník kapely Kvanty Minoris Zdeněk Němeček.

0: vydržela. Ale pan praskla, z čehož plyne, že mužný boj má stránky stinné, a že i dva jsou příliš mnoho, kam je místo pro jednoho, že muž se ještě často pěje, dva se tu perlou přední směje, že muž se ještě často pěje, dva se tu perlou přední směje, že muž se ještě často pěje.
1: Host Českého rozhlasu Brno.
2: A tím hostem je dnes multiinstrumentalista Zdeněk Němeček, kapelník brněnské hardrockové kapely Quanti Minoris. Povídali jsme si o tom, že jedete 20. rokem v tom, řekněme, bigbeatovém hávu této kapely. Asi se vám nevyhnuly úplně personální výměny, protože pokud si dobře pamatuju, tak jediným původním členem je Roman Golda, bubeník.
3: A já.
2: Ano.
3: Jo, samozřejmě nějaký vývoj tam byl. Teďka vlastně dá se říct, že zrovna tuto sezónu rozjíždíme v poslední nové sestavě. Mám tam mladý kluky teďka, sice Kuba Dieringer, kytarista, ten už je s náma delší dobu. Hmm. Ten se mnou začal, když mu bylo 14 let, ale teď je nový basista ještě. Mirek Schiller, takže to jsou dva. Mirek má 20 let, Kuba má 18, takže to jsou, pěkně jsme to omladili, strouhli jsme to. Takže věkový průměr je velmi nízký. No. Takže, ale jako co se týče toho výročního koncertu třeba, tak tam, pokud lidi přijdou do Bystrce se podívat na ten koncert 15., tak tam uvidí všechny členy, kteří tam proběhli celou tou dobou. Jo, vlastně bude to od toho úplného začátku. Někteří nebudou hrát, Pavel Barta, třeba ten basista, on přijde, říkal, ale hrát nebude, protože už z toho vypadl za tu dobu. Už je to přeci jenom fakt dost dlouho, 15 let nedržel nástroj v ruce. Takže říkal, že rád přijde, ale že hrát nebude. Ale bude hrát David Ružička a David Gross vlastně, kteří by se mnou byli na začátku té kapely. Přijdou vokalistky, takže fakt tam bude vlastně celá plejáda toho průběhu té naší kapely až po tu dnešní sestavu.
2: No tak to bude ta výroční oslava.
3: Ano,
2: tedy.
3: To bude ta výroční oslava teďka toho 15. Bystrci.
2: Teď pátek tedy.
3: Pátek, ano.
2: Ano. No tak to bude zajímavá oslava, jen co je pravda. Máme před sebou ještě jednu písničku, kterou bychom si mohli pustit, a ta je zase z posledního alba Balady nejen Vionovi 2. která vyšla v roce 2024. Bude to balada mravoučná. Proč jste Vionovi věnovala hned dvě alba? To není úplně obvyklé.
3: No, protože jsem ty balady dělal postupně. Já jsem je totiž původně zpracoval jako one-man show. Já jsem jezdil s loutnama, s kytarama a hrál jsem si na Viona vlastně, že jo. A to jsem proložil, ten jeho životopis jsem proložil baladama. A já jsem některý jsem použil v té původní podobě, některý jsem předělal a nechal jsem jenom text. Prostě tak jak se mě hodili teďka do toho big beatu, tak jsem je upravil, no a postupně jsem je vkládal do těch CDček.
2: Na závěr taková obligátní otázka, co bude dál, kdy bude nové album?
3: No, nevím, kdy bude nový album, já si myslím, že teď už to nebude trvat tak dlouho, tam to od toho třetího do čtvrtého CDčka to trvalo trošku díl, ale tam byl covid a ty personální změny všelijaky, takže teďka už mám sestavu, ze kterou zase můžu točit CDčko, takže si myslím, že něco asi nastřádám. No, mám teprve 3 písničky, ale ono se to nahledá za chvilku.
2: A zase Vion, zase to bude pokračování, anebo
3: myslím
2: něco?
3: Myslím si, že z Viona už tam nic moc nebude. Ty hlavní balady, kterým jsem měl nejblíž, tak ty už jsou zpracovaný, ty už tam jsou. Teďka akorát jsem udělal ještě takovou selekci jenom těch Vionových balad, těch 12 balad, který jsem udělal, tak ty jsou extra na flešce. Jinak si myslím, že uvidíme. Třeba tam nevylučuju to.
2: Říká multiinstrumentalista a kapelník kapely Quanti Minoris Zdeněk Němeček, se kterým jsem si dnes povídal. Díky, že jste přišel, přeju vám, ať vám to stále tak skvěle hraje. No a zase třeba někdy příště se budu těšit, ať už na koncertě nebo tady. Naschledanou.
3: Děkuju za pozvání, naschledanou.
2: No a teď tedy balada mravoučná a brněnští Quanti Minoris.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Ten Veles vlastně. Pro mě je to především vzpomínka, ale jsou to lidi. A je to vlastně kus života. Když jsme ten časopis zakládali, tak jsme netušili, že by bylo možné, aby vycházel delší dobu, než kolik bylo nám tehdy let. Čerstvých 21, když vyšlo první číslo. A to, že to vycházelo tak dlouho, to je pro mě jako obrovským milým překvapením a potěšujícím faktem, že asi to mělo smysl.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: To byla pozvánka, no a pro dnešek už se s vámi loučí Zdeněk Truhlář od mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Budu se samozřejmě těšit zase příště, uslyšíme se určitě v pátek, no ale zítra můžete poslouchat Dobré dopoledne se Sandrou Silnou. Po 11. hodině bude mít zajímavého hosta v poradně pro zdraví. Tomáš Parák bude mluvit o cévní mozkové příhodě, takže to je zase zítřejší program, no ale už za chvíli po 12. na vás čeká Morava, krásná zem, takže dechovky. No a pokud byste si chtěli poslechnout něco z dnešního rozhovoru se Zdeňkem Němečkem, tak můžete kdykoliv chcete v mobilní aplikaci a na webu Můj rozhlas.cz. Pěkný den.
3: Český rozhlas Brno.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Kvůli poškozenému jeřábu ve Vodařské ulici v Brně policie evakuuje okolní domy. Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla, přibylo i volných pracovních míst. Dětský ombudsman vytváří poradní tým složený z mladistvých a bude skoro zataženo až zataženo, večer polojasno s teplotami do 14 stupňů. Dobré poledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Policisté a hasiči zasahují v Brně kvůli poškozenému stavebnímu jeřábu. Stroj má prasklé rameno. Policie uzavřela okolí Vodařské ulice a evakuuje lidi. Na místě je reportérka Alena Hesová.
3: Policejní páska zastavila mě, další novináře i kolem jdoucí desítky metrů před místem, kde poškozený jeřáb stojí. I z té vzdálenosti laickým okem vidím, jak se rameno naklání. Policie teď čeká na specialistu z firmy, které stroj patří, a ten rozhodne o dalším postupu. Zatím není jasné ani to, co poškození jeřábu způsobilo. Policie evakuovala mimo jiné mateřskou školu s více než 60 dětmi a zaměstnanci. Rodiče si je postupně vyzvedávají ve sportovním centru. V okolí jeřábu stojí další těžká technika a v oblasti jsou hlavně firmy. K evakuaci budov policie přistoupila kvůli riziku pádu jeřábu. Před zátarasem stále stojí autobus dopravního podniku se svítícím nápisem evakuace. Z Brna Alena Hesová, Český rozhlas.
1: Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla na 4,9%. Oproti březnu se snížila o 0,1% bodu. Údaje zveřejnil Úřad práce. Lidí bez práce ubylo zhruba o 8 tisíc. Úřady teď evidují přes 364 tisíc uchazečů. Zároveň mírně přibylo i volných pracovních míst. Dětský ombudsman Martin Beneš hledá členy do svého poradního týmu. Mladí ve věku od 12 do 18 let se můžou na webových stránkách úřadu přihlásit do 18. května. Funkce dětského veřejného ochránce práv vznikla loni v červenci a zákon počítá právě i s vytvořením poradní skupiny mladých. Martin Beneš chce své nové poradce brát jako zástupce všech dětí v republice.
4: Poradní tým by měl mít asi 30 členů, měl by se setkávat 4x ročně s dětmi, budeme probírat otázky, které buď oni přinesou a které je zajímají a nějakým způsobem se jich dotýkají, eventuálně které my jim předložíme k diskuzi a budeme potom z toho společně dělat nějaké výstupy.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude skoro zataženo nebo zataženo, srážky se mohou objevit jen na menší části kraje, hlavně na západě a severu, a to ve formě drobnějších přeháněk. K večeru bude oblačnost pozvolna od západu ubývat, večer čekejte většinou polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 11 až 14 stupňů. Vítr by měl foukat čerstvý, severozápadní, místy s nárazy kolem 50 km v hodině. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Mezi 29. a 32. kilometrem dálnice D2 pracují v levém pruhu ve směru na Břeclav silničáři. Na silnici první třídy číslo 43 pozor s omezením po nehodě u Kuřimi. No a jak zaznělo, dočasně uzavřená je Vodařská ulice v Brně. Probíhá tam zásah u poškozeného jeřábu. Pohodu na cestách přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

Klidné úterní poledne vám přeji z brněnského studia Českého rozhlasu. Moravanka nám dohrála úvodní písničku, pod lančotem cestička od Ládi Hnátka. Poznali jste Danku Češkovou s Břeťou Osičkou. No a vy už víte, že právě začal pravidelný pořad Morava krásná zem. Včera konečně trošku zapršelo, ano. Taková malá prognostika májová, vlažička, naroste travička, májový deštíček, poroste chlebíček, platí to, platí. A taky první ledový muž Pankrát dává o sobě vědět. Hned ráno člověk sál do šatníku pro mikiny, bundičky. A i když ráno, jak jsem měl do školy, byli tací, co měli na sobě jen krátká trička, no teplo jim asi nebylo, no ale to je na nich. Pokud vám je ještě nyní zima, tak nás rozehřejí písnička a přání této první hodiny dnešního pořadu. Číslo k nám 7264652000 a hned první gratulace. Dnes slaví své 60. narozeniny paní Eva Martínková z Ostrožské Lhoty. Milá Evičko, hodně štěstí, taky zdraví, všechny věci, co tě baví. Lásku, spokojenost, přátelé a děti vždy veselé. To přeji Marie a Miloš. Pardon, hned vezmu další. Dnešní den je narozeninovou oslavou pro paní Jindřišku Vlkovou z Lhovce. Slaví 91. narozeniny. Tvůj život je cestou plnou síly, lásky, moudrosti a nekonečné trpělivosti. Milá babičko, přejeme ti hlavně pevné zdraví, pohodu. A to přejí dcera Jiřina s manželem, syn Zdeněk, vnoučata Vlaďka, Jitka, Petra a Zdenda, pravnoučata Tomáš a Patrik. Naše písnička, Pérko, Joška, Konečný, Standa Pěnčík, Ištvánci ze Šardic.

0: Katolik Ištvánci ze Šardic a Jiřinka z Viničních Šumic dnes otvírá naše okénko telefonní. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Hegner. Já mám taková dvě přáníčka.
0: Ano.
1: V těchto dnech slavila své krásné narozeniny moje kamarádka paní Marie Hlásenská ze Slatiny, ale rodačka z Viničních Šumic. Tak chtěla bych jí popřát, aby jí zdravíčko nezlobilo.
0: Ano.
1: Pohodu v rodině, stále dobrou náladu, ti přeje Jiška s rodinou a zůstaň, Maženko, taková, jaká jsi. A teď druhé přání. Dnes slaví členka naší věrné gardy paní Iva Muselíková své narozeniny. Přejeme jí hlavně zdraví, které moc potřebuje, pohodu v rodině a abychom se mohli takhle scházet my sokolky, sokolky z Viničných Šumic 75+, jo, a můžeme se stále scházet, aby to bylo tak dobrý jako doteď, to přeje za celou věrnou gardu Jiřina Křížová. Děkuji, pane Hegner, za
0: písničku. Jiří, já jsem si říkal, co to za gardu, jo? Sokolky. Mladá garda, říkám si, a sokolky pevně stojí za svým praporem.
1: Ano, přesně tak, jo? Říkám, je to věk vysoké, ale furt dobrý.
0: Kdybych to tušil, Jiřínko, že zavolá sokolka, tak jsem tam pustil sokolíky od babouku, ale to je 8minutovka. To až někdy večer, vidíte, teď mě to tak napadlo. Že jsme to dlouho nehráli, sokolíky.
1: Tak jo.
0: Mějte se hezky. Jiří.
1: Taky mějte se na své.
0: Sokolkám zdar.
1: Nazdar.
0: Nazdar. Tak Naďa mistří. Naďi, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Rád vás slyším, povídejte.
2: Já bych chtěla popřát k dnešním narozeninám naší zdravotní sestřice hodné Zenice Tomanové.
0: Mhm.
2: Ze střediska Mistřín. Tak hodně štěstí, zdraví i přeji. A všem chtěla bych pozdravit všechny sestřičky, paní doktorku Mirečku Nedouchalovu a Blaničku Selucku ze střediska taky.
0: Ano.
2: A zároveň bych chtěla ještě pozdravit Natálku Jakšovu a její maminku Ivonku a Jardu Wolfa do Otnic.
0: Ano.
2: A rodiny Pavlíňákovu, Macháčkovu, Drábkovu, Ševelovu a Kobryhovu. Oni už budou vědět.
0: Jasně, Nadi to už tuší. Dobře. Nadí, je to všechno, že asi předpokládám, tak
2: ano, děkuju.
0: Krásné poděkování těm, které se o vás starají. Taky Nadí, mějte se moc hezky, děkujeme, ať se cítíte lépe, nashledanou. Tak dobrý den, prosíme o písničku pro moji dlouholetou kamarádku Danu Kučerovou z Olbramovic. Milá Dano, já ti přeji k narozeninám. Hodně zdraví, štěstí, pohody, vše nejlepší a ať se ti splní sen. Pobyt ve vytouženém penzionu. To ti z celého srdce přeje kamarádka Marie Marečková ze Záhorovic. Tak moc děkujeme, zdravíme do rádia. Děkujeme za pozdrav, taky vás zdravíme rádi. A otočím list a je tam psáno. Zahrajte Božence Hrabcové z Ostravy k jejím dnešním krásným 76. narozeninám s přáním. Mnoho štěstíčka, zdravíčka, lásky, spoustu ujetých kilometrů v karavanu se svým milovaným mužem za krásami našich i okolních zemí přeje Alois Pospišlík Stučap. Děkujeme a naše písnička Slávek Smíšovský, Standa Pěnčík, Kvítek Návrátníček, Kája Grufíková, Růženka Šupová a Vacenoviáci.

0: No, tak co říkáte, já teda, to už je ta nahrávka z dřívější doby, už nějakých možná 25 a více let, protože se známe, ale to jsem vždycky prostě i tuhle písničku, Kvítek na vrátniček, jak zpívá Kája Grufíková s Ruženkou Šupovou, to bylo pohlazení po srdíčku, fakt nádhera, bezvadný. Milane ze Štítar, dobré poledne.
1: Dobrý poledne, Karličku, já tě moc velice zdravím, tvého kolegu a všechny dechovkáře.
0: Ano.
1: Já bych dneska chtěl popřát manželce, která se dožívá po dost pěkných narozenin, a já to řeknu, 82 roku. Tak bychom jí chtěli popřát všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, no ale trošku, ať ten jazyk trošku drží za těma zubama a...
0: Jo, to se... No teď nás rozesmál, milý, tak to je... No. To je pozor, vařečka v ruce, bacha, už to tam vidí v té kuchyni.
1: Jo, je to tak. A tak my jsme to chtěli popřát teda hodně toho zdraví a to i přejem. Syn Milan, syn Jiří a Pavel s rodinami a pět vnoučat. Přání se připojuje rodina Svobodová, Zestí Druhic a Heverová. No a Karlíku, chtěl bych nechat zahrát tu písničku ještě pro Marii Baránkovou do... teď si nespomenu. Protože má nový kolínko a syn je po operaci, tak ať se jí uzdravuje. No a písnička potěší rodinu Urbánkovu z Křepic, Špačkovu do Kramolína, do Miroslavy Hlávkovi, Bětku do Petrova a Helču do Hradiště.
0: Jasně, jasně. Kamarádům vaším, jasně.
1: Ano. Kaličku, a tobě přeju, ať se držíš pěkně, co nejlepší zdraví a hezký oslavíš májové dny tady.
0: No to se snažíme, ale nikdo z nás neví, co ho čeká, že jo, takže to je jasné.
1: Ano, je to tak.
0: Milí, tak si to oslavte pěkně s manželkou a hezké
1: děkuju,
0: poledne.
1: Děkuju moc.
0: Něco
1: děkuju,
0: dobrého jí. Taky, ať se daří, ahoj.
1: Bude asi koprovka.
0: No ale to je dobrý, s vajíčkem nebo s hovězím?
1: Ano,
0: hovězím. No, jasně, jasně, jasně, ale obé je dobré.
1: Ano,
0: taky.
1: Ano.
0: Tak hezký sváteční den pro vás. Ahoj.
1: Taky, ahoj.
0: Liduška z Moravského Krumlova, rádi vás slyšíme, Liduško, ve vysílání. Dobrý den,
2: všechny vás zdravím a dnes bych chtěla popřát vaší stálé posluchačce, paní Růžence Čerešňákové z Lipova, která se v tyto dny dožívá významného životního jubilea. A přejeme jí hodně moc zdraví, štěstí, božího požehnání, radosti vnoučat a také, aby jim vzkvétalo její hospodářství, které udržuje s manželem Jankem.
0: Aha,
2: a toto všechno jim přejí Lída a Jarek Šlapanští z Moravského Krumlova, potom Lída a František Šlapanští z Rokytné, a Jarka a Jarek Vokurkovi tady z Moravského Krumlova. Všichni vás tam zdravíme.
0: A co mají za hospodářství, Liduško?
2: Koně, krávy. No,
0: tak to velké chlapi, hospodářství.
2: Velké.
0: Tak to je obrovská starost, jo? To není jen tak, že jo?
2: No to není jen tak.
0: Jasně, každý den od rána do večera a 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. To je oběť, to je služba.
2: To je oběť,
0: no. Liduško, dobře, děkujeme mockrát a Růžence, ať se daří k narozeninám.
2: Ano, děkujeme moc.
0: Taky,
2: mějte se pěkně,
0: nashledanou. Krásné narozeniny přejeme Vladimírovi Kočímu, hodně božího požehnání, ať je stále zapálený do našeho tanečního a zpěváckého kroužku farních důchodců a jeho zpívání v našem farním sboru je stále krásné na poslouchání. To všemu přejí kolegové od Povodí Moravy a spolek mladých důchodců z Jaroslavic. A naskočil tady e-mail, tak se do něj nahlédneme. Dnes slaví své krásné kulaté narozeniny paní Boženka Navrátilová ze Svatobořic. Přejeme jí pevné zdraví, hodně štěstí, pohodu a spokojenost. A ještě mnohem víc to přeje teta a strýc ze Šardic. Tak děkujeme, přejeme hezký den, my vám taky samozřejmě. A písnička František Maňa z Václav Babula, Má tajná lásko a Stříbrňanka.
3: Český rozhlas Brno.

0: A dovolal se František z Křepic. Dobré poledne, Františku.
1: Dobrý, Karličku. Jo, takže bych se chtěl připojit k těm narozeninám paní Makovičkovej. Paní Makovičková, všecko nejlepší, hodně štěstí, lásky a hlavně toho zdravíčka vám přeju Urbankovi z Křepic. A Milánku, namaceruj kolena a vyzmi paní tanci, jo, budeš mít solo.
0: No, teď to solo moc nebude, teď bude hrát cymbálka, to bude spíš posezení s vínečkem v ruce, jo, Františku.
1: Taky dobrá věc,
0: že jo? No to víš, že jo, no.
1: No a taky bych poslal písničku všem mém kamarádům a kamarádkám, co mě znají, protože jich hodně to nemůžeme jmenovat.
0: Jasně, já rozumím.
1: A pak bych poslal, Karličku, písničku do Masny, Žabčice, jo, holky. Je všechno nejlepší, máte to moc dobré. Tak, jo. A manžel se pro potěšení a je to všechno, Karličku.
0: No dobře, takže u Milana bude koprovka, nebo už probíhá. A co probíhá tady u Františka, co probíhá u vás?
1: No,
0: u Urbánku, no.
1: Žebra naložili, víš, na česnek a to, tak teďka to obírám tady, víš.
0: A
1: hromada kosti je u mě a tak jako mám takovou zábavu.
0: No to je dobrá zábava.
1: No je, sakry, dobrá věc. No.
0: Správně spláchnout, jo, to je to, co říkal Masna Žabčice, jo, už to tady už to mapuju, už je to jasné.
1: No,
0: tak dobře, tak hlavně, že je vám fajn. Františku, děkujeme, měj se krásně a přejeme hezké odpoledne.
1: Taky, ahoj.
0: Ahoj, naskočilo tady poděkování, Jarda Folk děkuje Naděnce Jakubíčkové, pozdrav, ho moc potěšil, tak to jsme odevzali. A dívám se na písničku, jak jsem říkal, bude to cymbálová muzika a takový klidné Vinohrady, Joška Severin mladší za doprovodu Brolnu vám, nám zaspívá.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Ano, společně jsme Český rozhlas, krása, nádhera. Dovolala se paní Martička z Šanova a je tady jisté poděkování, jak jsem to vycítil, Marti. Tak komu poděkujem? Komu poděkujem? Povídejte.
2: Já bych chtěla poděkovat Blatničce, která mě přišla hrát na narozeniny, a mojím dvou vnukom, co tam hrajou na klarinety, já jim za všecko moc děkuju, bylo to krásné.
1: Jej, to normálně tak Mira zaloubil, zbuntoval celou Blatničku, jo, a přišli k vám. A co jste měla na rozky, narozeniny?
2: Narozeniny, ano.
1: Hezka, kdy to bylo?
2: Oni už nám hráli kolikrát.
1: Fakt?
2: Tak
1: to je nádhera, že jo, jako mezi náma, kdo si to může dovolit, že přijde celá kapela
2: právě,
1: zahrát na narozeniny. No, to představte si, že já se tam motám už taky nějaký ten pátek a ještě mě žádná kapela nepřišla zahrát.
2: To máš Filip.
1: Filip, jo, to zbuntoval, jo. Perfektní. Jo. A co jste jim nachystala, Marti?
2: My jsme to měli v hospodě novej, Šanově, takže bylo všeho dost.
1: Aj pro muziku, jo?
2: Ano, aj pro muziku.
1: No, krásný. Tak bez vás, Marti, mějte se hezky. Blatničku teď tady nemám nachystanou.
2: A zahrajte nám někdy Blatničku v mojej dědině.
1: Mojej dědině, mám ju, myslím, vybranou na pátek, jsem si teď jistý, jo, jakoby, jak člověk vybírá dopředu, tak to už potom, že ho ztratíte orientaci.
2: To je o Šanovu, takže
1: no. Aha. Mojej dědině jak, počkat, takhle?
2: Mojí dědině,
1: snad si to zapamatuju, tak to tam někdy prsknu pro vás, Marti.
2: Dobře, děkuji vám, pane.
1: Tak mějte se krásně, nashledanou. Členové klubu Přátel Českého rozhlasu a nás to moc těší. Narozeniny a teď je těch tady povícero. A dobře poslouchejte. Narozeniny dnes slaví Marta Bedřichová Borkovany, Danuška Kučerová z Olbramovic, Evička Píčová z Líšnice, Marie Navrátilová z Choliny, Liduška Sokolová z Brna, Evička Mertová ze Žeravic a Květuška Čambalová z Hroznové Lhoty. To je jubilantů tady v tento dnešní den. Dámy, není mezi vámi ani jeden pán, ano, dívám se dobře, tak říkám, dámy, přeji vám zdraví, štěstí, lásku, pohodu a to samozřejmě jménem všech posluchačů Českého rozhlasu Brno Zlín, prostě vám všem, které jste našimi členkami, tak myslím si, že si to poděkování zasloužíte a toto gratulaci od všech. Já jsem jenom zprostředkovatel, tak ať se vám daří. A písničku připojíme, bude to přímo Ratiškovská, Františka Kotázka, Stady Pěnčíka. No a bude vám hrát taková mladá muzika, veselá muzika Ratiškovice, Kristýnka Kordulová, Tereska Rulovcová, Miroslav Toman, to jsou mladí zpěváci, tak vám zaspívají tuhle písničku.

0: Ano, tolik mladí muzikanti, mladí zpěváci z Ratíškovic. No a dovolala se Anička z Olšan. Andulko.
1: Dobrý den, pane Karličku.
0: Dobrý,
1: já bych chtěla zahrát do Olšanu, Prostějova, do řeznictví, kterým tam máme pana Františka Wagnera, je ochotný, příjemný pan prodavač, tak bychom mu chtěli zahrát písničku a chtěla bych zahrát paní Jerušce Báťkové do Olšan taky, pak bych chtěla zahrát Milence a Fanovi Soldánovi, oni ví ho proč, a naše velké rodině, protože nás moc, a Pavličkovi taky Hněvotině, ať už toho nechá, on toho nenechá, až umře.
0: Čeho nenechá? Čeho
1: to
0: nenech...
1: hraní, no to hraní.
0: Zať hraje.
1: On nemá žádného kapelníka, pane Karličku, no tak musí hrát, ale my mu to přejeme. Čok. On je žije, on kdyby ho neměl tu muziku, on by umře. On musí hrát a hrát, no.
0: To je dobře, to je dobře.
1: A my jsme jako všetky švagrovi nemáme tady jako už chlapí, takže on je rád, že nás má všetky holky tady.
0: Všem děvšatům.
1: Takže on nás zahraje, ano. A vás pozdravuje taky. Že vás zná taky a paní Slaváku a tak všechny.
0: Je, tak Andičko, tak pozdravujte tak Pavlíčkovi, ano, ano.
1: Budu. A děkuju moc krát a mějte se krásně.
0: Taky,
1: a
0: taky.
1: A zdravě, naschle.
0: Naschledanou. Ano, naskočilo tady poděkování. Zdravím vás, pane Gnere, prosím, vyříďte naše poděkování paní Naděnce Jakubíčkové. Moc nás potěšil její pozdrav, přejeme jí brzké uzdravení. Děkujeme, přejeme hezký den Ševelovi, tak to je krásné poděkování. A písnička. To bude takové pohlazeníčko, Moravská dvanáctka, ale v podstatě to bude pěvecké kouzlo. Lukáše Prajky, Olinky Baričičové a Ludvíčka Čihánka. Už je Jatelinka. Český rozhlas.

0: Hezké, hezké, hezké, krásné. Ano, ano, to pohladí po srdíčku, po dušičce. Zpívají to báječně. Podivína se dovolala Evička. Evi, dobrý den.
1: Tak, dobrý den, pane Hegner. Já bych chtěla nechat zahrát paní Janě Švestkové, která oslavila 9. května narozeniny 61 roku. A to jí přejem hodně zdraví, štěstíčka, lásky, božího požehnání z práce za kolektiv, volám jako holky, paní Mistrová, paní Maruška Budlanská, paní Hanka Chovancová. A ještě bych chtěla nechat zahrát 24. května všem Janám, budou mě taky svátek, a to zas paní Janě Švestkové a sestře paní Janě Gálové. A to jí přeju taky hodně zdravíčka hlavně. No, tak pane Hegner, mockrát vám děkuju.
0: No, ale Evi, no, musím vám něco říct, ale ono je to teda moc hezké, když takhle přejete, v rozhlase přejete své kolegyni. To asi vypadá, že tam máte dobrou partu.
1: Jo, nás je tady tak poskromnu a jako dobré.
0: A co dělá? No, a co víc, co
1: no,
0: to?
1: No, akorát teď jsme skenovali okvětní lístky řepky.
0: Jak skenovali oky?
1: Jakože my jsme skládali na desky květní lístky řepky a to se potom skenuje.
0: A pro koho to je, jakože se to skenuje?
1: To je kontrolní úřad výzkumní zemědělský.
0: Jo, takhle. Hezky, hezky. Tak aby všechno bylo, že jo, jak se říká, aby byli v rambory v řádku.
1: Ano, přesně tak, ano. Tak aby ta řepka byla
0: jasně. No. No, tak si to tam, děvčata, krásně užívejte a prostě radujte se z dobrého kolektivu.
1: Ano, tak moc krát děkuju, pane.
0: Taky.
1: A přeju vám pěkný den. Nashledanou.
0: Taky, Evičko, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Vemerská Bítíška a Libuška. Dobrý den, Liby.
2: Dobrý den. Přeji vám taky všem pěkný máj. Mm-hmm. Já bych prosila o zahraní písničky pro Lidu Běchetovu z Chutnic k narozeninám, ať je taková, jaká je pořád. Veselá, milá a mám ji moc ráda. Moc děkuji. Mm-hmm. A ještě bych chtěla pozdravit Jardy Wolfa.
0: Ano.
2: Ať se má taky pěkně.
0: Mm-hmm, dobře.
2: Všechno dobré. Děkuji vám.
0: A Libož, vy se mějte taky dobře.
2: Ano.
0: Musíme si to tak navzájem si to předávat, aspoň člověk dostane trošičku optimismu, ano. Dožil. Ano. Tak ať se daří, nashledanou.
2: Tak, děkuji.
0: A naskočil tady e-mail, ano, je to tak, dnes slaví 70 let náš drahý strýc, tatínek a manžel Josef Lhocký. Přejeme mu hlavně zdraví, štěstí, lásku, životní pohodu, dobrou náladu. A Pepičku, to vám přeje z celého srdce dcera Maruška s Martinem, manželka Mária, neteře Zuzka, Lidka a Lenka s rodinami. A Javorinka ze Strání nám zahraje takovou malinkou směsičku straňanských.

krásný konec, hej, Straňanské nám dozněly. Mám tady jednu kratičku pozvánku na dnešní odpoledne v 17 hodin, kino Svratka Tišnov. Kdo jste v okolí a máte rádi jásalku, tak se můžete si přijít zajásat společně s nimi, zaspívat, poslechnout si krásné písničky. Kino Svratka Tišnov, 17 hodin, dnes jásalka. Tak písnička ještě nám vyjde, dívám se, ano, ještě si já pohár vína zaplatím Jilí z Herzán a Zbor Podlužanu.

Takže se budeme loučit a těším se v 18 hodin opět na setkání s vámi. Teď nám ještě zahraje Tomáš Marada, romanci pro křídlovku, doprovází ho žadovjáci Ládi Svobody, tak krásné odpoledne.

0: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude fotograf Robert Vano.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1, když rodinu suplují dětské gengy. Příběhy dětí ulice v novém publicistickém pořadu Rozpleteno, vyvržené děti. ČT2, přímý přenos prvního semifinále největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě. Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního zahajovacího koncertu 81. Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2026. Úterní večer s Českou televizí.
4: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
4: Kliniku infekčních nemocí brněnské dětské nemocnice čeká kompletní rekonstrukce. Státní zemědělská a potravinářská inspekce loni uložila pokuty za 200 milionů korun. Na rizikové utkání v Uherském Hradišti budou dnes dohlížet pořádkové jednotky a bude skoro zataženo nebo zataženo, večer polojasno s teplotami do 14 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Fakultní nemocnice Brno chystá rekonstrukci pavilonu S dětské nemocnice. Sídlí v něm jednotka intenzivní péče a klinika infekčních nemocí. Opravy by měly začít v červnu. Dělníci budovu zateplí, vymění okna, dveře i výtahy. Součástí bude i nová vzduchotechnika s klimatizací, kterou budova zatím nemá. Část lůžek se musí kvůli pracím přesunout na pediatrickou kliniku, vysvětluje mluvčí nemocnice Pavel Žára.
5: To omezení toho komfortu se bude týkat také rodičů, kteří již nebudou moci být v mnoha případech se svými dětmi na pokojích a fakultní nemocnice Brno jim nabídne ubytování v rámci své vlastní ubytovny v dětské nemocnici.
4: Rekonstrukce by pak měla být hotová příští rok v létě. Státní zemědělská a potravinářská inspekce loni uložila pravomocně pokuty téměř za 200 milionů korun. Je to dosud nejvíce, o 10 milionů korun více než předloni a o 70 milionů více než v roce 2023, informoval o tom mluvčí Pavel Kopřiva. Nejproblematičtější se už několik let jeví společné stravování. Loni restaurace a podobné podniky tvořily 73% všech provozoven, které inspekce nechala zavřít. V Uherském Hradišti dnes fotbalisté prvního FC Slovácko přivítají Baník Ostrava. Policie utkání označila jako rizikové. Očekává příjezd až tisícovky fanoušků z Ostravy. Dohlížet na pořádek a bezpečnost budou v okolí stadionu i ve městě desítky policistů. Podrobnosti přidává policejní mluvčí Radomír Šiška.
6: Do bezpečnostního opatření budou nasazeni policisté z řad pořádkové a dopravní policie, souvodí, jízdní policie, kriminalisté nebo členové antikonfliktního týmu. Spolupodílet se budou také družstva speciální pořádkové jednotky z Ostravy.
4: Policisté upozorňují fanoušky na zákaz pronášení jakékoliv pyrotechniky na stadion. V jeho okolí bude během dne uzavřeno několik ulic.
0: Počasí.
4: Na jihu Moravy bude dnes skoro zataženo nebo zataženo, srážky se mohou objevit jen na menší části kraje, hlavně na západě a severu, a to ve formě drobnějších přeháněk. K večeru bude oblačnost pozvolna od západu ubývat, večer čekejte většinou polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 11 až 14 stupňů. Foukat by měl čerstvý severozápadní vítr, místy s nárazy o rychlosti kolem 50 km v hodině. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
4: Na dálnici D55 pozor u Moravského Písku na 61,5 kilometru. Tam řidiči ve směru na Zlín hlásí předmět na vozovce. Uzavřená zůstává Vodařská ulice v Brně. Hasiči a policisté tam zasahují u poškozeného jeřábu. A s omezením počítejte na okraji Ivančic mezi Alexovicemi a Řeznovicemi. Padl na vozovku strom. Volné cesty přeje od mikrofonu Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Alex a host.
8: V 19 letech emigroval a dobil svět. Jeho fotografie zdobily titulní stránky renomovaných módních časopisů. Proslavil se černobílými portréty, akty na film a platinotiskem. V Alex a host vítám fotografa Roberta Vana. Dobrý den.
9: Dobrý den.
7: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který mohlo by se zdát z některých mediálních novinových titulků, že je v důchodu a že ukončil svoji kariéru, ale není to tak. Pane Vano, vy jedete dál.
1: Já pořád jdu dál, ale když lidi se ptají asi, proč to bylo, že ukončí, že v důchodu, já už jsem 20 let důchodu, ale já nevěděl, že jsem šel dobit kartu, ročnou kartu, a pak slečna mi řekla, že já už 20 let nemusím dobít kartu, a já to nevěděl, že vy už jste senior, a já myslel, že mluví na mě španělsky, že senior, a jsem jak senior, no vy už jste v důchodu, a říkám, ale já nejsem, říká, tak jste blbý, vy už 20 let jste měli, já říkám, ale nikdo mi to neřek, že to mám nikdo říkat nebude, to musíte jít na sociálku a tak, takže já vždy, protože když působíte dlouho a lidi se ptají, že koliká ta je to výstava, za 60 let jich bylo hodně, nebo teď se zeptají, koliká tý tohle je rozhovor, tak řeknu, že tohle je poslední, jako dneska.
0: Zatím jo, poslední,
1: a za,
0: ano.
1: A za týden bude zase poslední rozhovor někde jinde, a oni to vybrali z kontextu a napsali, že to je moje poslední výstava, protože nevím, koliká ta to je, takže tak.
0: Ale byla to retrospektivní výstava, byla k vidění v tančícím domě, bylo tam 150 černobílých i barevných fotografií, tak se trochu mohlo zdát, že bilancujete, že jakoby děláte tečku za tou kariérou.
1: Ne, tečka bude, až budu na Olšany. To já nevím, to ono vždy, když mě lidi osloví, ale co bylo jiný, že to bylo poprvníkrát, protože vždy, když dělám výstavu alebo novou knihu, tak já vždy vybírám ty moje fotky. A pak mě řekli, že já pořád vybírám ty samý stejný. Tak ať to dám mladým lidem, co ať si vyberou. Takže to bylo poprvníkrát, když z té nové knihy vybírali mladí lidi. A bylo to zajímavé, že oni mají v hlavě, je to takový retro, vybrali takový to psychodeliktické barevné polaroidy ze 60. let a bylo to zajímavé.
0: A dovolili vám vybrat něco? Něco vybrat i vám, nebo všechno to bylo na
1: já
0: mladých?
1: Já nejdřív vybral do knihy, jo, a to kniha vyšla a vždy, když vyjde nová kniha, tak je k tomu výstava. Že, takže v knižce bylo, řekněme, 500 fotografií, oni mohli vybrat z těch 500, těch 150. Že když lidi se ptají, která se mi líbí, nejvíc mi se všichni líbí, který já vyberu. A co jsem, já mám víc těch fotek, který se nelíbí. Ty mám doma v šuflících. Jo? To asi vydá někdo, že já nebudu, že jak jsem neuměl fotit. Ale já vždy říkám, protože to mě dali recept, že když každý den vyfotím dva kinofilmy, budu mít 72 políček, za rok budu mít 28 650 políček a z toho se 10 povede, i když náhodou. Takže za 60 let máte 600 dobrých fotek a tisíce špatných, který nikdo nevidí.
0: No i tak z těch, co se povedou, tak je těžké potom vybrat. Vy zase teď vybíráte pro novou výstavu v Londýně.
1: Ano.
0: Nebo už máte vybráno? Jaké jste fázi?
1: Mám, ono to přišlo rychle, protože já s tím nepočítal a oni byli, lidi, kteří mě oslovili, byli na výstavě v Tančícím domě, ale tím, že je to v Londýně, a je to na třech místech, tak najednou chtěli ty kluky, co fotím akty a v druhé galerie bude móda a ty polaroidy a třetí galerie budou fotky z Prahy. A tak teď jsem to vybral, ale teď to musím zvětšit, udělat ty formáty a tak.
0: A 24. června, ano. Hurá do Londýna.
1: Ano.
0: Na výstavu Roberta Vana, našeho dnešního hosta.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Fotograf Robert Vano je v Alex a host. My jsme končili minulý vstup vaší blížící se výstavou v Londýně. Zmiňoval jste, že v jedné té části budou i akty mužů. Vy jste fotil i akty žen. Řekněte mi, kdo se více stydí, fotograf nebo ti, co jsou fotografováni? Nebo nikdo?
1: No, já myslím, že předtím jsem nevěděl. Já jsem myslel, že nikdo se nestydí. Ale od té doby, jak jsou ty všichni možný mitu, jutu, ADP, HDP, takže už to není jak
0: HDP
1: dám.
0: HDP je trošku
1: všichni ty AA, taxi a já nevím, všelijaký značky, já nevím, co to je. Takže předtím já jsem mohl s někým domluvit, ale teď, když já bych chtěl a nemusí být ani akty, ale musí to jít přes agenturu nebo někoho, kde ten člověk patří a já musím předtím, než vyberu, co chci dělat, já musím říct, co chci. Jo, jestli chci fotit jenom pusu, nebo oči, nebo zadek a předek a oni pak řeknou, jo, my vám zavoláme zítra a oni pošlou vám 5-6 lidí, který by to chtěli dělat. A ty se asi nestydí. Ale ty, který odmítli, tak ty se asi stydí. Jo, a teď přijde holka nebo kluk a já jsem řekl, že chci hezký zadek a teď oni se vyzlečou a mají hezký předek, ale já nemůžu to vyfotit. Já ani nemůžu oslovit tu modelku nebo modela. Já si to musím vyfotit, co jsem se domluvil, oni odejdou a pak můžu zavolat agentuře, že jo, měl i hezký předek. A oni řeknou, to vám necháme vědět zítra. Zavolaj zítra, řeknu, že Honza řekl, že nechce. A tím to končí, já nemůžu říct, o, prosím, to už je to mitu, nebo že by tlačíte na někoho a to
0: takže možná domluva na místě není možná?
1: Není. Jo, jako můžu se domluvit s někým na ulici, ale zase no nikdy, že nejsem ten typ, co bude sedět u koně a čekat, až přijde někdo, že to pak skončí
0: jak
1: v Tennessee Williamsový tramvaj do stanice Vášeň, kde Dubois čekala celý život, že přijde nějaký hezký chlap a nikdo nepřišel, takže
0: ne, myslela jsem tím, když agentura někoho vyšle, tak s tím, koho agentura vyšle, není možné se potom nějak individuálně domlouvat
1: ne.
0: Na místě. A to tak bylo vždycky, nebo kdy
1: ne,
0: to začalo?
1: Ne, že předtím nebylo, že předtím já mohl se domluvit, řekněme, že byli jsme na přehlídkách někde, kde chodili kluci, holky, já tam někoho viděl, tak kdo by se mi líbil na focení a mohl jsem říct, hele, nechtěl by si se mnou fotit, oni řekli jako očí do očí, že jo, alebo možná musím jít do posilovně za měsíc a takový ty věci, ale dneska nemůžete, protože to je, že jako molestování, nebo já nevím.
0: No a když už tedy dojde na věc, takzvaně, jde se fotografovat, tak už potom tím, že jsou ti lidé předvybraní, tak nějaký pocit studu, nebylo nikdy potřeba třeba si dát panáka, nebo jde jako to podpořit.
1: No, já neměl ani pivo, už naposledy jsem měl alkohol, když mi bylo 30.
0: Aha, a ti, co vám stojí modelem, ti, co
1: fotografujete? Ty taky ne, u mě ne. Že to už Shakespeare říkal, že v alkoholu ta imaginace je obrovská, jenom to představení je ubohý. Takže u mě alkohol ne.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je fotograf Robert Vano, kterému právě před fotoaparátem pozovali významné osobnosti. Během vaší mnohaleté kariéry byla nějaká osobnost, se kterou vás pojilo přátelství?
1: Ono, protože ty lidi, který jsou nebo byli úspěšní, tak ty pořád něco dělají. Jo, takže my jsme se moc nepotkávali a vy nikdy nevíte, nebo aspoň to takhle bylo a možná už teď je tady taky, takže ono je všechno ve smlouvě. Jo, takže ta osobnost, která přijde na focení, tak ta dostane smlouvu podepsat, že jo, uděláme fotku na titulku, budeš se usmívat nebo nebudeš, budeš se koukat doleva, doprava, já nevím, a takhle budeš nalíčena, vlasy budu nahoru nebo dolů a já to dostanu taky. A teď, a jestli to je část toho, nebo já nejdřív myslel, že to vás jako taky našli ta Amerika, že všichni se pořád usmívají, pořád mají dobrou náladu a my jdeme z národu, který je pořád naštvaný. Takže oni přijdou na to a vy nevíte, jaký ten člověk je opravdu. Oni přijdou a řeknou hello, how are you? A ví, že se musí usmívat. A čím rychleji udělá, na co byla podepsaná ta smlouva, tím rychlejší může jít domů. Že nikdy se nestane, že já to neudělám nebo ne, protože to je porušení smlouvy. Takže oni vždy stě hello, hello, hello a naschledanou a uvidíme se zase příště a bude příště nebo není. A tím, že na začátku vás to baví, protože já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, budeme fotit Rod Stewarta, nebo že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti, ale oni nehledají kamarádi, jo, oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a do dnes, já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty párty a všechno bylo 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nešukám, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe. Ale zas ty lidi, který i známi, který pracují teď u počítače nebo v kanceláři, oni pořád nejsou s lidma. Jo, já dělal práci a ne každý rád chodí domů. A byl kluk, který furt mě říkal,

0: řekl, že dnes je vlastně mnohem, mnohem hezčí ve svých, teď nevím přesně, kolik je, ale přes 50 už to asi bude. Tak sledujete třeba i některé své tehdejší modely, jejich vývoj, kam se posunuli, jak vypadají dnes?
1: Určitě s lidmi, kterými jsem pracoval, byla ta Naomi a Cindy Crawford a Carla Bruni a Eva Herzigová a Tereza Maxová naše, a oni jsou všichni krásné a dodnes se pořád chodí přehlídky a dělají reklamy a je to super. Jsem rád, že je znám a tak.
0: A že jsou stále krásné.
1: A stále krásné.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: ex a host je fotograf Robert Vano, který na počátku své kariéry toužil být hercem. Nikdy jste se o to nepokusil?
1: Nepokusil, protože ono to bylo hlavně s jazykem, protože já se narodil na jižním Slovensku, ale v maďarské rodině, a i když jsem chodil do slovenské školy, tak mě já nechtěl mluvit měko, jo, že to, já myslel, že lidi šišlají v tom jazyku, že řekli, že slivka nebo lehce, že furt jsem říkal lehce nebo slivky a vždy říkali vanopět. Tak když jsem šel na prýmačky na Damu a všechno jsem říkal tvrdě, tak řekli, že to asi proto, že jsem Maďar a že můžu působit v komárňanský maďarským divadle, jo, ale pak mě odvedli na vojnu a pak jsem musel utéct a už ty Americe, jak tím, že jsem neuměl jazyk, měl jsem dvě slova Yellow Submarine, to bylo všechno, takže ono to trvalo, pokud se člověk naučí. Ale mě to furt zůstalo, protože teď posledních 10 let

0: různě chodíme po republice do kulturáků a divadla. Máme tam vždy, tam je rozhovor s Robertem Vanem, 2 hodiny tam povídám a lidi mi dávají jako sílu a je to super.
1: Ano, vy jste utíkal ze socialistického Slovenska do Spojených států amerických, bylo vám 18-19 let. Popisoval jste ten útěk v 13. komnatě v České televizi, z toho až mrazí, viděla jsem. Jaké jste měl představy o tom, co bude za velkou louží a usmívali se Američani už tehdy?
0: Já nebyl v New Yorku už 20 let od dvojiček, takže a možná se už neusmívají, protože lidi, kteří tam jdou, říká, že se to hodně změnilo, ale já nikdy nechtěl jako do Ameriky, protože já chtěl někam do Vídně, že když se to nepovede, tak bych mohl stopovat domů, to jen půl hodiny od Bratislavy, ale z Ameriky, když se nepovede, to já plavat neumím, to bych musel přes Atlantik. Ale bohužel v tom utečeneckém táboru byste nemohli jít, kam jste chtěli, ale mohli jste jít do těch zemí, které brali utečence. A to byla Austrálie, to ještě je dál. Pak bylo Švédsko, co by mohlo být dobrý, ale říkali, že to je super, že je to sociální stát. A já v 18 nevěděl rozdíl mezi sociální a socialistický, tak nebudu utíkat od čerta k ďáblu. Tak jsem, a byl kněz v lágru a říkal, Amerika je nejlepší, protože tam jsou všichni utečenci. Jo, že tam nikdy nebude, nikdo ti nebude říkat, že jsi emigrant, protože jediný lidi, kteří jsou Američani, jsou Indiáni a ty už tam skoro nebyli, takže a dobré, že tam jsem dostal pak občanství za 5 let, co bylo jako super, protože jak jsem odtud odešel ilegálně, tak mě se zbavili národnosti, státní příslušnosti a občanství. A tak jsem já nikam nemohl. A všude jinde ty občanství nebo ty papíry trvají dlouhší 7 let. Nebo takže jsem tam... A tím pruser ale byl, že já nemohl jít jako sám, protože já podle amerických zákonů nebyl dospělý. Tam jste dospělí, když je 21. Takže mě dali na adoptaci z lágru a nějaká rodina se přihlásila z Filadelfie a ty mě vzali a tak jsem mohl jít do Spojených států.
1: A do těch 21 let jste žil u té rodiny. Žít,
0: ano.
1: A pak jste vlastně byl i pro Spojené státy dospělým, tak jste opustil tu rodinu, nebo jste zůstali nějak v kontaktu?
0: No, já opustil moji rodinu, tak já bych rovněž opustil každou rodinu, ale super, že mě vzali, to vím teď, protože bez peněz, bez profesí nebo práce, já bych jako... Nevím, co by se stalo, takže díky panu Bohu a rodině, která mě vzala. Ale já jsem musel jít za svým, chodil jsem do školy, musel jsem pracovat a pak do té doby jsem i vydělával peníze a to trvalo 3 roky. Jo, a do té doby se člověk naučí trochu mluvit, takže jsem se mohl osamostatnit, ale pořád na víkendy jsem chodil domů k té rodině.
1: Robert Vano je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Alex a host si povídám s fotografem Robertem Vanem, mimo jiné i o jeho emigraci v roce 67, začátcích ve Spojených státech amerických, vlastně i tehdejší rodině, která se vás ujala, protože jste pro Spojené státy americké nebyl dospělým, ale měl jste kontakt i se svojí skutečnou rodinou na Slovensku. No, po jaké době jste se s nima spojil?
1: Ono se to dalo někdy asi po 2 letech. Asi mě museli nějak... Já nevěděl, že já byl sledovaný. Jo? Že já, když i dostal papíry, tak jsem mohl domů, řekli, že máš, že jsi už Američan a můžeš klidně do Československa. Jenomže když jsem já chtěl domů, tak jsem musel jít přes Československou cestovnou kancelář. A tam seděli nasazené soudružky. To já nevěděl. Já myslel, že ta paní Marta, ta byla taky emigrantka jako já. A ta všechno, co já jí říkal, ona to posílala domů. A teď, když já dostal ty SCB spisy, tak tam byly všichni moje dopisy rodičům a všechno, co já tam říkal. A já nikdy nedostal povolení přijít domů až po revoluci 91.
0: Čili ty dopisy se nikdy k rodičům nedostaly, STB zabavilo.
1: Možná nějaké, jo, asi museli přijít, co bylo, řekněme, neutrálné, když jsem říkal, že svítí sluníčko, ale když jsem něco řekl, například ty první nedošli a když pak jsme se potkali po 30 letech, tak mamina říkala, jo, já když odešel, mě bylo 18, jsem se vrátil, mi bylo 45, takže mě jako mamina neviděla celý čas a tak jsme brečeli a ona říkala, hele, ale to je dobré, že všechno dobré jako dopadlo, protože že už mě znali a měl jsem dobrou práci. A jenom řekla, jenom já ti nikdy neodpustím, že ty si nám neřekl. A oni mysleli, že já umřel, že mě tam pochovali někde v Nových Zámcích, že, protože jsem byl nezvěstný. Já říkám, mami, ale já vám pořád psal a říká, dobře, tak už nemluvme o tom. Já se nechci s ní hádat, aby nedostala infarkt, už bylo přes 80. A maminka umřela a po 15 letech já dostal tyhle STB spisy k tomu dokumentu a tam byly všechny moje dopisy. A co mě jenom štvalo, že já ty mámině nemohu říct, že vidíš, já ti nelhal. Tady jsou všichni dopisy, které jsem vám psal.
0: K dokumentu, který o vás byl natočen.
1: Ano.
0: Vy jste se vrátil natrvalo v 95. roce. Kam jste se vlastně vracel? Tehdy už nebylo Československo, bylo Slovensko a Česká republika, tak kam jste se vracel a proč jste se vlastně vracel natrvalo?
1: Já nemyslel, že jdu natrvalo, já jenom, že jsem mohl poprvní tím 91. myslím, že ještě bylo Československo a protože já už žila jenom maminka a takhle jsem každý půl rok, já žil tenkrát v Paříži, takže jsem se vracel domů a v 90. je pak se rozdělila republika, ale mně to bylo jedno, protože jsem já tady nebyl. Ale v 94. dva kluci, který taky emigrovali do Ameriky, jsme se znali, oni koupili licenci pro časopis L, československý časopis tenkrát, ale to trvalo, pokud se to dalo do pohybu a oni mi nabídli práci kreativního ředitela, co já byl blbej, protože nevěděl, mě bylo 45 a tak jsem myslel, že teď já budu šéfovat, tak teď budu moct dělat všechno, co chci, ale jsem nevěděl, že když vy koupíte licenci, vy se musíte držet podle toho receptu. Jo, takže to nebylo tak, ale já měl smlouvu na 2 roky, ale mně se to tady líbilo, já nikdy předtím v Praze nebyl. Tak jsem zůstal na další rok, na další a pak jsem zůstal a furt jsem a já pořád myslím, že někam jdu, ale asi už nikam nejde.
0: A už toho je vlastně 30 let, více než 30, no. 31 let, co jste natrvalo tak v České republice. Robert Vano je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Je s námi fotograf Robert Vano, který chystá další výstavu, tentokrát v Londýně. Ta výstava započne 24. června. Vy se vydáte do Londýna, ale nejste úplně nadšen z toho, že usednete do letadla a poletíte.
1: Já nejsem nadšen, protože já už nikam nerád chodím, ale buď z té euforie, když mě oslovili a měl jsem strašnou radost, že možná ještě jedno v Londýně, pak to mají do New Yorku a do Paříže. A tak jsem řekl, že jo, ale teď, jak se to blíží, tak jsem z toho čím dál víc nervózní. Ale tak a to není ani o tom letě, ale tím, že jsem dlouho nikde nebyl, takže už to není tak, jak dávno, když jsme letěli někam, to bylo, jak když dneska jdete na nádraží, jdete, nastoupíte, a jdete, ale teď tam přijdete a cestu tam všelijaké tyhle mašinky, kde musíte skenovat svůj pas, nebo co to mi říkají kamarádi, takže já se budu jako tvářit, že jsem slepý nebo něco neumím, aby mi tam nějaká pomoc pomohla.
0: No, slepý,
1: pak to se... Pak chci sedět sám, jo, to taky není možný, ani ve vlaku, jo, že já říkám, já potřebuju jízdenku, chci sedět sám. A teď paní říká, jo, vy chcete relax. Já říkám, já nevím relax, nebo jenom... Protože z dětství máte z paměti, že do vlaku nastoupí 4 ženský s živýma kuřetama nebo kohoutem. Vytáhnu si sendviče, hned mají řízky a to. A mě vždy posadí někoho vedle nějakého velkého pána nebo paní a já jsem furt uprostřed.
0: No, aby se to vyrovnalo. No, nemůžeme, no. Nemohou posadit 3 velké pány. Silné.
1: No, takže tak, ale mám i radost, aby ale to je jedno, že mám vždy radost, když dva momenty, když přijdu a odejdu. Tedy. A už na cestě domů se budu těšit. Já tam nebudu dlouho. Já jsem řekl, že já pojedu ten den, bych chtěl, když je vernisáž a na druhý den ráno chci jít domů.
0: Nechcete si prohlídnout Londýn, zavzpomínat, nic takového.
1: V televizi nebo někde.
0: Dobře, a říkáte, že by tato výstava měla pokračovat a měla by zavítat na místa, kde vy jste působil, ať už New York nebo Paříž?
1: Ano.
0: Takže dost možné, že poletíte do New Yorku.
1: No, budu
0: nebo to
1: muset.
0: Bude muset být bez vás?
1: No, budu muset, já nevím. Ono to je blbý, protože už jsem se chtěl vymluvit. A je to... není to fér nedodržet slovo. Jo, a oni řekli, ale vy jste nám to slíbil. Jo, a tam... Protože pak, když řeknu, že ne, tak proč to dělají? Jo, takže pojedu.
0: Sliby se musí plnit, nejen o Vánocích,
1: ano,
0: jo?
1: Ano.
0: Máte v Americe někoho, na koho se těšíte?
1: Oni, všichni ty lidi, kteří byli hodně blízký, někteří už nežijou a ty dva, ty manželé, které já znám od dětství, my jsme spolu chodili do školy na základku spolu emigrovali taky měsíc rozdílom, pak šel za náma a s tím jsme vždy v blízkém kontaktu, že všude, kde já žil, oni žili taky po nějakým čase jenom ulici dál. Takže ty lidi, a oni mají děti a to jsou ty děti, co mi vždy ukazuje, že jí vypad zub. Takže jedna žije v Los Angeles a druhá dcera žije v New Yorku. Takže když bude výstava v New Yorku, oni určitě pojedou. Ale už takhle ty blíz... Když s těma lidma nejste spolu, já nevím, 30 let, tak ono, oni si najdou jinou cestu a tím, kterým asi píšu, ty nepřijdou, protože ty kamarádky už je přes 90, takže ta nepojede. A ta.
0: Abyste si našel cestu, která vás zavedla opět domů.
1: Ano.
0: A jste tu spokojený. Co vás ještě čeká? Teďka po rozhovoru, kam se vydáte?
1: Teď teď pojedu koupit baťoch, protože tenhle baťoch, který mám, tak to už ho mám asi 10 let a už je na něm díra. Takže
0: tak to je příjemná povinnost, není?
1: No, musím koupit baťoch, a protože když pojedu do Londýna, tak nemůžu jít s dírou na baťoch.
0: Musíte být reprezentativní. Tak dobře, vyberte a moc děkuju, že jste tu byl. Robert Vano.
1: Moc krát děkuju za pozvání. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Brna.
1: Bylo 14 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Lesních školek je v Česku skoro pětkrát víc než před 10 lety. Mrazy podle ovocnářů zničily půlku jejich úrody. Dermatologové vyšetřili na preventivní akci v centru Brna přes 1000 lidí a bude skoro zataženo nebo zataženo večer polojasno s teplotami do 14 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Počet lesních mateřských škol a klubů zapsaných ve školském rejstříku se za posledních 10 let v Česku téměř zpětinásobil. Nejvíc těchto zařízení funguje v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji. Vedle soukromých školek přibývají také obecní a městské lesní mateřské školy. V Jihomoravském kraji zatím funguje jedna v Brně Bosonohách.
3: Startuje ranní rituál, který vede průvodkyně Ivona Špačková.
4: Podívejte se na něho. Sloníčko.
3: Děti si postupně podávají plyšové slunce. Dopoledne pak tráví venku. V celé republice je takových školek 72 a dalších 100 lesních klubů. Popisuje předsedkyně Asociace lesních mateřských škol Tereza Valkounová.
5: Lesní školky hodně vznikají v místech, kde lidé cítí, že děti nemají dostatek kontaktu s přírodou.
3: Od příštího školního roku by měla přibýt lesní třída v základní a mateřské škole Jana Amose Komenského v brněnských Husovicích, která se má postupně proměnit v další městskou lesní školku. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
1: A lesním školkám se budeme věnovat i před 15:30. Dubnové mrazy podle předběžných odhadů českých pěstitelů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, informoval o tom předseda České ovocnářské unie Martin Ludvík. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun. Jejich rozsah ovocnáři stále sčítají. Přesnější údaje by měly mít v příštím týdnu. Úrodu navíc může ohrozit i přetrvávající sucho. Letošní škody by mohly být druhé nejvyšší po historickém propadu v roce 2024. Tehdy byla úroda nejnižší za posledních 100 let a škody přesáhly 1,25 miliardy korun. Lékaři ve stanu proti melanomu na Dominikánském náměstí v Brně včera odhalili 47 rizikových útvarů. Na bezplatné vyšetření mateřských znamének přišlo 1163 lidí. Při nálezu dermatologové pacienta propojili s fakultní nemocnicí u svaté Anny nebo Masarykovým onkologickým ústavem. Pokračuje lékařka Monika Arenbergrová.
6: Melanom, který je zachycen včas, tak má až 100% šanci, že ten pacient je vyléčen, čili kdo přijde včas, opravdu vyhrává, nepodceňovat to, přijít raději 10x zbytečně, než jednou pozdě.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude skoro zataženo nebo zataženo, místy, hlavně na západě a severu s drobnějšími přeháňkami. K večeru bude oblačnost pozvolna od západu ubývat, na většinou polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 11 až 14 stupňů. Více už za chvíli s brněnskou meteoroložkou Jitkou Kučerovou.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: V Brně pozor u nehody na Špirkově ulici a pozor i na Porgesově. Tam na nájezdu na Merhautovu zůstávají dvě odstavená auta a do třetice Brno a uzavírka Vodařské ulice. Tam probíhá zásah u poškozeného stavebního jeřábu. Jen cesty se šťastným koncem přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobré odpoledne, vážení přátelé, a všecko nejlepší, pokud nesete jméno Pankrác. Máte dnes svátek, je 12. května 2026. A dnešní datum, to je vlastně datum nádherné, už skoro letní. I když já jsem teď možná hodně předběhl dobu, ale dívám se na jednu z pranostik, tak právě proto říkám, že před servácem není léta, po serváci smrazi veta. Je to pranostika, kterou zaútočím už za chvíli taky na Jitku Kučerovou. Zeptám se jí, jestli minimálně po zítřku, tedy potom 13. květnovém dni, opravdu můžeme počítat s létem, tedy aspoň s letním počasím, abych byl úplně přesný. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás zdraví Borek Kapitánček a v těch následujících 2 hodinách našeho dobrého odpoledne vás vezmu třeba do Šlapanic. Věnovat se, jak správně poznamenal Pavel Chalupka ve zprávách, budeme i lesním školkám. Ale to ještě ani zdaleka není všechno. Dozvíte se, co v učebnicích nebylo. Zasoutěžíte si v trefě, alespoň doufám. A pozvánku na výlet tu dnes budete moci přijmout od Antonína Moravce. Přeji vám krásně strávené odpoledne s teplotami, jejichž vývoj si za chvilku s meteoroložkou objasníme.
2: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: V 60. letech s tou písničkou bodovala operka Little Eve, v 80. s ní bodovala Kylie Minogue. A mezi tím zpívali mnozí u nás, třeba Hana Zagorová. To jen abyste věděli, že na vás myslím i v tomhle ohledu. Ale především na vás teď myslím s informacemi o počasí. Proto mám na telefonu Jitku Kučerovou, meteoroložku brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Přeju pěkné odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Jitko, jaké máme teploty na jižní Moravě? Asi o hodně nižší než včera či snad předevčírem.
2: Ano, přesně tak, zhruba o 10 stupňů na některých místech. Dnes jsou ta maxima jenom od 12 do 14 stupňů a velmi stuha, tedy ty teploty stoupají nahoru. Nikam dál už příliš moc stoupat nebudou, oblačnosti na obloze je také spíše hodně zataženo, skoro zataženo, ale srážky se žádné nevyskytují. Vítr fouká tak též poměrně dosti od západu až severozápadu, v podstatě většinou čerstvý, ale jsou místa, kde fouká třeba i jen mírný.
1: Takže kdybychom chtěli aktuální situaci na jižní Moravě dát titulek, řeknu, že Pankrác přináší výrazné ochlazení a větrné počasí s nízkou pocitovou teplotou. A jaká bude ta odpolední hodinka, tedy jaké bude odpoledne celé, samozřejmě?
2: Ještě se v těch následujících hodinách možná mohou objevit nějaké spíš drobnější přehánky, neříkám úplně, že slabší, ale drobnější, kratší, hlavně na západě a severu kraje, pokud se tedy vůbec objeví. Potom někdy zhruba k večeru oblačnost pozvolna od západu by mohla začít se tak jakoby protrhávat, ubývat a večer už by mohlo převažovat polojasno, ale na tom severu kraje možná to půjde až do oblačna, naopak jich kraje možná i skoro jasno, to potom by mělo být i v noci. Tady v těchto intencích, myslím, oblačnost. Vítr, ten by se také večer měl zvolna sklidňovat, respektive slábnout, ale ne úplně, i v noci bude foukat vítr, ale jenom mírný, od toho severozápadu až západu. No a v noci teda převažující malá oblačnost, případně může být i jasná obloha, ale hlavně na severu a východě kraje může být i oblačnost větší a zpočátku noci se tam ještě může objevit nějaká slabá přehánka, pravděpodobnost není moc velká. Teploty v noci, respektive zítra ráno, nižší než dnes, 4 až 1 stupeň, při zeslabení větru, hlavně v údolních polohách, což se stát může, tak lokálně kolem nuly, k tomu samozřejmě to vypadá, že na některých místech by mohly být i přízemní mrazíky, respektive v těch údolích může být i lehce pod nulou ve 2 metrech, pokud tam nebude foukat, takže bohužel zase mráz může poškodit nějaké ty ovocné stromy, případně i v přízemních vrstvách, buď zeleninu, nebo možná i jahody, pokud už začínají kvést.
1: No, začínají. Tak jsem zvědavý. No, naši předkové to dobře vysledovali, tedy to květnové ochlazení, ke kterému vlastně přiskly i Pankráce, Serváce a Bonifáce. No, ale s tím souvisí to, co už jsem v úvodu dnešního dobrého odpoledne říkal. Teď na vás zautočím s pranostikou. Před Servácem není léta, po Serváci smraziveta. Ptám se proto, protože zítřek, ten 13. květen, kdy má svátek Servác, na místě samozřejmě také předestřete určitou předpověď a chci se vás zeptat už dopředu, jestli tedy můžeme počítat s tím, že už v noci nebude mrznout.
2: Ta další noc, respektive ty další noci už by neměly být mrazivé, spíš naopak, ano, postupně teplejší, takže letos můžu říct, že se ledoví muži velmi přesně snažili dostat všech svých pranostik. To počasí ještě v těch dalších dnech sice bude chladnější, ale rána už ne, potom postupně i deštivější, konkrétně zítra ráno sice ještě bude převládat menší oblačnost, případně i to jasno, v průběhu dopoledne bude ale oblačnost celkem rychle přibývat a postupně by mělo převažovat oblačno nebo až zataženo. A vlastně podobně jako dnes, jenom malá možnost, že se objeví přehánka, hlavně v severní části kraje. Ty další dny už potom budou deštivější a ta teplota bude zhruba podobná nebo i nižší než zítra. Zítra ty maximální teploty čekáme mezi 14 až 17 stupni Celsia.
1: Říkáte, že ty další dny budou mít ještě větší maximum, dosáhnou větších maxim na jižní Moravě, takže ve čtvrtek můžeme počítat i s 18?
2: Ne, právě, že by se mělo ochlazovat v těch dalších dnech, protože bude deštivěji, takže ten zítřek zřejmě zatím nejteplejší v tomto týdnu, potom ty teploty tak do 14-15 stupňů, není to žádné rapidní ochlazení a oteplování nějaké výraznější zřejmě až během příštího týdne.
1: Děkuji za informace o počasí Jitce Kučerové, meteoroložce brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, a jí přeju dobré odpoledne.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Ale ještě pár údajů bych tady měl k zítřku. Tedy ke středě 13. května. Východ slunce zítra v Brně nastane v 5 hodin a 13 minut, západ ve 20 hodin a 27 minut středoevropského letního času a platit bude stupeň číslo 1 biometeorologické zátěže.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Nejsi. Do mých snů však tiše vcházíš jako říjen. Denně vchází.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Tak tohle byla klasika ze zpěvníků švédské fenomenální čtveřice ABBA. Z roku 1980 jejich Super Duper. Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno. U mikrofonu je Borek Kapitánček a měl bych pro vás dvě hudební pozvánky. Myslím si, že když vyslovíme jméno Mojmír Bártek, zpozorní a jim samozřejmě není třeba příliš představovat jeho majitele, tedy zpozorní zejména brněnské jazzové publikum. Dlouholetý solista orchestru Gustava Broma, aranžér a skladatel kolem sebe shromáždil původně studentské kombo hráčů nazvané The Young Pekáč. A to se vlastně chlubím, že dnes Young Pekáč a Mojda Bártek vystupují v naší sedmičce, tedy ve studiu číslo 7. Sice se tak trošku chlubím, protože úplně přesně nevím, kolik vstupů už je zarezervovaných, ale znáte to, když se staví. Máte-li tedy zájem a stavíte se dnes, to znamená 12. května v 19 hodin na Beethovenovu ulici, tak můžete snad spoléhat na to okřílené rčení, že dobrých lidí se všude vejde hodně. No a ta druhá hudební pozvánka, to je pozvánka na májový koncert aneb oslavte s námi Mezinárodní den sester dnes taktéž v 19 hodin v Bazilice na Nebevzetí Panny Marie v Brně. Blíží se Mezinárodní den sester a s ním už tradiční májový koncert na podporu nejen svatoanenských zdravotníků a zdravotnic. Letos poprvé v majestátní bazilice na Nebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí. Akcí chtějí organizátoři vyjádřit díky všem lidem, kteří si jako své povolání vybrali pomáhat nemocným. Můžete se přidat i vy, můžete přijít na dnešní májový koncert od 19 hodin. Vstup je díky laskavé podpoře sponzorů zdarma. Teď je 14 hodin 26 minut. Naše dobré odpoledne vás už za malou chvilku vezme do Šlapanic. Tam dnes přijela mobilní pošta. Jejich běžná pobočka je totiž stále uzavřená, stejně jako část městského úřadu. Může za to havárie vodovodu ze začátku května. My k tomu víc prozradíme za pár chvil. Že Edo.
1: Edův zvonek.
2: V rámci hlídkové činnosti stojí o švestky na parkovišti před jedným barem a čekají na zavíračku. Chvíle předtím, než se barůvka zašpéruje, se z ní najednou vymotá borec, který má co dělat, aby se udržel na nohách. Benga zavětří a čekají. Kolík krokem paso doble dosmíkuje až na parkplac, kde na páté pokus vytáhne klíče z kešeně, vyzkouší s nima odmachlovat asi 5 karizon, mezi tím mu několikrát spadnou na hrodu, když konečně nande svou káru, vočpéruje ju, hodí sícnu za kolečko a 10 minut tam jenom tak sícní a zkouší nastartovat. Mezi tím se z barůvky definitivně vyplazí zbývající borci a odjedou. Když kořeňovi konečně naskočí motor, naklapou k němu

ještě hodně dávno vrazili mi tohle veslo. Předtím jsem byl jenom král. Teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, no prostě vůbec nelákají.

0: Tak dávno se to zdá, že? Rok 1967, Juventus a samozřejmě Karel Černoch a jejich nářek převozníka. Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno. U mikrofonu je Borek Kapitánček, ale nebojte, za malou chvilku uslyšíte i hlas, který vám přinese novinky, o kterých já zatím moc nevím. Co ale vím, je to, že část městského úřadu ve Šlapanicích a tamní pobočka České pošty jsou kvůli vodovodní havárii ze začátku měsíce května stále uzavřené. Radnice odhaduje škody v řádech 100 tisíců až jednotek milionů korun. Kdy začne budova fungovat naplno, zatím netuší. Víc informací, a to je ten okamžik, který jsem avizoval, má reportérka Hana Novotná. Dobré odpoledne, Hanko.
1: Dobré odpoledne.
0: Ty ses byla dnes podívat přímo v budově úřadu. Jak to tam vypadá?
1: Ve druhém patře na některých místech chybí část podlahy, respektive dlaždic nebo koberce. Nejvíc zasažené je ale první patro. Na stěnách jsou takové žluté mapy, jak po nich stékala voda, a promočený je i strop. Staré vodovodní potrubí ve druhém patře prasklo nejspíš 1. května večer. V sobotu na to náhodou přišli pracovníci, kteří tam přišli uklízet. Z druhého patra prosákla voda do prvního podlaží, kde bylo na zemi několik centimetrů vody. Dělníci teď v obou patrech strhali podlahy. V prvním patře musí otloukat stěny a i stropy, kde jsou staré trámy pokryté rákosem.
0: Od tohoto týdne je úřad částečně otevřený. Které služby tam fungují?
1: Otevřeno má podatelná, správa majetku, evidence obyvatel a matrika, nebo třeba finanční odbor a odbor investic. Naopak třeba sociální odbor přestěhovali úředníci do místního domu s pečovatelskou službou. A především je potřeba upozornit, že občanské průkazy a cestovní doklady se ve Šlapanicích stále vyřídit nedají. Lidé kvůli něm musí jet do Brna na opuštěnou ulici, nebo můžou využít jiný úřad obcí s rozšířenou působností.
0: Do Šlapanic dnes přijela, jak jsem říkal, mobilní pošta, která má prozatím nahradit provoz poničené stále pobočky. Obrací se na ní lidé?
1: Ano, já jsem tam dopoledne viděla poměrně dlouhou frontu, ve které stálo kolem 20 lidí. S některými z nich jsem mluvila. Jedna seniorka zmiňovala, že si potřebuje vyzvednout důchod, na který čeká od 4. května. Další dvě ženy si přišly vyzvednout balíček nebo třeba důležitý dopis. Dodávka mobilní pošty tam dnes bude do 16 hodin, další rozpis je na webu města. Až do včerejška zajišťovala poštovní služby pobočka v Brně Slatině a lidé tam museli dojíždět.
0: Redaktorka Hana Novotná se přihlásila s informacemi ze Šlapanic, jak se v Hantesu říká z Pulpánova. Ve Šlapanicích je stále omezený provoz úřadu po vodovodní havárii. Počítejte s tím. Hanko, děkuji za informace a přeju hezké odpoledne.
1: Taky přeju naslyšenou.
0: Teď je 14 hodin a 38 minut a možná to ani netušíte, ale na výlet do města, které nedávno sám navštívil, vás za pár minut pozve Antonín Moravec z Klubu českých turistů.
2: Český rozhlas Brno.

0: Přijďte na tradiční den otevřených dveří Českého rozhlasu Brno.
1: Ukážeme vám, kde vznikají pořady, které máte rádi.
0: Uvidíte rozhlasáky při vysílání.
1: Můžete nahlédnout do rozhlasové fonotéky,
0: odnést si fotky na památku
1: a nebo s námi uložit schránku se vzkazy budoucím generacím.
0: Den otevřených dveří se koná v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v Brně na Beethovenově ulici.
1: Těšíme se na vás.
2: Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek po 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Knajzl.

0: Nebyly sice prvními nory na čele americké hitparády, to se jako člence skupiny ABBA povedlo Anni-Frid Lyngstad, která se narodila v norském Narviku, ale titul první norská skupina vedoucí americkou singlovou hitparádu už tomuhle triu, tedy triu AHA, nikdo neupře. Triu Pál Vágtár, Max Furholmen a Morten Harket se to povedlo se singlem Take On Me před 41 lety. Ale teď máme 11 minut zbývajících do 15. hodiny a nastal čas avizovaného typu na výlet. Za klub českých turistů dnes ve studiu Českého rozhlasu Brno vítám jeho autora, Antonína Moravce. Tondo, dobré odpoledne.
1: Děkuji za přivítání, dobrý den.
0: Dnes to bude do trošku větší dálky. Havlíčkův Brod je naším cílem.
1: Ano, je to tak. Ten dnešní typ na výlet, nezastírám, je inspirovaným setkáním lidí, kteří se v českých a moravských městech věnují péči o památky. A sídlí tam tamnější místostarosta, předseda Svazu historických měst a obcí Čech, Moravy a Slezska. A na jeho pozvání jsme navštívili Havlíčkův Brod a já se chci s posluchači podělit o zážitky. Prohlídku začneme na staré radnici. Na opravené fasádě nás zaujme především kostlivec jménem Hnát, odpočítávající v Havlíčkově Brodě čas. A restaurované usmívající se slunce, které našli památkáři pod omítkou. Prohlédneme si vnitřek staré radnice, najdeme plastický plán města zhotovený místními studenty. V restaurovaném sídle se denně odehrávají setkání místních sdružení, spolků a my jsme tady prožili krásný koncert smyčcového orchestru Lidové školy umění Václava Stamice. Ta prohlídka celého Havlíčkova Brodu byl jeden velký zážitek, protože pan místostarosta zná v Havlíčkově Brodě každý dům, každou pěšinku, každý hřbitov. A já musím končit takovou smutnou událostí, protože každé historické město, tak stejně tak jako mé Ivančice, tak ten Havlíčkův Brod v určité době stavěl kolem města hradby. V tom Havlíčkově Brodě už se jich moc nezachovalo. A bývalo to tak v těchto městech, že ti chudobnější, ale kteří ještě měli nějaké prostředky, tak šetřili své peníze při stavbě svých domků tím, že domek lepili přímo na hradby. Ušetřili tak jednu zeď. A v té době, kdy jsme tam procházeli, tak jeden z těch domů místník si koupil, domek měl v plánu zbourat, a bez souhlasu památkářů, bez souhlasu stavebního úřadu, ten domek zboural i se zbytkem hradeb. Tak tím smutným závěrem ten dnešní tip na výlet končím.
0: Své zážitky z nedávné návštěvy Havlíčkova Brodu sumarizoval ve své pozvánce Antonín Moravec. Tondo, měj se hezky.
1: Děkuju moc.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Míra nezaměstnanosti na jihu Moravy klesla pod 5,5%. Začíná Divadelní svět Brno. Festival láká na tuzemská i zahraniční představení. Policisté vyhlásili pátrání po 15-leté dívce z Brněnska. A zítra bude polojasno, postupně oblačno až zataženo s teplotami do 17 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Míra nezaměstnanosti na jihu Moravy v dubnu znovu klesla na 5,4 z 5,6% v březnu. Bez práce bylo v kraji na konci dubna 44 735 lidí, téměř o 1200 méně než na konci března. Volných míst nabízely úřady práce na 7200, o 160 více než v březnu. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil úřad práce. Mezinárodní festival Divadelní svět Brno dnes zahájí svůj dvoutýdenní program. Činohru, taneční představení a další akce spolupořádají téměř všechna brněnská divadla na různých místech ve městě.
2: Festival podle šéfdramaturgyně Barbary Gregorové letos sází na rozmanitost žánru i témat. Do programu se tak dostala například inkluzivní inscenace Identita s herečkou s Downovým syndromem.
3: Snažíme se ty inscenace balit do takových různých balíčků. Máme tady letos třeba Ibsenovský fokus nebo Severní vítr. Inscenace, které se věnují ženské tematice, inkluzivní představení.
2: Do Brna přináší taky aktuální zahraniční tvorbu, doplňuje dramaturg Jakub Molnár.
4: V současném těžkém období celkovo vo světě vznikají velmi fantastické inscenácie, takže my sa naozaj musíme zamyslieť nad tým, či vyberieme dobré, alebo excelentné, alebo ešte lepšie inscenácie.
2: Festival nabídne divákům predstavení napríklad z Maďarska, Nemecka nebo Nizozemska. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
0: Policisté žádají o pomoc při pátrání po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Dívka je asi 170 cm vysoká a štíhlé postavy. Má světlehnědé vlasy po ramena. Na sobě měla fialovo-růžovou mikinu, světlemodré rifle a černošedý batoh. Obuté měla černo-červené tenisky, říká mluvčí jihomoravských policistů Andrea Cejnková.
5: S rodinou byla naposledy v kontaktu minulý týden ve středu, kdy telefonicky sdělila, že jí ujel autobus a přijede pozdějším spojem domů, však už nedorazila. Dle dosavadních informací se měla pohybovat ještě poté v Brně. Policisté prověřili všechna místa, kde by se dívka mohla zdržovat, ovšem s negativním výsledkem.
0: Fotografie dívky je na webu irozhlas.cz. Jakékoliv informace o ní volejte na linku 158.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku menší oblačnost, případně i jasno. V průběhu dopoledne bude oblačnost rychle přibývat na oblačno nebo až zataženo a v severní části kraje se může odpoledne výjimečně objevit slabá přehánka. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů. Foukat bude mírný západní až jihozápadní, k večeru vítr jižních směrů. Biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 se kolony před Brnem tvoří od Ostrovačic. V opačném směru blokuje pravý pruh na 211,5 kilometru nepojízdné auto. V Brně projíždějte opatrně u nehody na křižovatce Gajdošova-Bubeníčkova a kvůli zásahu u poškozeného jeřábu zůstává uzavřená Vodařská ulice. V Mikulově pak pozor u nehody na ulici Kvápence. Dobré cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Přeju vám dobré a možná, že i veselé odpoledne. Kdo ví, možná k tomu přispějou písničky, přispějí písničky, které jsem pro vás připravil i na druhou hodinku našeho odpoledního vysílání. Možná to bude soutěž, ve které se za malou chvilku budete potýkat s otázkami, které už jsem konečně dokončil. To se vám částečně tak trošku chlubím. Ale možná, že toužíte spíše po informacích. Tak v tom případě vězte, že tématem téhle hodiny bude z hlediska reportáží, které v ní uslyšíte, tak, že to budou lesní školky, že to bude náměšť bez hospod, ale taky se dozvíte, co v učebnicích nebylo. o hranici mezi Čechami a Moravou bude mluvit Martin Písařík. U mikrofonu je Borek Kapitánček, přeju dobré odpoledne. Teď je 5 minut po 15. hodině a měl bych vám říct, že za chvíli v Trefě můžete být majiteli či majitelkami knihy Svět úžasné Báry. To je odměna pro dnešní Trefu za 2 správné odpovědi. Zatím se otázky skrývají pod otázkovými tématy, jejich názvy. Tady je máte Brno, hlavní města, křížovka a doplňte pořekadlo. Dodávám, že telefon je 726 465 200 a využijte ji můžete vlastně během písničky Hany Zagorové nebo tria Ricky Powery. A taky dodám, že v křížovce a v tématu doplňte pořekadlo nenabídnu varianty odpovědí. Tam to nechám čistě na vašich znalostech. Telefon 726 465 200 je vám k dispozici. Dobré odpoledne.
1: Český rozhlas Brno.

0: Dobré odpoledne, milé posluchačky a vážení posluchači. Tohle byla kapela Ricky Povery a ona vlastně nebyla vždycky tím triem, které jsem v úvodu té druhé části dnešního dobrého odpoledne ohlásil. Když v roce 67 vznikala tahle kapela, tak to bylo kvarteto. Dnes už jsou naživu pouze dva její členové, tedy současnými členy jsou Angela Brambati a Angelo Soggiu. Slyšeli jste na vlně Českého rozhlasu Brno, na které právě teď nastal čas soutěžení. Jinými slovy, začíná trefa a já vítám dnešní účastnici klání, tedy tu, která byla v okamžiku, kdy Ricky Povery začaly zpívat nejrychlejší na naší studiové lince. Zuzano, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Vybíráte ze čtyř témat jako každý, který zkouší trefu. Dnes jsou to témata Brno, hlavní města, křížovka a doplňte pořekadlo.
1: Tak ta křížovka a doplňte pořekadlo.
0: Vybrala jste témata, u kterých nenabídnu varianty odpovědí, takže je to čistě na vašich znalostech. Na druhou stranu odměnou pro vás bude, myslím si, docela hodně hezká knížka Svět úžasné Báry Barbory Janečkové Vítové s ilustracemi Kláry Karoly. Pokud se díváte na život raději z té komičtější stránky, bude vám Svět úžasné Báry možná dost povědomý. Dvě otázky jsou připraveny, věřím, že vy taky jste připravena na odpověď během jediné minuty, kterou za chvíli spustím. Pokud tomu tak je, řekněte ano a já už se začnu ptát.
1: Ano.
0: Jdeme tedy nejdřív na křížovky. Hlemíšť na tři. Co byste napsala do okének křížovky, pokud by tohle stálo v legendě? Hlemíšť na tři písmena. Můžu položit další otázku?
1: Ano.
0: Pokládám tedy otázku na téma doplňte pořekadlo, opatrnost, matka, doplňte jedno slovo.
1: Matka moudrosti.
0: Říkáte tedy moudrosti a můžeme se vrátit ke křížovce. Hlemíšť na tři písmena.
1: Buď to je to mlš nebo pele.
0: No jo, vy jste mě dala dvě možnosti, ale musíte vybrat jednu.
1: A tak plš.
0: Říkáte tedy plš, ano?
1: Ano, ano.
0: Minuta ještě nedoběhla, pořád můžete změnit svoje odpovědi, ale to už nechám na vás.
1: Já to nechám asi tak. No.
0: Dobře. Ještě, že jste nezměnila odpovědi, gratuluju vám. Jste majitelkou knížky Svět úžasné Báry. Teď vás poprosím, abyste chvíli vydržela na telefonu, musíme vyřídit formality. Vaši adresu potřebuju, váš telefon už vidím. A dovolte, abych vám ještě jednou za celou vysílací posádku pogratuloval. Zuzko, vy jste výherkyní po hodně dlouhé době, takže já si to užívám společně s vámi. Přeju vám nádherné odpoledne. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Máme přesně čtvrt na čtyři a nastala chvíle, kdy vás pozvu k naší další reportáži. Místo hřiště les, místo klasické třídy zahrada. Rodiče z měst stále častěji dávají děti do lesních mateřských škol, které vznikají hlavně u větších měst. Jejich počet v Česku za posledních 10 let výrazně vzrostl. Věnovat se lesním školkám budeme už po písničkách Pavla Nováka a Mirka Hofmana.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší.

0: Ve středu 13. května přijde do poradny pro zdraví lékař Tomáš Parák a budeme si povídat o všem, co souvisí s cévní mozkovou příhodou. Probereme hlavní rizikové faktory, příznaky, první pomoc při postižení mrtvicí a řeč bude i o prevenci. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
2: Dobrý den, já jsem Emma a tohle je Oli.
3: Máme konečně vlastní dům.
2: Ještě to není úplně domov.
3: Ale to se spraví.
2: Uděláme pro to všechno. Úplně všechno.
4: Zářivá verbež. Hororová komedie o bydlení v Národním divadle Brno. Premiéra 15. května v Redutě.
2: Mediálním partnerem je Český rozhlas Brno.
1: Český rozhlas Brno, písnička.

0: V tomto případě asi vaší cílovou stanicí nebylo Tennessee, ale možná jste právě dojeli domů a zrovna jste si zapnuli svůj rozhlasový přijímač. Tak v tom případě vás zdravím z našeho dobrého odpoledne. U mikrofonu je Borek Kapitánček a Český rozhlas Brno vám teď nabízí informace slíbené, zatím jenom naznačené, ale vlastně se ještě vrátím k naší trefě. Před malou chvilkou jste se od naší posluchačky, která se stala výherkyní dnešního kola trefy, dozvěděli, že opatrnost je matkou moudrosti, doplnila pořekadlo, a to správně. No a nakonec s podrobném váhání správně trefila i toho hlemíždě na tři. Pamatujte si, je to plš. Mlži jsou sice taky měkýši, ale jsou to spíš vodní živočichové řazení do kmene měkýšů. Teď ale k tomu, co jsem před chvílí slíbil. Možná ještě nevíte, jak to chodí v lesních školkách, tak poslouchejte. Dopoledne strávené venku za každého počasí. O lesní školky je v Česku stále větší zájem. Za posledních 10 let jejich počet vzrostl skoro 5x. Zatímco dřív fungovaly lesní mateřinky hlavně jako alternativní projekty, dnes některé z nich zřizují i obce a města. Na Jižní Moravě zatím funguje jediná obecní lesní mateřská škola v Brně Bosonohách. A vzniknout má další. Mimochodem, třeba učitelkám tam říkají průvodkyně.
1: Dobrý den, dneska máme krásný den. Dobrý den.
2: Startuje ranní rituál, který vede průvodkyně Ivona Špačková. Děti si spolu s učitelkami sedají do kruhu na zahradě školy.
1: A víte, kdo za námi dneska zase přišel? Podívejte se na něho. Sluníčko.
2: Děti si postupně podávají plyšové slunce. Dopoledne pak tráví venku. Hraním si a učením se. Mezi nimi je i 5letý syn Zuzany Macové.
3: A od září bude nastupovat mladší syn, kterým jsou teďka 2 roky, ale budou mu 3 teda od září už.
2: Pro ní a jejího manžela byla městská lesní školka pro jejich syny jasnou volbou.
3: To, že já sama jako mám velice ráda přírodu, i jsem to studovala, takže jsem chtěla tak nějak to předat i jim. A aby prostě mohli být co nejvíce venku, tak jako jsme bývali my jako malí.
2: Bosonošská školka je přitom jediným takovým nesoukromým zařízením v Jihomoravském kraji. Zřizovaná je městskou částí a díky státním příspěvkům je levnější než většina soukromých lesních školek, říká ředitel Stanislav Skřička.
4: Dostali se z prostředí neziskového do státního, tak stát už přispívá jak na platy našich paní učitelek, průvodkyň, tak také máme příspěvek na provoz.
2: V Jihomoravském kraji funguje 35 lesních školek a klubů zapsaných ve školském rejstříku. V celé republice je takových školek 72 a dalších 100 lesních klubů. Nejvíc v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji, popisuje předsedkyně Asociace lesních mateřských škol Tereza Valkounová.
5: Je to tak, že lesní školky hodně vznikají v místech, kde lidé cítí, že děti nemají dostatek kontaktu s přírodou a volí si právě tento typ vzdělávání pro děti, takže proto jich je i víc.
2: Zájem o lesní školky podle asociace dál roste. Od příštího školního roku by měla přibýt lesní třída v základní a mateřské škole Jana Amose Komenského v brněnských Husovicích, která se má postupně proměnit v další městskou lesní školku. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Za pár chvil bude 15:30. Přeji vám dobré odpoledne a nabírám kurz Západ. To kvůli další reportáži, kterou pro vás máme přichystánu. Mají památky, mají titul historického města roku a chtějí lákat turisty. Něco jim ale chybí. Řeč je o náměšti nad Oslavou a tamním centru města. Po čem obyvatelé volají, řekneme už za chvíli v naší reportáži.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zřejmě nejvíc na počátku její existence proslavil zpěvák Brian Hyland. Mluvím o písničce, která je za vámi, tedy Sealed with a Kiss. Ovšem jako první nahráli už v roce 1960 Four Voices bez jakéhokoliv většího úspěchu. Potom se k tomuhle materiálu dostal Bobby Vinton a taky Jason Donovan, kterého jste slyšeli ovšem u nás na počátku, respektive na přelomu 60. a 70. let, i Karel Gott na text Jiřího Štajdla Oči barvy holubí. Tak jen abyste věděli, že tohle všechno byli interpreti, kteří tuhle písničku poslali do světa ve vinilových drážkách, tenkrát ještě. A to jsem ještě zapomněl třeba na srbo-chorvatské Biele Striele, které ji naspívali jako Svitrče o kosule. Tak jen tak mimochodem. Ale teď k tématu, které jsem slíbila, na které určitě čekáte. Historickému městu České republiky roku 25, tedy 2025, chybí některé služby. Náměšť nad Oslavou leží v atraktivní poloze na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje. Ovšem její centrum postrádá například hotel nebo alespoň restauraci. Právě tu přitom obyvatelé podle svých slov požadují nejvíc. Momentálně tam jsou jen kavárny a bistra.
1: Tam tady chutná. Už je tady veře. Stačí.
2: A nepostrádáte hospodu nějakou jinou restauraci v centru?
1: No, tak bylo by to lepší, jo? Určitě.
2: Kdyby bylo na výběr.
1: Jo. Hospoda v centru, tak samozřejmě, že by to bylo lepší, hospoda v centru.
2: Michal a Pavel zajíždí do náměště nad Oslavou jen pracovně. Oběd si dávají v bistru u vjezdu na náměstí. Naopak Antonín Malý žije v domě vedle informačního centra a pořádnou restauraci by taky uvítal.
3: No, určitě postrádáme, protože když chodí tady turisti na památky se dívat, tak je tady potkávám, protože tady bydlím, že jo, a ptají se, kde se můžou najíst nebo napít a posedět. Říkáme, že tady jako je rozestavěný hotel už několik let, asi 20 možná, nevím určitě, ale že to tady určitě chybí a nemáme je kam poslat, protože na městě nic není.
2: Hotel v centru chybí i podle bezpartijního starosty města Jana Kotačky.
4: Místní ovšem jsou nešťastní a my nemáme radost toho, že tady nemáme funkční hotel na náměstí. To je patrně to, na co poukazujeme na to dlouhou dobu.
2: Přesto se podle něj lidé mají v centru kde najíst.
4: Jsou tady hned dvě občerstvení, jedno je takový spíš na stojáka, nebo si to vzít sebou, nebo se najíst venku u stolků, který jsou nachystaný.
2: Město samo se podle starosty nechystá iniciovat otevření restaurace nebo hotelu v centru. Případné aktivity soukromých podnikatelů ale vítá. Z náměště nad Oslavou Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Teď je 15 hodin a 37 minut. Přeju dobré odpoledne. A aby bylo ještě i vzdělanější, tak vám za chvíli nabídnu rubriku Co v učebnicích nebylo. No, že bych vás nějak chtěl podceňovat, ale možná nevíte něco, co vám chce říct Martin Písařík o hranici Čech a Moravy. Už za chvíli.
5: Český rozhlas Brno, písně.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Jihlavě a jejím těsném okolí najdeme 4 zdobné barokní pylony, které vymezují hranici mezi Čechami a Moravou? V polovině 18. století je dala postavit císařovna Marie Terezie ve snaze o definitivní vyřešení vleklých sporů o průběh zemské hranice. Díky striktnímu dělení tak lidé věděli, v které části země se právě nacházejí, ale hlavně bylo jasně určeno, kdo má za co platit. V dané době se totiž představitelé Čech a Moravy svářili, kudy povede hranice mezi zeměmi a zejména o to, kdo zaplatí opravu hlavní zemské cesty, která spojovala Vídeň a Prahu. Česká zemská reprezentace tvrdila, že hranice leží víc směrem k Čechám, aby na Moravu vyšla větší část opravy. Autorem hraničních kamenů je sochař Viktor Václav Morávek z nedaleké obce Polná. Žulové komolé jehlany na podstavcích jsou vysoké skoro 5 metrů. Na protilehlých stranách mají výrazné reliéfy českého lva a moravskou orlici. Latinské nápisy na nich připomínají jméno panovnice, která jejich vznik iniciovala. Pylony jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Je to už skoro 50 let a bylo to na Slovensku, co jsem poprvé v životě slyšel písničku, kterou zpíval Miloš Birka. Teď jste si vychutnali v našem dobrém odpoledni na vlně Českého rozhlasu Brno. A bylo slyšet i Janka Lehockého, jestli se nepletu. Jestli se nepletu, tak už jen necelých 13 minut a bude čas nových zpráv, které do studia Českého rozhlasu Brno přinese Pavel Chaloupka a pak už Humoriáda. Dnes s Ivou Hitnerovou. Ve Dni v kraji se opět dozvíte, co nového je v Jihomoravském kraji. Tedy takový zpravodajsko-publicistický souhrn, který nabízíme každý všední den. Ten vás čeká i dnes po 17. hodině. Morava krásná zem po 18. dnes s Karlem Hegnerem. A já se vrátím, jak říkali mnozí, včetně Terminátora. No já se vrátím na začátku další noční linky ve 23 hodin. Jejím tématem budou maturitní tabla.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
0: Pro tuhle chvíli ale přeju dobré odpoledne všem správně naladěným a pokud možno jen samé úspěchy. A když to nepůjde, nebojte, zítra je taky den. U mikrofonu byl Borek Kapitančík. Prozatím naslyšenou.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Policie otevřela Vodařskou ulici v Brně, stavební jeřáb se podařilo zajistit. Nejvyšší povolené ceny paliv znovu klesnou. V centru Brna začínají májové slavnosti, nabídnou koncerty nebo letní kino. A zítra bude polojasno, postupně oblačno až zataženo s teplotami do 17 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Stavební jeřáb s nalomeným ramenem v Brně Horních Heršpicích se podařilo částečně zajistit. Policie po 4 hodinách obnovila dopravu ve Vodařské ulici a jejím okolí, potvrzuje policejní mluvčí Petr Vala.
2: Došlo z větší části zajištění jeřábu. V současné době již silnice, to znamená ulice Vodařská, spoluvězněna jak pro vozidla, tak i pro pěší. Stále platí omezení podle řeky Svatka na cyklostezce, kde se nachází pěší hlídka. Stále probíhají práce na tom jeřábu.
0: Dopoledne policisté z okolních firem a mateřské školy evakuovali zhruba 100 lidí. Ceny pohonných hmot ve středu oproti dnešku opět klesnou, informovalo o tom ministerstvo financí na svém webu. Nafta zítra zlevní 83 haléře na 42 koruny 11 haléřů za litr. Sníží se i cena benzínu. Litr řidiči natankují maximálně za 43 koruny 87 haléřů, o 16 haléřů méně než dnes. Ministerstvo nově cenové stropy vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen. Tématiku lásky budou ode dneška připomínat májové slavnosti na brněnském náměstí Svobody. Organizátoři se letos zaměřili na novou výzdobu. Návštěvníci si můžou kousek od orloje prohlédnout červené světelné prvky ve tvaru srdcí. Nebudou chybět ani ukázky lidových řemesel nebo májová výtvarná díla. Akci přibližuje mluvčí městské části Brno-střed Michal Šťastný.
3: Návštěvníci na májových slavnostech budou moci každý den si užít bohatý kulturní program. Denně je připravené hudební vystoupení nebo folklorních souborů. Vše pak zakončí v neděli den s ligou vozíčkářů, kdy vystoupí například populární hudební skupina The Tap Tap.
0: Ve všední dny bude k dispozici vždy od 8. večerní letní kino, které nabídne filmy jako třeba Rebelové nebo Hříšný tanec. Policisté pátrají po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Dívka měří 170 cm, má hnědé oči a vlasy. Naposledy o sobě dala vědět minulou středu. Domů měla dorazit před půlnocí. Informace o ní najdete na webu irozhlas.cz a informace o dívce volejte na linku 158.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku menší oblačnost, případně i jasno. V průběhu dopoledne bude oblačnost rychle přibývat na oblačno nebo až zataženo. V severní části kraje se může odpoledne výjimečně objevit slabá přehánka. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů. Vítr bude foukat mírný západní až jihozápadní, k večeru jižních směrů. Biozátěž zůstane mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolony před Brnem se na dálnici D1 tvoří od Ostrovačic, na D2 od Chrlic. V Brně počítejte s omezením po nehodě na Žarošické a také na Gajdošově ulici. Opatrně projíždějte i místem nehody na Syrovické ulici v Rajhradě. Cesty bez nehod přeje ze studia také Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Začíná další díl, u něj vás zdraví, vítá a přeje taky dobrou zábavu už dopředu Patrik Rozehnal. Přede mnou už sedí natěšený Ondřej Kepka. Ahoj Ondro.
5: Ahoj, ahoj tobě i posluchačům.
4: Jsi zmrzlý po tom, co začali zmrzlíci?
5: Zajímavá otázka. Mírně ano, ale já už jsem si začal zvykat na ty změny počasí. Takže
4: jo, že to bude zima.
5: Vždycky ráno radši kožíky plavky sebou, takže...
4: Dobře, vážení, doufám, že vám nezmrzne úsměv na rtech, začíná Humoriáda.
1: Humoriáda.

0: Vítejte ještě jednou v Humoriádě, v pořadu, který vám nabízí ukázky z archivu plného zábavy, a dnes z těch ukázek možných bude vybírat Ondřej Kepka. Co to bude?
1: No, já sáhnu, myslím, k absolutní jistotě takovému císaři všech císařů, k Janu Verichovi. Delikatesy humorné uvést 60. let.
0: Ano, povídání o srandě.
1: No tak, jsem s tím.
2: No a teď, co se teda skrývá pod tím slovem sranda, jaký to má význam? Je to druh, je to stupeň legrace, že ano? Je to šprým? Není. Slovo šprým, to slovo, a se mně se zdá, je skoro už ironický pojem, něco, to popisuje něco, co autor považuje za veselé, ale ono to vlastně zdaleka není. Tak teda šprým to není, je to žert. Žertovat to je takový vyhraněný pojem. Má moc významu, je to veselé, usměvavé. Má to budit úsměv, ale ne chechtot. Tak je to teda prča? No to je tedy špatný slovo. To nemám rád. Taky už se snad málo říká. A mimo to je slang. To je věc, která pomývá. No tak, co to teda je? Je to legrace? Ano, je. Ale je to taková vyšší stupeň legrace. Taková legrace, že už je to sranda. Když se řechtáme a kutálíme smíchy a prohýbáme se smíchem a slzíme, zajíkáme se, je to vrchol veselého momentu, takový orgazmus veselý. To se dá, to může být v kresbě, to může být ve fotografii, to může být v příhodě, to může být v dění na divadle, to se může stát, se může malovat, to je humor. An sich, jak by řekli Němci, sám o sobě, který už jakoby stál sám, zdánlivě ovšem. Protože každý humor je jenom ve vztahu k lidem. Bez lidí by nebyl humor, by byly než příhody. A nikdo by se jim nesmál. Protože humor vyžaduje lidský smích. Ale ta sranda, to je taková téměř nadskutečnost, takový samoprávný původní smysl lidového a nikoliv slangového slova. To je slovo, které nemá kořeny ve sprostotě, a jestli ho tam někdo slyší, tak on je vinen, protože má špinavé myšlenky. To nemá kořeny ve sprostotě, v nemravnosti. To je člověčí, lidské, a tudíž skutečně lidové slovo, sranda. Abyste mě chápali, to, co tady říkám, to není vůbec obrana toho slova. To slovo se ubránilo tím, že je a že už je 100 let možná, že díl, a že je a je nesmrtelné, protože je na rtech milionů slušných a čistých lidí denně.
0: Taková úvaha na obranu, řekněme, toho slova sranda, které v té době nebylo tak obvyklé, dneska už je to naprosto běžné. Vnímáš nějaké jiné slovo, které dnes ještě tak jako si hledá své opodstatnění ve společnosti?
1: V souvislosti s legrací jako, nebo se zábavou. No já si myslím, že se tak hodně diskutuje o slovech klaun a komik. Jo, že
0: v jakém smyslu?
1: No, protože být nebo kašpar ještě, jo, to je takové...
0: Mně se to vyskytlo, když jsme avizovali, nebo avizujeme náš pořad Vězné návraty o víkendu, kde říkáme, že je to o hercích a komicích, tak se tu objevil názor, a teď je to to samý.
1: No a to je...
0: A já myslím, že ne.
1: No samozřejmě, že ne. Ale to je trošku tragédie dnešní doby. Ale já jsme v humorném pořadu, takže nechci začít filozofovat na to téma. Ale zúžit hereckou profesi, která je jakýmsi takovým spojníkem mezi autorem a divákem, na prostého komika, to je jedna z drobných částí herecké práce, je bavit. A to je právě trošku problém dnešní doby, že z herců obecně máme pocit, že se mají stát jenom komici a baviči. Takže když se vyjádří k něčemu solidnímu, tak prosím tě, mě už se to taky párkrát a ty mlč, vy jste takový šašci, běžte dělat jako ty šaškárny.
0: No, ono, já vnímám tu kategorii komik, že to se tak jako, to je jak matematicky, do té množiny těch herců to částečně patří, ale vystupuje to i na komik, protože komik může být i naprosto neherec. Může to být člověk, který baví, umí stvárnit legraci, ale není to herec.
1: Samozřejmě, pak může být slovo komik se dá přeneseně říct na někoho, kdo nechtěně je komikem, že jo? Je to takový komik nějaké pozici, jo? Nějaké seriózní pozici, řekneme takový komik. A to je právě i problém třeba Šaška, že jo? Protože Šašek může být jako, ty jsi takový Šašek jako ve smyslu, že jsi zábavný, ty jsi takový Šašek jako zase, že děláš ze své pozice Šaška omylem v podstatě, jo? Král má svého Šaška, který ho měl bavit, jo? A to je právě, já myslím, že i pan Werich měl na tohle téma velmi hezkou úvahu o klaunech a šašcích, jo? A klaun je vysloveně typ postavy cirkusu, že jo? To je figura, která má ty dlouhé boty, ten červený nos a tak dále. To je prostě generacemi vytvořená postava, která má určité atributy, určité vlastnosti, které prostě dobrý herec může nebo měl by umět zahrát.
0: A teď už jsem se potkal s tím, že některé děti se ho bojí.
1: Ano, jak ano, jo, to je, no jo, jo.
0: No, v dnešní době, kdy oni se bojí teda dost.
1: No tak ono, já vím, že byla řada detektivek, kde ti klauni vystupovali v rolích agresorů, že jo, tak to je potom těžké. No tak, ale to jsme začali tak jako, opravdu jako z hlouby.
0: Tak koho dáme? Tak dáme proti klasickému herci.
1: Ano, ano.
0: Typického komika, já zkusím. Takže ano. Jan Werich, Ačko a Bčko, Pepa Náhlovský.
1: Výborně.
0: Vy si vyberte z těch kategorií a z těch jmen právě teď svého favorita. Dejte nám vidět SMS-kou na číslo 90 011 04, píšete Humor Mezera A nebo B, anebo volejte přímo do studia na hlasovací telefon 731 800 900. Pravidla jsou jasná, čísla znáte, teď už je to jenom na vás, tak do toho.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jan Verich proti Josefu Náhlovskému stojí v prvním souboji v Humoriádě a vy se můžete vyjádřit k těmto pánům a svého favorita zvolit do éteru, dát mu bod prostřednictvím telefonní linky 731 800 900 a naslouchá vám dnes společně se mnou také Ondřej Kepka. Dobrý den.
2: Miroslav z Karoviny, dobrý den, pane Kepko, dobrý den, Patriku, i vám.
3: Dobrý den.
2: A při veškeré úctě k panu Verichovi hlasuju pro Pepi Náhlovskýho.
1: Dobrá, dáváme mu bod a děkujeme moc, ať se daří. Kdo volá teď?
4: Dobrý den, tady Milan ze Soběsluk, zdravím vás a i pana Kepku. A hlasoval bych pro pana Náhlovskýho a přeju vám hezké odpoledne.
1: Taky, ať se vydaří i vám, děkujeme moc za to přání. Dobrý den, po telefonu dalšímu hlasujícímu.
5: Dobrý den, já vás zdravím, ogazím ve studiu.
3: Děkujeme.
5: A tady Petr Zezdolnek.
1: Ano.
5: A musím říct, že pan Verich se trochu mýlil.
1: Jo.
5: Protože prča, ta existuje tady do včelku. U nás.
1: Dobře.
5: A hlavně, když slyším, když má Patrik takové hosty, jo, kdy je to obrovská prča v tom studiu taky, takže se bavíme všetci.
1: Dobře, tak jo.
5: Nejenom vy dva. No a co se týče komika, tak příkladem je pan Šmolda.
1: Ano.
5: Není herec a je komik.
1: Ano, je to tak. Vlastně nevystudovaný herec se dokáže pobavit.
5: A když se tak bavíte v ten studiu, tak já jsem zapomněl už, koho mám vybírat.
1: Verich nebo Náhlovský?
5: Jo, Náhlovský, už jsem si vzpomněl.
3: Ano, ano. Děkujeme, díky.
1: Díky vám, vyhrál na plné čáře, ano. Takže měníme šuplíček z interprety od Jana Vericha, se dostáváme k Pepovi Náhlovskému, povídání o Popelce.
6: Přátelé, tato pohádka patří mezi ty smutnější. Prosím, abyste se tak podle toho chovali. Není zde žádného důvodu k veselí, slečno. Je třeba plakat nad osudem některých lidí. O Popelce. Milé děti. Byla jednou jedna rodina a ty neměli tatínka. A neměli ani maminku. A ani žádné děti. Je, co? To je radost. Ty když přijdou na návštěvu, nikdo. Přátelé, za to vedle nich žila familie hamba mluvit. Těch bylo jako psů. Máma, táta a 10 dcer. Zajímavé je, že holky byly navzájem nevlastní. Otec, kterému se říkal u nich ve vsi oživlá pípa, měl z prvního manželství jednu dceru a matka, které se říkalo Šlapací Pepka, měla 9 dcer, které se jmenovaly Lorchen, Zoja, Sinegurt, Aranka, Asunta, Vankli, Džamila, Očipuč a Šukýla. Tatínkově dcerce se říkalo Popelka, protože nedala cigáro z ruky. Ze všech dcer, milé děti, abyste se nestrhli, pracovala jediná Očipuč, jejíž tatínek pocházel z čečensko-ingušské oblasti, protože jakoby tatínkovi z oka vypadla. Ostatní holky neměly stabilní zaměstnání a většinou vypomáhali v oživení valutového trhu v Praze.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Netradiční pohádka v podání Pepy Náhorského, tedy verze ano. Slavné popelky. No, Ondro, slavné...
3: To jsem zvědavej.
1: Slavná rodina, rodiče, vymýšleli si maminka třeba pohádky nebo tak? Nebo se jelo podle klasického schématu?
3: Ku podivu tatínek si vymýšlel pohádky. Maminka mě četla klasické pohádky a pouštěla mě rozhlasovali jsme v rádiu,
1: ano.
3: Tak rozhlasové nahrávky Československého rozhlasu, ve kterých často účinkovala, nebo můj strýc Jaroslav, a sehnala si vždycky kopii na kotoučový magnetofon ještě tehdy, takový já jsem pamětník, jo, potom už na kazeta, a pouštěla mi to jako tu nahrávku, takže já jsem slyšel krásné věci. No a tatínek ten vymyslel například pohádku o jeřábu. Táta byl trošku, nebyl strojař, ale měl velký vztah k strojům, takže tam byl jeřáb v hlavní roli,
1: ano.
3: Který pomáhal Jeníčkovi s Mařenkou, když se ztratili v lese. Tak vyjel nad les, jo,
1: ano.
3: A rozhlédl se, jak byl vysoký ten jeřáb, jako po tom lese. Až mi jde slza do oka, jak si na to vzpomenu, že to táta vyprávěl a vlastně pomohl je navigovat do té perníkové chalupky. Čímž tedy málem skončili v té peci u té babičky, ale babice teda, nebo Ježí babinovek se to... No takže tatínek byl jako tatínek a maminka teda říkám, buď klasiku, anebo měla tu rozhlasovou pomůcku.
1: Mm-hmm.
3: Takže to bylo...
1: Ty bys mohl tím nápadem pomáhat i býval Pepovi Náhlovskému verze, Popelka, jeřáb a takový.
3: Úžasné je Pepík Náhlovský, jak to byl vzdělaný pán a učitel, že jo, svojí původní profesí a jak vlastně vytvořil tuto figuru toho, jak to říct správně a slušně, no prostě tak...
1: Ňoumy,
3: poplety. Tak to je krásný případ vlastně hereckého úkolu svým způsobem, když jsme tady to téma odevřeli, že jo. Luděk Sobota, to je taky úplně jiný člověk, než jako známe z těch pozic. Že
1: herecký úkol, to mě napadá.
3: Ano.
1: Kdysi se dělávaly akademie, hrály se představení třeba i na základních školách, taky vás to potkalo.
3: No ježíš, já jsem to moderoval, pozor, tam začaly mé moderátorské začátky, ano. Já jsem to moderoval často a předváděli jsme různé etídy, různá vystoupení, různé projevy tam byly, že jo, taková estráda, ano. No, prostě takové pásmo, jako různé. Ano, akademie byly.
1: Ano. Vážení, čím budeme pokračovat? Josef Náhlovský byl vámi vybrán, tak ještě jednou ho můžeme pozvat do vysílání, dokončí pohádku o Popelce. A nebo se rozhovoří Petr Novotný o setkání se Zekonem. Vybíráte vy. 731 800 900, telefon pro vaše hlasování, přímé volání do studia. Pro SMS-kaře je tu číslo 90 011 04. Pravidla jsou pořád stejná a jasná, tak zase vybíráte druhý souboj teď v Humoriádě. Do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: to je někdy víc než láska. Je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaň.
1: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 32 minut. Jedním z témat souvisejících se sobotními výtržnostmi fanoušků na fotbalovém derby Slavie se Spartou je to, jak je možné, že se na stadion dostalo velké množství pyrotechniky. Její používání je při zápasech zakázané, přesto se objevuje při ligových utkáních pravidelně. Náš redaktor David Nekvinda o tom mluvil s šéfem bezpečnostní agentury, která hlídá zápasy brněnských klubů, fotbalové zbrojovky a hokejové komety.
2: Šéf bezpečnostní agentury zajišťující zápasy největších brněnských sportovních klubů Evžen Vopelka vysvětluje, jak funguje prohlídka fanoušků při vstupu na zápas.
3: Osobní prohlídky se dělají, kabelky se prohlíží, jo. Ženy a dívky mají personál zase ženský, jo, který se prohlíží a stejně najednou přijde nějaká zkratová situace a najednou vyletí rachetle a nevím co všechno, ohňostroje vyletí a nikdo neví, kde se to vzalo.
2: Přiznává Vopelka s tím, že před rizikovými duely se kontrolují také samotné stadiony už před příchodem fanoušků.
3: Chodí tam i ze psama, ze vším, jo, se to prohlíží. Jo, je na to vždycky i tady třeba v Brně na to vyčleněné policejní tým, který to kontroluje, tady bezpečnostní komisář, jo, který v podstatě je zodpovědný fotbalové asociaci. Jo, jako, takže toto se všechno dělá, ty prohlídky se dělají a stejně se tam dostane, že tam donese personál, popeláři nebo nevím, technická nějaká služba.
2: Problém je, že bezpečnostní agentura je krok za chuligány a to, jak se pyrotechnika dostává na tribuny, zjišťuje až zpětně.
3: Pak se to rozklíčuje, pak se to zjistí. Jo. Pak se musí zase pro příště to opatření udělat, jo, s tím kotlem prostě jako mluvit, jo, nebo nějakým způsobem se s nima domluvit, aby to nedělali, protože to všechno není povolený a pak jsou za to obrovské pokuty.
2: Vopelka reaguje taky na informace o tom, že některé kluby pyrotechniku na stadionech tiše tolerují. V případě fotbalové zbrojovky ani hokejové komety to tak podle něj není.
3: S tím vedením těch fanoušků se musí komunikovat, jo. Komunikuje se s nima na hokej, na fotbale, protože nějaká vyváženost tam musí být, ale to, že by se jim třeba v nějakém případě povolilo to pyro, jo, protože když to pyro povolíte, pak najednou zjistíte, že to začne lítat a jsou tam popálení lidi, tak to jako si myslím, že asi, co se týče pyra, to v dnešní době už se nepovoluje. Jako. Jo, a pokud to není někde mimo stadion nebo něco, nějaká oslava, tak se to jako prostě na toto vedení toho klubu nende. Jo.
2: Tvrdí Vopelka, jehož agentura hlídá zápasy hokejové komety už takřka 20 let a fotbalové zbrojovky zhruba 10. Z Brna David Nekvinda.
1: Na nohou vysoké rybářské gumáky, v ruce teploměr a skleněné lahve. Hygienici napříč Moravou začali monitorovat kvalitu koupacích vod. Víc za chvíli v reportáži.
4: Den v kraji.

0: Je 17 hodin a 38 minut, posloucháte pořad Den v kraji. Na koupání to teď rozhodně nevypadá. Meteorologové ode dneška s příchodem takzvaných ledových mužů hlásí ochlazení. Přesto už hygienici začali sledovat kvalitu vody u vybraných vodních ploch. Například v Jihomoravském kraji jsou jich tradičně více než 20. Podobně je to v krajích sousedních. Byli jsme u prvního odebírání vzorků vody z Plumlovské přehrady.
1: Do vody Plumlovské nádrže za chvíli zamíří Martin Halata ze zdravotního ústavu. Má na sobě už gumáky, takové ty rybářské, které jsou až těsně pod paže.
2: Mentálně si dezinfikuju ruce kvůli tomu, že budu odebírat vzorek na mikrobiologický rozbor.
1: Do vody je potřeba jít několik metrů od břehu a to několikrát po sobě. Součástí vybavení je i kulatá černobílá destička ve tvaru kruhu zavěšená na provázku. Slouží k měření průhlednosti vody, dodává Halata.
2: Ta průhlednost v současné době je 1,30 m, což je dobrý. Je vidět, že začátek sezóny a většinou začátku sezóny opravdu ten květ, ten červen, ještě i tady ta přehrada bývá v přijatelném stavu a většinou se to už pozná podle té průhlednosti.
1: Během léta podle Halaty bývá průhlednost třeba i jen 0,5 metru. Zákazy koupání tu krajští hygienici vyhlašují opakovaně, dodává jejich mluvčí Markéta Koutná.
3: Hlavní příčinou bývá nadlimitní výskyt sinic a potom s tím související zvýšená koncentrace chlorofilu A a zároveň i snížená průhlednost vody.
1: Zákazy koupání by lidé podle Koutné měli respektovat. Sinice totiž můžou zejména citlivějším jedincům a dětem způsobit zdravotní problémy.
3: Ve smyslu, kdy můžeme mít bolesti hlavy, svědění kůže, vyrážku, zarudnutí kůže a sliznice. No ale dále se můžou objevit i problémy, jako je nevolnost, zvracení, průjmy a podobně.
1: Měření kvality vody v Plumlovské nádrži pravidelně pozoruje i pan František.
4: Tím, že rybařím tady na té pláži, tak vím, že jezdí s hygienisem a dost často s ním mluvím. Dívejte, čím je větší léto, tak tím vlastně ta voda dostává zabrat, že? Teplem, sinicema a tak dále, že? Ale jinak jako koupání je tady, pokud nejste moc choulostiví, tak koupání není špatný, jako.
1: Takže chodíváte se sem koupat,
4: no, jo? Jistě, že jo, chodíváme s rodinou, s manželkou, bez problému.
1: Vzorky vody z Plumlovské nádrže odborníci odvezli do laboratoře, výsledky měření hygienici zveřejní tento týden na svém webu. Z Plumlova Josef Čermák, Český rozhlas.
0: Jihomoravští hygienici začnou zveřejňovat rozbory vody z přehrad a dalších přírodních nádrží také v nadcházejících dnech. Zatím hodnotí jen jezírka v rekreačních areálech, využívaná celoročně, například pro milovníky saunování.
5: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
2: Ten Veles vlastně. Pro mě to především vzpomínka, ale jsou to lidi. A je to vlastně kus života. Když jsme ten časopis zakládali, tak jsme netušili, že by bylo možné, aby vycházel delší dobu, než kolik bylo nám tehdy let. Čerstvých 21, když vyšlo první číslo. A to, že to vycházelo tak dlouho, to je pro mě jako obrovským milým překvapením a potěšujícím faktem, že asi to mělo smysl.
1: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno, písně.

0: pořadu Den v kraji ještě společně nahlédneme do černé kroniky. Policie pátrá po 15-leté Lence Karáskové z Brněnska, která nedorazila domů. S rodinou byla v kontaktu naposledy minulý týden, následně se zřejmě pohybovala v Brně. Dívku hledá policie v režimu dítě v ohrožení. Je 165 až 170 cm vysoká, zdánlivého stáří 15 až 20 let. Je hubené postavy, má hnědé vlasy a hnědé oči. S rodinou byla v kontaktu naposledy minulý týden ve středu, kdy telefonicky sdělila, že jí ujel autobus a přijede pozdějším spojem. Domů však nedorazila. Policisté prověřili všechna místa, kde by se dívka mohla zdržovat, ovšem s negativním výsledkem. Jakékoliv informace k pohybu či pobytu dívky mají lidé policistům neprodleně sdělit přes tísňovou linku 158. V Brně v Horních Heršpicích ve Vodařské ulici se nalomilo rameno stavebního jeřábu. Policisté okolí na několik hodin uzavřeli. Pomáhali i s evakuací lidí z dotčených domů, včetně školky. Jeřáb se z větší části podařilo zajistit krátce před 14:30 odpoledne. Provoz ve Vodařské už policisté obnovili. Výjimkou je cyklostezka, která zůstala uzavřená. Jen z domu, kde je i mateřská škola, bylo nutné evakuovat 61 dětí, 15 zaměstnanců a 8 lidí ze stravovacího zařízení. Z dalších budov lidé odešli sami. Příčinou nalomení jeřábu byla podle policie buď technická závada na jeřábu nebo nesprávná manipulace při zvedání břemene. Víc zjišťují kriminalisté. Škoda po pondělním požáru střechy rodinného domu v Bošovicích v okrese Vyškov je předběžně 4,5 milionu korun. Při požáru se nikdo nezranil. Příčinu vzniku hasiči vyšetřují. Hasiči po uhašení požáru rozebírali střešní konstrukci a pokračovali v hašení skrytých ohnisek. V podkroví použili také hasící hřeby, které pomohly dostat vodu do nepřístupných míst. Objekt kontrolovali termokamerou. Uchráněné hodnoty dosahují 12 milionů korun. Je 17 hodin a 51 minut. Po písničce nabídnu důležité a zajímavé události, které očekáváme zítra.
1: Český rozhlas Brno. Medicine man.

0: Krátce před 18. hodinou je tu přehled důležitých a zajímavých událostí spojených se zítřejším dnem, středou 13. května 2026. V Břeclavi zítra poklepou na základní kámen nové výjezdové základny zdravotnické záchranné služby. Boskovická radnice zítra představí plánovanou obnovu parku u zámeckého skleníku. Brněnští radní zítra jednají mimo jiné o dalších podrobnostech vzniku zdravotně-sociálního komplexu na Červeném kopci. A ve španělském sále Pražského hradu se zítra koná koncert brněnské rodačky Magdaleny Kožené Rytíři talentu, který je zahájením jubilejního 10. ročníku celostátního festivalu ZUŠ Open. Je 17 hodin a 56 minut, pořad Den v kraji končí. Následují zprávy s Pavlem Chaloupkou a poté pořad Morava krásná zem dnes s Karlem Hegnerem. Pro tuto chvíli se od mikrofonu Českého rozhlasu Brno loučí Eliška Zárecká. Přeji vám ještě krásný den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V Pohořelicích dokončili úpravy čistírny odpadních vod. Stavební jeřáb s nalomeným ramenem v brněnských Horních Heršpicích se podařilo rozebrat. Začíná festival Divadelní svět Brno, program otevře nizozemský baletní soubor. A zítra bude polojasno, postupně oblačno až zataženo s teplotami do 17 stupňů. Dobrý večer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav dnes v Pohořelicích převzala rozšířenou čistírnu odpadních vod. Město potřebovalo úpravy čistírny vody a výstavbu nové retenční nádrže v ulici U Hřiště kvůli rychlému nárůstu obyvatel. Hlavním technologickým vylepšením je instalace takzvaného terciálního čištění. Díky němu může čistírna kvalitně zpracovat větší množství odpadní vody a obsloužit víc obyvatel, vysvětluje mluvčí Vodovodů a kanalizací Břeclav Eliška Vindová.
2: Jeho hlavním úkolem je odstranit zbývající znečištění, zejména živiny, jako je dusík nebo fosfor, dále potom patogeny a jemné nerozpuštěné látky, čímž se dosáhne vysoké kvality vody vhodné pro vypouštění zpátky do vodních toků.
0: Jeřáb s nalomeným ramenem v brněnských Horních Heršpicích se podařilo rozebrat. Policie ukončila opatření a provoz v okolí Vodařské ulice plně obnovila. Vrátit se mohli i všichni evakuovaní. Oznámení o stavebním jeřábu a možném ohrožení přijala policie dopoledne. Příčinou byla buď technická závada nebo nesprávná manipulace při zvedání břemene. Dnes začíná mezinárodní festival Divadelní svět Brno. V příštích dvou týdnech nabídne přes 90 představení a dalších akcí na různých místech po městě. Letošním tématem je propojování států, národností a divadla obecně. Proto přehlídku zahajuje nizozemský juniorský baletní soubor NDT2. Jejich choreografie Folka a Sába popisuje šéf dramaturgyně festivalu Barbara Gregorová.
3: Oproti tady NDT1 jde o energetickou nálož nejmladší skupiny baletních tanečníků, kteří se naopak věnují čistě tomu nadšení z toho tance, jsou tam určité folklorní prvky a ta druhá choreografie, to tady diváci uvidí jako čerstvou novinku.
0: Po rekordních úhynech z předchozí zimy přečkala tu uplynulou tuzemská včelstva lépe. Zimní úhyny klesly na 11%, což je návrat k obvyklým číslům. Vyplývá to z dat mezinárodního projektu, na kterém se podílejí přírodovědci Olomoucké univerzity Palackého.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku menší oblačnost, případně i jasno. V průběhu dopoledne bude oblačnost rychle přibývat na oblačno nebo až zataženo. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů. Foukat bude mírný západní až jihozápadní, k večeru vítr jižních směrů. Rozptylové podmínky ráno dobré, přes den velmi dobré a biozátěž zůstane mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nesouvislé kolony před Brnem se na D1 tvoří od Ostrovačic, s omezením po nehodě počítejte na okraji Vranova na silnici do Lelekovic. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

A Moravanka dohrála úvodní skladbu pořadu Morava krásná zem a dnes již podruhé vás vítá u poslechu tohoto pořadu Karel Hegner. Pan Krác, jehož svátek se dnes slaví, dostál svému jménu a lehce schladil naše emoce. Vy můžete dát naopak svým emocím volný průchod a popřát osobně rodině či přátelům a krásně rozehřejete. Tady je naše číslo 726465200. Tolik úvodem kratičkým a hned připojím první písemnou gratulaci pro květnové oslavence z Ostraty na Zlínsku. 5. května oslavil bratr Mirek Mahďák 54. narozeniny, 7. května náš vluk Daniel 9. narozeniny. Dnes slaví bratr Pavel Mahďák 56. narozeniny. A to spolu s naší maminkou Lojzínkou a ta má krásné 81. narozeniny. Hodně zdravíčka, více štěstíčka, krásný další život. Vám, milí oslavenci, přeje sestra Anička Juříková s celou rodinou a rodina Florova. Písnička Václav Majac mladší, Toník Pernička, Koníčky zapřahám a Březovjané.

0: tolik Březované a dívám se Ivetka Janíková, Štěpán Machala, Tomáš Machala nám zpívali. Tak Maruška z Jezeřan Maršovice dovolala jako první a dostáváte slovo, Mařenko.
1: Tak já vás ještě jednou zdravím, pane Hekner, vašeho kolegy,
0: ano,
1: a všechny posluchače. Já bych chtěla popřát sestrám jen tak pro radost a dobrou náladu a nic té Křížové, Evičce Peterkové, bratrovi Jeníku Benčíkovi a švagrové Mařence Benčíkové a kamarádce mé sestry Božence Fialové. A ještě, jestli můžu, tak ano, bych taky rodině Popelové do Perné. Taky hodně všem přeji hodně štěstí, zdraví, mm-hmm, ať se jim daří, ať se jim splní všechno, co si přeji.
0: A to je, myslím...
1: A vám, pane Hegner, no, to stejné. Celému vašemu kolektivu.
0: Dobře.
1: Hlavně zdraví, ať se vám splní všechno, co, aha, si přejete.
0: Mařenko, myslím, že ti Popelovi, že to je vinařské jméno, není? Nebo se pletu?
1: No, my jsme tak trochu rodina.
0: A je to, nebo není vinařské jméno?
1: Je, je.
0: No,
1: je.
0: Tak vidíte, se trefil. No, no, no.
1: To jsou velcí vinaři tam, mají tam,
0: no,
1: velký.
0: Protože já to řeknu, já, náš bývalý děkan, tak vždycky, když byla závěrečná schůze, ano, jako na jamu, tak nám dával každému sedmičku vína a vždycky to bylo od vinaře Popely. Proto to vím, jo, proto si to pamatuju. Protože těch, ano, vinařů je, že jo, je spousta, jako tady to je, no, to je, ano, prostě, ano, náš kraj. Ano. Tak a ještě je krásně jste mě vysvětlila, proč jsou to Jezeřany Maršovice. Nechal jsem se rád poučit, že jednou to byla Jezeřany, byly Jezeřany, pak Maršovice, pak se sezrali dohromady.
1: No, ono se to nějak spojilo, protože se teď staví a tak se,
0: no,
1: to
0: jasně,
1: tak nějak spojilo.
0: Jasně. Tak no, já jsem, tak byl zvědavý, víte, protože jsem se vlastně, ano, že ho předávám moc krát. A, tak ono je to, dneska se to tam směřuje, že aby se trošku víc centralizovalo, dávali ty obce, že u nás je, já nevím, 6,5 tisíc obcí, což je strašně moc na poměry, ano, ale zase každý má rád tu svoji, no, no to je těžko. Bude těžká, těžký boj, no.
1: Ano, no, tak Marcenko, si musíme zvyknout.
0: No jasně,
1: no.
0: Mařenko, tak se mějte hezky.
1: Vy taky.
0: A občas si zajetě z Jezeřan do Maršovic a z Maršovic do Jezeřan, jo?
1: Ano, já totiž mám 4 kolečka a 2 nohy, víte?
0: Jo, takhle, jo.
1: Já
0: dobře.
1: Už chodím s choditkem, takže to, uh-huh, ten můj pohyb už je takové.
0: Jasně.
1: No, na mý leta už se nedá nic dělat.
0: No, ale no, dívejte se, ne. Maruško, důležitý je, že prostě se takhle vydáte, jo, protože zaplať pánbu, že jsou ty, ano, pomůcky zdravotní, že jo? Když jsme, ano, my byli, ano, mladí, tak prostě třeba ty lidi už prostě nevylezli, neměli se o co opřít, ne, akorát o hůlku. A to je pomocník výborný, to jako je bez debat.
1: Tady to je, no, já si všechno na tým udělám, uvařím, povozím si, mám, no, na tom deštičku takovou, trkínko mě dali a ještě po zahradě s tím pochodím, to zase já nesu tak,
0: to je fajn,
1: zrovna, víte, nemožná, protože kdyby se nechtěla, anebo ne, musíte se nutit prostě, no, nedá se nic dělat.
0: To záleží, jakou má člověk silnou vůli. Mějte se krásně, Maruško, nashledanou.
1: Vy taky, nashledanou.
0: A Věruška z Bošovic, dobrý večer, Věruš.
2: Dobrý večer, zdravím rozhlas naší Moravy a chtěla bych tím to moc poděkovat všem hasičským sborům, které včera zachovali v Bošovicích při velkém požáru.
0: Ale.
2: Odvedli chlapci neskutečnou práci. Tak veliké poděkování za naše občany a ještě bych chtěla přidat za náš sbor bošovický poděkování za to, že hasiči a hasičky dělají, prostě pracují s malými dětmi od malička, mají velikou škálu tady těchto mladých hasičů a zúčastňují se kromě toho všech kulturních akcí a dělají prostě pro Bošovice strašně moc práce. Čili veliké poděkování všem. A prosím, něco pěkného zahrajte. Děkuji vám.
0: Zahrajeme
2: za
0: dokonce, ano, takové pohlazeníčko, Věruško. Ano. A je to pravda, že prostě v těch,
2: jo,
0: obcích...
2: Díky,
0: ano, v těch obcích hasiči vždycky hrávají prim a je to fajn. Tak, Věruško, jsme se rozloučili a hned přidáme další gratulaci. Chceme poslat narozeninové želání našmu synovcovi, vášmu stálému poslucháčovi Markovi Škrhovi z Kútov. Dnešním 30. narozeninovým narodeninám. Ti želáme, Marečku, veľa zdravia, šťastia a lásky. Nech sa ti dobre darí a tvoj život je plný radosti a spokojnosti. To ti zo srdca želajú krstní rodičia Eva a Jozef Heskovci. Pozdravu sa pripája aj maminka Anička, tatko Milan, bratr Lukáš s priateľkou Jankou. Tak som sa snažil to slovensky prečísť. No a teď písnička Zdeňka Baťky. Znáš tu zem, zaspívají s Boženkou Baťkovou Hrubou za doprovodu kumpánových muzikantů.
3: Český rozhlas Brno.

0: tak co říkáte, krásná písnička. Zdeňkovi se podařila, no a jak to s Boženkou zaspívají hezky, tak je to další, ještě je to zvojnásobeno ta radost. A když je doprovodí kumpánovi muzikanti, tak je to radost na třetí. Danuško, kůty, kůty, to je pěkné městečko.
1: Dobrý podvečer, všetkým poslucháčom. A já se chcem přidat ku gratulácii Maričkovi Škrhovi.
0: Jo, co jsem teď předával, jo?
1: Áno, áno, k jeho dnešným krásnym gulatinám a prajem mu, nech ho obchádzajú všetky choroby, nech je šťastný a spokojný hlavne a tomu prajú všetci súsede.
0: No súsede, súsede, a kolik má ten Mareček?
1: No. 30 roku.
0: No tak to jsou kulatiny krásný, to tam nebylo v tom přání psáno. Já jsem si říkal.
1: Nebylo tam, nebylo, ano, ano, ne, ano, ne, 30, no on je na vozíčku a tak ho opatrují jako rodiče.
0: Ano, tam dobře.
1: Příkladně oni ho starají, takže.
0: Tak my se k tomu přání samozřejmě připojeme,
1: a
0: to
1: je
0: jasný.
1: A je naozaj váš verný posluchač, aj na oběd, aj večer, každý den.
0: Je, tak
1: to. Nevynechá nic.
0: Tak Marečku, pokud nás posloucháš, což teda předpokládám, že posloucháš, tak tě moc zdravíme a prostě přejeme taky k těm narozeninám. Všechno jen to dobré.
1: No, děkujeme moc.
0: Danuško, mějte se taky hezky a
1: aj vy.
0: Ať se vám daří.
1: Děkujeme.
0: Krásný večer, nashledanou.
1: Krásný večer, aj vám.
0: Jarda Otnice má něco na srdci. Povídej, Jaroušku, no.
2: Dobrý podvečer, přeji tobě, Kájo i Elišce, přeji hezky podvečer.
0: Děkujeme.
2: A dnes mám takové přání. Zítra, 13. května, mají narozeniny tito dva lidé. Začnu dámou. Zítra má narozeniny 24 roků, vynikající zpěvačka. A
0: jsem napnutý, a Jaroušku, nevím.
2: Vynikající zpěvačka, která studuje konzervatoř v Brně na Hanáčkové akademii muziky umění a je to Kačka Burešová.
0: Kačka! No to je krásný. Kačka, takže, jejda.
2: Takže bych Kačce chtěl popřát hodně zdraví, štěstí, lásky a ať jí to pořád tak hezky zpívá s těma kapelama, jako jí to zpívá a je pořád tak úžasná a bezvadná holka, jako je, protože je fakt úžasná.
0: No Jaroušku, musím říct, mám pocit, že dneska je úterý, jestli kdy já jsem to vysílal v pátek, tuším, tak zrovna zpívala Kačka, mám takový dojem, že s Glóriou natočili písničku, nebo to mám taky nachystáno, a ona je fakt výborná, opravdu je moc dobrá.
2: Je,
0: no,
2: je, je.
0: Opravdu, ta se vyspívala, si pamatuju ještě, když prostě, že jo,
2: taky ji mám rád.
0: S taťkou, s Hanačkou, když tam začínala s maminkou, měla jen 12 roků, jo, takhle 11, a tak se vyspívala.
2: Jo, jak zpívala osmiletá, zlatá rybička, a tak.
0: No, vidíš to, vidíš
2: to. Krásný příběh náš. No, to bylo hezký.
0: To uteklo, no, vidíš to, je to 16 let, když to sečteme. No a teďka, a to druhá jubilantka, či jubilant?
2: A ten druhý jubilant je bývalý filharmonik, první trombonista z Zlínské filharmonie, Bohuslava Martinů a bývalý kapelník Vrčnovianky. Pavel Nevařil, který zítra slaví své 70. narozeniny.
0: Ty bláho, vidíš to? Tak to zítra bude určitě Bířinka, jak bude vysílat, tak určitě tam budou gratulace. No to jsem vůbec netušil. My jsme se potkali, že jo, na nějaké akci, ale...
2: Ano, 27. března ve Frištáku.
0: No, ano, ty, no a jo, hezky.
2: Tak já mu přeju hodně zdraví, zdraví, zdraví, štěstí, lásky a hodně krásné muziky. Ale teď mu přeju hodně zdraví, protože ho čeká operace kyčelního kloubu.
0: Ano, ano, ano, to co tak spousta našich vrstevníků, takhle, že jo, přijde artróza, moje maminka taky tam měla dokonce dvě nohy. Dobře, Jaroušku, děkujeme za upozornění.
2: Na Pavla, aspoň na Pavla nevadila hodný výsledek, mu to dobře dopadlo.
0: Ano, jsi moc hodný a děkujeme teda za upozornění těchto dvou skvělých muzikantů. Zaslouží si to. Tak díky, Jari, a měj se krásně. Ahoj.
2: Měj se, ahoj, ahoj.
0: A je tady prosba na mailu. Dobrý večer, pane Hegnere, všichni posluchači. Prosím o písničku pro paní Aničku Makovičkovou ze Štítar. K dnešním narozeninám přejeme hodně zdraví, pohodu, štěstí. Zdravíme také pana Milana. Děkujeme za pozdrav. Velké díky za písničky a všem přejeme krásné jara s pozdravem a úctou Hlávkovi z Miroslavy. Děkujeme milým Hlávkovým. A teď nás čeká směs písniček. Namažte si pod koleny. Bude to téměř 9,5 minuty. Bude hrát i Straňanka a směs s názvem Už je večer.
3: Český rozhlas Brno.

0: S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Ano, tak vidíte, tak krásná směska. Maruška z Bučovic se dovolala. Mařenko, dobrý večer.
2: Dobrý večer. Vzpomínka na mého manžela, pana majora Antonína Parobka z Bučovic. Mm-hmm. Vzpomínka na moji švagrovou Lidušku Parobkovou z Hulína a také vzpomínka na manželovi rodiče Parobkovi z Hulína. Prosila bych jim nechat zahrát Do nebíčka na kropisíčku pěknou.
1: Maruško, zahrajeme, krásná vzpomínka, to je fajn, že si člověk vždycky připomene, že jo, v tom období, kdy třeba odešli, že jo, na ten druhý břeh, jak se říká, tak si člověk připomene a v podstatě vzpomíná, že jo, celý rok pořád, to je jasný, ale ano. Tak jako někdy je to intenzivnější, že jo. Mm-hmm, dobře. Marušku, děkuji. Mějte se krásně, Bučovicích.
2: Ano, děkuji vám moc.
1: A jmenovat Kája z Moravského Žižkova. Dobrý večer, Kájo.
3: Dobrý večer. Chtěl bych popřát celé dechovkové rodině hodně zdraví. Mm-hmm. A chtěl bych popřát k narozeninám paní Bušové Dobrockého hodně štěstí, zdravíčka. I když je už dávno věkem babička, stále vypadá jak děvčička. Hodně štěstí, zdravíčka od známého Karlíčka. Díky moc.
1: A otevře se bečička.
3: No. Máte pravdu, díky, hezký den.
1: Kájo, taky děkujeme moc krát a udělal jste radost, vidíte i veršovánka a ať se vám daří. Mějte se hezky.
3: Díky.
1: Ještě jedna gratulace. Dnes slaví 70 let náš drahý strýc, tatínek a manžel Josef Lhocký. Přejeme mu hlavně zdraví, štěstí, lásku, životní pohodu a dobrou náladu. Přejí z celého srdce dcera Maruška s přítelem Martinem, manželka Mária, neteře Zuzka, Lidka a Lenka s rodinami. A teď nám pro potěšení zaspívá za doprovodu Borolnu Vojta Račický krásné lidovečky.

Tak Vojta Ratičky nás potěšil, zdravíme do Dolních Bojanovic, pokud třeba poslouchá. No a taky nás zpíval spoustu krásných písniček právě za doprovodu Brolnu, kromě jiných, kromě dechové muziky, že jo, z Bojany a dalšími. Mám tady pozvánku, to si neodpustím. Hodové oslavy v Křenovicích. Pátek již 15. 19.30. Zahrada kulturního domu Křenovice, hodová zábava, zábavné soutěže, tam to začíná v sobotu. Hodový program u kulturáku v Křenovicích, veteránská jízda aut, motorky, hodové posezení s písničkou, mysliveckou kuchyní, bude hrát cymbalová muzika Okibača od 14. Dechová hudba Moraváci od 16.30. V kině se bude promítat a v neděli 10.30 krojovaná hodová mše, svatého Jana Nepomuckého, no a samozřejmě kolotoče tradičně a jinak odpoledne Sokol Křenovice, mistrovské utkání muži a ženy, takže máte se na co těšit. Písnička, už to tady mám, Moje jedině, dneska jsme v poledne probírali, byla tam gratulace a poděkování od tetičky svým muzikantům nebo babičky, co hrají Blatničce, tak teď mají Blatničku, teď tady máme připravenou a skladbu Moje jedině.

0: Ano, to byla Blatnička. Teď mám tady vzpomínku. Pane Karle, posílám vzpomínku na včerejší 94. nedožité narozeniny nenahraditelného vzácného člověka, krále české dechovky, pana Josefa Zímy. Jsem rád, že jsem mohl alespoň telefonicky mnohokrát poděkovat za všechno, co za svůj požehnaně dlouhý život dokázal předvést na nesčetných vystoupeních a připravit tak divákům a televize a posluchačům rozhlasu nezapomenutelné chvíle krásy, harmonie, štěstí a radosti z krásných slov textu a doprovázející hudby. Poděkoval jsem mu i za moji maminku, babičku, kterého rovněž měli moc rádi, rozpoznali mnohem dříve než já, jeho výjimečný a mimořádný talent. Říkal jsem, že jeho hudba je pro mě nebeská, božská, rajská, pepíčkovská, tedy nejlepší, jakou znám. Měl z toho velkou radost. Poděkoval mi, že ho to moc potěšilo. Pozdrav posílá věrný posluchač Tišnova Jan Boleslav. Honziku, děkujeme moc krát. Ano, to si samozřejmě připomínáme taky. Naposledy je to kolik 3-4 roky v Rymicích na festivalu, když tam potom taky přijal na vozíčku pod pódium a kapela začala hrát jeho písničky české, které on vždycky si přál zaspívat posluchačům, tak plno energie, tak jsme si potom popovídali, tak krásná vzpomínka. Díky moc, posíláme písničku teďka, nebude to tedy s Pepíčkem Zímou, ale budou to Skaličané, ta Skalická brána.
1: Český rozhlas Brno.

0: a Seskaličany, Lea Zimková, Jarmilka Sloborová, Juraj Polák, Miroslav Mordlík zpívali. Dovolal se ještě Mirek Zbánová. Miri, dobrý večer. Budeš
1: dobrý
0: poslední, uzavřeš to, ano.
1: Já bych se chtěl připojit k tomu přání paní Aničce Makovičkové do Štítár k narozeninám dnešním, no a k těm zítřejším té mladé zpěvačce
0: Kačce,
1: Kačence Burešové, a tak jak to říkal ten Jarda, ať je pořád taková milá, příjemná, že neodmíte ani starého dětka, když ji vyzve na tanec, jo, takže rád se s ní potkávám a opravdu, ať jí to dobře zpívá, ať je zdravá, ať se zase někde potkáme, no a zdravím všechny přátelé a známe, dneska jsme byli na tom hostině a říkala mě paní Brdáčová ze Suché Loze, že mě pořád slyší a to tak, a že mě pořád hrají, tak aj zahrajte a jí pro radost a potěšení, ano, že jsme to tak
0: dobře, dobře, Miri, díky moc, ahoj, ahoj. A ještě tady od Věry Pastorkové, tak já to trošičku takhle přečtu. Ano, 17. května v měsíc máji se narodil Karel Bušo z Květné, zpěvák dechové hudby Javorinka ze Strání. Tak pane Bušo, s malým předstihem, už dnes na dálku přejeme všechno, co radost budí, lásku, která spojuje lidi, přátelé, co dokážou pro vás žít, milovat a milovaným být. Taky vám přejeme krásné prožití toho narozeninového dne, vitalitu, boží ochranu, fyzického, psychického zdraví, po boku života po boku milující manželky Jarmilky, Ivonky, Jarmilky, vnoučka Benjamínka a současně další léta v takovém zdraví, abyste nás ještě těšil svou přítomností a svým hlasem. Takže hudební dárek bude pro vás a závěrem krásné láskou sluncem prohřáté májové dny, nen vám, ale Jarmilce, k nedávnému společnému výročí života. Závěrem pozdrav do Frankfurtu, Ivonce s přítelem Mauriciem, takže díky moc, aby vám hudba z Českého rozhlasu Brno hrála v srdci a štěstěna se na vás smála. Tak tolik přáníčko a teď ještě Lidečanka od Františka Kohoutka, skladba s Ryšou Plachým. Není, není.

a jenom doplním, že zpívali Peťa Slováková, Anetka Macháčová, Pavel Fojtu a Luboš Maček. A taky dodám, že se budeme loučit pomaličku, protože dívám se na hodinky, ano, utíká to velmi rychle. A musím teda říct a Jardovi z Otnic ještě jednou poděkovat, že nám připomněl tu kačku s tím Pavlem Nevařilem. Jubilanti opravdu skvělí. A ještě jedna taková kratička upoutávečka. Vinaři z Dolního Němčí vás srdečně zvou na ochutnávku vína v sobotu 16. května ve 14 hodin Kulturní dům Dolní Němčí. Občerstvení, zábavný program zajištěn, vstupné 250 Kč. Víte úplně všechno. A teď závěrečná tečka. František Kohoutek Hrobická, tak se jmenuje orchestrální skladba, kterou právě začíná hrát mistří Janka. Krásný večer, mějte se hezky.

0: proběhlo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Lesních školek je v Česku skoro pětkrát víc než před 10 lety. Náměšti nad Oslavou chybí ubytování pro turisty. Policisté vyhlásili pátrání po 15-leté dívce z Brněnska a zítra bude polojasno, postupně oblačno až zataženo s teplotami do 17 stupňů. Dobrý večer. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Počet lesních mateřských škol a klubů zapsaných ve školním rejstříku se za posledních 10 let v Česku téměř zpětinásobil. Nejvíc těchto zařízení funguje v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji. Vedle soukromých školek přibývají také obecní a městské lesní mateřské školy. V Jihomoravském kraji zatím funguje jedna v Brně Bosonohách.
2: Startuje ranní rituál, který vede průvodkyně Ivona Špačková.
3: Podívejte se na něho, sluníčko.
2: Děti si postupně podávají plyšové slunce. Dopoledne pak tráví venku. V celé republice je takových školek 72 a dalších 100 lesních klubů. Popisuje předsedkyně Asociace lesních mateřských škol Tereza Valkounová.
4: Lesní školky hodně vznikají v místech, kde lidé cítí, že děti nemají dostatek kontaktu s přírodou.
2: Od příštího školního roku by měla přibýt lesní třída v základní a mateřské škole Jana Amose Komenského v brněnských Husovicích, která se má postupně proměnit v další městskou lesní školku. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: V centru náměště nad Oslavou chybí lepší gastronomické a ubytovací služby. Upozorňují na to obyvatelé i vedení města. Například občerstvení v centru nabízí jen kavárny a bistra. Podle bezpartijního starosty Jana Kotačky absence restaurací není tak akutní jako hotelová služba.
5: Tak město s tím moc dělat nemůže. Když si vezmeme počet restauračních zařízení, tak na město s necelými 5000 obyvateli je tady skutečně dostatek. Ale samozřejmě bychom byli velmi rádi, kdyby ten hotel na tom náměstí vznikl nejenom kvůli restauraci, ale zejména z důvodu turistického ruchu.
0: Policie žádá o pomoc při pátrání po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. S rodinou byla v kontaktu naposledy minulý týden ve středu. Volala, že jí ujel autobus a vrátí se až před půlnocí dalším spojem. Podle policie se pak měla pohybovat v Brně. Dívka je hubená a měří 170 cm, má hnědé oči a vlasy. Na sobě měla růžovo-fialovou mikinu, světle modré džíny a černo-červené tenisky. U sebe by měla mít černo-šedý batoh. Fotografii pohřešované dívky najdete na serveru irozhlas.cz. Jakékoliv informace o ní volejte na linku 158.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku menší oblačnost, případně i jasno. V průběhu dopoledne bude oblačnost rychle přibývat, na oblačno až zataženo. V severní části kraje se může odpoledne výjimečně objevit slabá přehánka. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů. Vítr bude foukat mírný západní až jihozápadní, k večeru jižních směrů. Biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na cestě do Brna po dálnici D1 počítejte s omezením po nehodě na stém 82,5 kilometru. Nehoda je hlášena také u Valtrovic na silnici do Krhovic. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Je něco málo po 19. hodině, tedy pravidelný čas na pěknou notečku. A dnes vás od mikrofonu zdraví Jaroslav Knajzl. Ovšem dnes nebudu na mluvení sám. Společně s Tomášem Koláčkem vás budeme zvát na folklorní festival Dolní Dunajovice. Už na tento pátek a sobotu, tedy 15. a 16. května. No a jak je dobrým zvykem, tak slovo bude ozdobeno hudbou. Vybral jsem několik live nahrávek, tedy záznamů z loňského ročníku tohoto festivalu. Uslyšíme v závěru třeba maďarské uskupení Lajos Sarkozy Kolektiv. Také zahrají a zaspívají členové kapely Harafica se zpívajícím Tomášem Koláčkem, no a svoji znělku nám zahrají i zaspívají borci z cymbálové muziky Lália. A teď už to budou dětské špásovné. V podání nikoho jiného než klanu Koláčku, tedy s otcem Tomášem zpívají Viktorie, Tomáš Mladší, Vašek a Viola. A to vše za doprovodu cymbálové muziky Pálava.

0: Pořád na pěknou notečku, který vás dnes zve do Dolních Dunajovic, protože už v pátek 15. a v sobotu 16. května se zde uskuteční druhý ročník folklorního festivalu právě Dolní Dunajovice. No a já na to zvaní nejsem sám, mám tady proti sobě ve studiu přímo hlavní osobu, ředitele, prezidenta a hlavně člověka, který to všechno odnese na svých bedrech, Tomáši Koláčku, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, a ještě samozřejmě si zapomněl říct jako hlavní uklízečka.
0: Tome, přijde mi, že to je minulý týden, co jsme zvali na první ročník, který se uskutečnil v loňském roce, a myslím, že neřeknu takové žádné extra tajemství, že to bylo tak malinko trošku u příležitosti tvých 40. narozenin. Já ti řeknu, že je krásné slavit narozeniny každý rok, takže co bude hlavním vrcholem jenom v krátkosti letošních tvých 41. narozenin?
1: Asi vrcholem je vůbec to, že se to celé uskuteční, protože ta energie do toho projektu, kterou do toho dáváme, i teďka se skupinou dobrovolníků, se skupinou lidí, kteří vlastně jen tak z ničeho nic začali pomáhat, tak ta je obrovská. Já si toho nesmírně cením, takže pro mě je největší svátek už jenom to, že to vypadá, že to opravdu bude a že to vznikne a že to dále bude pokračovat, a já jsem spoustě lidí takto už asi doživotně velmi zavázán.
0: To je poděkování hned z kraje od Tomáše Koláčka. My si dáme písničku a nebude to nahrávka ledajaka, ale bude to právě záznam z loňského ročníku folklorního festivalu v Dolních Dunajovicích. A za chvilku už s Tomášem nejen o obci, ale o programu a vůbec o tom, čím je tento festival unikátní.

0: Folklorní festival Dolní Dunajovice a se mnou ve studiu Tomáš Koláček. Tome, odlišuje se tento festival něčím od ostatních folklorních festivalů? Já možná z začátku ti trošku navedu, protože jsem muzikant, my jako rádio jsme spíše ten audio médium, takže já musím říct, že teda co se týká programu, tak je to spíš hudebním festivalem, než třeba tanečním. Ale nechci tě nikam navádět, prozrať, je něčím speciálním folklorní festival v Dolních Dunajovicích?
1: Já myslím, že od začátku ten koncept je takový, který jsem třeba měl možnost vidět na středním Slovensku, to jsou třeba hudby pod Poľanou a spousta takovýchto akcí, kde spíš vystupují vlastně muzikanti, lidi se baví a těší se potom vlastně na takovou tu jam session, která vlastně potom vlastně nastává ve večerních hodinách. Je to pro ty, kteří tak jako já úplně nevládnou tím tancem a když už vládnou, tak to je většinou velký problém. A tak jsem právě tyhle ty lidi chtěl sdružit. Samozřejmě to neznamená, že by si zatančit nemohli.
0: Já možná jenom dodám, že to nemluvíš úplně pravdu, že by se netančilo, protože já si živě pamatuju, jak v loňském ročníku předvedl své taneční kreace například výborný violista Joška Klobučník, takže tančilo se i tak vehementně. Nicméně Dolní Dunajovice. Zkus nám tu obec představit, čím je ta dědina zajímavá, nebo městys?
1: Je to v podstatě obec, já bych to tak nazval, a tak to i všichni říkáme. Čím je ta obec specifická, čím je skvělá? Je tam spoustu mladých kreativních lidí, je tam spoustu lidí, kteří se k nám za poslední dobu nastěhovali a přináší nové vlivy. Tím, že to není úplně takové jako rodové, třeba jako ve Velkých Bílovicích nebo už v dědinách, které třeba fungují v tom kolektivu stovky let, tak je to o tom, že tak pořád nějak se ty etnika, které tam jsou a ty jednotlivci zžívají, ale je tam spoustu zajímavých projektů, je tam spoustu lidí, kteří chcou něco dělat a já se snažím jima obklopovat a jsem za to strašně rád.
0: A v Dolních Dunajovicích je doma také Tomáš Koláček, prezident folklorního festivalu tamnějšího. Hned po další hudební ukázce, která bude ohlédnutím za minulým ročníkem, si povíme něco k programu letošního festivalu, který se uskuteční 15. a 16. května.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Pořád na pěknou notečku a dnes vás zveme do krásné dědiny Dolní Dunajovice, které se roztančí a rozespívají a rozehrají především folklorním festivalem v pátek 15. a v sobotu 16. května. Tomáš Koláček, ředitel tohoto festivalu, pojďme pěkně postupně. V pátek 15. Na co ano. Se mohou posluchači těšit? Zkus vypíchnout něco, co ti dělá radost, že třeba letos přijede a zahraje.
2: Já jsem už v tom minulém ročníku se snažil sdružit spoustu svých přátel, protože vím, že jsou to skvělí muzikanti. Michal Grombiřík, skvělý cymbalista, který je hodně rozjetý, protože dělá spoustu zajímavých projektů, našel skulinku ve svém kalendáři a se skvělým multiinstrumentalistou a takovým elektronickým ďáblem Honzou Galiou představí takové improvizované cymbálovo-jazzové vystoupení. To, co dál, z čeho mám obrovskou radost, samozřejmě přítomnost mojí domovské cymbálovky Lália, holek z Mateniček a k ním v konceptu sever proti jihu, dámy Blaženky, skvělé zpěvačky. Pak ještě zahraje vlastně Harafica v rozšířené sestavě vlastně s bicím a se zpěvačkou, takže to bude show jako blázen. A poté, až úplně nakonec, protože my jsme takový diskotékový v Dolních Dunajovicích, my jsme tam měli kdysi dávno diskotéku Bílá růže, která se momentálně teďka rekonstruuje, ale tak si to zkusíme připomenout a pozvali jsme skvělé muzikanty na Gypsy Disco Party s kapelou Super Mario Bros.
1: Takže bude extra party, diskotéka se světýlkama a bude se tančit v kotli před bednama?
2: Přesně tak. Ta symbolika toho kotle je naprosto správná, protože hned vedle toho stanu se otevřou brány nově zrekonstruované pálenice, takže to bude opravdové peklo.
1: Přátelé, hovoříme o folklorním festivalu v Dolních Dunajovicích. Právě jste byli pozváni na program páteční, tedy 15. května. A my si poslechneme, jak kluci z Harafice řádili na festivalu v minulém roce.

먹지 먹지.

0: Stále posloucháte pořad Na pěknou notečku, který vás dnes zve do Dolních Dunajovic a už jsme si společně s Tomášem Koláčkem, tedy prezidentem tohoto festivalu, řekli něco o pátečním programu, to znamená, je logické, že po pátku následuje sobota, aspoň to tak většinou bývá. Možná nám jenom trošku řekni, kde se to v Dunajovicích bude konat, je to v nějakém kulturáku, na nějaké louce, nebo případně, jestli se mají kde občerstvit, kde mají nechat auta a takové věci.
1: Takže jsme se rozhodli celý tento festival udělat na tanečním parketu uprostřed obce. Parkovacích míst je relativně dost. My jsme si pro tyto účely vlastně na webovkách nachystali takovou interaktivní mapu.
0: Možná rovnou řekni vaše webové stránky, tam lidi najdou všechno.
1: Ano, je to folklorní festival Dolní Dunajovice, takže když to zkrátíte, tak vám vyjdou krásná 4 písmenka ff.dd.cz.
0: Takže tam zjistíte veškeré organizační záležitosti. A teď k tomu programu. V sobotu to máte naplánováno jak?
1: Tam začneme trochu brzo. Díky vstřícnosti naší základní školy máme možnost v prostorách jejich otevřít workshopy, které jsme si připravili. A to ať už pěvecký workshop s Magdalenou Mučkovou nebo dětský pěvecký workshop s Vlastíkem Ondrou. Dále tam je možnost vyzkoušet si krojovou výšivku moravských Chorvatů s Jančou Kiliánovou. Bude tam velká akce pro super muzikanty, kteří chcou být ještě lepšími muzikanty, a to je workshop s Noga Bandem, takový klasický uherský styl workshopování, kdy všichni hrají spolu.
0: Mně to přijde jako naprosto zásadní záležitost, že to není jako jenom přijímání informací, kultury, ale že taky člověk se může zapojit. Je to opravdu tak, že jsou to hvězdy folklorního světa, které se podělí o své know-how?
1: Přesně takhle bych to řekl, že to tak nějak jako je. Takže je to vlastně obrovská příležitost hodně se posunout. Osobně to znám z různých festivalů, kdy jsem měl možnost se setkat s různými muzikanty. Vždycky ta souhra, ta společná práce, i to vlastně workshopování nás vždycky posunulo.
0: Říká Tomáš Koláček a po další písnice, kterou jsme nahráli při loňském folklorním festivalu Dolní Dunajovice, si řekneme něco k hlavnímu programu tohoto festivalu 16. května večer.

0: Folklorní festival Dolní Dunajovice, Tomáš Koláček, a my jsme ještě neřekli to hlavní, a to je prosím tě vyvrcholení festivalu, aspoň to tak čuju nějak, že hlavní program bude opravdu sobotu večer nebo odpoledne po té páté hodině a potom ještě večer. Co za majstry muzikanty přijede, na koho se mohou návštěvníci a diváci těšit?
1: My nebudeme troškařit, my začneme už po obědě ve 12 vystoupení Verči Svačinové s Valtičánkem. Tam je to úplně specifické, protože já nikdy nevím, s kolika dětma ta Verča přijede.
0: Paní učitelka přesně ze Zuši Mikulov, tak přivede kapelu
1: Smečku muzikantů.
0: Smečku budoucích hrdinů.
1: Ano, přesně tak. Neuvěřitelně talentovaná je ona, její žáci, hrozně ji obdivuju. Mm-hmm. Budeme pokračovat potom dalšími talenty, a to je vlastně Brko, ensemble z Brna, přijede ze severu za námi kapela Lipka z Mostu, u Jablunkova z Jablunkova, hornácká cymbalová muzika Petra Mičky, za to mám obrovskou radost. Potom vystoupíme my s naším Sweet Orchestra, které míchá folklor s moderními rytmy, s rapem a s různými...
0: Tome, já vidím napsáno v programu Sweet Orchestra and Room.
1: Ano.
0: Rum je zkratka, nebo rum je rum?
1: Rum je rum a vždycky byl a vždycky bude. Je to o tom, že párujeme vlastně ty folklorní regiony s tradičními destiláty, a proč zrovna rum u Sweet Orchestra? Sweet, cukrová třtina, je to rum.
0: A později vidím Noga Band, ten se jakožto kapela slovenská, maďarská, ta se zaspáruje s alkoholem, jak je borovička.
1: Chlapci říkali, že toto období už mají za sebou, ale třeba nám o tom, o těchto zkušenostech na pódiu ještě hodně poví.
0: No a Tomáši, loňskou největší show, což si opravdu pamatuju, bylo to plný stan narvaný lidí, který čtveřice muzikantů Šarkézy Kolektiv úplně přivedli do varu, tak co se stalo úžasné, že tato kapela se po druhé podívá do Dolní Dunajovice, jsou to opravdu majstři, nejlepší z nejlepších, tak ti se párují s jakým alkoholem?
1: Ti jsou sami, bych řekl, sami svým alkoholem, opravdu přijedou, ale co navíc, byli ochotní právě ještě v dopoledních hodinách udělat workshopy, což je podle mě neopakovatelná příležitost pro ty, kteří se chcou podívat takovým umělcům pod ruce.
0: Říká Tomáš Koláček, přátelé, program páteční a sobotní v Dolních Dunajovicích je opravdu přesycený výbornými muzikanty a vystoupeními. Tak pokud jen trochu máte cestu a volný čas a chcete zažít lidovou muziku, folklor ve všech možných jeho podobách, přijďte do Dolních Dunajovic. A Tome, otázka na tebe. Vyváží ten stres z těch příprav tu radost z toho, že ti muzikanti všichni přijedou a pak se celé Dolní Dunajovice baví? Tak jak to máš se tvým stresem a endorfiny? Máš už nějaké v krvi nebo zatím ne?
1: Já mám hlavně velkou pokoru k tomu, že se to celé daří. Já tyto věci beru v životě jako krok do nějakého bonusu. Je to pro mě velký dar, že to můžu dělat. Stres úplně nezažívám, protože beru věci tak, jak jsou. Samozřejmě s organizací se pojí určité věci, které se musí měnit. My na to musíme být připraveni. Mám opravdu vedle sebe pár lidí, kteří mě s tím pomůžou. Věřím tomu a moc se na ně těším.
0: Říká violista, tedy kontráž, zpěvák, ale také prezident folklorního festivalu Dolní Dunajovice Tomáš Koláček. Děkuju, že jsi přišel, držíme pěsti, ať se to podaří. Vás všechny ještě jednou vyzývám, nenechte si ujít ať už koncerty nebo jedinečné workshopy. A nyní už se s vámi od mikrofonu loučí Jaroslav Kneisel a připomínám, že po 7:30 se napojíme na vysílání Českého rozhlasu Ostrava, kde je speciální koncert u příležitosti 80. narozenin primáše houslisty Miloslava Hlosty. Příjemný večer a nyní už Tomáš Koláček ze Šarkézy Kolektiv.

0: Ve středu 13. května přijde do poradny pro zdraví lékař Tomáš Parák a budeme si povídat o všem, co souvisí s cévní mozkovou příhodou. Probereme hlavní rizikové faktory, příznaky, první pomoc při postižení mrtvicí a řeč bude i o prevenci. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
2: Krásný večer, vážení a milí, vítejte na Prahu 73. edice hudebního cyklu Zpěvem k srdci zde v koncertním studiu S1 Českého rozhlasu Ostrava. Srdečně vítám všechny a zatleskejme si. Krátce po 19. hodině 30. minutě dnes 12. května roku 2026. vítám jednak vás všechny, kteří jste dnes vážili vaše kroky do studia S1 Českého rozhlasu Ostrava, ale zároveň vítám také všechny, kteří nás v tuto chvíli sledují na YouTube a také všechny, a to říkám mimořádně rád, kteří nás v tuto chvíli poslouchají na vlnách Českého rozhlasu Ostrava, Českého rozhlasu Olomouc, Českého rozhlasu Zlín a Českého rozhlasu Brno. Vítejte u tohoto vydání hudebního cyklu Zpěvem k srdci, ve kterém zachráníme několika lidovým písničkám

Dvěmi písněmi z moravskoslovenského pomezí vás přivítala a vaše srdce potěšila ostravská cymbálová muzika Lipka. Máš potlesk. A jedním dechem dodám, že v jejím čele stojí

0: významný primáš, hudec a v tomto momentu i jubilant Miroslav Hlosta. To je ta persona grata okolo, které se to bude celou dobu točit. Jenom dodám, že vám dospíval horňácký zpěvák Vít Prášek. Vítku, pokloň se také. A my vstupujeme, znovu připomenu, kdo jste si nás naladili v posledních sekundách, 73. edici hudebního cyklu Zpěvem k srdci a nacházíme se ve studiu S1 Českého rozhlasu Ostrava. Náš jubilant Miroslav Hlosta se narodil 4. května roku 1946. Hraje na housle, považte, od druhé třídy. Své první housle, které dostal, byly tříčtvrteční a potom dostal velké housle, které Mirek nazval Stradivárky. Rád bych věděl, jestli opravdu to byly Stradivárky, nikoliv. Kdybych se na nich podíval. Zřejmě nikoliv. Ty byly z půdy po Němcích, zde mám. Jeho první učitelé, prosím, baroví hráči, nebyli to žádní akademici, ale byli to baroví hráči, tím je naprosto neponižuju, protože měli různé metody výuky a i oni dostali Mirka, kde se dnes nachází. Prvním významným motivátorem Miroslava Hlosty byl Karel Dospiva, který založil dechovku. Mirek Hlosta byl spoluzakladatelem této dechovky a ve stejném době začal hrát také v kvartetu. Karel Dospiva dal Mirkovi řád, byl to ředitel, tedy ne, že by mu dal nějaký řád na prsa, ale dal mu řád v tom, jak začal Mirek o muzice přemýšlet, dal mu řád, co se týče práce s muzikou. A Mirek byl velmi poctivý, hrál v kvartetu a ten kvartet se, považte, stal vítězem krajského kola hudební soutěže a za to vítězství to, co ti pánové dostali, byl Led nad Krnovem. Ten Led nad Krnovem si prosím vás zapamatujte, Led letadlem, protože se k němu ještě během našeho pořadu dostaneme, k tomu letu, i když už to nebude nad Krnovem. A zároveň se tento ansámbl také účastnil celostátního kola v Praze. Miroslav Hlosta hrál jeden rok v dechovce, považte, neuhadli byste na co, když ho vidíte, jak tam krásně cifruje na housličky, hrál na čineli. Tam získal tu rytmickou přesnost, kterou u něho slyšíme nejenom v jeho houslové hře, ale také ve zpěvu. A to, že hrál na čineli, mělo velmi prozaický důvod. Nebyly totiž peníze na šesťové nástroje, je to tak, Mirku? Děkuju. To znamená, nebyly peníze na trubky, tady mám napsané, ale možná i na pozouny, na ostatní nástroje. To znamená, že Mirek hrál na čineli. Druhým motivátorem byl významný člen rodu, muzikantského rodu zde z Lašska, z Frýdlantu nad Ostravicí, Štěpán Kotek, který v té době působil v Krnově a založil zde na místní základní umělecké škole, nebo respektive v té době lidové škole umění, dětskou cymbálovou muziku. A co v ní hráli ti mladí kluci? Například Hněvala sa moja máti a Mirek si vzpomíná pro muzikanty informace, že pouze na 3 akordy. Tak si to zkuste představit všichni muzikanti, kteří jste tady, nebo co nás posloucháte, jaké to asi bylo, na 3 akordy. V roce 1963 účast v rozhlasové soutěži, kterou inicioval doktor Jaromír Gelnár, významný redaktor a také muzikolog. A po té soutěži ve stejném roce 1963 se cymbálová muzika Elešu Krnov spojila s dětským souborem Radost, který vedl třetí významný motivátor Mirka Hlosty a to byl pan Miroslav Poláček, rodák z Kostic u Břeclavi, z Podluží každopádně. A to vystoupení, které se konalo v Rožnově, Mirku, já ti poprosím, postoupím si k tobě, neodkládej housle, ale jenom mi řekni, co se na tom vystoupení v Rožnově stalo. Co jsi tam zažil?
1: Tak to přímo na vystoupení nebylo. To vystoupení bylo zajímavé z několika pohledů. Zaprvé jsme tam měli třaslavice na sobě, modré, bílé, teda celé, modré zástěry a k tomu jsme všichni, a absolvovali jsme to i po celém areálu, jsme chodili bosky. A ohřívali jsme si nohy u ohniště, kde hrál na dudy význačný dudák
0: Pavel
1: Zogata.
0: Výborně. A on ten Zogata i něco řekl tehdy, nebo je to nepublikovatelné, co řekl, vzpomínáš si na to?
1: Co říkal, to nevím, ale...
0: A byl to Pavel Zogata.
1: Byl to Pavel Zogata, on si totiž vymyslel Sloky v té době prostě Sověti vypustili Družici, tam on zpíval Sověti nás osvobodili a Družicu vypustili.
0: Kromě toho samozřejmě po tom vystoupení hrál se dětský repertoár a budu zase jmenovat Hádala se Pepka, tancoval Tlustý z Tlustu a mladý Mirek se tedy v Krnově takto vzdělával a působila na něho muzika, bral první hudební rozum. Později studoval stavební průmyslovou školu v Opavě, maturoval v roce 1964 a dostal umístěnku do Ostravy. Opava Mirka nějak hudebně neformovala, ale v přípravě tohoto koncertu se nám velmi, velmi hodí právě následující číslo, které nám předvede cymbálová muzika Lipka pod primášským vedením Mirka Hlosty. Jako solistku přizvu solistku, ale není to jenom solistka cymbálové muziky Lipky, ale také Slezského divadla v Opavě a její Barbora Čechová. Barčo, prosím. My si poslechneme svitu písní ze Slezska a já k ní, než zazní první tón, ještě dodám, že ti motivátoři Mirka Hlosty řekli něco velmi důležitého. Kdo chce zapalovat, Mirkovými slovy, musí hořet. A já bych to přeložil, kdo chce natchnout, rozuměj, inspirovat, musí být zapálený. Prosím.

0: zpívala vám Barbora Čechová, hrála cymbálová muzika Lipka a v jejím čele primášoval Miroslav Hlosta, dnešní jubilant. Opava teď zazněla, nebo písně z opavského Slezska, ale ty Mirka tolik neformovali. Cílem byla Ostrava v té době, protože zde dostal Mirek dobrovolnou umístěnku, pracoviště Vratimov, Vítkovické stavby Ostrava. A píše se, prosím, září roku 1964. Nikdy byste nevěřili, když Mirka uvidíte teď s houslemi, že v té době pracoval jako pomocník mistra funkce výklopník vagónů. A dojížděl, prosím, potlesk. To si zaslouží potlesk. A za touto prací dojížděl z Krnova do Ostravy Svinova tramvají a autobusem. 1965 se stalo jeho pracovištěm Ostrava Kunčice a pozor, Mirek povýšil z výklopníka vagonu na stavebního technika. A byla tady velká vůle a sen hrát v cymbálové muzice Technik, která v té době už existovala. V říjnu roku 1964 přijela cymbálová muzika Technik z Bratislavy, kde vyhráli soutěž, byli takový nabušení a Mirek se přišel zeptat, jestli by nepotřebovali houslistu. A oni mu teda řekli, cituji, přijď po zájezdě, tady máš hromadu not, pro muzikanty byla mezi nimi i obávaná hora Marci Šoruluj, nauč se druhé housle a hlavně cvič. A Mirek cvičil a podle svých vlastních slov po zájezdu jsem přišel do techniku a už jsem tam zůstal. Rok 1965. První zájezd s technikem ve Francii a v té době, prosím vás, zejména pro mladší ročníky tady, kteří jsou dnes zvyklí, že dovolená je 25 dní v roce, tak ne, v té době byla pouhých 14 dnů. To znamená, Mirek s tím velmi musel lavírovat, aby mohl jezdit s technikem na zájezdy a to se propisovalo do celého jeho dalšího života. Bude o tom ještě řeč. 10. září roku 1965 důležitý moment, opožděný nástup na vojnu do Mikulova a řeknu zkratku, kterou prosím, abyste si také eventuálně zapamatovali, ŠDZ. Neprozradím, co to je, stejně jako jste si měli zapamatovat Let nad Krnovem, tak ŠDZ bude důležitá zkratka, ke které se ještě během tohoto koncertu vrátíme. 1966 každopádně dostal Mirek Opušťák domů na Velikonoce a na té vojně považte cvičil ve skladu figurín, protože ta ambice hrát v techniku byla velká, naučit se ten veškerý repertoár. A protože měl z toho Krnova především repertoár moravskoslovácký, trošičku valašský, tak repertoár techniku, který byl takový hodně technický, hrály se i maďarské věci, hodně rumunské věci, tak Mirek to všechno dotahoval a svou pílí se dostal na tu úroveň, kdy už v techniku měl prostě své stálé místo. Srpen 1966 jej na té vojně převelili do Rakovníka, a o rok později, v srpnu 67, je konec vojny a práce ve Vítkovických stavbách Karviná, týdenní ubytování zde a podle Mirkových slov naprosto strašný dojezd z Krnova do Karviné. Dokážu si to představit v roce 67. V prosinci roku 67 jej přeřadili do Ostravy Kunčic na pozici kontrolora rozpočtů. Ten rozpočtář v Mirkovi zůstal po celý život. Pokračoval se souborem Radost, seznámil se ve Vrbně pod Pradědem s manželkou Mílou a v roce 1968 již natáčel s významnými zpěváky solisty cymbálové muziky Technik, tedy s Jarmilou Šulákovou a s Josefem Lažou pod vedením Jana Rokity, seniora. To bylo to, co Mirek označil jako formování jeho hudební osobnosti, práce s těmito osobnostmi na konci 60. let. V roce 1968 první vystoupení ve Strážnici a zde se objevují první vzory Mirka Hlosty, primáši, jednak Joška Kubík, ale také Slávek Volavý a pozor, pro milovníky slovenské muziky z Podpolání Jan Berky, zvaný Dušan. Všechny tyto primáše Mirek pozoroval, jejich styl hry a zažil také hraní u hudečku v té zmíněné strážnici na festivalu, opékání barana s budoucí manželkou a zde si přece jenom vynutím od Mirka krátké vyjádření k tomuto, prosím tě, opékání s manželkou se událo jak?
1: Dostali jsme od tvého otce generální pardon, to jako muzika musela
0: to se nedělo, ano.
1: A prostě my dva, jelikož jsme tak, my jsme na tom obrovský zájem, teda hlavně já, být s tím Dušanem, tak oni tam byli jako účinkující a tak jsme opékali barana tam s něma. A já jsem si s nima opravdu zahrál, manželku tam obdivovali a milovali ji taky, to bylo něco nádherného, ještě tehdy nebyla manželka, ale nicméně...
0: Už se skylovalo.
1: Už se to tam skylovalo, no prostě bylo to nádherné, no co vám k tomu mám říct.
0: Krásný čas, výborně, a Mirek byl neustále pilný a cvičil, protože v techniku se stále hrálo a stále se natáčelo, takže cvičit se samozřejmě muselo. V roce 1969 si Mirek prošel poměrně těžkým obdobím, protože mu onemocněla a odešla maminka, ale život šel dál, zájezd do Itálie, Benátky a důležitá záležitost je odchod primáše Zdeňka Mráze, který byl také trošku tvým prvním učitelem a vzorem. Ten odešel do Kanady a Mirek Hlosta se stává primášem cymbálové muziky Technik, vzpomíná na svou první nahrávku, kterou si aspoň kousíček pustíme. Mirek se bál, aby tu nahrávku neskazil. Posloucháme nahrávku písničky Ratibořské hatě z Valašska, ze Vsacka a je z roku 1969.

nahrávce z roku 1969, tedy na 57. nahrávce zpívala Jarmila Šuláková, hrála cymbalová muzika Technik. Ta nahrávka vznikla zde a primášoval ji Mirek Hosta. A dodám, že tvá obava, Mirku, byla zbytečná, určitě si to neskazil, podle toho, co jsem slyšel. 13.9. roku 1969, důležité datum, svatba na Ostravici u Kurečky na Mítě, kdo znáte toto legendární místo. Na té svatbě Mirka a Míly hrál Technik a hosté, kteří přišli na tuto svatbu, měli trošičku dojem. Mirek mi tam napsal mlčení hostů a já jsem se lekl, co se stalo. Ale ti hosté přišli a Technik, jak byl nabušený, tak hrál ty virtuózní věci a ti hosté vlastně se vůbec nebavili, ale poslouchali a ze svatby se stal veřejný koncert v podstatě. V roce 1970 se narodila Míle a Mirkovi první dcera Eva. A důležité dodat, díky obětavosti manželky každý rok dovolená na zájezd s Technikem, čímž chci říct, každý rok padla dovolená na zájezd s Technikem. V roce 1970 hrál poprvé Mirek Hosta na Stražovjáku, to je kopec, Stražovský kopec u Kyjova. Zde se seznámil s muzikou Jožky Varmuži, zprostředkoval to jiný člen Techniku, Jožka Brieda, a Mirek zde poprvé přičichnul ke kyjovské muzice, k tradici, která byla vesnická, která byla rodinná. A my si teď poslechneme svitu z Kyjovska, kterou si Mirek sám ve spolupráci s členy cymbálové muziky Lipka vybral. A poslechneme si písničky Neo Racingu, Ej už nás vezou v okutém vozi a V Kyjově na rohu. Míříme tedy na Kyjovsko.

0: Děkuju moc cymbalové muzice Lipka. Dozněla svita z Kyjovska. A v roce 1971 začíná slovácký rok. Vystoupení a nácvik. A zde se Mirek, který poznává rodinu Varmužovu, domlouvá na spolupráci na dobu 13 let, než dorostou kluci v uvozovkách. Vesnické prostředí bylo to, co Mirka velmi, velmi intrigovalo a co mu i imponovalo, protože přesně takové prostředí, které bylo v Mistříně, zažil za mládí během svých pobytů v Jindřichově. Dlužno dodat, že ta dohoda na těch 13 roků, že byla jedna osoba, která z toho neměla radost, a to byl můj otec Jan Rokita starší, který řekl, že nebyl moc rád, že Mirek jezdil celou dobu tedy na to Slovácko, ale byla v tom velká výhoda, protože Mirek zde získával zkušenosti, jak hrát typickou kyjovskou skočnou. Jenomže se dělo to, že o víkendu hrál kyjovskou skočnou, potom se vrátil a v pondělí bylo natáčení s technikem zde v S1, kde Rokita starší říkal, prosím tě, zkrať smyk, hrajeme buď z vrtky, nebo hrajeme třeba valašskou točenou muziku ze severovýchodu Moravy. A tak Mirek osciloval mezi obojím a ta rozhlasová práce byla pro něho hrozně důležitá, protože přičichával velmi detailně k jednotlivým stylům tanců, doprovázel písně. Mezitím se v roce 1973 je tady přede mnou narodil syn Jakub. A dlužno dodat, že to bylo v porodnici ve Vítkovicích, to snad můžu asi říct, a že tě k němu nepustili. To jsou takové drobné věci, jinak kdybys chtěl cokoliv okomentovat, tady je komentář, tady je mikrofon. Rok teď skočím, protože Mirek Hlosta napsal po celé řadě frekvencí s cymbalovou muzikou technik. Rozhlas byl již u počátku mého vnímání lidových písní. Spolupráce s mikrofonem mě naučila větší koncentraci na písničku, zpěv a na intonaci, ale hlavně kritickému přístupu k vlastní hře. Primáš nesmí podlehnout představě velikářství a nepřekonatelnosti. Mluvíš mi z duše, Mirku.
1: Já bych ještě doplnil ten pobyt u těch, nebo ne pobyt, ale to prostě to období, kdy jsem jezdil k Varmužům. Tam bylo několik velmi, velmi příjemných okamžiků. Dojíždění samozřejmě, jako vždy, i z toho Krnova, i tam to bylo strašně obtížné, že jsme teda, měli jsme to namyšlené tak, že napřed jsme jezdili do Kyjova vlakem, což, jak víte, z Ostravy to bylo výborné spojení. No potom jsme už to upřesnili, protože, nebo respektive nějak tak vykoumali, protože bratři kolečkáři, kteří tam hráli kontry, tak byli ubytovaní v Otrokovicích a do Otrokovic jsme dojeli lehce vlakem, potom do auta, jezdili jsme teda svým mentorem Jirkou Šmídem, musím ho zmínit, protože nejenom mě, ale měl i vliv i na dětskou cymbalovou muziku, kde hráli Rokitové, jako
0: synové. Bude o něm ještě řeč, o Jiřím Šmídovi?
1: Ano, a tak to jsem chtěl, že jako jsme takto jezdili potom i vlakem, no mnohdy to byly strašné, to jako bych řekl, velmi těžké, nejenom noci byly krásné, ale potom ty rána, protože třeba ve 4 hodiny jsme šli v sobotu spát, v neděli jsme v 7 hodin stávali, v 8 hodin nastoupili do autobusu, jeli autobusem do Hodonína a tam 2,5 hodiny čekali na nějaký rychlý, který jel do Ostravy. Takže takové to bylo spojení. No nicméně, já bych chtěl spojit po té muzikantské stránce. Joška Varmuža, to jsem ani Jankovi nevykládal. Měli jsme tam možnost, a Joška Varmuž nás tam vzal navštívit staré mentory, kteří, nebo ne mentory, ale zpěváky, kteří tam se v té oblasti pohybovali, což byl v Miloticích Vašek Šťastný, taky s panem Bimkou, který zpíval s kyjovskou muzikou, Juri Petru. A no, myslím, že to tak bylo všecko. Ale jednu věc, kterou musím zmínit. Zažil jsem tam jeden jediný takový ohromný okamžik, který byl všem přál a mluví o tom herci. My jsme hráli, bylo to ve Svatobořicích v domě, co oni tam mají společenském, a teď tam hráli jsme Verbuňky, přistoupila řada chlapů a my jsme hráli, a říkali jsme si, druhý, třetí, už bude konec. Jeden po druhém všichni vystupovali a každý zaspíval jiný verbuň. My jsme hodinu hráli tyto verbuňky a já jsem úplně cítil, jak ta energie proudí mezi těma zpěvákama a mezi náma muzikantama. To byl nádherný pocit a myslím, že už víckrát jsem to nezažil.
0: Mirku, to je krásné. V dnešní době, když přijdeš na Valašsko, tak se na bálech zpívá stále těch samých 7 točených. To znamená, to, co jste řekl, je, myslím, ta diverzita byla dřív zcela určitě daleko větší. My se vrátíme teď do studia sem, protože když si tady natáčel, točily se různé věci, valašské věci, točily se i věci ze Slovenska, poměrně hodně ohlasových skladeb a my si jednu z nich teď poslechneme, kde Mirek Hosta, technik, nejenom člen techniku, ale byl technicky velmi zdatný, tak se v této nahrávce dobře poslouchejte nejdřív skupinovou variaci, která tam zazní, a potom závěrečnou frišku, ve které se Mirek Hosta úplně utrhl a já mám pocit, že zapomněl, že tu variaci má hrát jenom skupinově, on ji hrál i nakonec ve dvojnásobném tempu. Poslouchejme.

0: Takže takto si počínal Mirek Hlosta ve známé písni z Horehronu. Ejma Jerán zpívala Jarmila Šuláková, hrál technik a Mirek Hlosta si tu variaci zahrál ještě jednou ve dvojnásobném tempu nakonec. Mirku, super, naprosto, jak ti měli rádi tví kolegové z techniku, když si to takhle tam vystřelil. Ale myslím si, že tvou virtuozitu velmi, velmi vždy cenili. Před mikrofonem se střídali za primášování Mirka Hlosty celá řada se střídala jiných zpěváků. Horimír Sušil, Václav Harnoš, vysíláme i na Brně, to znamená, je tam celá řada i zpěváků z Moravského Slovácka. Václav Harnoš, Jan Můčka, Luboš a Dušan Holí, Hedvika Varmužová, dlužno dodat, Martin Zálešák, Martin Hrbáč, František Okénka, bratři Zachovalí a později také hráč na tarogáto třeba Jaroslav Čajka. A všichni ti zpěváci, Mirku, si mi řekl, že zpívali relativně přesně, drželi se nějakého rytmu až na jednoho. Ten byl opravdu výjimečný a to byl Luboš Holý. Já to tady s dovolením odcituju, abychom to trošku zrychlili. Každý pokus Luboše Holého byl zcela jiný. On byl schopen se v tom zpěvu zastavit i na souhlásce. To by dokonce Mirek možná dokázal i předvést, jak se slovo prší třeba dá. Přesně tak. Po každé jiné frázování a Luboš Holý po prvním pokusu říká Mirkovi, nehraj tam tolik těch vyhrávek. Po druhém pokusu říká, proč mi tam ty vyhrávky nehraješ? Tak probíhalo natáčení s Lubošem Holým. A myslím si, že jak Luboš Holý, tak i Mirek Hlosta jsou v tomto naprosto originální a svý a nepodchytitelní a hlavně naprosto okamžitě rozpoznatelní. A že v tomto tvořili Miroslav Hlosta a Luboš Holý opravdu duel zpěvák primáš nebo duo. Chceš
1: tomu
0: něco dodat?
1: Já bych to chtěl ještě doplnit. Potom už jsme to pojímali a on ten i ten Luboš. My jsme to už, jak jsi říkal přesně, takový duel. A kde jsme si jeden, jak to má být, prostě čekali na toho druhého, když já jsem měl ciférku, která trošku to natahovala, tak Lubošek počkal a když on tam měl svoje, tak já jsem mu tam něco vyhrál a bylo to perfektní.
0: Mirek prožíval jak muziku, tak i to natáčení. Je to člověk intuitivní, je to člověk, který žije každým okamžikem. Zmínil jsem tady narození dcery Evy, syna Jakuba a zmíním i narození druhé dcery Jitky v roce 1985, kdy jsme byli společně ve Strážnici, každý tedy s jinou kapelou. Mirek si na to vzpomíná, nemohl být u narození Jitky a důsledek toho byl, že si odhazoval své housle vdál. Jak si to...
1: Nejenom housle, i kroj.
0: Tak. A protože tyto věci se prostě ve folkloru můžou stát a Mirek byl účasten veškerému natáčení a ty styly, o kterých jsem tady mluvil, zejména dvoudobé párové tance z karpatských oblastí, ať už to byly třeba starodávné, nebo to byly zvrtky, nebo to byly točené, tak my jsme vymysleli jednu takovou věc, že propojíme toho zkušeného jubilujícího hudce s mladou kapelou, která považte je dokonce profesionální a já bych v tomto okamžiku rád jsem na pódium pozval vojenský umělecký soubor Ondráž, respektive jeho orchestr lidových nástrojů s uměleckým vedoucím Dominikem Országem. A Mirku, tebe se jenom zeptám, jestli si s nimi rád zahraješ ty tance.
1: Hrají úžasně, jsem s nimi hrozně rád.
0: Tak pojďme na to. A já jenom řeknu, že si poslechneme zajímavou svitu, která zní rovněž v celovečerním tanečně hudebním pořadu Karpatami a která vznikla v podstatě jako inspirace hrou Miroslava Hlosty, to znamená Miroslav Hlosta a Dominik Ország se teď setkají jako zkušený a mladý primáš na jednom pódiu, doprovází orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráž a my posloucháme starodávný zvrtky a zvrtané, to znamená propojíme Horské Lašsko se severovýchodním Valašskem. A já si myslím, že když tuto svitu budeme poslouchat, že by nás možná z vrchu rádi poslouchali a možná, že nás i poslouchají významní hudci, a to je Štěpán Kotek a Zdeněk Kašpar, kteří stáli vlastně také u inspirace této svity, která teď zazní. A já myslím, že můžeme zahájit krásný rytmus starodávného a já k tomu řeknu, že starodávný a klidně už můžeme hrát. Tak jak Leoš Janáček o něm mluví, je tanec rapsodického charakteru, který patří k nejpůvabnějším svým pohybem i skupením.

0: 73. edici hudebního cyklu Zpěvem k srdci dohrál Miroslav Hlosta za doprovodu orchestru lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš. A dlužno dodat, že ten primášský duel byl spolu s mladým primášem a uměleckým vedoucím Dominikem Orságem. Tak a my se posuneme dál. Ještě jednou potlesk. Pro svitu dvoudobých párových tanců, kdy jsme se poprvé v podstatě dokázali přenést přes bumbálku a spojili jsme písničky ze Starých Hamrů a z Ostravice s písničkami z Velkých Karlovic, tak jsme tím snad udělali trošku nějakou revoluci a spojili jsme dva etnografické regiony. Mirek Hlosta říká v roce 1984, primáš v kapele vede citlivě melodii, je tvůrcem výrazu rytmického i dynamického. Při hraní na lidových zábavách se u něj předpokládá bohatá písňová invence i s výrazovými nároky. Bez improvizační nápaditosti, která se někdy nedaří, je v závorce, je ohrožena kvalita výkonu celé kapely. A zatím je významný výrok, je-li primáš mrtev, je mrtvá celá kapela. To si myslím, že by Mirek asi potvrdil. A ještě desatero, primášské desatero Mirka Hlosty, povedeš muziku při vystoupení. Za druhé, doprovodíš zpěváky a tanečníky pod nohy. Za třetí, budeš technicky zdatný, v závorce první až pátá poloha, především sudé polohy. Za čtvrté, ozdobíš nápěvy, budeš cifrovat, rozlišuješ podle oblastí a vymýšlíš různé cifry. Za páté, budeš znát často zpívané písničky a budeš hrát na různých typech příležitostí, jako jsou zábavy, narozeniny, svatby nebo vernisáže. Budeš používat mikrofonů a jiných zesilovacích prostředků, to je šesté. Za šesté, za sedmé, budeš hrát i v hudecké obsadě. Za osmé, budeš poslouchat hru starých hudců podle oblastí a regionu. Za deváté, budeš si vyhledávat písničky ve zpěvnicích, sestavovat sady z nich. A za desáté, budeš umět zahrát zaspívanou píseň od poslechem. To je strašně důležité. O tom jsme v tom desátém desateru jsme mluvili, že třeba v takovém Rumunsku je to naprosto běžné, že hudec opravdu odzírá tomu zpěvákovi zertu a Janáček o tom také píše. Zpěvák zpíval a hudec již jeho melodii okoroval, rozuměj, ozdoboval. To znamená, toto nám Mirek Hlosta předvádí ještě dnes a já si myslím, že ta minulá série byla toho důkazem. Mirku, teď musíme vyřešit jednu zásadní věc. Máme tady totiž nastoupený vojenský umělecký soubor Ondráš. Já mám v ruce takovou jednu záležitost, která tě trošku kompromituje. To je vážení a milí a členové orchestru lidových nástrojů VUS Ondráš. Toto je vojenská knížka Miroslava Hlosty. A vzpomínáte si na tu zkratku ŠDZ? Mirku, prosím tě, řekni, co je ŠDZ, já ti k tomu dám mikrofon. Je zapnutý.
1: ŠDZ je škola pro důstojníky v záloze.
0: To je velmi důležitá informace, protože Mirek tuto školu absolvoval a proto je naprosto způsobilý a aprobovaný, aby primášoval tuto kapelu, protože prosím pěkně, Miroslav Hlosta není jenom legendární primáš, ale je to také kapitán v záloze. Zde stojí, prosím, pěvecký solista následující svity milostných z Karpat, které kdysi zpíval Horimír Sušil, významný valašský zpěvák. Je to Michal Trkan. Michale, potlesk pro tebe. A Michal, považte, se zúčastnil workshopu, který vedl Mirek Hlosta, to je hrozně důležité, to předávání těch informací. Ten workshop se konal v Rožnově pod Radhoštěm, jmenoval se Primášci. A Michal, jak jsme se dozvěděli, teď před začátkem koncertu ho absolvoval ve věku. Michale, zopakuješ to, kolik jsi měl let, když jsi...
2: Přibližně 12-13 let mě bylo tehdy, no.
0: Perfektní. A my si teď poslechneme, jak primáš Miroslav Hlosta bude hrát Michalovi Trkanovi, řekl bych, jako ne pod nohy, protože Michal nebude tancovat, ale zaspívá nám krásnou svitu písní z Jižního Valašska a k tomu budou primášovat Mirek Hlosta a Dominik Orsák. Milostné z Bílých Karpat.

0: Jaroslav Vlsta, Dominik Orsák a Orchestr lidových nástrojů Vojenského uměleckého souboru Ondráž v Milostných z Bílých Karpat. Přátelé, moc vám děkuji. Děkuji Vojenskému souboru, že se zúčastnil tohoto koncertu. A my se v něm posuneme dál, takže bude střídačka teď. A já teď Mirka pozvu úplně na kraťučké slovo, protože si jenom řekneme něco o dětech, respektive o tvých dětech, protože vždycky se o tom tak mluví. Kdo se potatil, ty jsi mi napsal, že každý z tvých dětí, že každé z tvých dětí na něco hraje. Mám tady napsáno, že Jitka, vezmu to od Jitky, ta je nejmladší, že hraje na flétnu. Kuba hrál na flétnu, je to tak, a napsal si mi, že hrál na housle, a do závorky si mi napsal, že nechce hrát. Nech si to má. Ale že poslouchá vážnou muziku a poslouchá Franka Zappu, a to je naprosto fantastické. A Eva hraje na housle a také zpívá ve skupině Heblo, a Evu si již za chvilku, pozveme. Chtěl jsi, aby se tvé děti potatili, aby dělali tu muziku?
1: Samozřejmě, že chtěl. Kdo by nechtěl? Který tatínek by nechtěl, aby jeho děti hrály, když sám je tam, má takovou invenci prostě. No, nicméně, myslím, že je to už čas minulý. Co se týče nástrojů, tak u toho nikdo z nich nezůstal. Nicméně všichni mají velice krásný vztah nejenom k lidové, ale i k muzice vážné jako takové a i ostatní muzice. A jsem rád takový, mám je rád takové, jací jsou.
0: A my jsme tedy vymysleli, že poprvé se na jednom pódiu veřejně setká tvá nejstarší dcera Eva Kozelská, rozená Hlostová, s tebou, a že si společně zaspíváte baladu, kterou jsme vybrali, která se jmenuje Měl tě tatíček tři dcery. Bude to velmi napínavé. A Eva s Mirkem, když si budete říkat, kdo ví, jak to teď dopadne, jestli tam nenastane sociální problém, tak vězte, že nenastane. Měl tě tatíček tři dcery.

Eva a Miroslav Rostovi. A Valada měl tě tatíček, tři dcery. Jirku, děkuju. Vážení a milí, čas pokročil, večer se nachýlil, dalo by se hovořit o spoustě různých věcí, ale já v tomto okamžiku bych rád ve studiu pozdravil všechny souputníky Miroslava Hlosty, kteří dnes dorazili na toto představení, na tento koncert, aby Mirka podpořili. V okamžiku, kdy vás budu jmenovat, pánové, kolegové, tak věřte, že jste tady. Václav Hlosta, bratr Miroslava Hlosty. Houslista Jiří Machač. Perfektní. Houslista Dalibor Plaček. Perfektní. Violončelista Bart Jan Hališka. Je tady mezi námi. Kontraš Jiří Dvořáček. Houslista Jaromír Malucha. Je mezi námi. Vítej, Jaromíre. Kontraš cymbalista Pavel Rokita. Jena Kistán bude hrát. Kontrabasista Jan Malina. Je také perfektní. A klarinetista Igor Františák. Dorazili, perfektní. Jo. A rád bych rovněž pozdravil všechny, kteří už mezi námi nejsou, ale mimořádně i ty, kteří mezi námi ještě jsou, ale nemohli z jakýchkoliv důvodů přijít zde do studia. A to je klarinetista František Plocek a již dříve zmíněný violista, ale také myslitel a vynikající učitel mladé generace Jiří Šmíd. Velký potlesk tomuto bývalému kontráši cymbalové muziky Technik. A já bych už v tomto okamžiku pozval rád na pódium kapelu, která má Technik jako vzor, to můžu asi s klidným svědomím říct, a která s Technikem a s jeho členy a především s Miroslavem Hlostou už prožila leckterý koncert, ale možná i leckteré pokoncertní posezení do těch brzkých ranních hodin. A to je cymbalová muzika Krumvíř. Prosím o váš nástup. Umělecký vedoucí Jan Zavjačič jde v čele. Co jsem řekl? Vonica Krumvíř. Vonica, jasně. Pevně doufám, že jsem to řekl správně, že jsem to slovo Vonica nevynechal, takže cymbálová muzika Vonica z Krumvíře s uměleckým vedoucím Janem Zavjačičem a primášem Františkem Kovrábem. Dnes ovšem také v pěvecké i v houslové úloze s Miroslavem Hlostou. A my si poslechneme klasiku na začátek, kde si Miroslav Hlosta zaprimášuje, zaspívají pánové z cymbalové muziky Vonica a bude to klasika hanácko-slovácká Verbuň u Dunaja, šaty prala, plakala. Pojďme na to.

cymbalová muzika Vonica Krumvíř v čele s primášem Miroslavem Hlostou v klasice z Hanáckého Slovácka u Dunaje Šaty Prala. A je třeba zmínit tady, které všechny zájezdy absolvoval Miroslav Hlosta, protože to jezdění s takovým uměním po světě samozřejmě je nevyhnutné, takže pánové a dáma prominou krátký report zde. Zájezdy Evropa, skoro všechny země, Čína, Mexiko, tady kolegové z cymbalové muziky Technik potvrdí, Čína, Mexiko, Hongkong a také Singapur, u kterého si Mirek poznamenal 97% vlhkost. Takže myslím, že ten rozpočtář v něm vždycky zůstane. Režiséři, kteří s Miroslavem Hlostou pracovali po celá ta desetiletí, Jiří Pospíšil, Jiří Pekárek, František Miksa a Vladimír Studnička, těm patří potlesk. Pak mistři zvuku, z nich někteří jsou zde přítomní a prosím, aby vyjevili svou přítomnost. Ivo Roubal. Lubomír Vírek. A ze studia nám zabliká Aleš Huber do třetice. Bo respektive z režie. A dále festivaly, kde můžu zmínit Zeitn Festival ve Švýcarsku, Východná na Slovensku, Dětva rovněž na Slovensku, tam Mirek pobýval velmi často, zejména v 80. letech. A samozřejmě Mezinárodní folklorní festival Strážnice v mnoha ročnících právě s cymbálovou muzikou Technik. A znovu citát Miroslava Hlosty z roku 1984. Moje láska k hudebnímu folkloru a mé muzikantství jsou odrazem mého cítění. Považuji za svou povinnost pěstovat a rozvíjet krásu lidové písně jednoho z vrcholů veškerého umění. Svým talentem a pílí bych chtěl přispět k dokonalému uchování těchto hodnot pro příští generace. Což se děje mimo jiné i v tomto večeru. A Mirek se rovněž stará přímo i nepřímo o to, aby se písničky zachovaly a některé, aby dostali možnost dlouhého žití nebo delšího žití nebo dokonce přežití. Dám třeba příklad písničky Ratibořské hatě, kterou jsme tady slyšeli z nahrávky, kde Mirek, když s cymbálovou muzikou Lipka zamířil do polské Raciboře tady v Horním Slezsku, tak chtěl místním občanům zahrát písničku Ratibořské hatě ze Vsacka. Ale myslím si, že ti to kluci z Lipky asi vymluvili, Mirku. Co? Mirek mě teď neposlouchá, ale myslím, že mu to vymluvili, protože Ratibořské hatě patří k Ratiboři u Vsetína a nepatří do polské Raciboře. Další ovšem taková obnova a renesance jsou písně, které teď zazní, protože Mirek se během své kariéry začal projevovat velmi často, nejenom jako vynikající primáš, ale jak jsme zde slyšeli, velmi zdatný a vynikající zpěvák a poprosil vedoucího své kapely Jana Rokitu, aby mu něco vymyslel nebo aby mu nějakou písničku doporučil a můj otec Jan zapřemýšlel a říká, počkej, na konci 50. let mi zpíval legendární Samko Dudík z Mijavy tuto písničku ve Strážnici na festivalu. Muselo se jednat o ročník 57 nebo 58. A je to písnička, která již za chvilku zazní, kdeže léháš milá má, ta je opravdu z dílny tohoto významného legendárního primáše a zpěváka, Samka Dudíka z Mijavy. A k němu si Mirek sám připojil čardáš, který je rovněž z Mijavy, z té oblasti tedy. Ta se jmenuje Široko daleko, to vtáče letělo. A to je od jiného, v podstatě takového protipolního primáše, který se jmenoval Jan Petrucha, a který byl takovým pravým opakem Samka Dudíka. Byl to vyloženě selský primáš, který se nikdy nehrál v kavárně jako Samko Dudík. Takže ta svita je vlastně takovým protipolným nebo spojením protipolných primášů nebo jejich odkazů. A Mirek velmi rád tyto písničky i učí lidi a v podstatě se postará o to nebo stará se o to, že ty písničky dostávají možnost delšího žití. A já si myslím, že je to fantastické, že se tak děje. Takže my si je teď v podání Mirka Hlosty a cymbálové muziky Vonica poslechneme. Bude to tedy Kdeže léháš, milá má a Široko daleko. Pojďme na to.

0: Miroslav Vosta a cymbálová muzika Vonica Krumlíš. A dvě písně z Myjavy z repertoáru Samka Rudíka a Jána Petruchy. A my se v tuto chvíli loučíme s posluchači Českého rozhlasu Ostrava, Českého rozhlasu Olomouc a Českého rozhlasu Brno i Českého rozhlasu Zlín. Moc děkujeme za jejich pozornost a budeme pokračovat zde ve studiu S1 i na YouTube, protože nás čeká velké finále, vážení a milí. Začnu citátem k 50. Miroslava Hlosty, to znamená, vrátíme se v čase o 30 let zpět. Od roku 64 je Mirek členem a od roku 69 pak primášem cymbálové muziky Technik Ostrava. V čele kapely absolvoval na stovky veřejných vystoupení.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Policie od ledna do dubna zaznamenala skoro o třetinu víc podvodů na internetu. Dron pomohl policistům na Jižní Moravě odhalit desítky přestupků. Zítra bude převážně oblačno až zataženo, místy přehánky a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Za první čtyři měsíce letošního roku stoupl počet podvodů v kybernetickém prostoru skoro o třetinu. Informovala o tom policie. Nejčastějšími trestnými činy jsou falešné inzerce, kdy podvodníci třeba donutí lidi zaplatit za balík, který si neobjednali. Časté jsou taky podvodné investice a falešní bankéři nebo policisté. Podle Ondřeje Kapra z kriminální policie je u těchto podvodů nejdůležitější, aby si lidé uvědomili, že praví policisté ani bankéři nechtějí žádné platby nebo citlivé údaje.
3: Je důležité uvědomit si, v jaké jsem situaci, nenechat se zastrašit, nenechat se tím strachem ovlivnit, zavěsit a případně dělat další kroky v případě, že už jsem třeba nějaké peníze někam poslal nebo vyzradil citlivé údaje.
2: Policisté díky dronu odhalili na rizikových silnicích na jihu Moravy v posledních dnech desítky přestupků. Například na úsek s kyvadlovou dopravou z Tvarožné na Brněnsku vjelo i přes červenou na semaforu během pár hodin 19 řidičů. Další případy přibližuje mluvčí policie Petr Vala.
4: Další kontrola probíhala na dálnici D2 před Brnem, kde se policisté zaměřili na zákaz předjíždění nákladních automobilů. Zadokumentovali celkem 11 řidičů kamionů, kteří zákaz předjíždění nerespektovali. Jeden z nich dokonce tento přestupek během krátké chvíle spáchal na několika kilometrech hned dvakrát.
2: Studentky obchodní akademie v Českých Budějovicích vytvořily kuchařku pro klienty sociálních organizací. Obsahuje recepty ze základních surovin z potravinových sbírek. Jako první ji budou moct využívat klienti sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sasanka v Českých Budějovicích. Publikaci si od autorek převzala sociální pracovnice Jitka Borovková.
5: Naše klienti využívají pravidelně potravinovou pomoc a dost často jsme se u nich setkávali s tím, že dostávali vlastně ty potraviny a nevěděli, co s tím mají dělat. A tady holky přišly úplně s úžasným nápadem, kde vlastně my budeme moct předat kuchařku, kde budou jednoduchý recepty z těch potravin, které dostávají. Sport.
2: Fotbalisté ostravského Baníku prohráli na hřišti Slovácka 1-2 a klesli na poslední příčku tabulky šance ligy. Klub z Uherského Hradiště se díky třem bodům už jistě vyhne přímému sestupu, ale už také nemůže opustit barážové příčky po triumfu Teplic ve Zlíně 4-2. Počasí. Zítra čekáme ráno a večer většinou oblačno až zataženo, v severní polovině Čech přehánky. Později večer budou na západě srážky četnější, nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 6.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Dálnice D8 z Drážďan do Prahy je uzavřená za tunely kvůli vyprošťování kamionů. Odklon je na 80. kilometru na silnici 13 přes Chlumec a Žandov. Kolona se před exitem zkrátila, nezdržíte se dlouho, zpátky na dálnici se vrátíte na 74. kilometru. A na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce máme hlášenou překážku za sjezdem do náměště na Hané. Na kilometru 255 stojí kamion s defektem pneumatiky, uzavřený je tam i pravý pruh. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Dnešní country dostavník vás zavezl nejdříve do kraje Vlaštovčí hnízd, přesně podle návodu Mariky Šinovské a skupiny Trepka z Nejtku, která právě otevřela další z našich pravidelně nepravidelných toulek za legendami, současníky i dávno zapomenutými aktéry naší country, folku a trampské písně. Ještě se k ní vrátím, ale teď už rychle za královnou cest brněnských traperů.

Willie Nelson s oslavou Expressu, známého jako City of New Orleans, která byla v roce 1984 jeho 88. hitparádovým singlem a navíc 15. jedničkou. Vlakovka z dílny folkového mistra Steve Goodmana se dočkala řady českých verzí a v roce 2008 ji na své soukromé album zařadili obnovení brněnští trapeři s textem Roberta Křesťana Dostal jsem facku od silnice.

Prapůvodní trojice traperů, solový kytarista Robert Šlacha Křesťan, zpívající mandolinista Pavel Páca Petržela a kontrabasista Petr Pedro Surý s rutinovanými nováčky Lubošem Malinou s pikovaným benžem a Tomášem Buskem s foukačkou, tedy trapeři v sestavě, v níž v roce 2008 nahráli do alba Královna cest jako baladu o cínových vlnách lidovku, kterou najdete třeba už v roce 73 na 13. albu Baba Dylana.

gospelově laděný evergreen Mír v údolí, který v roce 1939 složil Thomas A. Dorsey pro Mahalii Jacksonovou, tak jak ji o 18 let později vložil do svého dnes už trojnásobně platinového vánočního alba Elvis Presley. Robert Křesťan jej přinesl v roce 2008 do alba Traperů pod názvem Je to tak.

To jsem já, přiznávala Marika Šinovská se skupinou Trepka z Nejtku, která se objevila na hudební scéně v roce 1979. O 23 let později tady válčila pod vedením Josefa Šístka společně s Petrem Stefanovičem, Monikou Hudijovou, Tomášem Čepelákem a Frontou Farmačkou. A v téhle sestavě nahrala album Sudička i s písničkou Mirka Ciny Pro tebe.

Jednou z nedávno objevených českých verzí slavné Kešovy I Still Miss Someone pod názvem Zamřížovaný song se představili další trapeři. Tentokrát trapeři z Rakovníka, kteří vznikli ve stejné době jako Nejdecká trepka a ke svým třicetinám vydali 30-dílnou kolekci amatérských nahrávek. A rychle do Ústí nad Labem na portu 1976, kde brněnští poutníci prožili premiérově Týden v železní.

S Chrisem Christophersonem jsme se na chvíli zastavili u letopočtu 1971, kdy přivedl na svět baladu Silver Tongue Devil and I. Robert Křesťan s brněnskými Trapery i k nám přivedl v téměř nezměněné podobě.

0: together and hold it. Friend, I want to tell you that we don't play that kind of music in here.
1: Oh, okay. Then show us your muscles.
2: V 60. letech neomylný restaurátor texaského honky-tonku Buck Owens a country klasika Tima Sprensa Cigarettes and Whiskey and Wild Wild Women v duetu s jeho synem Buddy Alanem stará letos přesně jako brněnští trapeři. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, hezký zbytek večera a vlídnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Stát chce zpřísnit sankce za pyrotechniku na sportovních utkáních i za vstup na hrací plochu. Liberecký kraj kritizuje výběr akceleračních zón pro výstavbu větrných elektráren. Zítra bude převážně oblačno až zataženo místy přehánky a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Zahalování obličejů na sportovních stadionech by mělo být nově přestupkem. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů to řekl po jednání s předsedou České fotbalové asociace Davidem Trundou. Doteď zahalování přímo na stadionech zakazovaly jen kluby v návštěvním řádu. Šťastný chce sérii opatření zavést v reakci na pražské víkendové derby.
2: České stadiony by taky podle Šťastného měly mít do budoucna možnost využívat kamery na rozpoznávání obličejů. Několik z nich už podle něj takové systémy sice má, kvůli ochraně osobních údajů je ale zatím nesmí využívat, říká Šťastný.
3: Budu mít jednání se zástupci Úřadu na ochranu osobních údajů a budu s nimi hovořit o legislativních možnostech.
2: Zpřísnit se mají taky sankce za vstup na hrací plochu nebo používání pyrotechniky. S Trundou se Šťastný sešel v reakci na sobotní nepokoje na derby mezi pražskou Spartou a Slavií. Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Vedení Libereckého kraje se nelíbí způsob výběru akceleračních zón. Ministerstvo pro místní rozvoj nepočítá s žádnou akcelerační zónou tam, kde se už delší dobu plánuje výstavba větrných elektráren. Ministerstvo argumentuje tím, že obnovitelné zdroje v Česku musí mít výrobní kapacitu minimálně 3 gigawaty, aby na jejich výstavbu mohlo získat 9 miliard korun z evropských dotací. Toho se dá podle náměstka hejtmana Jiřího Klápště z TOP 09 do sáhnout i jinak.
4: Šlo by to splnit právě tím způsobem, že bychom tam zahrnuli i ty plochy, které už jsou vymezeny a už jsou nějak připravovány. Nicméně tady opravdu snaha řešit nové oblasti, nové plochy, které doposud nebyly úplně připravovány. Na druhou stranu je tam i výjimka v Libereckém kraji, a to jsou Selská vrcha, kde se realizuje fotovoltaická elektrárna, a ta v těch zónách je. Takže ta metodika je prapodivná.
1: Veřejné projednání návrhu akceleračních zón bude na ministerstvu tento pátek. Připomínky budou moci kraje, obce i veřejnost uplatnit do 1. června. Obnova prameniště Mračný vrch zlepší zásobování pitnou vodou v Klínech na Mostecku. Obec má hotovou studii a odborníci teď připravují projekt. Podle nezávislé starostky Zdeňky Němečkové by práce měly začít příští rok.
5: Slibujeme si, že se zlepší ty zářezy, které tam jsou, takže se zlepší jejich propustnost a že se bude lepší sbírat voda do toho sběru, který vede do vodárny pro zásobování vodou občanů.
1: Nakolik úprava prameniště vyjde, bude jasné až po dokončení projektové dokumentace, tedy na konci tohoto roku.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme ráno a večer většinou oblačno až zataženo, v severní polovině Čech přehánky. Později večer budou na západě srážky četnější. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 6.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Dálnice D8 z Drážďan do Prahy je neprůjezdná za tunely Panenská a Libouchec. Na 77. kilometru vyprošťují kamion po ranní nehodě. A na dálnici D2 opatrně na výjezdu z Brna směrem na Bratislavu. Hned za sjezdem z D1 stojí osobní auto, které blokuje část připojovacího pruhu. Na místo už jede policie. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, buďte vítáni s další hodinkou na jevišti našeho rozhlasového divadla. O čem je tahle knížka, ptá se její autor nad první stránkou svých vzpomínek. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, taky o kamarádech a smutku z jejich ztráty. A dnešní divadlo pro vaše uši bude patřit muži, který po letech u divadla začal o tom všem psát. Režisér a herec Jan Kačera.

0: Hlasitý, charakteristický a melodický hlas Jana Kačera byl odjakživa jako stvořený pro rozhlasovou četbu nebo čtení myšlenkově závažnějších textů. Stejně jako třeba Jiří Adamíra, i Jan Kačer svým vcítěním a přednesem pokaždé probudí pocit, že to, co čtou, bylo napsané právě pro nás, kteří v tu chvíli posloucháme. A v případě nejstarších pověstí českých Aleny Ježkové byl Janu Kačerovi ku pomoci taky jeho herecký kolega Jan Podměšil.
1: Slované přišli na naše území během 6. století. Jejich původní vlast ležela na východě, v oblasti mezi Ukrajinou a Polskem, v širokém území mezi řekou Vislou a Dněprem. Stále rostoucí počet lidí a také nájezdy jiných kmenů způsobili, že Slované opouštěli svá území a putovali dál na západ, východ a jih Evropy. V průběhu dalších staletí se tam slovanské kmeny usazovaly a zabydlovaly. Tak vznikly tři hlavní skupiny Slovanů. Západní Slované, kam patří Češi, Slováci a Poláci, východní a jižní Slované. Neví se s jistotou, jak, odkud a kdy přesně Slované do Čech přišli. Neznáme jména jejich vůdců, vladyků, hrdinů a věštkyň. Dochovaly se jen pověsti, které mnohem později zapsali někteří kronikáři. Nejstarší pověst vypráví o příchodu Slovanů do naší země. Do země hornaté i nížinaté, kde vrchy přecházejí v široká údolí s čistými prameny a širokými koryty řek. Vypráví o bukových a dubových lesích a hájích, a volných loukách s vlasatou travou, kde se prohánějí stáda zubrů a jelenů. Ze všech stran je ten kraj chráněný věncem hor a jako hliněný talíř s vysokými okraji nabízí příchozím dostatek všeho potřebného.
2: O Čechovi. Na krajinu se pomalu snášel soumrak. Stromy v mírném vánku třepotaly stříbrnými a temně zelenými listy a vysoká tráva se vzdouvala v měkkých vlnách pozlacených posledními paprsky slunce. Teplý vzduch nad močály ostře voněl, ze všech stran se ozýval zpěv a cvrlikání ptáků. Z olšového háje vyšlo malé stádo jelenů a laní na večerní pastvu. Krajinou se vinul průvod poutníků. Kudy prošli, zůstávala v širokém pásu polehlá tráva zdupaná množstvím lidských i zvířecích nohou. Zvolna jeli jezdci, koně frkali a cukali hlavami, jak se bránili útokům mušek a komárů. Za nimi skřípěli a drkotali hrubé, těžké povozy, tažené vychrtlými zvířaty. Povozy byly vysoko naložené nákladem kůží, hliněnými nádobami, se zrním, dřevěnými a železnými nástroji, proutěnými klecemi z drůbeží a nejrůznějšími součástmi domácího vybavení. Každou chvíli kola vozu uvízla v průrvě nebo se smekla po kameni a muži namáhavě zvedali hned ten, hned jiný vůz. Za vozy se stěžka vlekli muži a ženy s malými dětmi, zhrbení pod plátěnými ranci a koženými vaky a starci a stařeny s holemi, o které se těžce opírali. Poháněči se starali o stádečko dobytka, koz, ovci a prasat, které se co chvíli s mečením a kvikotem rozběhly do vysoké trávy. Někde daleko vepředu, neviděni a neslyšeni, pátrali zvědové. Křik a hluk průvodu plašil okolní zvěř a ptáky, kroužící lidem nad hlavami. Svalnatí muži v halenách promáčených potem, kteří vždy čtyři a čtyři nesli na uzlovitých ramenou dřevěné podoby bohů, zavinuté do bílého plátna, ti jediní kráčeli mlčky, soustředění na posvátný úkol.
3: Hej, hej, zastavme!
2: Ozývalo se z konce průvodu.
3: Kdy už na chvíli postojíme? Kdy si odpočineme?
2: Začali se ptát i ostatní.
3: Svráká se. Rozložme tábor tady, u velké řeky. Je tu hodně dřeva. Můžeme rozdělat oheň a živit ho až do rána.
2: Jeden z jezdců, Vysoký muž s šedivými vlasy a vousy zarazil koně a obrátil se čelem k průvodu. Dlouhý, vyšívaný plášť měl potrhaný a zašpiněný, tvář sevřenou starostmi a oči zakalené únavou. Tam před námi, vidíte tu horu? Zavolal hlasitě, aby ho všichni slyšeli. Koně, vozy i lidé zpomalili krok, někteří postáli a zadívali se na vysoký vrch, který se černal na obzoru proti tmavnoucí obloze. Pod tou horou, v jejím stínu a pod její ochranou přenocujeme.
3: Ano, pod tou horou je už nedaleko.
2: Souhlasili poutníci.
3: Dobře, rozhodl náš vojvoda.
2: Pozdě v noci, kdy na obloze svítily hvězdy a měsíc, seděl pak vojvoda Čech se svým bratrem Lechem u ohniště. V závětří vozů, rozestavěných kolem, oddychovali spáči i zvířata, unavená dlouhou cestou. Hlasy nočních ptáků a šelem ani těžké přešlapování dobytka a koní nerušili jejich vážný rozhovor. Rozhodnutí opustit zemi předků nebylo lehké. Odešli ze svých domovů, když na vysoko položených místech ještě ležel sníh. Mnoho dní prožili na cestě pod šedou oblohou, smáčeni ledovým deštěm nebo sužování vichrem na nechráněných stepích. Mnoho nocí probděli bez ohně a ve strachu z divokých zvířat. Putovali přes horské hřebeny a mokřiny, svozy a zvířaty překračovali široké proudy hučících řek. Obezřetně se vyhnuli několika osadám, jejichž obyvatelé mluvili neznámým jazykem. Za poslední dny už však nepotkali žádného člověka. Lidé i zvířata byli vyčerpaní a doba jara pomalu končila. Zrno už dávno mělo být v zemi. Kde a jak najít domov? Mlčící hora ve tvaru hřibu snad byla znamením, branou, srdcem jejich nového útočiště. Unavený Lech odešel ukrást pár chvil spánku krátící se noci, ale Čech ještě dlouho seděl u vyhasínajícího ohně. Sám a zamyšlený. Když už obloha začínala blednout, vstal, pokynul strážím hlídajícím ležení a vydal se k hoře. Šplhal po jejím úbočí bez dechu přes kameny a hustý trnitý porost. Na vrcholu stanul, právě když bledé šero prozářily první sluneční paprsky. Do všech stran se odtud otevíral pohled do širokého zvlněného kraje, postupně zalévaného sluncem. Od obzoru k obzoru se táhla travnatá step a její tráva stíněná mlhou se třpitila kapkami rosy. Z hájů se ozýval zpěv probuzených ptáků a k mokřinám velké řeky přicházela pít srnčí stáda. Když se vojvoda vrátil do ležení, vyzval Lecha i ostatní, aby se i oni podívali z výšky na kraji, kde přenocovali. A pohled z vrcholu hory, která později dostala jméno Říp, všechny naplnil naději.
3: Tady zůstaneme, tady se usídlíme,
2: volali a objímali se radostí, že jejich namáhavá pout je u konce. Rád vyslyším přání svého kmene, přikývl vojvoda Čech. I já cítím, že jsme našli nový domov. Usmíval se, když se díval do kraje a řekl, to je ta země, kterou jsem mnohokrát viděl ve svých snech a za kterou jsem vás vedl. Kraj plný ptáků a zvěře, s úrodnou půdou a pastvinami pro dobytek, který nám dá všechno k dobrému životu. Všichni cítili velikost chvíle, ve které poprvé spatřili místo, kde budou od nynějška žít. Pak se Čech obrátil k ostatním. A jaké jméno dáme své nové zemi?
3: Tvoje jméno jí dáme, náš vojvodo. Po tobě, ať se nazývá,
2: vykřikl jeden z mužů.
3: Čechy, Čechy jí budeme říkat.

Během dne vynesli na vrchol hory velké dřevěné bohy a obětovali jim. Bohové přehlédli z výšky kraj, kde lidé chtěli zůstat, a požehnali jejich rozhodnutí. Léto i podzim minuli lidem v usilovné práci. A než krajinu pokryl sníh, stálo pod řípem několik skromných osad s dřevěnými domy, v níž přečkali první zimu v nové vlasti. Lech se svým rodem však chtěl putovat dál. Na jaře se s bratrem rozloučil a vydal se na další cestu. Když došli na místo, kde se rozhodli usadit, zažehli velký oheň. Hustý dým, viditelný do daleka, byl znamením pro Čechy, aby věděli, kde hledat své příbuzné. Tomu místu se začalo říkat Kouřim. Dodnes tam ukazují velký kámen, u něhož Lech přikázal zapálit hranici. Ale ani v Kouřimi se Lech natrvalo neusadil. Odešel prý ještě dál na východ, do neobydlených krajů za horami a řekou Odrou. U řeky Varty vybudoval dva velké hrady, kolem níž později vyrostla velká a slavná města, Hnězdno a Krakov. Hnězdno prý dostalo jméno od množství orlých hnízd v okolí a Krakov nese jméno jednoho z Lechových synů. A jako Češi podle pověsti odvozují svůj původ od praotce Čecha, tak je Lech považován za praotce Poláků.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Po léta tvořil Jan Kačer krásný pár se svojí paní herečkou Ninou Divíškovou. Říkali tak pěkně divizna. Od něj to ale vždycky znělo se vším, co k tomu slovu patřilo. Byla v tom láska, přátelství i společný život, jeho trable i radosti v tom jediném oslovení divizna. A na to, jak to mezi Janem Kačerem a Ninou Divíškovou vlastně všechno začalo, na to se v jednom valentýnském tobogánu zeptal Aleš Cibulka.
2: Na to se zeptáme, co Nina Divíšková? Vzpomenete si, kdy jste poprvé uviděla svého muže?
3: No, to neštěstí se stalo v prvním ročníku na Damu v Praze. Tam jsem ho uviděla prvně, já jsem přišla trochu později, protože jsem byla nemocná. On tam někde seděl. A pak mi říkal, a tvrdí to do dneška, já tomu moc nevěřím, že v tom momentě, jak jsem vešla do té třídy, věděl, že mu budu nějak nebezpečná. A pak jsem se chtěla nějak vloudit do přízně, už se znali ty spolužáci a mě neznali. A teď tam seděl takový brilatej kluk a co si si maloval. A já jsem k němu přišla a říkám, ahoj, já jsem Nina Divíšková, co to děláš? On mě vůbec neodpověděl, ani se po mně nevohlíd. A tak jsem myslela, že jsem to řekla moc potichu a říkala jsem, prosím tě, co to maluješ? Ani se nevohlíd a řekl, dveře. Tak jsem si říkala, s tímhle nafoukaným idiotem už nikdy v životě nepromluvím. No a dopadlo to, jak to dopadlo.
2: To je romantiky na Valentína.
3: Já ještě, jestli můžu, tak jak jsem sem šla a věděla jsem to téma, že je to jako stará láska nerezaví, tak jsem si říkala, no ale ona rezaví hodně, ale i s tou rezavou se dá docela dobře žít a my jsme toho důkazem.
4: No, já nevím, no. Já jsem přišel z venkova do Prahy, mezi samý krasavice. To víte, na škole divadelní tam bylo hodně krasavic. No ale protože jsem byl nesmělý, tak než jsem se rozlí, tak byly rozebrány. A já jsem zůstal plonk. Ale naštěstí teda jedna byla nemocná, což se říkalo, že přijde později do školy, teda že je v Brně a že má, že nastydlá, že se jmenuje nějak Divíšková. No a takže potenciálně jsem čekal, co přijde, že jo. Ale protože jsem přece jenom byl trochu rafinovaný, tak jsem řekl, i když ona zase taky neměla velký výběr, protože už... No ale já jsem se teda rozhodl, že se pokusím jí získat aroganci. Protože to je nejlepší na ženský. Jako když člověk projevuje těm ženským příliš velkou úctu a obdiv, tak oni se tváří a dělají, že nic. A tak jsem to zkusil v obráceně. No protože jsem byl vlastně sám a ono neměla na výběr, tak to zabralo. Ačkoliv teda ono to na začátku vypadalo slibně, ale ona bydlela hrozně daleko od koleje, kde já jsem bydlel, takže já jsem za ní někdy chodil třikrát za noc až do Košíř. Protože já jsem tam vždycky došel a ona tak otevřela to okýnko v podnájmu a řekla mi něco tak jako na půl milího a pak řekla, že vlastně si to rozmyslil. Já jsem šel pěšky domů do té koleje a pak jsem si řekl, no já jsem ještě něco zapomněl říct, zase jsem se vrátil a tohle jsem třeba udělal třikrát, takže jsem měl poměrně dobrou fyzickou kondici a ještě u Anděla, starého Anděla, tam byl opravdu Anděl a dole prodávali buřty a já jsem už tam byl známý chodec, tak jsem za 20 halířů mě vždycky ta paní dovolila namočit chleba do toho oleje a tím jsem se vyživoval, jo. Ale mělo to taky následek, že ty dopolední hodiny na té škole jsem nikdy neabsolvoval. A naštěstí většinou byl od 8 do 10 marxismus. Takže já jsem se tím pádem vyhnul tomuhle tomu školení. A když potom přišel Chruščov a zakázal učit ten starý marxismus a všichni už ho měli nastudované, já ne, tak jsem vlastně v tom vydělal. Takže vlastně já mám spojenou tu lásku s Divíškovou i s politickou jaksi vzdělaností.
2: Já jsem velmi rád, že ty vaše historky opět seděly jako přes kopírák. Jako přes kopírák.
3: On mi nikdy neřekl, že jsem na něj zbyla. On 7 let pak za mnou brousil. Já jsem ho tupě nechtěla.
2: Ano.
3: A potom už jsem povolila, no. Ano. Já jsem měla jednoho báječného krasavce z Brna, teda jako platonickou lásku, ale velkou lásku, hlubokou. No a on pomalounku a pomalounku mě obmotával, až mě obmotal. A trvalo to 7 let, tak zase jsem nepadla hnedka do nějaký...
2: To jste se hodně nachodil, teda. To jste se hodně nachodil.

Antonín Gondolán společně s Františkem Gondolánem a Radkem Němejcem tady u nás v Tobogánu. Stará láska nerezaví, to je naše dnešní valentinské téma. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste se seznámili, už tedy zhruba víme. Jak tenkrát probíhala rande? Víte, když jste se sešli, kam se chodilo, co se dělávalo, tak dneska si ty dva posílají SMSky, pak si sednou na ICQ a možná před svatbou se tak jako sejdou, aby se aspoň poznali, viděli.

0: Vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprostřed jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek od Honzy a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli. Nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy, takový zlatý náušnice, moc hezký. No, takže dárky on mi dával, a když od někud přijel, to jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
1: Čili, pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
0: Ano, velmi těžké.
1: A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého
0: Není
1: zlata?
0: Není to pravda, Redford mě dal krokodýlí kabelku. Takže to bylo těžké rozhodování, ale já jsem se nikdy nerozhodovala kvůli těmhle takovým materiálním věcem. No potom on mě, jak říkám, on byl chytrý a rafinovaný a Redford byl jednodušší.
1: A neuměl nakreslit židli pořádně, že jo?
0: To... A neuměl ty dveře taky neuměl.
1: Teda dveře, pardon, ano, židle, dveře, se mi to motá. Pane Kačere, jak vy vzpomínáte na vaše rande?
2: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda... lékaři duchovna, což jsem byl já před tím lékařem dobytka, což byl on.
0: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
2: ona teda celkem úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda. Jo. Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní. Připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku a neměl jsem žádný peníze, ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách. A dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valdštejnská hospoda byla atrakce a když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jít tam dojíst, protože všechny ceny byly nízký, takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval.
0: A co jsem tam jedla?
2: Jednou, jenom vám to právě řeknu, ona byla z dobré rodiny, bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. Oni tam měli takový velikánský přijímací pokoj a tam měli obrovský koberec. A ten koberec byl tak těžký, že se nedal vyklepat. Takže vznikla legenda, že kdo vyklepe koberec, dostane koberec a dceru. A já jsem měl maminku, která měla astma. A vymyslela takový klepání koberců, že vzala polštář, podložila po ten koberec na to, nebo matraci a na to vlhký hadr s octovou vodou a pak na to klepala a ono se to... Tak jsem přišel do toho Brna, sdělil jsem, že takhle se ten koberec vyklepe, oni se na to vrhli, vyklepali koberec. Důsledek byl takovej, že dceru mi dali a koberec tam dodneska leží. Ale to jenom říkám tak, ano, a když jsem teda chtěl jí obloudit a měl jsem 20 korun, tak jsme táhli a jednou jsme šli na barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu, a když jsme tam sedli a byl krásný den a říkám, Nino, co chceš? Kompot a hosku. A když někdo pil deci vína, tak ona s takovou ošklivostí, jako, jak někdo může chlastat víno. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali a už jsem říkal, tak tady máme 14 korun, teďka 16 korun a v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jakový kompoty. A než jsem stačil zabrání, vyškoval chlap a já jsem 21-20. A teď jsem byl hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct. Teď přišel vrch, 28,50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní. To jste se splet, protože já jsem to... 18,20. A pak jsme dokonce stopli tramvaj, která nás zadarmo vzala, protože zatahovala. Takže ještě jsem korunu 20 ušetřil. A tím jsem svou dějičkou obloudil, protože ten veterinář, ten se pohyboval ve velkých číslicích a tyhle ty detaily prostě nemohl zaznamenat, že jo. Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu, ta kdysi okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou

0: legrační, ani si jich nevšimneš.
1: Tak, teď vám řeknu, ještě můžu?
2: Ano, ano.
1: Nespěcháme. Hrozně byla nějaká velká anketa, a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, po 40, po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90-letá Američanka, která napsala: krmte tu bestii.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. Zní vám to nesrozumitelně? Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. To jsem si jenom pohrál s názvy knížek, které Jan Kačer během posledních let napsal. A věřte mi, když máte na co vzpomínat a když to umíte popsat, je to čtení, od kterého se nebudete moci odtrhnout. A co víc, Jan Kačer vybrané kapitoly z té první knížky taky svěřil rozhlasovému mikrofonu. Tak tedy, ať je vám dobře na světě, mějte se pěkně a těšíme se na slyšenou. Robert Tamchyna a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Myslím, že každý táhneme svůj vozík s chlebem a rozdáváme. A stane se, že v očích, které nám tiše děkují, zahledneme oči svého přítele, své matky a kdesi na konci cesty oči svoje. Černá hodinka. Když se sametově a potichu přiblížila černá hodinka a oblíbení mravenci odnesli poslední drobky ze stolu do svých skrýší ve starých trámech domku, zapálila maminka durmanový prášek, který zaháněl její astma. Příjemná vůně a praskání žhoucího ohýnku na víčku od kompotu maminku povznesly a zachtělo se jí žertovat. Začala prospěvovat. Rebarbora roste dlouho, ale kopr déle, ale kopr déle, ale kopr déle. Pak lehce a s potutelným výrazem přidala, komu se to nelíbí, tak ať jde do prdele. Tvářil jsem se vážně a maminka zrudla jako holčička, přistižená při nepravosti. Honzíčku, dáme si červeného vínka nebo bílého vínka? Zase jsem nechápal. Ty přece víno nikdy nepiješ. Zkusila to znovu. Podvečerní chvíle a houstnoucí tma ji činili smělejší. Tak co? Bílého vínka nebo červeného vínka? To už se smála, radostně, stydlivě, bezstarostně. Spáchala právě největší hřích svého života. Popadl jsem její hlavu vonící octovou vodou po umytí, přitiskl jsem se k její tváři. Šťastně jsme se hyhněli a věřili jsme, že nás nic nemůže rozdělit. Škoda, že si nemůžeš promluvit se strýcem Pepíkem, to byl velký písmák. Já vím, že už tady není. Táta by ti jistě poradil, i Pavel. Oba měli zvláštní smysl pro humor, ale oba taky odešli. Teprve teď jsem si uvědomila, že umřeli stejně staří. Ty jsi měl vždycky starší kamarády, pana Šorma, Bejblíka, Schindlera, asi proto, že jsi postrádal tátu. Mamince nechybělo moc do sedmdesátky, seděla zabořená v křesle a vyprávěla mi svůj dnešní sen. Představ si, chlapče, že jsem reprezentovala Československou republiku ve skoku dalekém. Všechno bylo jako v televizi, plné tribúny, vlajky vlály a na čestném místě uprostřed dychtivých diváků seděl pan prezident. Měla jsem tričko se státním znakem i trenýrky a nic mi vlastně nepřipadalo divné. Před sebou jsem viděla červenou tartanovou dráhu i pískové doskočiště. Cítila jsem velikou zodpovědnost a vzrušení z té pocty reprezentovat. Věděla jsem, že za chvíli dojde na mne. A teprve teď jsem si uvědomila, že vůbec nevím, jak se to dělá, že neumím skákat, že jsem to nikdy nedělala. Styděla jsem se před panem prezidentem, ani nevím, který to byl, to víš, zažila jsem jich tolik. Rozběhla jsem se a skočila metr před sebe. Hrůzou jsem se probudila a hodnou chvíli trvalo, než jsem zaplašila tu noční můru. Vždyť já byla celý život nemocná a ani na tělocvik jsem nikdy nesměla. A teď tenhle sen? Možná, že se mi opravdu celý život stýskalo po troše slávy a pozornosti. Ale to selhání před plnými tribunami, to ti teda řeknu. A víš, chlapče, že bych si dala cigaretku. No jedna přece neuškodí. Co vlastně jsou naše sny? Ranní sněžení vystřídalo chladivé slunko a voda teď crčí mezi flákanci sněhu a smutnou loňskou trávou. Kosy bloumají při okraji cest a tu a tam něco uloví. Kdyby nebylo výčitek zlenosti, kterými se častují, byl bych teď ve stavu milosti. Chce se mi dívat se a nikam nechvátat a chce se mi to stejně mocně, jako se mi chtívalo jiných vášní. Chce se mi mít čas. Mít ho jen pro sebe a užívat ho jako drogu. A něco nového se v té hloubce poklidu klube. Chce se mi zkusit, co mě pokoušelo a nesměle na mě dotíralo už dávno. Chce se mi vyprávět. Přitom tuším to nebezpečí návratů. Vím o nebezpečí vzpomínek, ale chce se mi je přivolávat. Snad proto, že mnohé prožité uplynulo bez laskavé chvíle pochopení. Teprve ve vzpomínce, jako bych tu dávnou skutečnost zažil. Navíc vzpomínky nemají mnohdy s pravdou moc společného. Kupí se mi v hlavě, v podivných drůzách a ještě těsně před vyslovením nemají pevný tvar a poentu. Jsou jakýmisi lákadly lepem na ptáky. Sedněte si a přilepte se a pobuďte. Dojde k setkání, ke kterým nedošlo, ale mohlo či mělo dojít. Stane se svět, který se nestal, ale mohl se stát. Zrodí se lásky, které se minuly. Sejdou se dávno mrtví s živými. Prostor pro vzpomínky je ničím neomezen. Vládnu tady já a nálada dnešního jitra. Větrná přeháníka i studené nohy mě teď ovlivňují víc než jakákoliv pravidla. Tak se mi vlastně pod rukama rodí skutečnost, ve které nechci být sám. Přichází maminka a přátelé a setkávají se. Spojují nespojitelné. Vytvářím životní proud stejně autenticky jako ten minulý. Podržet paprsky dojmů. Obraz mého městečka není plánem na výstavbu ani nápravu. Moji souputníci vyrůstají z mlh a přece jsou pevně vestavěni do našich rovin. I moje vzteky jsou trochu legrační, protože se nestaly tehdy, ale až teď, kdy se už dávno nevstekám. A možná cítím naléhavou povinnost přivolat mezi živé ty, kteří odešli a nestačili vyřknout pozdrav ani rozloučení. Jsem s nimi a oni se hlásí o slovo. Je bez nich pusto. A život, ten, co ještě bolí a studí, je bez nich prázdný. Tak si vymýšlím. A jen jako alibi předstírám, že se vrací úryvky života, který je pryč. Jaké pak vzpomínání? Je to teď? A dřív to nebylo. Vím, že to k ničemu není, ale dívám se na útlý stromek a jsem zase s ním v dílně pana Davida ve Štěchovicích. Tam měli naroubované jedle jeřáby. Koupil jsem si jich asi 10 a nasázel je kolem našeho domku. Všechny uschly. Jen jeden zůstal. Dívám se na něj okny svého pokojíku, tenoučký kmínek. Zdálo se mi hezké posadit ho mezi lípy v aleji a on se snaží. Starý keramik, který mi ukazoval pec a dílnu s modře malovaným zbožím, je dávno v pánu. Jeřábek stojí, na jaře kvete, v podzimu svítí perlovou nádherou a ještě se s ním setkám jako s kompotem kolem Vánoc. Teď je odraný od větru, holý až zima a trošku ubohý, ale věřím mu a přátelím se s ním. Myslím na hrnčíře a jeho šedý hrneček, tmavě modrý kobalt na světlé glazůře. Kdyby tady nebyl ten jedlý jeřáb, asi bych zapomněl. Vzpomenu si vždycky, když projíždím Vysočinou a mám rád fotografie, kde sněžným odleskem kýče rudě svítí jeřáby. Vzpomínky. Jedna vyvolává druhou a vlastně souvisejí s něčím úplně jiným.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijte kolem se, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
5: Právě začínáme, vážení přátelé. Je tu poslední hodina 12. května 2026. Svátek mají Pankrácové, jak jistě víte, je to ten první ze tří ledových mužů. Tomu dá se říci odpovídá i aktuální počasí. Ze zešeřelého brněnského rozhlasového studia vás zdraví Borek Kapitančik. Pro dnešek to pro mě znamená, tedy to, co jsem říkal o trošku chladnější noci, to bude zřejmě bez neustále otevřeného okna. Ale vy, ať už jste v jakémkoliv rozpoložení, jistě víte, že vás čeká jisté téma, které by mělo spojovat vaše příběhy. Ty, které napíšete na rozhlas.cz/linka nebo zavoláte na číslo 731 800 900, tedy tradiční telefonní spojení, tradiční webová adresa. Jsou tu květnové dny, ale to jsou nejen dny, kdy se probouzí příroda a kdy si zvykáme na pozdní západy slunce. Jsou to také dny, ve kterých vrcholí předmaturitní nervozita. Mnohdy si ti, kterých se to týká, kompenzují kreativitou při výrobě maturitních tabel. Já bych to nechtěl tvrdit jako 100% pravdu, ale zdá se mi, že těch maturitních tabel, množné číslo od maturitního tabla, je čím dál tím méně, tedy k vidění za výlohami obchodů a na různých jiných veřejných místech, tak jak to bývalo, dejme tomu ještě před nějakými 50-40 lety. Vzpomenete si ještě na to, jak vypadalo vaše maturitní tablo? Máte někde uloženou aspoň jeho fotografii? Svěřili jste jeho výrobu tenkrát před dlouhými lety nejšikovnějšímu spolužákovi, spolužačce? Jak vypadalo to maturitní tablo, na které vzpomínáte dodnes? Kde jste jej vystavili? Příběhy, kterými se vrátíte k té vaší zkoušce z dospělosti a k maturitnímu tablu, kterým jste světu dali hrdě najevo, že jste zdárně ukončili středoškolské vzdělání, můžete tradičně svěřit telefonu 731 800 900 a nebo už zmíněnému webu. U mikrofonu je Borek Kapitančik. Budu se těšit na vaše příběhy na téma maturitní tablo.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu? Přeju vám dobrý večer. A ptám se paní Zdeny, která je tou první, která na čísle 731 800 900 měla štěstí, jestli si vzpomíná často na svoje maturitní tablo. Dobrý večer, paní Zdeno.
1: Dobrý večer. Vzpomínám často. Mám i fotku. Dělala jsem ekonomickou školu na Pionýrské, obor veřejného stravování. A byli jsme sami holky, jenom jeden kluk. A měli jsme tábro na náměstí Svobody v potravinách. A to vím, že jsme tam měli všichni stejnou halenku. Mm-hmm. Jsme se převlíkali a byli jsme ve stejné halence všichni. Dělali z toho takový tábro.
0: Mělo nějaký speciální tvar nebo speciální náplň?
1: Takový, s trošičku výstřihem.
0: Tak smějete, jako kdyby ten výstřih nebyl jenom trošičku.
1: Jo,
0: a neřekne. Dobře, tak nebudu vás dál trápit. Vy máte to tablo i vyfotografované, jste říkala.
1: Mám fotografii doma.
0: A víte, kde jste
1: doma?
0: Že nemůže,
1: nemůžu ani podívat.
0: Nemůžete se ani podívat a nám ho nemůžete ani dopodrobna popsat podle toho, co byste měla před sebou.
1: Ale jo, čtvrtá S, střední ekonomická škola.
0: Čtvrtá S, píšu si ekonomka a jen jeden chlapec. A kolik že bylo dívek?
1: Ano. Nás bylo asi, já nevím, 28.
0: To je velký harem teda pro toho dotyčného.
1: Akorát my jsme neměli vůbec maturitní večírek, já nejsem taková přijeta, že jsme to, ale scházeli jsme, naše škola vlastně ekonomická svolává každých 5 roků nás, takže jsem se vždycky zúčastnila a ze začátku jsme byli vždycky na stadioně a vždycky přišel nějak ten 3 dny a tak se na nás podíval a vždycky mě poznal. Říká, vy jste pořád stejná, mě teda už vykal. A řekl mě i příjmením. A potom za 5 let zase přišel a zase řekl, vy jste pořád stejná. Všichni už čekali za 15 let, co bude. Jo, jestli teda to řekne to stejný, už se byli všichni pod stolem, smíchem a zase to řekl. A potom se s náma loučil tam a pak zemřel. A pak tam byl teda, co vlastně z matematiky, profesor a ten se jenom podíval, už neřekl příjmením, jenom se po nás podíval a říká, vy jste pořád stejná. To bylo moc hezky. A potom taky zemřel. Ale co spolužečka říká...
0: Vy tomu dáte vždycky ten krásný konec teda, pardon, že to takhle říkám, no ale...
1: Že to ti to bude říkat. A potom jsem tam přišla zase a ona se říká, ty jsi opravdu pořád stejná ta spolužečka. Mě to řekla. Takže to bylo takový pěkný, jako jeho vzpomínku mám na školu pěknou a...
0: Mimochodem, za kolik jste maturovala?
1: No, tak já jsem tam i 3. Já jsem totiž měla tolik zájmu všeckého, že jsem zvládla všechno a i školu.
0: Tak to vás trumfne.
1: Ale z ruštiny taky nezapomenu. Co jsem měla. Co dělají teba, nevím, jaká někul.
0: Já guljaju v párke. Párku.
1: Ano.
0: Že jo? No.
1: Ano.
0: No, co vy dělajte, Malková? No nic.
1: Ale ještě tam byli teda spisovatelně, že nějaký ten...
0: No, já měl Lermontova, no. Lermontova a Zaklíčátěl.
1: Prosím?
0: Já jsem měl Lermontova a Zaklíčátěl. To je rusky, to byla odborná ruština. Jo, to je vypínač. No, spínač vlastně, to už vlastně ani dneska nevím. A víte, kde to tablo skončilo fyzicky?
1: Ne.
0: Nevíte?
1: To nevím.
0: Nemáte paměti?
1: To nevím, kde potom skončilo.
0: Nevíte, kdo se ho ujal?
1: Když se vrátil do školy, že tam to mají ještě, protože říká, oni nás volou každý 5 roků, všechny ročníky. Jo, to moc pěkné setkání a když můžu, tak vždycky jsem se zúčastnila.
0: Máte, paní Zdeno, taky ten dojem, který jsem tady zmínil, že dnes už těch tabel tolik není vidět?
1: Není, opravdu. To v tom Brně. Bývalo toho hodně, že to nestačí se dívat. Má dcera dělala to ekonomickou, to ještě taky toho bylo po Brně tolik, teď už ne. Nevím.
0: Takže to
1: a tady,
0: asi
1: když jsem byla nastoupila do lázní, tak tady byl taky nějak konec školního roku, tady chodili, měli poslední zvonění. Hmm. Tady chodili po poděbrady.
0: Jo.
1: Tak tady chodili, takže taky jsem si zazpomínala. Říkám, jak to bylo pěkný.
0: Pojďme na závěr pozdravit všechny, kteří sice asi neposlouchají, ale mají svatý týden. To znamená, že by měli věnovat veškerou pozornost učení.
1: Ano, ano, a to má i teda mé dcery kluk, taky maturuje teď, takže tam taky vzpomíná, no vzpomínám na ně.
0: Držme jim palce, paní Zdeno. Děkuju a dobrou noc.
1: Akorát mě mrzí, že nemůžu se zúčastnit den otevřený dveře.
0: No, ten budeme mít tuhle sobotu.
1: V Českém rozhlase Brno. Všechno mě nemůžu.
0: To je pravda, to je pravda. Tak zase příští rok. Naslyšenou.
1: Ano. Naschledanou.
0: Dobrý večer všem přeje i Helena z Náchodska a píše. Studovala jsem na zdravotnické škole, ředitel byl kovaný komunista, zakazoval nám nosit maturitní stužky viditelně na oblečení, prý bychom se povyšovali nad učňovskou mládež. Stužky jsme měli bílé a zelené. Na jedné byl název školy a roky studia, na druhé nápis konec snění, život začíná. Mám je schované, fotku tabla také. No a díky tématu dnešní noční linky jsem si je dnes po dlouhé době prohlédla. Maturovala jsem v roce 1982. Přeji všem klidnou dobrou noc a zdravím paní doktorku Noru a paní Danu z Blatné, napsala Helena z Náchodska. Co my jsme to měli na té stužce? Všechno špatně. Zpátky na strom. To tam bylo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, zdravím vás při poslechu Noční linky, která se teď zřejmě line spíš vašimi domovy, i když možná někteří z vás poslouchají i v zaměstnání. I takové případy už několikrát nastaly a dokonce jste odtud i telefonovali, ale ať už jste kdekoliv, jistě si, když řeknu maturitní tablo, vzpomenete na to své, tedy pokud jste absolvovali střední školu. To samozřejmě není žádné elitářství, ale je to téma dnešní Noční linky a věřím, že mezi našimi posluchači a posluchačkami je plno těch, kteří jako oko v hlavě střeží aspoň fotografii maturitního tabla, kterým jste dávali před třeba mnoha lety najevo to, že už se chýlí ke konci vaše roky na střední škole, na gymnáziu, na odborných školách a podobně. Telefon do studia je 731 800 900 a na telefonu bych rád přivítal dalšího volajícího. Nevím ještě, kdo to je. Tady je Borek. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Iva.
0: Zdravím vás, paní Iva.
1: Já jsem maturovala v roce 1962 v Uherském Brodě.
0: A jaká to byla, prosím, škola?
1: No, Gimpl, SRPŠ, teda SRPŠ obecně vzdělávací 12 let.
0: Já jsem si teď říkal, tu zkratku znám trošku jinak. To je Sdružení rodičů a přátel školy.
1: Nevím, proč to ze mě vypadlo.
0: Takže jakáže to byla, já jsem to zamluvil, omlouvám se, jakáže to...
1: Všeobecně vzdělávací 12-letka, něco jako Gimpl.
0: Takže střední všeobecně vzdělávací, něco jako Gimpl. Jaké bylo vaše tablo?
1: No, my jsme... Já jsem trošičku jako malovala. Po škole jsem vymalovávala všelijakou výzdobu a tak, takže jsme se rozhodli, že kromě normálního tabla, kde jsme byli ve slušném oblečení a tvářili jsme se vážně, jsme se vyfotili, já jsem k tomu namalovala karikatury, postavičky, měli jsme i kantory a každému jsem tam... A nebo jsme vymysleli pro každého jeho typický žbleb, nějaký takový dobrý proslov.
0: Takže to byly takové ty postavičky s bublinami.
1: Ano, bublinky. Mm-hmm. A vzbudilo to celkem jako dobrý ohlas, protože jsme pochopitelně vybírali vždycky to nejhorší, co kdo řekl.
0: No tak vy říkáte, že to vzbudilo dobrý ohlas, ale... To asi byl dobrý ohlas mezi studentstvem. Jak se na to dívali kantoři?
1: A nás docela překvapilo, my jsme měli jednoho spolužáka, který fantasticky napodoboval kantory. Z okolností to byl premiant třídy a nikdo by byl do něj asi z těch kantorů neřekl, co tropí. A když jsme měli večírek maturitní, tak on tam všechny ty kantory znectil, protože je napodoboval. A velmi se bavili. Je fakt, že to nikdo neskazil.
0: Bylo to už po vykonání maturitní zkoušky nebo přední? Protože byste říkala maturitní večírek, ale někdy jsou stužkovací večírky třeba půl roku před maturitou, někdy jsou maturitní večírky těsně po maturitě.
1: Já už si to nepamatuju, ale myslím, že to bylo už po matuře.
0: Ano, takže mu to ani nemohlo přinést záporné body.
1: Možná, že to bylo na stužkový, máte pravdu, že to možná bylo dřív, ale určitě se bavili. Brali to jako takovou dobrou recesi. My jsme si nebrali servítky, opravdu jsme nectili, kdo koho chtěl, tak to bylo to nejhorší. Ale je fakt, že to vzali s humorem.
0: No, tak já jsem zažil ten opačný extrém, že jakékoliv napodobení kantora či kantorky se trestalo nikoli káznicí, ale sníženou známkou přinejmenším z předmětu. No,
1: že nemohli snižovat známky, my jsme pořád měli dvojku schování, protože se něco provedlo, nikdo se nepřiznal, všichni jsme to kryli. Takže já, když jsem dostala vlastně pololetní vysvědčení, které šlo na přijímačky, na výšku, tak jsem měla dvojku schování.
0: A dostala jste se na vysokou?
1: Dostala. Byl to malý zázrak, protože nás brali 11 a těch uchazečů bylo šílených. Moc. Takže jsem se dostala. No.
0: Máte to tablo, ať už tu verzi s karikaturami.
1: Mám jenom fotografie. Mm-hmm. To tablo zůstalo ve škole, kantoři si to nechali tehdy. Mm-hmm. My jsme jim to rádi dali, protože my jako, kdo by se na to zmohl, že jo, tam to byla taková jako ojedinělá záležitost docela.
0: Paní Ivo, já vám děkuju za váš telefonát, za vaši vzpomínku na dobu dávno minulou. No, ono už je to, jestli počítám správně, 64 let.
1: Ráda na to vzpomínám, protože jsme byli bezva třída a je fakt, že jsme měli i docela fajn kantory. Bylo
0: děkuju.
1: To hezký.
0: Děkuju za tu
1: taky
0: vzpomínku.
1: Děkuju.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Mluvíme o maturitním tablu, o vašem maturitním tablu, na které třeba vzpomínáte. Telefon do studia za chviličku připomenu, stejně tak webovou adresu, ale tu vlastně hned. www.nocnilinka, samozřejmě tak, abyste věděli, rozhlas.cz/linka. A tam vaše vzkazy, jako třeba ten Francův. Cituju. Úvodem bych chtěl pouze připomenout, celý svět je jeviště a všichni lidé na něm jenom herci, což napsal anglický dramatik William Shakespeare. Shakespeare tuhle myšlenku vložil do hry, jak se vám líbí. Podobnou myšlenku všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme uvedl také takzvaný učitel národů Jan Amos Komenský. Myšlenka, že život je divadlo, je nicméně velmi stará a byla oblíbená již v antice. No a já jsem, pokračuje Franz, veškerá ta školní vzdělání vzal způsobem nepříliš vzdáleným od osoby pana herce. Přesto maturitní tablo se neslo ve stylu velmi decentním, spíše prvních taneční z besedního domu. Tady mě to trošku nesedí, Franci, ale pokračuju dál. Pod vedením manželů Burianových. Tak, už si tu výkladní skříň nepamatuji, která byla obohacena tou budoucí pracující inteligencí, pravděpodobně naproti bývalému prioru. Tož z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech uprostřed vzkazu zdraví noční linku pan Franc a pokračuje na závěr, by jsem dodal, že mi chybělo při maturitě, aby nám někdo sdělil, když se chceš smát, tak se směj a když se ti něco nelíbí, tak se ozvi a křič. Já jsem tedy, aspoň dle povahy mi vrozené, přišel na ústní zkoušky maturity o 1 hodinu později, neb večer před jsem ji již oslavoval s mazáky v hotelu Morava popíjením vína červeného. Také na kuráž neb jsem si vytáhl otázku proletářská próza a lhal jsem tak, až se prášilo. Děkuji, pane Franci, a teď si to jdu znovu přebrat, abych trošku porozuměl. Vaše vzkazy, vaše příběhy, vaše glosy, vaše psaní na rozhlas.cz/linka po 1 hodině uvidíte. Týkají-li se dnešního tématu maturitní tablo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jak jistě víte, takhle se s originálem od Juráhy popasoval Aleš Brichta. A poslední závěsti, která nám končí v noční lince, je připravena Margita se svým příběhem na téma maturitní tablo. Přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer. Takže já mám oděvní průmyslovku, příští rok budeme mít 50 let od maturity, takže maturitní tablo jsme měli takový jednoduchý, jenom takhle jako navlečená nit a tam na kolečkách jenom fotky.

0: Kdyby v tuhle chvíli náš další posluchač, Franta, který čeká na telefonu, byl vzdálen 500 mil, no tak by od Brna byl těch, vysíláme z brněnského rozhlasového studia, tak by byl nějakých těch 770, 780 kilometrů. To by bylo hodně daleko. Františku, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tématem noční linky je maturitní tablo. A mě zajímá, kdy jste maturoval, kdo to tablo vyráběl, kde jste jej měli umístěno a všechno okolo něj. Nebyly s tím třeba nějaké problémy?
1: No, nebyly. Já jsem měl tablo na ulici od nádraží v Brně, kdy jsem se narodil ve Strážnici. A já jsem Teď jsou trošku málo pohyblivý, takže mě to všechno trvá dlouho, než to vypnu. Ale památky mám perfektní. Já jsem chodil tancovat v Brně pro ty mistryně republiky, Burianovi. A tak jsem se dozvěděl, že Burianova ještě žije a Burian mě nechal hrát solo. A já jsem si trůfal na všechno možné. Takže to je asi to nejdůležitější, co jsem vám chtěl říct.
0: No tak trošku jsme odbočili od tématu, máte pravdu, paní Vlasta Burianová je stále mezi námi, párkrát jsem ji viděl minulý měsíc. A vraťme se k tablu, maturitnímu tablu. Jaká to byla škola, kterou jste studoval?
1: Já jsem studoval průmyslovku na Sokolské v Brně.
0: Takže strojárnu.
1: No, ono to tehdy tam bylo elektro. Aha. Taky konstrukce elektrických strojů. Mhm.
0: Já jsem se možná zmýlil z vašeho pohledu, ale v době, kdy jsem já na blízké Lenince, nyní Kounicově ulici, chodil na průmyslovku elektrotechnickou, tak jsme měli na Sokolské už jenom dílny. Tak proto jsem řekl, že tam byla strojárna, proto jsem řekl,
1: to bylo zajímavé. No, já jsem dělal na Lenince přijímačky, ale školu jsme měli na té Sokolské. Mm-hmm. A vzpomínám, já jsem měl nejlepší učitelky. Když jsme dělali lumpárny, já jsem převrátil, tehdy jsem dělal kulturistiku, tak jsem převrátil se tý stroj, protože střední učitelka to chtěla vidět. O půlnoci nás vyčihla, jak jsme šli a dělali jsme blbosti. Takže památky mám perfektní a tancovala dobře a teď ta moja, co mě říká

0: stoličku chodí k ní do té taneční. A takže to je můj zážitek.
1: Franto, děkuji vám za něj, přeju vám krásnou dobrou noc a naslyšenou.
0: Také dobrou noc.
1: Slyšeli jste sami, jaké to je, když se vzpomíná na maturitní tablo, ale možná přidáte ty svoje vzpomínky už v zápětí. Na telefonu 731 800 900 si na vás počkám po písničce Mekyho Žbírky, ale když už to tady padlo a my jsme vlastně umístili naše vzpomínky do brněnských středních škol, do té strojárny na Sokolské a do elektrotechnické průmyslovky na tehdejší Leninově ulici. Taky byla zmíněna taneční škola Starlet a mistři tance manželé Burianovi. No tak vám řeknu ještě to, co napsal Zdenda. Hola všetci ponocníci a hola Borku. Tablo bylo a je to už opravdu dávno. Na stejné škole, jako si měl ty SPŠE Leninova 40. Jen ten rok byl 1987. Co bych chtěl připomenout, bylo i motto k tablu. Už tehdy se řešily energie, dokonce jsme měli povinnost koupit knihu našeho profesora Baláka, Nové zdroje energie. Do dneška ji mám doma. Půjčím ti, jestli si ji vyhodil. Tady si dovolím vsuvku, já ji ani nikdy neměl, ale pokračuju dál. Už tehdy pan profesor předpověděl dobu větrných a slunečních elektráren. Vizionář. No a to motto? Parafráze na... Nesvítíte někde zbytečně? Nemyslíte někde zbytečně? Celkem vtipné i po těch letech. Čest tvé práci, Zdeněk z Hostopovic. No, Zdeňku, odpovím stejnou kartou. Savana Hockna.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jedním z nejviditelnějších atributů středoškoláků, kteří právě dospěli k maturitní zkoušce, bývají jednak maturitní stužky, ale taky maturitní tablo. No a to je právě téma dnešní noční linky. Té, kterou posloucháte. Paní Milena bude další v řadě, která bude vzpomínat na doby, kdy maturovala. Je to nelehký úkol, ale měla byste to tablo, na které určitě dobře vzpomínáte, nějak popsat i nám, kteří si ho jenom představí. Paní Mileno, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Je to vzpomínka z roku 51, čili hodně, hodně dávna. Maturovala jsem na obchodní akademii a protože jsme měli spolužačku a její tatínek byl truhlář, tak nám vyřezal tablo forma hlavy Merkura, což odpovídalo obchodní akademii jako ucho obchodu. Byli jsme tam vyfotografovaní ve slavnostním oblečení, bylo nás 22. Bylo to umítěno, dřív se to dávalo do výkladních skříní do ulic. Tablo bylo moc hezký, ale protože jsme měli velice uvědomělého ředitele školy, tak nám na poslední chvíli zakázal maturovat oblečení, které jsme měli připravené. A museli jsme maturovat ve svazáckých košilích. Měli jsme ty košile jenom 4. Ráno maturovali 4, odpoledne taky 4, takže jsme si ty košile zapoledne předávali na záchodě, byli propocený a maturovali jsme teda v těch košilích. Tablo skončilo u té kamarádky, která ho vyráběla a ta nám zbyla jenom fotograf. A teď vám ještě musím říct, že z celé té třídy už jsme pouze 2. Všechny ostatní už na maturitní sjezdy nechodí.
0: To je smutné, to je smutné, leč po tolika letech, říkala jste, že jste maturovala v roce 1951, je to vlastně přirozené. No, já vím, že to nezní zrovna hezky, ale to už je vlastně 75 let, říkám to správně.
1: Ano, ano, ano, 75 let to bude letos. Takže v červnu 51 jsme maturovali a jenom jako doplnění, jak to naše slavnostní oblečení vlastně k té maturitě ani nedošlo, že jsme museli převzít ty svazácký košile.
0: Tehdy byla taková doba. A vy jste měli připravené nějaké speciální oděvy?
1: No, každý jsme měl svoje černý děvčata, z krajkový límečky, kluci měli vázanky, saka, že jo, tak jak se k maturitě tehdy chodilo. No, ale pan ředitel na poslední chvíli tomu dal zákaz a bylo to trochu jiný, než jsme si představovali. Ale tablo bylo krásný a máme ho na fotografii.
0: No, prosím, tak aspoň nějaká památka vám zůstala. Paní Mileno, já vám děkuji za vaši vzpomínku.
1: Není zač, naschle.
0: Naschledanou. Dovolím si drobnou technickou poznámku. Je-li to štěstí na vaší straně a vy se dovoláte a vstoupíte-li do vysílání a já se někdy taky dostanu do té pozice, že zapomínám a zapomenu vám připomenout, abyste vypnuli rozhlasový přijímač. Prosím, udělejte to sami. Ale to je jenom tak na okraj. To podstatné jsou vaše příběhy na téma maturitní tablo. Další vzpomínku napsala Iveta na rozhlas.cz/linka a tady je. Zdraví vás, nespavce a píše. Je to sice už víc jak půl století, ale pamatuju si, že tablo bylo ve tvaru malířské palety, kde místo barevných koláčků byly naše fotografie, místo palce malíře foto třídního a na špičce položeného štětce foto ředitele školy. Není to tak dlouho, co jsem foto tabla ukazovala svým vnukům a ti jen kulili oči, jaká byla bába kočka. Tenkrát bylo naše tablo jedno z nejhezčích ve městě a že v Pardubicích bývalo poměrně hodně středních škol. Když jsme slyšeli pochvalné hlasy kolem jdoucích, byli jsme na našeho spolužáka, který se o podobu tabla postaral, opravdu právem pyšní. Škoda, že už mnozí, co se na tablu usmívají, mezi námi nejsou. Dobrou noc přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu, vážení přátelé. Až z východu naší republiky, z míst, která, neříkám, že důvěrně, ale znával jsem je dosti dobře, tedy z míst, kde jsem trávil část svého mládí, tak se nám ozval náš posluchač Jenda. Sice si na maturitní tabul podle svých slov tak úplně nepamatuje, ale něco by nám chtěl říct. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku.
0: Zdravím.
1: Tak na maturitní tabul si trochu pamatuju, protože nám, já jsem chodil na gymnázium do Uherského Hradiště od roku 72 do roku 76, kdy jsme maturovali a maturitní tablo nám dělal pan profesor Ondra, velký fotograf a tak dále a tak dále. A letos máme výročí 50 let od maturity a v září, 20. září nás budou přijímat jako
0: kdo vás bude přijímat? Třeba na to přijdeme.
1: Budou nás přijímat, Ježinko, to jak se to jmenuje? Já jsem blbý. No to je paní.
0: Na magistrátě?
1: Jako 50, na gymnáziu nás budou přijímat jako jako maturanti po 50 letech a to bývá vždycky velká oslava. Bude to ve Slováckém divadle v 8 hodin, potom bude focení na gymnáziu a potom bude ještě nějaký, já nevím, cymbálovka, takové a takové.
0: No traktace, takže, traktace pro abiturienty.
1: Traktace a pro abiturienty, takže po 50 letech. Takže budou nás přijímat jako, no, jak se to jmenuje?
0: Do Síně slávy.
1: Tak, do Síně slávy, nebo ještě se to jinak jmenuje. Ale je to jo, po 50 letech, takže a z ročníku bylo nás asi 32 a dožilo se zatím asi 29 maturantů. Zatím.
0: Já bych nechtěl vypadat jako cynik, ale to je poměrně dobré skóre.
1: Ano, dobré skóre, z jedné třídy. Takže to bude velká oslava.
0: A kde jste to tablo, pokud si vzpomenete, měli umístěno?
1: To bylo, určitě to bylo v prostřední ulici, jestli to znáte v Hradišti.
0: Počkejte, tam je spořitelná? Ne.
1: No, mezi Mariánským a Masarykovým náměstím.
0: Tady se musím omluvit, už ty znalosti nejsou tam, kde byly. Asi se mi někomu půjčil.
1: To tady znáte určitě v Hradišti.
0: No tak znával jsem a už dlouho jsem tam nebyl, ale...
1: Bylo to někde
0: doplním
1: ve výkladě
0: vzdělání.
1: Jak byl Baťa nebo někde, já nevím, už přesně taky to nevím.
0: To už zhruba
1: už
0: tuším.
1: Už je to 50 roků.
0: No tak kdo si to má taky pamatovat, že jo, takovou dobu, takový věci. A jakže to tablo vypadalo, když ho dělal váš pan profesor?
1: Pan profesor Ondra... To byly fotky, milion fotek pověšené na nějaké prádelní šňůře, nebo něco takového.
0: Jo, jo, portrétní fotografie, nebo momentky nějaké?
1: Ne, spíš obličeje a
0: portréty.
1: Pověšené na nějaké této prádelní šňůře.
0: Dobře. Tak já vám moc krát děkuji jedno za tuhle vzpomínku. Nakonec jsme to dali dohromady. A jaká, vy jste říkal, že taky řeknete něco k současné situaci na gymnáziu v Uherském Hradišti. Takže to se týkalo toho uvedení do Dvorany slávy, předpokládám.
1: Ano, tak to má být. To bude v září a jak se to jmenuje, baví? To se jmenuje, Ježínko, to já si nemůžu dát to slovo vzpomnět, že nás budou přijímat jako ne abiturienty, nebo ještě jinak se to jmenuje.
0: Absolventy, no, abiturienty.
1: Absolventy, ještě jinak. No to nevadí, já si nespomenu.
0: Teď je to jako v jednom filmu Miloše Formana. Hoří má panenku.
1: Prostě,
0: jak ten, co hledal na pódiu to slovo?
1: Jak? Po 50 letech nás prostě přijímají jako za... Stařešiny, to je
0: krásné slovo. Tak stařešino, děkuji, že jste zatelefonoval. Předčasně jsem vás pasoval do tohoto stavu. Jsem rád, že jsem vás slyšel, jen do zdravím do Uherského Hradiště. Naslyšeno.
1: Jinak vás zbožňuju, poslouchám vás velice rád.
0: Moc krát děkuji, Za sebe i za moje kolegy a kolegyně.
1: Hlavně ještě tady Buchloviak.
0: No to je pravda. Příští týden jedeme do Zlechova. Mějte se hezky, dobrou noc.
1: A kde budete?
0: No, u Strýca ve Zlechově.
1: U Strýca ve Zlechově, tak. Dobře.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Mějte se krásně, naschle.
0: O maturitním tablu, o tom, na kterém jste vypadali vyfoceni v tom nejlepším světle, předpokládám, si můžeme povídat i v další hodině Noční linky. Začíná už za 2 minuty, no, řekněme za 3 minuty. Zároveň s novým 13. květnovým dnem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: její druhá část, tentokrát už datem 13. května 2026. Svátek mají všichni servácové, to znamená ti další ledoví, ti druzí ledoví muži. A jsem zvědavý, jestli se to projeví i na nočním počasí, tady na nočních teplotách zejména. U mikrofonu je Borek Kapitánček a tématem noční linky, kterou posloucháte, je maturitní tablo. Vaše vzpomínání na tu dobu, kdy jste jako čerstvě dospělí nebo těsně před dosažením hranice dospělosti skládali také zkoušku z dospělosti. No a jedním z atributů nejviditelnějších je hned po maturitní stužce třeba právě maturitní tablo. Slyšel jsem o takových případech, kdy tablo mělo podobu panáčků z lega s nalepenými obličeji žáků a ten největší lego panáček, ten byl, možná to nebylo lego, možná to byla jiná stavebnice, ten byl s obrázkem, tedy s obličejem pana profesora. Jaké bylo to vaše? Vzpomínáte si? A vzpomínáte si, kde bylo umístěno? Na tyhle otázky se vás budu ptát i v té právě otevřené hodině noční linky. Můžete telefonovat, číslo je 731 800 900 a můžete psát. Jana na rozhlas.cz/linka napsala: všem linkařům dobrý večer a děkuji za možnost zavzpomínat. Maturovala jsem na gymnáziu a asi jsme byli silný ročník, protože nás bylo 5 tříd. Každá třída měla své tablo a to naše bylo ve tvaru staré historické listiny dole s pečetí. Patrně i proto, že tehdy naše třída povinně maturovala z dějepisu. Začalo to společnou návštěvou fotografického ateliéru. Fotky byly tehdy černobílé, proto jsme měli pokyn obléci si tmavou halenku bez zapínání a na to se připínal krajkový límeček. Tehdy krajka byla v módě a bylo to decentní. Dodnes mám v albu fotku svou i některých spolužaček, ale i foto celého alba. Bylo zvykem domluvit si vystavení tabla někde v prodejně za výlohou. My jsme měli to naše ve velkém knihkupectví, odkud se do našeho gymnázia každý čtvrtek doručovaly knižní novinky. Vůbec ale nevím, co se pak s těmi tably stalo. Měli jsme maturitu a takové v úvozovkách prkotiny už nás netrápily. Zácnější je tam pohled na fotografie profesorů z té doby. Většina z nich už není naživu. Není divu, když letos od naší maturity uplyne koncem května neuvěřitelných 54 let. Gaudeamus igitur. Podepsána Jana.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Na dlaní jednu z tvých řas

0: to.
1: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu? Naživo samozřejmě. I dnes s vašimi telefonáty, ale hlavně s vašimi příběhy, které buď, jak už bylo naznačeno, telefonujete, anebo napíšete na rozhlas.cz/linka. Teď ale na čísle 731 800 900, čísle k tomu vyhrazeném. Vítám posluchačku Noru. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, děkuji za přivítání a zdravím všechny posluchače Noční linky a děkuji za pozdravy.
1: Maturitní tablo.
2: No, když jsem 11 hodin, prosím?
1: Maturitní tablo, jenom říkám, ano. Jaké téma ano. Spojuje vaše příběhy. Poslouchám vás.
2: Ano, když jsem v 11 hodin slyšela, jaké je téma, tak mě to donutilo otevřít jeden šuplíček, kde mám ve složce poznámky právě speciálně z 11 letky od maturity a tam mám také fotografii našeho tabla. Takže tak mám tu fotografii před sebou, tak si na to všecko pamatuju, i když ty vzpomínky některé jsou takové zastřené. To naše tablo bylo takové obyčejné, takové standardní, jak se tehdy dělali, asi dřevěná deska. Nahoře bylo napsáno 11A, vedle byla fotografie pana ředitele a našeho třídního profesora a pod ním potom řada všech našich vyučujících. A pak ve třech řadách nad sebou byly fotografie všech mých spolužáků. Na levém boku bylo napsáno 1956, na pravém boku jsme končili maturitou 1959 a dole bylo napsáno abiturienti JSŠ. Já jsem právě si říkala, Hrome, co to byla za zkratka? No jo, 11letá střední škola. To tehdy byly zrušené gymnázia, takže já jsem chodila vlastně na osmiletku a potom jsme nastupovali do 9. třídy, čili 9, 10, 11. No, taky jak jsem teďka slyšela posluchače, tak jsem si uvědomila, že jsme asi u toho fotografa byli aspoň holky zároveň, nebo jestli po dvou, třech skupinkách, protože máme všichni, tehdy se to tak ale dělalo, takové decentní oblečení. Bílou halenku s kulatým límečkem ke krku, zapnuto až ke krku a nějaký černý svetřík pod tím. A kluci všichni měli tmavé sako, asi to bylo černé sako, bílou košili a tmavou vázanku. Takže takové uniformní. No, ale tak jako tak, vypadali jsme tam všichni velice pěkně. Tak jsem si prohlédla, jaké jsme měli tehdy účesy a podobně. My jsme měli, příští rok budeme mít sraz, letos ho nemáme, protože většina mých spolužáků jsou v ročník 42, takže budou mít příští rok 85, já jsem ročník 41, takže to mám už letos. Ale jsme se domluvili, že letos sraz nebudeme dělat až na ty jejich 85. narozeniny, takže se jich chci zeptat, jestli si nějaké podrobnosti ohledně tabla vzpomenou. Vím, že jsme ho měli vystaveno na náměstí ve Frenštátě, určitě to bylo v některém obchodě na Podloubí, pod radnici, protože tam vždycky tabla byla. No, to víte, že se nám to tablo velice líbilo, že jsme se na ně chodili dívat. Taky nevím, kde skončilo, to už je tak všecko v mlze. No, tehdy to období, vytáhla jsem si, mám tady poznámky, maturovala jsem 2. června, no za chvilku to bude výročí taky. Bylo to takové pěkné, ale zároveň to bylo v těch letech takové i neklidné ovzduší. Já jsem bohužel tehdy ještě před maturitou se dozvěděla, že škola mi nesmí dát doporučení na vysokou školu, tak asi pochopíte, že to člověku na takovém nějakém přemýšlení a veselosti nepřidalo. A protože jsem ale tehdy už měla podanou přihlášku taky i na vysokou školu do Olomouce na lékařskou fakultu, tak bylo zásadní pro mě učit se, ve svatém týdnu jsem nevytáhla paty z domu a ze zahrady, učit se na maturitu a učit se na ty přijímačky. Ale tak jako tak na to vzpomínám na všechno velice ráda. Scházíme se teďka už několik let, i když až po mnoha letech jsme se sešli, dokonce přijel tehdy i náš pan třídní profesor, byl už Kopečný z Brna. To jsem byla moc ráda, když jsem ho uviděla. Bohužel za covidu taky asi před 4 roky zemřel. No a z našich spolužáků jsem to spočítala, už asi zemřelo taky 11, Bohužel, škoda, že jsme se s nimi ani nemohli takhle rozloučit. Tak aspoň my zbylí, co se sejdeme, tak vždycky na to všechno vzpomínáme. Takže to se mi tak vybavuje při pohledu na fotografii našeho tabla.
1: Já jsem si vás velice rád poslechl, paní Noro, a vy jste mi vlastně připomněla i to naše oblečení, ten náš outfit na fotografiích. Já dokonce podezřívám jednoho svého spolužáka, Robina, že to tablo ještě pořád má schované ve sklepě, takže si to potom půjdu ověřit. My jsme měli vlastně dvě verze. Už jsem říkal, že tam byla i ta karikatura od Renčína, Jdi synu a Šiř slávu České elektřiny po světě. Nad tím byly všechny ty naše oficiální fotografie. My chlapci jsme měli bílé košile a černé vázanky. Děvčata vlastně, těch jsme tolik neměli, tak ty tam byly v podobném gardu, bílá, černá. No ale potom jsme měli ještě skupinovou fotku, kterou jsme pořídili na tehdejším dvoře střední průmyslové školy elektrotechnické a tam už jsme byli různě pověšení, zavěšení na zábradlích a podobně a v civilu. To už bylo takové trošku veselejší. A my jsme při našem srazu po 40 letech udělali takový, jak bych to řekl, takovou novou verzi téže fotografie hromadné. Opět jsme si, ale to už bylo v hospodě, polehali různě po přilehlých lavičkách a tak. Taky už bylo v každém z nás asi tak 5 piv, takže to bylo velice lehké. A ještě to mám někde schované. Děkuji moc krát za vaše vzpomínání i za to, co jste mi připomněla. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
2: Vám také a všem dobrou noc.
1: Jirka píše, já tablo vyfocené nemám, ale před 4 lety jsem se svými dvěma dcerami a vnučkou navštívil Kutnou horu, kde jsem studoval střední průmyslovou školu před 40 lety. Shodou okolností jsme se dostali do budovy školy, byť byly prázdniny. Měli jsme prohlídku od sklepa po střechu. A mimo jiné, náš třídní ze čtvrťáku stále učí a v jeho kabinetu viselo naše maturitní tablo. Já jsem to věděl, že ho tam má, ale děti, ty z toho byli paf.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jak dávno to je, co jste na svém maturitním tablu dali všem vědět, že končí vaše studium na střední škole? Ať už to byla třeba ta 11letka, o které před mnou chvilkou mluvila paní Nora, nebo jakákoliv jiná střední škola, tak většinou to tak bývalo, že jste na závěr, těsně před maturitou, po domluvě s některým, dejme tomu z obchodu, anebo jiných, na jiných veřejných místech vašeho města, městečka, zveřejnili právě ono tablo, tedy jeho podobu, aby se všichni ostatní mohli podívat, kdo právě vstupuje do praktického života, kterým nám tak vyhrožovali. Že, paní Jano?
1: Ano, dobrý večer.
0: Já vás zdravím.
1: Všechny posluchače. No a já se musím docela smát, protože byť jsem maturovala teprve v roce 2010, tak si představte, že až v průběhu první hodiny noční linky jsem si vlastně vzpomněla, jak vypadala naše maturitní fotografie na tablu, a naštěstí jsem se teda vzpomněla. No a musím říct, že teda neměli jsme přímo takové klasické tablo, ale tenkrát nás napadlo jako třídu, aby jsme se vyobrazili na té fotce, by nás charakterizovalo, nebo to, co máme rádi, si vzpomínám. No, protože já už tenkrát jsem byla taková milovnice sladkého, tak mě napadlo, že se vyfotím s čokoládou. No a tak to taky proběhlo.
0: Počkejte, to mě zajímá. S čokoládou? Jako s tabulkou čokolády, anebo jste se koupala v nějaké čokoládové lázni?
1: Ne. To ne, to určitě ne.
0: Fontánka normálně čokoládová nebyla tam?
1: Bohužel ne. Byla by to hezká fotka, asi určitě pěkný nápad, ale...
0: A se ptám to, že mám rád čokoládu, no tak se ptám.
1: Normálně v sedě jsem se fotografovala, jak chci uhryzovat čokoládu, no, s tabulkou čokolády.
0: Jo. A co tam měli ostatní? Já vím, že trošku odvádím pozornost, ale když tedy tam na fotografii mělo být něco, co vás charakterizovalo, nebo něco, co máte rádi, tak co měli ostatní? Měli tam třeba hračky, nebo měli tam chlapci na kolenou nějaká děvčata třeba?
1: No, tak spolužáky moc nevím, těch jsme tam moc neměli.
0: Vy si tam moc nepamatujete teda.
1: Jsme byli zdrávka, takže nás bylo víc holek, ale pár teda fotek si pamatuju, spolužaček, že některé, co byly třeba milovnice módy, tak si pamatuju, že tam měli normálně ramínko a na tom měli nějaké šaty vyfocené. Pak moje nejlepší kamarádka, ta ráda malovala, tak to si pamatuju, že si tam vzala štětce, nějaké čtvrtky a nechala se vyfotit tak, no. Bylo hodně takhle, každý, kdo měl nějaké koníčky, tak se fotil se svými koníčky prostě, no.
0: Yeah.
1: A ještě bych asi měla zmínit, že jako klasické sestřičky, co by možná takhle lidé očekávali, tak nefotili jsme se v uniformách, ale normálně v civilu, no, jsme se takhle fotili s našimi...
0: No tak dneska už, nebo dneska vy jste maturovala v roce 2010, jak jste říkala, ale dneska už to není tak, že vlastně sestry nosí ten naškrobený čepec, že jo?
1: No, to už bohužel ne.
0: No, správně jste řekla bohužel, správně. Mně se to moc líbilo.
1: No, mně taky, ano.
0: No. Taky proto jsem s jednou dětskou sestřičkou chodil. No ale tak to jen tak mimochodem. Takže Jano, rok 2010 a přesto jste musela lovit v paměti, jo?
1: No, ano. Tak. A já teda, jestli mi ještě dovolíte, tak abych využila tady ty příležitosti, že bych zmínila moji mamku, která se vyučila keramičku porcelánu v Klášterci nad Ohří a vyučila se, tuším, že to byl rok 78 a měli moc pěkné tablo, že měla každá dívka, talíř a tam byla vlastně podobenka její fotografie hlavy a bylo to moc pěkný. Mamka má tu fotku schovanou do dneška, je to opravdu moc pěkný, líbilo se mě to, no.
0: Takže zdraví maminku a poslouchá taky dnešní noční linku na téma maturitní tablo?
1: No, poslouchala, ona vydrží vždycky tu první hodinku, tu druhou už ne, takže teď spí a já jí to budu muset přehrát, no, zítra.
0: No tak konec konců nabízí se ta možnost v aplikaci Můj rozhlas anebo v audioarchivu na stránkách rozhlasu.
1: Ještě na závěr bych zmínila, posluchači určitě budou vědět film Vyšší princip, protože tam vlastně začínal taky takovým jedním krásným tablem a to všechno odstartovalo, no, takováhle vlastně nevinná záležitost.
0: Ano, ale ten smutný konec si taky každý z nás vybaví.
1: No, přesně tak.
0: Jano, děkuji vám za váš telefonát, děkuji za vzpomínku na vaše maturitní tablo a přeju vám krásný květen. Naslyšenou.
1: Vám taky, pane Borku, naslyšenou zase někdy.
0: Posloucháte Noční linku a to, že si povídáme o maturitním tablu, o tom vašem maturitním tablu, není náhodou. Vždycky je to téma, které spojuje vaše příběhy, téma, které dávají dohromady naše kolegyně, naši kolegové. Já jsem si taky dovolil. No a pro tentokrát myslím, že jsem se docela trefil tím, že máme polovinu května a na mnoha místech už v úvozovkách běží svatý týden. Já když na to tak vzpomínám, tak vlastně za raz, dva, tři, za 14 dnů budu mít výročí. To byl 24. květen, tak to ne, to je 11 dnů. No ale to už není tak podstatné jako to, co třeba teď píše Dana. My jsme měli úžasné tablo. Byla to tak 2x2 metry tabule, nakreslená budova školy, po otevřené dveře a z nich velká chlupatá noha s botou, která vykopává z budovy velký pytel a na tom pytli byly naše fotky. Bylo to fakt moc pěkné. Je to už 54 let. A zrovna včera jsem si prohlížela fotku našeho druhého tabla, karikaturního. A vzpomínala jsem, protože 6. června budeme mít sraz.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Kup mi den.

0: tuhle chvíli je pár minut před půl jednou, se dá říct, že 3/4 noční linky jsou za námi. A s vašimi příběhy je to vlastně podobné, ale pár příběhů snad ještě čeká. Třeba ten od Zdeňka na téma maturitní tablo. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Zdeněk, Mladá Boleslav.
0: Zdravím
1: já
0: vás.
1: Já ani nevím, jestli vám můžu volat, protože my jsme maturitní tablo neměli. Proto mě to teď docela mrzí, protože my jsme dělali večerní školu pro pracující, něco jako pan Sovák v tom filmu Marešku, podejte mi pero.
0: Jo.
1: A kdo by byl zvědavý na starý dětky. Takže jsme maturitní tablo neměli, nicméně jako proč taky volám, protože nějaká paní tam volala, že se fotili v labutěnkách, nebo měli nějaký labutěnky,
0: ačkoliv
1: člověk s maturikou, tak nevím, co to je, proto taky volám.
0: Labutěnka, no tak to je takovej ten puclík, kterým se buď to nanáší pudr, anebo se z toho dělají třeba takové ty ozdobné límce, řekněme. A nebo to může být i broš ve tvaru labutěnky, takové chmíří, řekněme. No, proto říkám puclík.
1: Jo, takhle.
0: No. Takže vy voláte kvůli tomu, abych vám vysvětlil labutěnky. To mě teda, pane Zdenku, trošku mrzí, ale je pravda, že večerní škola nemá příliš ve zvyku zveřejňovat tabla se svými absolventy, že? Třeba
1: jo,
0: takový
1: ale
0: hujer, no, ten by si možná užil.
1: Něco podobného jsem byl já.
0: Jo, takhle. Chodili taky všichni vaši příbuzní na schůzky rodičů a přátel školy?
1: Ne, nechodili. Za mě by tam museli chodit právě děti.
0: Tak Zdeňku, děkuju a byť jste neměl tak úplně příspěvek na téma maturitní tablo, aspoň jste byl hezky slyšet. Mějte se pěkně.
1: Ale můžu ještě jednu věc.
0: Samozřejmě.
1: K té maturitě. Dělal jsem maturitu samozřejmě, ale pak jsem se dal na prostě učitelství a můžu vám říct, nějaká maturita, tam jde člověk za sebe a daleko horší je, když tam pak stojíte vy a ty děti před váma a co tam řeknou, jestli já nebudu zablbce, jestli se mi něco naučila tak tohle to si mi chtěl
0: říct.
1: Je to hrozný.
0: Na to já jsem tak trošku vsadil. Na to já jsem tak trošku vsadil a ta paleta známek tomu taky odpovídala. 1, 2, 3, 4, dohromady za 10, no.
1: Dobrý, no. A jak paní říkala, to já jsem taky šel o maturitě později jako na ústní, protože jako my jsme měli, se domluvili, jak půjdeme. No, odešel jsem a oni to změnili a já přišel a teď už jsem měl být u maturitě, že jsem moc na počítku nebyl a šel jsem z voleje.
0: No tak zvládl jste to.
1: Jo, zvládnu. Proč ne?
0: Konec dobrý, všechno dobré. Zdeňku, děkuju. Mějte se hezky. Naslyšenou. Napsala Daniela z Prahy, takže přece jenom jeden příběh mezi písničkami na téma maturitní tablo zazní. Všechny posluchače zdravím se vzpomínkou na naše tablo z roku 1960. Na naší 11letce jsme byli jediná dívčí třída. Naproti tomu Ačko bylo jen z kluků. Ostatní třídy, včetně té, do níž chodil Jaroušek Duka, byly smíšené. Už si nepamatuji, kdo přišel s nápadem, že se místo civilního oděvu necháme vyfotit jen se sametovou šálou, přehozenou ležérně přes ramena. 17-leté holky vypadaly na fotkách prý příliš svůdně nebo nemravně. Ředitelství rozhodlo, že do žádné výlohy nesmí. Vypadalo to, že se budeme muset nechat přefotit. Nebyli jsme z toho nadšené. Nakonec to vyřešil lišácky pan fotograf. Fikaně kraje rozmazal a my tam vypadáme jako obrázek na náhrobní kámen. Ale když se díváte na 40 17-letých děvčátek, tak se u výlohy dost lidí zastavilo. Fotka našeho tabla se pokaždé objeví na srazu abiturientek. Letos už po 65 letech. A pokaždé je to velmi příjemné. Díky Markétě a Věrce, které to celá léta dávají dohromady, věřím, že se zase v hojném počtu v Salonu republiky sejdeme. Napsala Daniela z Prahy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: tomu dalšímu telefonátu noční linky dnes na téma maturitní tablo se vlastně odrazím od toho, co už před chvílí zaznělo, tedy od Danielina vzkazu, který před malou chvilkou jsem zkoušel aspoň mírně ocitovat. Tam bylo řečeno jednak, že 17-leté holky vypadaly na fotkách prý příliš svůdně nebo nemravně, takže se zeptám paní Jany, která teď čeká na telefonu, jestli třeba s umístěním nebo při vytváření tabla samotného neměla podobný problém. Třeba. Dobrý večer na telefonu, paní Jano.
1: Dobrý večer a ještě jednou vám moc děkuji, že se mohu přidat se svými vzpomínkami.
0: Velmi rádo se stalo.
1: Na maturitní tablo. Ale
0: měla jste podobné problémy s tablem třeba?
1: Byl by to zázrak, kdyby jsem mohla mít aspoň fotografii tohoto tabla. Maturovala jsem na 12letce na Kavalírce v Praze v Košířích v roce 1962. Mm-hmm. A měli jsme černobílé fotografie, ke kterým jsem já přimalovala každému barevnou karikaturu, co by si přál nebo čím se chce stát v životě. Mm-hmm. A měli jsme vystavené toto tablo ve Vodičkově nebo Spálené ulici v Praze, to si přesně nepamatuju. Ale bohužel, než jsme si mohli tablo vyfotografovat, ofotografovat, tak zmizelo. A tak do dneška hledám někoho, kdyby náhodou měl aspoň fotografii našeho tabla.
0: Aha. No tak a bylo to vystaveno v nějakém obchodě, v nějaké výloze, nějaké vitríně?
1: Ano. Bylo to právě ve výloze, nepamatuju si už, v kterém obchodě. Hmm. Ale když se setkám se svým bývalými spolužáky, už nás moc nezbylo. Naposledy, když jsme měli sraz, tak nás přišlo už jenom 11 z 32 žáků.
0: No tak problém podobného rázu, jako paní Daniela jste neměla, ale vám rovnou to tablo někdo ukradl.
1: To jsme si mysleli taky. Tak jsme potom vystavili normální tablo znova, ale bez karikatur.
0: Myslíte, že v tom hrály roli právě ony karikatury, že to třeba někomu ze školy vadilo a že to nechal odstranit?
1: No myslím, že ne, protože s každým jsem hovořila a každý vypodobnil, jak by chtěl být namalovan.
0: Já myslel spíš učitelský sbor, pedagogy.
1: Pedagogy jsme nekarikatovali, jenom sami sebe.
0: Jo. No tak lidé
1: všechno
0: jsou
1: je možné.
0: Všechno je možné, no, všechno je možné. Paní Jano, já vám děkuju za váš telefonát, za tu vzpomínku. A vy sama jste měla karikaturu jakou? Tedy k čemu jste chtěla směřovat po maturitě?
1: Já se stala lékařkou.
0: Takže už na tablo? Na
1: měla
0: tablo?
1: Jsem bílý plášť a injekční stříkačku.
0: Naplnil se váš osud, paní Jano. Děkuju.
1: Ano.
0: Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou. Děkuji.
0: No a odrazím se vlastně ještě jedenkrát od Danielina příběhu, vzkazu, od její glosy, protože tady znovu cituju, když se díváte na 17-letých děvčátek, tak se u výlohy dost lidí zastavilo. To je vlastně něco, co zmiňuje i František, který tradičně píše, ačkoliv se ho tablo tak úplně netýkalo, ale poslechněme si to celé. Já jsem se učil jenom zedníkem, tam se žádná tábla nedělali. Když jsem však chodil v učení po Brně, tak to byla 50. až 60. léta, po výlohách byla vystavena tabla různých škol, to jsem se vždycky zastavil u těch výloh a prohlížel jsem si je.

0: Někdy jsem tam objevil nějakou známou tvář. Dneska už po Brně nechodím, tak nevím, zda ještě tato tabla jsou po výlohách. Jedno takové tablo dostal náš taťka od svého kamaráda z vojny. To byl rok 1950. Ano, na vojně taky se občas dělávala tabla. No, ten kamarád nám potom byl za svědka, když jsem měl svatbu, jmenoval se Jan Sobotka z Kupšic. Františku, děkuju za krásně rozvětvený vzkaz a vracíme se k tématu. Tím je maturitní tablo a ještě určitě aspoň jeden příběh uslyšíme po písničce Karla Gotta.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Božský Karel sice chválil čas, ale já musím říct, že někdy má i svá negativa, ten hodně rychle plynující čas, plynoucí čas, samozřejmě. Já si například nedokážu vybavit, jestli to byl obchod s hračkami anebo drogerie na dnes Koblížné ulici v Brně, kde bylo vystaveno to naše maturitní tablo. Takže paní Marto, vy jste na tom lépe, pamatujete si vy doslova přesně, kde bylo vaše tablo umístěno? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, přesně ne. Vím, že to bylo ve výloze v obchodě na Příkopě na Praze 1.
0: No, aspoň že tak.
1: Já jsem maturovala v roce 66, tenkrát se místo gymnázium říkala střední všeobecně vzdělávací škola nebo 12letka. A my jsme měli udělaný hezký tablo, myslím, že se tam hodně lidí zastavilo. My byli jsme zámořský parník, a u kormidla stál zástupce ředitele, vedle stál zasněný náš pan ředitel milovaný a já různě poházení jsme tam byli jako buď po parníku nebo u parníku a já jsem tam byla ještě s dalšíma třema dívenkama vypodobněná co by na Jáda.
0: Takže já jsem si říkal, jestli dojde na mořskou panu nebo něco takového. Přece jenom. No. Ale nabízí se třeba i plavčík nebo plavčice. Byly tam i tyhle pozice obsazeny?
1: Taky, samozřejmě.
0: Jo. A co kuchař? Taky.
1: Kuchař, to si myslím, že ne.
0: Dobře, takže víme, kdo byl u kormidla, víme, kdo to všechno řídil, zpovzdálý pan ředitel a víme, kde bylo umístěno. Problémy s tím nějaké byly, nebyly s umístěním?
1: Ne, myslím si, že nebyly, ale bohužel ho teda nemám vyfocený. Ráda bych ho měla, bylo.
0: Škoda, paní Marto. Ale já si myslím, že i za tuhle vzpomínku vám můžu poděkovat. Je to 60 let a vy si všechno pamatujete, to jste na tom líp než já.
1: No tak všecko si nepamatuju, ale tak ty věci, které stály za to, si pamatuju.
0: Mimochodem, za kolik jste maturovala? To mě zajímá.
1: Maturovala jsem velmi dobře a šla jsem na medicínu a vzali mě.
0: No tak to jsem proti vám úplný břídil. Tak těch mých 10 prostě už jsem stejně propálil. Vy jste byla určitě se samými jedničkami, že?
1: No, možná tam byla jedna dvojka, to se vám přiznám, že už nevím, ale s vyznamenáním to bylo.
0: No tak, gratuluju dodatečně po 60 letech. Děkuju, mějte se hezky, dobrou noc.
1: Také dobrou noc.
0: O maturitním table, o tom, kterým jste dali najevo, že už končí vaše středoškolská studia a vy vstupujete do praktického života, tak o tom si můžeme povídat ještě po písničce Petra Jandy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: z noční linky Českého rozhlasu, z té aktuální, ve které si povídáme o maturitním table. O tom, které jste kdysi dávno, anebo možná i nedávno, dejme tomu, umístili do výlohy některého z obchodů v centru vašeho města či městečka, tak z téhle noční linky už zbývá jen 9 minut. A tím pádem vítám zřejmě poslední telefonující paní Naďu, která na čísle 731 800 900 vlastně ani nechce mluvit o svém maturitním table, ale o table svého manžela, jestli jsem tomu správně pochopil.
1: Já vás všechny moc zdravím. Dobrý večer. Krásnou dobrou noc, teda ještě ne, ale tak jako ten
0: no, skoro. Tak dobré ráno, jako pro jistotu, jo? Dobré ráno taky.
1: Ano, to bude potom. No, já jsem tady objevila manželovo tablo.
0: Doma?
1: Je to fotografie. Aha. A je to z vojny.
0: A tak.
1: On sloužil na hlavní politické správě v Praze. Mhm. Vozil papaláše. Mhm. No a udělali jako si tablo. No a můj manžel byl pověstný tím, že stále jenom kontroloval brzdy. A měli to všecko jako karikatury. No a mě se na tom teda, vždycky jsem se tomu musela smát, protože na tým jeho autě měl napsaný jako značka auta pose pomlčka rese.
0: Tak, jo, chápu.
1: To byl takový jako, no ale že tím, že on pořád jenom kontroloval brzdy, tak si z něho ti jako kolegové tam na vojně dělali jako legraci, že jako jenom kontroluje brzy. A on vždycky říkal, když budu mít brzy v pořádku, bude v pořádku všecko. No a bylo to v roce 52 a 53.
0: Paní Nadě, děkuju za tuhle vaši vzpomínku. To je, ano, teď jsem to chtěl říct, to je, řekl bych, to už je vlastně, ano, polovina minulého století.
1: Manžel už tady není 27 let, jako.
0: To je samozřejmě smutné, ale máte po něm aspoň tuhle a určitě to není jediná památka.
1: Vždycky, když se na to podívám, no tak a i ty obličeje, je to jako karikatura, ale vždycky se tomu, když mám smutnou náladu, tak se na to podívám a vždycky mě to rozesměje. Protože u každého toho vojáka je tam jako ta bublinka, vždycky něco napsané, ale to už si nepamatuju. To si pamatuju jako to, co tam má manžel.
0: Tu fotku uchovávejte jako oko v hlavě a přeju vám krásný
1: květ. No, už si zamluvil můj pravnuk, jako... Ten už povídá, babičko, to si vezmu, takže jako...
0: Vydá se znovu na cestu vaší rodinou. Děkuju, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Já vás moc a moc zdravím a hrozně ráda vás poslouchám. Vy máte nádherný takový uklidňující tón hlasu, že mě to vždycky potěší.
0: A víte, že já to mám jenom...
1: 92 let, takže už člověk jako starý.
0: A víte, že já to mám jenom večer, když jsem hodně unavený. Ale i tak za to děkuju. Mějte se hezky.
1: Přeju vám hodně, hodně zdravíčka a krásnou dobrou noc a všem posluchačům taky nashledanou.
0: Děkuju, naslyšenou. Takže to vypadá na ještě jeden telefonát a to hned v zápětí, tedy v tuhle chvíli volejte 731 800 900 a uzavřete noční linku na téma maturitní tablo. Dobrý večer, kdo je prosím teď na telefonu a s kým můžu maximálně 2 minuty hovořit?
2: Dobrý večer z Baťova,
0: Staňka.
2: Je to jedinství moja škola dla vaspitanie srednie technických kádrov dla Kaževinoj pramyšlovosti. Koželužská průmyslovská od Trokovicí monotypní škola jediná v republice.
0: Teď jsem chvilku byl na pochybách, kdo vlastně volá, ale teď už vím, Staňko, proč jste to řekla. Jaké bylo vaše maturitní tablo?
2: Já jsem hodinu přemýšlela taky, jaké bylo naše maturitní tablo. Vzpomněla jsem si. Byl to tvar, jelikož koželužská, tak vyčiněná kůže. No, nějaké podložce, na tom jsme měli přilepené fotky, že byli tam umístění kantoři. No a měli jsme ještě společnou fotku u původní kašny, kousek od školy v parku před Spolákem. No a já jsem maturovala 14. června 77. Příštím rokem budeme mít po 50 letech sraz, už se na tom pracuje, celých 50 let podávám dohromady já. Zatím jsme přišli, už se na nás dívají z vrchu dva spolužáci ze stejné lavice a já bych chtěla poprosit. Chodil s náma do třídy ze Svítavy Lány, měl adresu Augustín Veneš. pokud nás Gusta slyší, ať se ozve, protože na něho nemám kontakt, jinak vlastně o všech o sobě víme a Pavel Mikulka nejspíš poslouchá i tuto noční linku. Takže,
0: no vy jste to spláchla všechno v jednom, dokonce i no, ten připravovaný sraz, to je v pořádku, to je v pořádku.
2: Vy jste řekl 2 minuty.
0: Ano, to je, jste přesná, děkuji Staňko, přeji vám krásnou dobrou noc a hezký květen.
2: A vám taky, a kdyby ten Gustave, než se ozval, klidně, myslím si, že přes vás, že byste na mě maila našel. Pokud bych mohla požádat.
0: No, nenašel a opravdu nebudu moci zprostředkovat. Není na to, bohužel, moje kapacita stavěna. Ale on, řekněte Staňka, Baťov a je to.
2: Ano, tak jo.
0: Mějte se
2: hezky. Všem pěknou noc a dobré usínání.
0: Naslyšenou.
2: A děkuju, Borku, vám.
0: Rádo se stalo. Teď už opravdu naslyšenou. S vámi, se všemi, kteří pravidelně i méně pravidelně sledujete noční linku Českého rozhlasu. Ta příští, už za 22 hodin začínající, bude s Jarkou Barboříkovou a jejím tématem bude, jak nenaletět takzvaně výhodným nabídkám a reklamním akcím. No a já se za vámi znovu vrátím v pátek. Je to pátek 15. května, kdy noční linka otevře možná pro někoho trošku nebezpečné téma, ale téma šťastný ten, kdo nepozná svoji drogu. Ale pozor, nemluvím jen o návykových látkách, protože každý z nás má nějakou potenciální slabost nebo vášeň, která by ho mohla zcela ovládnout. No a šťastní jsou ti, kteří tuhle svoji drogu nepoznají. Tak o tom bychom si měli povídat v pátek 15. května. Budu se na vás těšit. Budu se na vás těšit u mikrofonu a teď vám už ale přeju dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

ženy jako já, jo jako já. Kde hocanský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocanský šípy najmout dá. Jo ho ho, ten kdo nepřekládá.

0: Budu se opakovat, možná, že jsou známější Twainovy knížky, ale já jsem si už dávno zamiloval Život na Mississippi, literární vzpomínky Mark Twaina na dětství, kdy chtěl být členem posádky na parníku, jak vzpomínal po letech. Mimochodem, jen tak na okraji, ten jeho literární pseudonym Mark Twain vznikl prý následovně. Podle jedné verze pochází z označení bezpečné hloubky vody právě pro říční parník. Byly to dva sáhy, což se hlásilo slovy Mark Twain. Podle druhé historky žádal během svých cest po divokém západě od barmana těmito slovy dvě čárky při objednávce dvou drinků. Kdo ví, vyberte si. A k tomu si poslechněte, jak v rozhlase z Twainových pamětí četl Martin Růžek.
1: Narodil jsem se 30. listopadu roku 1835 v téměř neviditelné vesničce, která se jmenovala Florida a ležela ve státě Missouri. Moji rodiče se tam přistěhovali počátkem 30. let, kdy přesně to nevím, protože jsem tehdy nebyl na světě a podobné věci mě nezajímaly. Vesnička měla 100 obyvatel a já jsem zvýšil populaci o 1%. To je víc, než dokázal udělat pro své město mnohý velikán. Možná, že je takové srovnání neskromné, ale je pravdivé. Není dokladu, že by se mi v tomto směru někdo vyrovnal. Ani sám Shakespeare ne. Ale já jsem to udělal pro Floridu. A z toho plyne, že bych to dokázal udělat pro kterékoliv jiné město, třeba i pro Londýn. Nedávno mi kdosi z Missouri poslal obrázek domu, ve kterém jsem se narodil, až dosud jsem vždycky uváděl, že to byl palác, ale teď už budu opatrnější. Má rodná výska měla dvě ulice a každá měřila několik stovek metrů. Ostatní místní třídy to byly pouhé uličky, lemované ploty a kukuřičnými poli. Obě hlavní ulice a všechny uličky byly vydlážděné.

dráždený týmž materiálem, houževnatým černým blátem za mokra a hlubokým prachem za sucha. Většina domů byla sroubena z osekaných kmenů. Prakticky všechny, kromě 3 nebo 4, které měly pod ostěním dřevěnou kostru. Ani jeden nebyl z cihel, ani jeden z kamene. I kostel byl dřevěný se sloupkovou podlahou a prkenými lavicemi. Sloupková podlaha se dělala z polen, která byla na horním okraji zarovnána širočinou. Mezery mezi poleny se ničím nevycpávaly, nebyl tam ani koberec, takže když vám upadlo cokoliv menšího než broskev, skoro vždycky to zmizelo v podlaze. Kostel spočíval na několika krátkých kládových blocích, které jej zvedaly na metr od země. Pod ním spávali vepři a když se do nich při bohoslužbách pustili psi, kněz musel počkat, než se výtržnost přehnala. V zimě proudil sloupkovou podlahou osvěžující vánek, v létě zase blechy. A bylo jich pro všechny dost. Lavice se dělaly z prkna, odřezaného z vnější strany kmenu. Obrátilo se kůrou dolů a podepřelo 4 tyčkami, zaraženými do vyvrtaných otvorů. Lavice neměla ani opěradlo, ani polštáře. Chrámové osvětlení obstarávaly žluté lojové svíce v cínových svícnech rozvěšených po stěnách. Ve všední dny sloužil kostel jako škola. Ve vesnici byly 2 obchody a jeden z nich patřil mému strýci Johnovi. Byla to velice malá živnost, asi 5 políček s několika stůčky kartounu, za pultem pár sudů s nasolenými makrelami, kávou a newyorkským cukrem, kolem hromady košťat, lopat, seker, motyk, hrábí a podobných potřeb. Spousta laciných klobouků, čepic a cínového nádobí, které viselo na provázcích ze stěn. A na druhém konci místnosti další pult, na něm pytle broku, něco síra a soudek střelného prachu. Před ním řada soudků z hřebíky a pár kusů olova, za ním sud newyorkské melasy a domácí kukuřičné whisky. Když si tam nějaký kluk nakoupil něčeho za 5 nebo 10 centů, měl právo dostat hrst cukru ze sudu. Když si žena koupila pár metrů kartounu, měla právo na cívku nití nádavkem, kromě odstřižků, které byly gratis. A když si nějakou drobnost koupil muž, bylo mu dovoleno nasát a polknout tak velký doušek whisky, jaký jeho hrdlo ráčilo. Můj tatínek se jmenoval John Marshall Clements a moje maminka Jane, za svobodná Lemptonová. Vzali se v Lexingtonu roku 1823, když jí bylo 20 a jemu 24. Ani nevěstě, ani ženichovi majetku nepřebývalo. Maminčino věno obnášelo 2 nebo 3 černochy, ale to taky, myslím, bylo všechno. Odstěhovali se do odlehlé a zapadlé vesnice v horských samotách východního Tennessee. Jmenovala se Jamestown a v Jamestownu se naši dočkali první úrody potomků, jenže já byl až z pozdější sklizně a tak si o tom nic nepamatuji. Já jsem byl odložen pro Missouri. Missouri byl tehdy neznámý nový stát a potřeboval nějakou atrakci. Myslím, že v Jamestownu se narodil můj nejstarší bratr Orion, pak sestry Pamela a Margareta a bratr Benjamin. Možná ještě další, ale tím si nejsem jist. Pro tak nepatrnou vesnici byl příchod mých rodičů požehnáním. Doufalo se, že tam zůstanou a udělají z ní velkoměsto. Předpokládalo se, že zůstanou a proto nastala konjunktura. Ale počase naši odjeli a ceny šly dolů. A trvalo řadu let, než se James tam zase zvetil. Tatínek tam koupil za $400 pěknou nemovitost, skoro 200 tisíc hektarů. Neprodali ani, když se odstěhovali a byli jejím majitelem až do své smrti. Vždycky říkával, že za jeho života se ta půda nezhodnotí, ale že to jednou bude výhodné zaopatření pro jeho děti. Bylo v ní uhlí, měď, železo a dřevo a říkával, že časem pronikne do těch odlehlých končin železnice a že jeho majetek pak bude nejen nominální, ale také faktický. Pokud jde o možnosti těch pozemků, měl naprosto pravdu. Jenže nevinní obyvatelé státu Tennessee nebyli zvyklí vyhrabávat si to pivo ze země. A pokud jde o železnici, ještě 10 let po jeho smrti lidé v okolí Jamestownu neměli potuchy, že takový vynález existuje a nikdo je nedokázal přesvědčit, aby uvěřili v parníky.
V té půdě byla taky nafta, ale to tatínek nevěděl. A v těch dobách by ho to ani nezajímalo, ani kdyby to věděl. Naftu tam objevili až na sklonku 19. století. Pár hektarů té půdy bych teď rád vlastnil, protože potom bych si nemusel vydělávat na živobytí psaním paměti. Ostatně strýček Joe, maminčin bratranec, muž s naprosto zázračnou fantazií a vizionář z přesvědčení, o té půdě vždycky říkal s vroucím nadšením: jsou v ní miliony, miliony. Tohle sice strýček Joe říkal o všem možném a vždycky se mýlil, ale tentokrát měl pravdu. Z toho plyne, že toho, kdo obchází s puškou nabitou proroctvími, nemáme nikdy odrazovat. Neklesne-li na mysli a bude-li pálit do všeho, co uvidí, určitě se časem do něčeho strefí. V roce 34. vypukl velký finanční krach a otec zjistil, že hodnota jeho majetku klesla na 1/4. Byl to hrdý muž, tichý a přísný a neměl nejmenší chuť setrvat na místě svého pokoření a stát se terčem veřejného soucitu. Sebral rodinu a vydal se na dlouhou, úmornou cestu divokými pustinami směrem k tomu, čemu se tehdy říkalo Daleký západ. A posléze rozbil svůj stan v malé obci Floridě ve státě Missouri. Tam obchodničil několik let, ale kromě toho, že jsem se mu tam narodil, mu štěstí nepřálo. Potom jsme se odstěhovali na břeh Mississippi do obce zvané Hannibal a tam se tatínkovi dařilo trošku víc. Dotáhl to až na funkci smírčího soudce, ale pak ho znova složila smůla. Půjčil velkou částku jistému dobrákovi, který počase udělal bankrot a dal se úředně prohlásit za nesolventního, což mu umožnilo žít v klidu a pohodlí až do smrti, zatímco mého otce to zruinovalo a nás jeho dědice odsoudilo k vleklému a deprimujícímu nuzování. Tatínek se ještě jednou rozveselil a schopil, když si na smrtelné posteli vzpomněl na své pozemky v Tennessee. Z posledních sil nám přikázal: držte se té půdy a čekejte, ničím se od ní nedejte svést. Jednou se obrátí v zlato a stříbro a budete bohatí jako v pohádce. A tak nám s těmi nejlepšími úmysly naložil na bedra břímě perspektivního bohatství. Odešel na onen svět v pevné víře, že nám prokázal laskavost. Žalostně se mýlil, ale naštěstí o tom nevěděl. Po jeho smrti jsme se živili jen provizorně, bratr a já například jako novináři, a slibovali jsme si, že do nějaké rozumné práce se pustíme teprve tehdy, až zděděnou a nikdy nedotčenou půdu prodáme. Podařilo se nám ji prodat až za 40 let a čistý zisk nestál za řeč. Že by nám tatínkova moudrá investice někdy vynesla nějakou sebemenší hotovost, na to si opravdu nespomínám. Ale ne, jednu drobnost jsem přece jen přehlédl. Strýček Joe, ten nevyléčitelný optimista a vizionář, mi posloužil jako jedna z hlavních postav v knize, kterou jsem nazval Pozlacený věk. Vystupuje v ní jako nevyléčitelný optimista a vizionář a překřtil jsem ho na plukovníka Sellerse. Kniha mě vynesla $20,000 a její dramatizace $80,000, tedy přesně $2 za hektar. To je zvláštní. Když otec do té půdy investoval, nebyl jsem ještě na světě, takže jakákoliv zaujatost pro mou osobu byla vyloučena a přece jsem na tom jediný z celé rodiny vydělal. Ta nešťastná půda ovlivňovala náš život tak či onak déle než po jednu generaci. Kdykoliv to s námi bylo bledé, přihlásila se, vztáhla k nám ruku věčně doufajícího strýčka Joa a povzbuzovala nás slovy: nebojte se, důvěřujte ve mně, čekejte. Dodávala nám naději a novou naději a zase naději. A to celých 40 let, než nás na dobro opustila. Uspávala naši energii a udělala z nás všech vizionáře, snílky a lenochy. Vždycky jsme věděli, že příští rok už určitě zbohatneme a že tedy nemáme proč pracovat. Je dobré vstoupit do života jako nuzák. Je dobré vstoupit do života jako boháč. Oboje je užitečné. Ale začít jako nuzák a být perspektivním boháčem, kdo to nezažil, nedovede si představit, jaké je to prokletí. A tak píšu svoje paměti.
Mnoho let jsem věřil, že si pamatuji, jak jsem pomáhal dědečkovi pít horkou whisky, když mi bylo 6 týdnů, ale teď už o tom nikomu nevyprávím. Zestárl jsem a moje paměť už není tak čilá, jak bývala. Když jsem byl mladší, pamatoval jsem si všechno, co se stalo i co se nestalo, ale mé schopnosti upadají a brzy na tom budu tak, že si vzpomenu jen na to, co se nikdy nestalo. Onehdy jsem vysvětloval jednomu příteli, že systém mých pamětí je sice nesystematický, ale jen zdánlivě. Je to velice promyšlený systém a jeho systematičnost je v tom, že vzpomínám na to, co mě v dané chvíli zajímá a že toho nechám a začnu mluvit o něčem jiném, když mě to zajímat přestane. Je to systém dokonale a záměrně zmatený a s jeho použitím své memoáry nikdy nedokončím, protože kdybych diktoval denně 2 hodiny za 100 let, bych se dostal sotva k desetině toho, co mě v životě zajímalo. Řekl jsem svému příteli, že takové paměti bych mohl tvořit bez námahy několik 1000 let a potom si odpočinout a začít znova. Říkal, že mi to věří a ptal se, zda jimi hodlám zaplnit celou veřejnou knihovnu. Řekl jsem, že právě to mám v plánu, ale kdybych žil dost dlouho, nevešly by se svazky mých pamětí ani do celého města a bylo by na ně zapotřebí celého státu a že by pak asi nebylo na světě jediného multimiliardáře, který by si mohl koupit jejich kompletní vydání a když tak jenom na splátky. Přítel mi tleskal a nešetřil chválou a souhlasem, což od něho bylo moudré a bystré. Kdyby se projevil v jiném duchu, vyhodil bych ho z okna. Mám rád kritiku, ale musí mi kápnout do noty.

Simeon is the

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jednou k stáru se Mark Twain prý dostal k lékaři, který jaksi z pilnosti začal studovat i spisovatelů v duševní stav. Neslyšíte někdy hlasy, o nichž přesně nevíte, odkud přicházejí a kdo to mluví? Ano, pane doktore, přiznal Mark Twain. Slyším takové hlasy. A často? Dost často. A kdy se vám to stává? Všecek ožil lékař. No, vždycky, když zazvoní telefon a zvednu sluchátko. Podle některých historek to vypadá, jako by Twainův život sám byl námětem pro humoristický román. Ale Mark Twain, jak víme, se proslavil především jako mistr povídkové prózy.

0: Historie se opakuje. Časopis zábavného čtení The Galaxy 1870.
1: Dovolte mi citovat z novin, které mi z dalekého a poklidného Sandwich Islandu poslal jeden můj přítel. Podobnost mezi tím, co jsem zažil sám, a tím, co zde popisuje zesnulý pan Benton, je tak pozoruhodná, že neodolám pokušení jeho text zveřejnit a okomentovat. V oněch novinách stojí: jak dojemné je vyznání, kterým neboštík, ctihodný pan T.H. Benton, opěvuje vliv své matky. Má matka mě požádala, abych neužíval tabáku, a od toho dne jsem se jej nikdy nedotkl. Chtěla po mně, abych se vystříhal hazardu, a já se vystříhal. Když vidím někoho hrát, nepoznám ani, jestli vyhrává nebo prohrává. Varovala mě také před pitím alkoholu. Za svou vytrvalost i za všechno užitečné, čeho jsem snad v životě dosáhl, vděčím tomu, že jsem plnil její zbožná a rozumná přání. Když mi bylo 7 let, nabádala mne, abych nepil. Rozhodl jsem se tedy pro úplnou abstinenci, a to, že jsem ji nikdy neporušil, je zásluhou mé matky. Je to skutečně podivuhodné. Můj vlastní morální vývoj probíhal v podstatě stejně. Stačí jen nahradit matku babičkou. Dobře si pamatuji, jak mě má babička žádala, abych nepoužíval tabáku. Ta dobrá duše řekla:
2: to už zase žvejkáš, ty pacholku. Jestli tě ještě jednou nachytám, jak žužláš tabák před snídaní, seřežu tě, že si týden nesedneš.
1: A od té doby jsem se tabáku v tak časné hodině nikdy nedotkl. Chtěla po mně, abych se vystřídal hazardu. Pošeptala mi:
2: okamžitě ty karty polož, bezbožníku. 2 dvojice a spodek, troubu jeden, když ten naproti má postupku.
1: Od té doby jsem hazardní hry nehrál ani jednou, prosím, bez balíčku falešných karet v kapse. Když vidím někoho hrát, nepoznám ani, jestli vyhrává nebo prohrává, pokud jsem ovšem nerozdával já. Když mi byly 2 roky, nabádala mne, abych nepil. A já jsem se rozhodl pro úplnou abstinenci. To, že jsem ji nikdy neporušil a mohl se tak těšit z jejich blahodárných účinků, je zásluhou mé babičky. Od toho dne jsem nepožil jediné kapky vody.
0: Mravenec z knihy A Tramp Abroad 1880.
1: Zatímco jsme odpočívali, sledovali jsme chvílemi pilného mravenečka při práci. Ničím mě nepřekvapoval. Rozhodně jsem na něm neshledal nic, co by změnilo můj názor. Dle mého soudu je mravenec neprávem řazen k intelektuální elitě. Už nějaký čas ho v létě pozoruji, ačkoliv bych se měl věnovat užitečnějším věcem, a ještě jsem nenarazil na živého mravence, který by měl víc rozumu než mrtvý. Mám pochopitelně na mysli obyčejného mravence s těmi úžasnými švýcarskými a africkými, kteří volí, vydržují si cvičené armády vlastní otroky a diskutují o náboženství, jsem zatím neměl tu čest. Tito specifičtí mravenci jsou možná právě takoví, jak je popisují přírodospitci, jenže já jsem přesvědčen, že průměrný mravenec je pro ostudu. Rozhodně nechci zpochybňovat jeho píly, je to ten nejpracovitější tvor na světě, když se někdo dívá. Nicméně se domnívám, že má dutou hlavu. Vydá se na průzkum okolí, něco ukořistí a co udělá? Zamíří domů? Ne, půjde kamkoliv jinam, jen ne domů. Neví, kde doma je. Jeho příbytek může být pouhých 90 cm od něj, na tom nesejde. Nenajde ho. Něco ukořistí, jak už jsem řekl, obvykle to bývá něco, co je jemu i komukoliv jinému naprosto k ničemu, a je to obvykle 7x větší, než je zdrávo. vypátrá ten nejpodivnější konec, za který by to chytil, celou svou silou to vlastnoručně zdvihne do vzduchu a vyrazí. Nikoli domů, ale opačným směrem, nikoli klidně a rozvážně, ale s běsilým tempem, které ho ničí. Zarazil se před kamínkem a místo, aby ho obešel, přeleze přes něj pozadu, vláče je za sebou svou kořist, na druhé straně spadne, vesele si poskočí, opráší ze sebe prach, plivne si do dlaní, škodolibě popadne svůj majetek a cloumá s ním sem a tam. Chvíli ho tlačí před sebou, pak blesku rychle přehmátne a vleče ho za sebou. Čím dál víc se rozčiluje, až ho v zápětí zvedne a tahá ho úplně jiným směrem než původně. Dorazí ke stvolu, ale nikdy ho nenapadne, aby ho obešel. Ne, musí ho přelézt. A taky, že ho přeleze a vyvleče svoji bezcennou kořist na vrchol, což je asi stejně rozumné, jako kdybych já nesl pytel mouky z Heidelbergu do Paříže přes věž Štrasburské katedrály. Když se dostane nahoru, zjistí, že to není to pravé místo. Pohledem průzkumníka přehlédne krajinu a buď dolů sleze, nebo dolů spadne a znovu se vydá na cestu, jako obvykle, zcela novým směrem. Po půl hodině se zarazí 15 centimetrů od místa, z něhož vyšel, a položí své břímě. Stihl tedy do této chvíle prošmejdit všechno v okolí 180 centimetrů, vyšplhat na všechna stébla a přelézt všechny kamínky, na něž narazil. Teď si stírá z čela pot a protahuje údy a v zápětí nazdař Bůh odcupitá ve stejně zuřivém schonu jako předtím. Prosmejčí křížem krážem úctyhodný kus země a nakonec zase padne na tutéž kořist. Nevzpomíná si, že by ji byl kdy viděl. Rozhlédne se, kudy nevede cesta domů, popadne svůj náklad a hurá na cestu. A tu jde kolem nějaký známý. Ten známý podle všeho poznamená, že rok stará kobylčí noha je kořist nadmíru impozantní a informuje se, kde k ní přišel. Majitel si, zdá se, přesně nevzpomíná, kde ji vzal, ale má za to, že k ní přišel někde tady kolem. Známý s ním podle všeho uzavře dohodu, že mu pomůže odnést náklad domů. Potom se po nezralé úvaze každý chopí opačného konce kobylčí nohy a začnou se vší vervou tahat na opačné strany. Za chvíli si odpočinou a věc spolu prokonzultují. Dojdou k závěru, že něco není v pořádku a nemohou přijít na to, co. Pak se zase pustí do práce, stejně jako předtím a se stejným výsledkem. Následuje vzájemné obviňování. Zaklesnou se do sebe kusadly a chvíli si jdou po krku. Pak se válejí a kutálejí po zemi, dokud jeden z nich nepřijde o tykadlo nebo o nohu a musí vyklidit pole, aby se dal do pořádku. Usmíří se a znovu se vrátí k práci, přičemž postupují stejně pošetile jako předtím. Ale zraněný mravenec je v nevýhodě. Ať tahá, jak tahá, ten druhý vleče kořist i s ním na jejím opačném konci. Ten na ní visí místo, aby se vzdal a přivozuje si pohmožděniny končetin o veškeré překážky, které mu přijdou do cesty. Zanedlouho, poté, co s kobylčí nohou po druhé opět obrazili celý ten kousek země, je noha nakonec pohozena zhruba tam, kde původně ležela. Vědci nedávno vybádali, že mravenec si nedělá zásoby na zimu. Toho do jisté míry znemožňuje jako literární postavu. Pracuje jen, když se někdo dívá, a i to pouze tehdy, když pozorovatel vypadá jako přírodovědec a evidentně si dělá poznámky. To je ovšem podvod a hrozí, že se o mravenci kvůli tomu přestane učit v nedělní škole. Nepozná ani, co je jedlé a co jedlé není. To je známka čirého ignoranství, kvůli němuž ho svět přestane respektovat. Tolik vychvalovaná mravenčí píle je ve skutečnosti nesmyslná práce, která nikam nevede, protože mravenec nikdy nedojde domů s tím, s čím vyrazil. Přichází tak o poslední zbytek své dobré pověsti a tím pádem už není užitečný ani jako morální vzor. I lenoch totiž začne pochybovat, zda si z něj má brát příklad, je s podivem a mimo veškerou logiku, že se tak zjevnému podfukáři podařilo oklamat tolik národů a že trvalo tak dlouho, než ho někdo odhalil.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Každý z příběhů Marka Twaina to je pro herce velká příležitost a vlastně takový malý drahokam u mikrofonu rozehrát si ten příběh, většinou jen několik málo postav, gradovat to celé vyprávění k závěrečné pointě. Rozhlasový archiv je naštěstí plný takových skvostů v podání herců, na které už dnes bohužel na mnoze jen vzpomínáme. A tak na závěr přijměte následující povídku jako důkaz, že pan Lubomír Lipský nebyl v rozhlase jen tím oblíbeným lustvisihákem. Ba ne, taky mistr nad jiné ve svém oboru. A zůstávejte ve zdraví, brzy naslyšenou s dalším výběrem nejen z našeho rozhlasového archivu.
2: Teď už nejsem senátorovým soukromým tajemníkem. Po 2 měsíce jsem se cítil v tom místě docela bezpečně a bylo mi tam velmi veselo. Ale pak se začaly ukazovat plody mé práce. To jest, projevilo se, co jsem napáchal. No, usoudil jsem, že bude nejlépe místa se vzdát. Došlo k tomu takto. Jednoho dost časného jitra poslal pro mě můj zaměstnavatel a já k němu vstoupil, jakmile jen jsem potají vepsal do jeho velké řeči o finančních záležitostech několik slovních hříček. V jeho vzhledu bylo cosi děsivého. Vázanku měl neuvázanou, vlasy měl rozsuchány a na tváři bylo vidět znamení potlačované bouře. Pevně tiskl v ruce balíček dopisů a já věděl, že už je tu poštovní zásilka od Tichého oceánu, které jsem se tak hrozil. Pravil. Domníval jsem se, že jste hoden důvěry, řekl jsem. Ano, pane. Pravil. Dal jsem vám dopis od několika svých voličů ze státu Nevada, kteří žádali o zřízení poštovního úřadu na Baldwinově ranči. A řekl jsem vám, abyste jej zodpověděl, jak nejchytřeji umíte a abyste použil všech argumentů, které by je mohly přesvědčit, že na řečeném místě není poštovního úřadu vůbec třeba. Oh, ulevilo se mi. Jestli tohle je všechno, pane, pak jsem to udělal. Ano, skutečně jste to udělal. K vašemu vlastnímu pokoření vám tedy přečtu vaši odpověď. Washington, 24. listopadu. Pánové Smith, Jones a ostatní. Pánové, jaké zlo to na sebe chcete přivolat, jestliže si přijete mít na Baldwinově ranči poštovní úřad? Vůbec by vám to neprospělo. Kdyby tam k vám přišly nějaké dopisy, neuměli byste si je přečíst. A vedle toho dopisy obsahující peníze, které by měly vaším úřadem projít do jiných míst, pravděpodobně by se dál už nedostali. Což sami jistě i hned pochopíte. A to by nám všem způsobilo jen nesnáze. Ne, ne, nechtějte mít ve svém táboře poštovní úřad. Vaše zájmy mi přirostly k srdci a domnívám se, že tohle by byla nadbytečná pošetilost. Vy potřebujete jen pěkné vězení. Pěkné, pevné vězení a školu v přírodě. To by pro vás bylo trvalé dobrodění. Byli byste pak skutečně spokojeni a šťastní. Okamžitě přednesu tento váš požadavek, upřímně váš Mark Twain za Jamesa W.N., senátora Spojených států. Tak jste ten dopis zodpověděl. Ti lidé říkají, že mě pověsí, jestli kdy ještě vstoupím do jejich okresu. A já dobře vím, že by to skutečně udělali. Nevěděl jsem, pane, že se dopouštím něčeho špatného. Chtěl jsem je jen přesvědčit. Přesvědčit. Skutečně jste je tedy přesvědčil, vůbec o tom nepochybuji. A tady máme další záležitost. Dal jsem vám petici jistých pánů z Nevady, kteří žádali, abych prosadil v kongresu odhlasování zákona o uznání metodistické episkopální církve státu Nevada. Řekl jsem vám, abyste jim v odpovědi napsal, že takový zákon patří spíše jen do oblasti místního zákonodárství. A abyste se je pokusil přesvědčit, že za nynějšího neutěšeného stavu náboženského cítění v našem novém společenství států je účelnost žádosti o uznání církve pochybná. A co vy jste napsal? Washington, 24. listopadu. Důstojný pan John Halifax a ostatní. Pánové, s tou svou spekulací se budete muset obrátit na místní zákonodárství vašeho státu. Kongres o náboženství nic neví. Ale ani tam s tím příliš nespěchejte, poněvadž ta věc, kterou tady v nové vlasti zamýšlíte, neměla by smysl, byla by úplně směšná. Vy náboženští lidé jste slabí rozumem, mravností, zbožností, prostě vším a to pořádně. Raději toho nechte, nic tím nedokážete. Za takové uznání vám nikdo nic nedá, nebo jestliže tím něco získáte, budete z toho mít pořád nesnáze. Ostatní církve vám budou nadávat, budou na vás útočit, budou vás zlehčovat a konečně vás zničí. Udělají to s vámi jako s jedním z těch vašich tamnějších stříbrných dolů. Pokusí se namluvit všem lidem na světě, že jste podnik na černo. Neměli byste se dopouštět ničeho, co by na svatou věc uvalilo špatnou pověst. Měli byste se sami za sebe stydět. Takový je můj názor o vás. Končíte svou petici slovy a budeme se stále modlit. Podle mého to tak bude nejlepší. Nezbývá vám, než se modlit. Upřímně váš Mark Twain za Jamesa W.N., senátora Spojených států. Tak tenhle báječný dopis mě znemožnil v očích nábožensky založených lidí mezi mými voliči. Ale aby moje politická vražda byla zajištěna, přiměl mě nějaký zlomyslný instinkt, abych vám dal tenhle dopis odvážené společnosti starších pánů, kteří zasedají v radě města San Francisca, a požádal vás, abyste zkusil na něj odpovědět. Je to dopis, v kterém žádají, aby městská práva na přímořské pozemky na okraji města byla stanovena zákonem kongresu. Řekl jsem vám, že je to nebezpečná záležitost. Řekl jsem vám, abyste přísedícím napsal nezávazný dopis. Dopis obojaký. Dopis, který by pokud možno vylučoval veškeré vážné úvahy a diskuse o otázce přímořských pozemků. Jestli vůbec máte v těle cit, jestli jste schopen studu, měl by jej... Jen co dolehne k vašim uším, probudí tenhle dopis napsaný podle mého příkazu. Washington 27. listopadu, ctihodná městská rado a tak dále a tak dále. Pánové, Jiří Washington, uctívaný otec této země je mrtev. Jeho dlouhá a skvělá životní dráha je běda skončena. Byl velmi vážen v této končině země a jeho předčasný odchod vrhl stín smutku na všechno občanstvo. Zemřel dne 14. prosince 1799. Odešel smířen z jeviště, kde získal pocty a kde vykonal veliká díla jako nejoplakávanější a nejmilovanější hrdina, jakého kdy země odevzdala smrti. V takové době, jako je naše, mluvíte o přímořských pozemcích a nepomyslíte, jaký on měl osud? Co je sláva? Sláva je náhoda. Sir Isaac Newton objevil jablko padajících zemi. V skutku triviální objev, jaký udělalo milion lidí před ním, ale měl vlivné rodiče, kteří vymačkali z této maličkosti cosi obrovského. A hle, prostáčci spustili pokřik a takřka v pouhém mžiknutí oka byl ten muž slavný. Tyto myšlenky si zapište do paměti. Poezie, sladká poezie. Kdo odhadne, co svět ti dluhuje? Mary měla ovečku s rounem bílým jako sníh. Kamkoliv se Mary hnula, ovečka šla s ní. Pepík s Ančou vědro vlekou, přesráz v studnu nedalekou. Pepík upad, vas si láme, Anča za ním už nevstane. Pro jejich prostotu, pro eleganci jejich dikce, pro jejich oproštěnost od všech nemravných tendencí pokládám tyto dvě básně za úplné drahokamy. Jsou vhodné pro všechny stupně inteligence, pro všechny oblasti života, pro život na poli, pro dětskou školku, pro vzájemně podpůrné spolky. Zvláště by neměla bez nich zůstat žádná obecní rada. Ctihodné skameněliny, napište nám zase. Nic tak člověka nepovznáš jako přátelská korespondence. Napište nám zase a jestliže je v tom vašem dopise něco, co se skutečně něčeho týká, nelejte nám to vysvětlit. Budeme šťastni, až zase uslyšíme váš cvrkot. Upřímně váš Mark Twain za Jamesa W.N., senátora Spojených států. To je krutý, zničující dopis. Šílenství. Je mi... Opravdu líto, pane, že je v tom něco špatného, ale skutečně to uhýbá otázce přímořských pozemků? Vy uhněte, nebo... No, ale nevadí. Nevadí, když už se zkáza na nás hrne, ať je úplná. Ať je úplná, ať jí dovrší tenhle poslední váš výtvor, který už nehodám číst. Jsem zničený člověk. Měl jsem zlé tušení už tenkrát, když jsem vám dával dopis z Humboldtu, který žádal, aby poštovní linka z indiánské Rokle do Shakespeareova průsmyku a přilehlých míst byla částečně vedena po staré mormonské stezce. Říkal jsem vám, že je to delikátní otázka. A upozorňoval jsem vás, že si v této věci máte počínat obratně, zodpovědět jí vyhýbavě a nechat je trochu tápat. Vaše osudná slabomyslnost vás přiměla napsat tuhle katastrofální odpověď. Měl byste si zaspat uši, jestli už nejste samým studem mrtev. Washington 30. listopadu. Pánové Perkins, Wagner a ostatní. Pánové, s tou indiánskou stezkou je to záležitost delikátní. Jestliže ji však vezmeme do ruky s příslušnou obratností a vyhýbavostí, nepochybuji, že do jisté míry budeme mít úspěch. Poněvadž místo, kde linka opouští dívčí lučiny, tam zatím ohbím, kde za loňské zimy byli skalpováni ti dva náčelníci kmene Shawnee, skázonostní mstitel a divoký mrakožrout, hodí se některým. Jiní však vzhledem k okolnostem dávají přednost něčemu jinému. Vyjet totiž ráno ve 3 po mormonské stezce z Mosby, přejet čelistní planinu do Blašru, pak kolem Patny, nechat přitom silnici vpravo, cestu do Dousnu nechat vlevo od stezky a jet pak dál vlevo od řečené cesty do Dousnu směrem na Tomahawk, čímž by byla linka lacinější, přístupnější všem, kdo by se k ní vůbec dostali, byla by v ní zahrnuta všechna místa, která si lidé přejí a prokazovala by tedy největší dobro největšímu počtu, z kteréhož to důvodu doufám, že v skutku budeme mít úspěch. Ať však jakkoliv jsem hotov a bude mi potěšením poskytnout vám čas od času další informace o této záležitosti, jestliže si to budete přát a jestliže mě je dá ministerstvo pošt upřímně váš Mark Twain za Jamesa W. N., senátora Spojených států. Tak teď mi řekněte, co si sám o tomhle myslíte.
3: Nevím, pane, je to, aspoň mi to připadá, dostatečně vyhýbavé.
2: Okamžitě odejděte z mého domu. Jsem zničený člověk. Ti divoši z Humboldtu mi nikdy neodpustí, že jsem jim pomátl mozky tímhle nelidským dopisem. Ztratil jsem úctu metodistické církve, obecní rady.
3: O těchto věcech nechci už mluvit, pane, poněvadž jsem se v jejich případech trefil snad vedle, ale na lidi z Baldwinova ranče jsem byl opravdu příliš příkrý, generále, uznávám.
2: Odejděte z tohoto domu! Navždy odsud odejděte!
3: Pokládal jsem to za jakési zahalené sdělení, že se lze obejít bez mých služeb. A tak jsem dal výpověď. Už nikdy nebudu senátorovým osobním tajemníkem. Takové lidi nikdy neuspokojíte. Nic neuznají. Neumějí ocenit snahu.

zmizela jako laň u lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marní